0: To jsem se tady špatně překlik teďko a díval jsem se. No tak to byla verze písně z 1980 roku. Jinak ta písnička vznikla v roce 1960. Takové krásné písničky nám napsali soudruzi v Sovětském svazu a dalších socialistických zemích. No.
1: Ne, byla krásná, určitě.
0: Ona byla krásná, jak štěstí. A štíhla, jak mm-hmm.
1: Ano.
0: Jo, no tak máme i jinou písničku a pro Zuzanky můžeme si ji potom třeba někdy zahrát. Mm-hmm. No a já tady mám, já zde mám už slíbené hen toto. Musím tady trošku doladit.
1: Hen toto, oné.
0: No mm-hmm. jo, hen toto vydrž.
1: Já držím. Já jsem držák.
0: Ano, to já vím. Jsem si všim. No, akorát se nám to nějak nechce načítat tady trošku. Facebook. No.
1: Facebook. No, facebook to je vždycky jako...
0: No, tak už se to mělo rozjet a najednou ti zmizí stránka. Začne se to celé jako řešit.
1: Klepat.
0: No, jasně. To jsou tak nestabilní věci, člověče. Jak může někdo prodávat takový shit, jako jo. Třeba, uh-huh. Teď se mám přihlásit do Firefoxu, mi to tady píše.
1: Tak no jako, to už je úplně... No, tak no,
0: kdybych se nudil, bože. Oni dělají ty upgrady, že jo, za pochodu.
1: To mě povídej. Já jsem tady celou dobu. Jeden program na takový jako mzdy a jednoduchý účetnictví, tak furt jsem ho měla ve strašně malém okýnku.
0: Uh-huh.
1: Tak jsem se snažila, strašně moc jsem to chtěla jako rozvětšit, no nešlo to. Včera jsem udělala zatrápený aktualizace, řekla jsem dobře, udělám si je tady na notebooku, tak tím snad nic neskazím, na dálku to u sebe na ploše dělat nebudu v Praze. No a najednou jsem to dneska ráno pustila po těch aktualizacích a já měla okýnko, jak jsem ho chtěla mít.
0: Víš?
1: Tak já ti nevím.
0: No totiž v jedenáctkách jsou takový, že furt musíš restartovat. Tam něco uděláš a musíš to zrestartovat, aby se ti to projevilo. U desítek tak to fungovalo tak, že jsi to prostě odklikla, že ano, že to takhle chceš.
1: A bylo
0: začalo to fungovat. Ne, tady musíš furt jako trulo, musíš prostě...
1: Ne, ale to já ti říkám 14 dní tady s tím zápasím. Jo, říkám, ne, nechci dělat ty aktualizace, nechci, aby mi to tam nabíhalo. Jo, prostě jsem ráda, že mi funguje připojení, že se dostanu prostě do kanceláře k sobě na dálku, všechno. No nic, včera jsem to nějak nevydržela. Říkám, dobře, udělám to, už pojedem domů, že jo, tak už jako dobrý. No a prdho. A okýnko velký.
0: A okýnko. No. Tak vidím to asi tak, že si dáme lekci historie a já tady prostě budu muset zrestartovat si počítač. Protože platíme Windowsy za to, že neustále to musíš prostě řešit, protože to není schopný fungovat. Jako jo.
1: No a to je další věc. Neustále to řešíš a je to špatně.
0: Musíš to rezetovat. Jo, to není schopný jet v kuse, prostě ono se to samo zhroutí. To je jako kapitalismus. To je prostě systém, který nemůže jet do nekonečna, protože on sám sebe zahltí a sežere. Takže co chceš od parazita, no?
1: Tak co s tím uděláš teďka?
0: Nic, nechal jsem to restartovat. To je druhý počítač, mm-hmm. Víš?
1: Jo.
0: Přečteme si tady, co nám poslala Božena Blanka. Nám poslala. Co se váže k dnešnímu dni? Pane, jo, toho je. Tak,
1: hodně.
0: Česko.

0: 1882 první telefonní ústředna otevřena v Praze. První den měla telefonní síť 11 účastníků, v prosinci již 30 účastníků. Personál dostal pokyn, aby se ohlašoval zvoláním "Hahej!" Halo se ujalo až později. Počkej, jsem to zaskočil.
1: No já jsem zajímavý. Hahej.
0: Ahoj. 1921 první příjezd prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka na Masarykovo nádraží, ne? Ne, na zámek Lány. Přímo z italského ostrova Capri. 1945 prezident republiky Edvard Beneš vydává dekret o zestátnění československého filmu. První poválečný film snímek Řeka čaruje natočil režisér Václav Krška. Kdybys to nevěděla.
1: Tak to jsem, to bych určitě nevěděla.
0: Když to, že nejsi v soutěži. 1999, 11. tady srpna, v Česku bylo pozorovatelné zatmění slunce. Zítra bude...
1: Zítra.
0: V kolik? V 19? No, v 19 hodin,
1: asi myslím. 19:15, něco takového.
0: Ano, v 19:15 bude konjunkce, no. Pravděpodobně, ale už ano. Bude pozorovatelné v 7, že jo? Jo. Ale kdo nám ho zatmí? Míšo, kdo pak nám ho zatmí?
1: No, zatmí nám ho prý měsíc.
0: Na měsíc, jo?
1: Na měsíc na měsíc. Hele, zas na druhou stranu si aspoň odpočinem, když to bude na měsíc.
0: No a ze světa, jo? Ze světa... tady ještě jsem něco přeskočil. Se ujalo... Hahej! Se teda jako... 1896 Albert Schiller z Vídně uspořádal v Brně první filmové představení v Maurském sále Grand Hotelu. Za večer promítl za 30 minut 6 filmů a vstupné bylo 50 krejcarů.
1: To bylo docela dost.
0: Brno tak vidělo filmy jako první v republice. Praha poznala film až o 2 měsíce později. 1921 první příjezd prezidenta, to jsem čet. Zestátnění filmu jsem čet. No a slunce bylo zatmění. 1885 Američané vybrali 100 000 dolarů na podstavec sochy svobody, kterou dostanou od Francouzů. 1863 Kambodža se stává francouzským protektorátem. 1866, já nevím kde, něco. Když skočím, tak je to moc.
1: Když skočíš, tak je to málo.
0: No, to je prostě, to je strašný. 1800. Tak. 1866 v Newportu na Rhode Island otevřeli první kluziště na kolečkové brusle.
1: No, vidíš to.
0: 1877 americký astronom a Shep Hall objevil Marsův měsíc Day, tak to skoč. Day Mars, nebo co to je? Deimos. Existenci měsíce Marsu předpověděl již James Kepler, nebo Johannes Kepler v roce 1610. 1906. První patent pro zvukový film udělen Eugen Lasse ve Francii. No jo. A 1914 Francie vypověděla válku Rakousko-Uhersko.

0: otázku. 1952 Husajn I. ještě teenager nastoupil na jordánský královský trůn. Potom, co jeho vládnoucí otec byl prohlášen za mentálně nesvéprávného. Oficiální korunovace proběhla 14. listopadu 1953 na jeho 18. narozeniny. 1956 čtyřmotorová Cessna 620 provádí svůj první zkušební let. 1960 Čad vyhlásil nezávislost. 1999 nastalo úplné zatmění slunce, pozorovatelné v Evropě a Asii.
1: Hele, to je pořád tenhle den jako zatmění slunce.
0: No, to bylo to zatmění jak u nás, tak v Evropě, víš, to je to samé. Mm-hmm. Protože já se domnívám, že 11. srpna nebylo zatmění jenom našeho slunce, jako tady v České republice.
1: Ale že bylo celkovýho zatmění.
0: Ale že to bylo asi to slunce, které se zatmělo i v Asii a v Evropě. To by mohlo být, ne?
1: To by mohlo být.
0: No, vidíš, 2003 nad vojenskými jednotkami v Afghánistánu převzalo kontrolu NATO. 1934 zachránění polárníka Richarda Barda po 136 dnech absolutní samoty si pro něho přijeli kolegové. 28. března 1934 zůstal na meteorologické stanici, aby tam sám strávil polární zimu. Blázen. No, ale lekce dějepisu. 11. srpna 1378 bitva u řeky Vože. V tento den ruské vojsko pod vedením moskevského knížete Dmitrie Ivanoviče, budoucího donského, dosáhlo prvního významného vítězství nad silami Zlaté hordy. Ordaňský kníže Begiš vedl trestnou výpravu proti Moskvě. Dmitrij Ivanovič nečekal na nepřítele u hradeb, ale vyšel mu vstříc. Na březích řeky Vože, přítok řeky Oky, ruské oddíly použili taktiku falešného ústupu a zasadili Ordaňským těžkou porážku. Toto vítězství se stalo důležitým milníkem. Ukázalo, že Ordaňskou jízdu lze porazit v otevřeném boji a stalo se předzvěstí bitvy u Kulikova v roce 1380. Právě od bitvy u Vože se začala cesta k osvobození ruských zemí od ordaňské nadvlády. A ještě před krátkých agenturních zpráv. Rusku nevyhovuje možnost zmrazení ukrajinského konfliktu. Je nutné odstranit základní příčiny této krize, prohlásil zástupce ministra zahraničí Ruska Michail Galuzin. Spojené státy přesměrovaly 55 lodí od doby, kdy obnovili námořní blokádu Iránu, uvedlo Centrum pro strategická vojenská studia. Akce Spojených států na Ukrajině nesouvisejí se snahou o mír, uvedl Michail Galuzin. Počkej, to je nějaký divný. Akce Spojených států na Ukrajině nesouvisejí se snahou o mír, uvedl Michail Galuzin. Mariňák ukrajinských ozbrojených sil předal ruským ozbrojeným silám tablet velitele obsahující informace o pohybu batalionu. Německo se ve vyšetřování případu teroristického útoku na Nord Stream pravděpodobně omezí na formální opatření, uvedla agentura TAS. A stálý zástupce Ruska při mezinárodních organizacích ve Vídni Michal Ulyanov odsoudil pokusy Francie obvinit Rusko z požáru v Evropské unii. Rusko v současné době zatím zůstává oddané dohodám, kterých bylo dosaženo v Anchráž, uvedl zástupce ministra zahraničí Ruska Galuzin. A více než více než 60 tisíc obyvatel Podněstří se přihlásilo k získání ruského občanství v zjednodušeném řízení, oznámil prezident Podněstřské Moldavské republiky Vadim Krasnoselský. Krize v Ceutě byla vyvolána Spojenými státy a Izraelem jako odplata Madridu. Mm-hmm. Tento názor vyjádřil pro agenturu TASS Enrique Arias Gil. Ropa unikla, nebo uniká z tankeru Karolín Bezenji, který je pod sankcemi a potápí se u pobřeží Ománu, informoval deník Arab News. Závěrečná fáze likvidace mezinárodní vesmírné stanice MKS je svěřena americké straně, uvedl Oleg Koponenko, ředitel Centra příprav kosmonautů jménem Jurije A. Gagarina. Petice s požadavkem na propuštění koho?
1: Někoho důležitýho?
0: No, počkej. Činy. Petice s požadavkem na propuštění novináře z FAZ za jeho slova o Rusích byla vytvořena v Německu. Uvádí se, že Martens, který během tiskové konference Vučiče a Zelenského v Bělehradě prohlásil o zabíjení Rusů, překročil hranice novinářské nestrannosti. Samotný reportér na platformě X nejenže od svých prohlášení neodstoupil, ale naopak je obhajoval a označil je za správné a nezbytné. Moskva považuje za možný scénář, kdy Západ poskytne Rusku právně závazné záruky bezpečnosti, uvedl v rozhovoru pro agenturu TASS Michal Galuzin. Moskva považuje za možný scénář, kdy Západ poskytne, více to nepíšou. Já si myslím, že to jsou jenom řeči, tohle, na to by nikdy nepřistoupili. Činy Zelenského nenechávají Moskvě jinou možnost, než pokračovat ve speciální vojenské operaci, uvedl Galuzin. Jo, ten to hned negoval tímto. V Moskvě 41-letá obyvatelka porodila své 15. dítě. V rodině Rogových se narodila dívka, které dali jméno Věra. Manželé nyní vychovávají 15 dětí, 10 dcer a 5 synů, informovalo tiskové oddělení Moskevského ministerstva zdravotnictví. Rusko je otevřeno jakýmkoliv konstruktivním návrhům na řešení konfliktu na Ukrajině, které zohledňují legitimní zájmy Moskvy, uvedl zástupce ministra zahraničí Ruska Michal Galuzin. Celoruská federace atletiky VFLA podala žalobu na organizaci World Athletic u sportovního arbitrážního soudu kvůli sankcím, které byly proti ní uvaleny. Řecká hasičská jednotka bojuje s lesním požárem vzdáleným 30 km od Aten, informuje stanice RT News. A to je zajímavé, že tady k tomu víc třeba není. Jo. Tak já jsem o tom četl článek. Oni tam mají nějaký letadla, které můžou startovat, hasicí letadla, jo, které můžou startovat jenom pokud je teplota nižší než 38 stupňů, což bohužel není.
1: Takže ty letadla nemůžou vystartovat.
0: Takže ty letadla nemůžou jako to startovat, ale nemůžou fungovat. No a nasadili tam ruský letadla, Rusové jim tam pomáhají s hašením, kdy to letadlo může lítat do teploty 43 stupňů, ale posádky nalítaly 100 hodin, ta posádka nalítala 100 hodin, v podstatě nepřetržitýho provozu, asi se střídali, při teplotách 45 stupňů a to letadlo pobere 12 tun vody, to je 12 kubíků cirka, že jo, nabírá tu vodu v moři a těch 12 kubíků vody nabere během 14 vteřin. To znamená, ono jako začne přistávat na tu hladinu,
1: A už to...
0: A už nabírá tu vodu a hned se zavře a zase vzletí. A tu vodu ještě navíc může nabírat za situace, kdy ty vlny jsou do 120 cm. To znamená, pokud jsou vlny metrový, 1,20 m, tak ještě pořád může takhle nabírat vodu a hasit. Takže tam víceméně děkovali Rusům, že nebejt nich, tak začaly hořet Atény, protože ono už to jakoby postupovalo, už to bylo na předměstí Atén, jo, ten požár.
1: Takže ale na jiné straně tady... Ale nic nepíšou, že jo?
0: No, teď se zapíše. Jinak tady pochopitelně všude vykřikujou, že to tam zapálili Rusové. Ale jak vidno, tak asi těžko, že?
1: Ne, to oni... Víš co, podle sebe soudím tebe. To je klasika, jo?
0: No, prostě. No, prostě blázni.
1: Prostě blázni, přesně tak, ano.
0: No. Tak. Čtu dál. Předseda francouzské strany Patriotové Florian Philippot považuje výzvy k zákazu vysílání pořadu Máša a medvěd za rusofobistickou hysterii. Rusofobní drsňáci den ode dne stále více propadají hysterii. Nyní chtějí zakázat animované filmy. Uvidíte, ve Francii někdo určitě navrhne uzavřít v parcích atrakce ruské horské dráhy.
1: Ruský kolo třeba.
0: No, všichni, kteří se podíleli na útocích na Belgorod a Nižné Kamsk, budou identifikováni a potrestáni, prohlásila Maria Zacharovová. Všechny nepřátelské a provokativní akce Moldavska budou dostatečně potrestány, uvedl v rozhovoru pro agenturu TAS Michal Galuzin. Kišiněv bezvýhradně plní protiruské požadavky Bruselu a vyhýbá se civilizované diplomatickému dialogu s Moskvou, prohlásil Michal Galuzin. Ozbrojené provokace Kyjeva a úřadu Moldavska proti Podněstří budou považovány za útok na Ruskou federaci, uvedl v rozhovoru pro agenturu TAS Michal Galuzin. V několika oblastech Jihoafrické republiky napadl sníh, což vedlo k uzavření silnic a problémům pro řidiče, informovala televize radiová společnost SABC. Bezprecedentní vnější tlak západních zemí na Gruzii, stejně jako ultimativní požadavky na Tbilisi, aby se zdrželo spolupráce s Moskvou, neměly žádný efekt, uvedl agentuře TAS Michal Galuzin. Rusofobní výroky reportéra deníku FAS ukazují, že někteří Němci si už nepamatují lekci z východní fronty. Druhé světové války, uvedl předseda srbské opoziční strany Nová demokratická strana Jovanovič. Jižní Korea nebude dodávat smrtící zbraně na Ukrajinu, informovala agentura UNAP s odvoláním na vysoce postaveného představitele ministerstva zahraničí Jižní Koreje. Ústavní soud Ruské federace zakázal straně Jabloko účastnit se voleb do státní dumy na základě žaloby strany Rodina, informuje korespondent agentury TAS ze soudní síně. Rusko je připraveno rozvíjet pragmatické vztahy s Gruzií, uvedl v rozhovoru pro agenturu TAS zástupce ministra zahraničí Ruska Michal Galuzin. Kyjev záměrně útočil na místa, bydliště a práce zástupců zemí přátelských Rusku, aby narušil bratrské vztahy, uvedla Maria Zacharovová. Částečné zatmění slunce v České republice 2026. Na obloze 12. srpna 2026 dojde k zatmění slunce, bude jen částečné. Ale panovat budou příznivé pozorovací podmínky. Kromě toho mohou po setmění sledovat také meteorický roj Perseid. Já jsem Prague Pride. Už jsem se lék.
1: Ježiš, to snad ne, to už snad skončilo, prosím tě, ne?
0: Měsíc,
1: tato obludnost.
0: Měsíc začne zakrývat sluneční kotouč přibližně v 19 hodin a 18 minut. Největší fáze zatmění nastane kolem 20 hodin 10 minut, kdy měsíc zakryje více než 88,5% slunce. Nejlepší podmínky pro následovné pozorování Perseid nastanou ve druhé polovině noci na 13. srpna a nad ránem. Díky tomu, že bude měsíc v novu.
1: No, to je nejmenší.
0: Budou podmínky pro jejich pozorování mimořádně příznivé. V střední Evropě se úplná zatmění prakticky téměř vyhýbají. Pražané mohli tento úkaz pozorovat naposledy 12. května, to zase nebyla ty, 12. května 1706 a další nás
1: ne,
0: Čechy...
1: to určitě ne.
0: A další nás Čechy čeká až 7. října 2135, kdy pás totality bude probíhat 30 km severně od Prahy. Jakožto občané Habsburské monarchie měli naši předkové ještě možnost pozorovat úplné zatmění slunce 8. července roku 1842. Částečně zatmění slunce bylo na našem území naposledy pozorovatelné 29. března 2025.
1: Jo, to něco bylo, to máš pravdu, to si jako nějaký no, matný vybavuje.
0: Psali, že před rokem, viď? Mm-hmm. Před 100 lety, já už jsem stoupil blbej. No nic.
1: Je,
0: tak...
1: hele, to je furt samý zatmění a aby hlavně, aby se někomu rozsvítilo.
0: No.
1: Nic, já to tady stejně neuvidím. A stejně bych se na to nedívala, protože se prej na to nemáme dívat.
0: Aby ti ďábel nevypálil oči.
1: Asi tak, no. Tyhle věci já úplně jako nesleduju, jako tohle. Jo, jako že se nějak hejbe měsíc, to asi jo, protože blbě se mi spí, když je úplněk, to je fakt. Nevím, jestli to třeba není jako, že si člověk jako to sugeruje, jako nebo nevím.
0: Jako člověk v tísni, jako jo.
1: No to určitě ne, to jako, ten určitě ne, no. Ale
0: ten
1: nevím,
0: to nebude.
1: No, ale člověk v tísni určitě si nevsugeruje, že by mu měsíc něco způsobil. To je tak strašná organizace, že jako, teď jsem zrovna nedávno někde četla, že zase prostě spousta těch lidí, co jim platí, že jo, ty dary a podobně, takže vůbec netuší, čím se člověk v tísni zabývá, co se děje nebo neděje.
0: No jo, to víš.
1: A nevysvětlíš jim to. Nevysvětlíš.
0: Nevysvětlíš jim to.
1: Chtějí být klamáni. No.
0: No, děvče, to víš, kolik, tak počkej.
1: Kdybys viděl, kolik já takových darů jsem viděla i od lidí, jo, když jim dělám daňový přiznání, od kterých vím, že prostě neoplývají penězma jako nějak extrémně. Jo.
0: A přesto no,
1: opravdu, jo. Dokonce někteří to mají nastavený i jako trvalý příkazy. Prostě ne.
0: Tak to jsou trvale hloupí lidé. No jo, vidíš to.
1: No, asi tak.
0: No tak můžeme si teda pustit ten příspěvek.
1: Už se ti to podařilo.
0: Páně, ne? Chytrý kluk, ne? O co jde?
1: Mně se tady neustále nedaří utrhnout víčko od plastové lahve, tak jenom doufám, že to tady někde nevyleju, protože opravdu se mi to podařilo.
0: No jo, to je těžký, tak počkej. Tak.
1: Je s tebou těžký.
0: Ty neslyšíš ten příspěvek?
1: Ne.
0: Bys to asi mohla mít šanci slyšet.
2: Přátelé, všechny vás zdravím, podovolené, plná energie a síly. Děkuju, že mě sledujete, no a já pokračuju v tom, co jsem vám slíbila. A to je, že jsem se obrátila na ředitele České pošty ohledně toho, jak řeší případ politického náměstka Víta Rakušana, který nebyl jenom politickým náměstkem, ale byl také místopředsedou dozorčí rady České pošty. a byl podle zákona ve střetu zájmu a za toho místopředsedu dozorčí rady České pošty pobíral neoprávněně měsíčně odměnu 60 tisíc korun měsíčně a České poště tím způsobil škodu okolo 2 milionů korun. Pane ředitel, mě to nedávno potvrdil, že byl politický náměstek Víta Rakušana ve střetu zájmu, no a že si ještě obrátil na ministerstvo spravedlnosti, který má zákon ve své kompetenci a že po nich žádá stanovisko. Takže já se pana ředitele v tuhle chvíli ptám, jestli už to stanovisko od ministerstva spravedlnosti obdržel, zda bych ho mohla dostat a zda tedy Česká pošta, státní podnik, v tom dělá patřičné právní kroky ohledně tohoto neoprávněného obohacení a prakticky neoprávněného pobírání finančních prostředků. Musím říct, že vám všem děkuju za reakce na tuto tolik jako pochopitelnou věc, která se děla, co je pro mě nepochopitelné, ale možná i trochu pochopitelné, že žádné médium to nenapsalo. Vůbec nikoho to nezajímalo, že 33 měsíců tady byl někdo ve střetu zájmu a pobíral tady neoprávněně nemalou odměnu v částce 60 tisíc korun měsíčně. Že se nikdo nezeptal Víta Rakušana, co na to říká, jestli to ministerstvo vnitra vědělo, když tam má přece aparát, právní odbor, který se k té skutečnosti, že když se někdo stal politickým náměstkem, tak určitě k tomu nějaký právní odbor dával. Moc mě to nepřekvapuje, z druhé strany vám slibuju, že to dotáhnu, budu se o to zajímat, protože co mě trošičku znepokuje, že tam je nějaká promlčitelnost v nějaké chvíli, takže proto je nutné na to dupat, sledovat to a aby opravdu ta Česká pošta v té věci byla aktivní. Mějte se všichni moc hezky, držte nám palce.
0: Kolik takových rozkrádaček? To byla Jana Mračková, Jana Mračková, Vildu, ne, myslím, Vildu Majerová.
1: No, já vím, to má jako strašně složitý jméno.
0: No právě, teď ona má jméno, že ho neumíme ani přečíst.
1: Představ si ho nepamatujeme, asi přečíst bychom to
0: Vildu
1: měli.
0: Mecová,
1: jo,
0: ona je Vildu Mecová.
1: Vildu Mecová, ano.
0: Abych ji nekomolil.
1: Prosím tě, ale já nevím, jestli jsi to zaznamenal, jako jo. Ale dneska jsem to já chytla na internetu, na novinka, že zemřel ten bývalý ředitel České pošty.
0: To jsem nechyt. Já vím, že včera zemřel v den svých 94. narozenin.
1: Ano.
0: Velký spisovatel Vladimír Páral.
1: Páral.
0: Takže nechal za sebou velká díla. Já si pamatuju, on byl takový, jak bych to řekl, já bych ho přirovnal k takovému selskému spisovateli. Mm-hmm. Protože on ten život popisoval z toho úhlu pohledu bez nějakých obezliček, i s těma vulgaritama, jak prostě ty, jo, a s těma sprostiárnama, jak ten život plyne. Vezměme si třeba, já vím, že když jsem byl na střední, tak jsme šli do knihovny a to byl vlastně víceméně zakázaný Páralův film, jo. Mladý muž a bílá velryba. Hlavní roli tam stvárnil Eduard Cupák a Ivan Vyskočil.
1: Mm-hmm.
0: On tam taky potom jako zemřel a to je zajímavý, taky zajímavý film, prostě je to z chemičky, je to z prostředí ústecké chemičky hlavně. Takže tenkrát náš pan profesor na češtinu tak nás vzal do městské knihovny v Chomutově na tenhle ten film, ten nám tam promítli a až teprve s odstupem doby jsem zjistil, že vlastně ten film v tu dobu byl trezorovej, jo.
1: Protože, a tak to bylo docela fajn.
0: No, tak on ukazoval na takový slabiny některých věcí, no. ale...
1: Jo, to jsem zaregistrovala, že zemřel, no.
0: Vrátím ale se tady spát... k tomu, jenom prosím tě, chtěl jsem říct, ještě než, jestli si najdeš ten článek, chtěl jsem říct, že takovýhle jako rozkrádaček těch společných peněz budeme zaznamenávat čím dál tím víc. Ono se řekne 60 tisíc měsíčně, nejsou velký peníze. Jenomže třeba pro člověka, který jezdí kamionem a musí si těch 60 tisíc vyjezdit za těch těžkých podmínek, který má, tak ty peníze mají nějakou cenu. A tady někdo to dostává neoprávněně, jenom proto, že sedí na nějaký židli, jo, někde. Jako další na přilepšenou k tomu, co už má. No a pochopitelně za vším hledej ODS, že jo. Takže kradl včera, krade dnes, je to člen ODS, jo?
1: No, ne-li předseda ještě. No. Jako to se taky... Ne, ale já s tou poštou, jo, jako já jsem nad tím tak dneska přemýšlela, protože já jsem tu zprávu zaznamenala ráno, tak jsem to jenom přejela očima, říkám, sakra, no, tak
0: zda... A kolik mu bylo, prosím
1: tě,
0: Mišo?
1: Počkej, prosím tě, bylo mu 51 let.
0: Aha.
1: A celku takový hezký člověk to byl a já jsem jenom to tak jako viděla a říkám, sakra, jsem se s ním asi možná někdy někde viděla, hele, nevím, nic, pustila jsem to z hlavy a pak jsem o tom tak jako přemýšlela a když jsme odpoledne byli na koupáku, tak mi Martin povídá, tyjo, představ si, on zemřel ten bývalý předseda nebo bývalý ředitel pošty a povídá mi, shodou okolností si myslím, no prosím tě, jako na velmi rychlou, vážnou nemoc. No, tak v dnešní době prostě rakovin přibývá všechno. No ale začali jsme se o tom spolu bavit a oba dva jsme dospěli k závěru. Tak jako ta pošta, no, ty jsi na to šel z té strany toho těch 60 tisíc přilepšení, že jo? No ale tak třeba byl nepohodlný, viď? Třeba,
0: myslíš,
1: já nevím.
0: Myslíš, že by mohl mluvit, jako jo?
1: Určitě. A já potom, když jsem si ten článek celý rozklikla a přečetla jsem si to, tak jsem vlastně zjistila, že jsem se s tímhle člověkem kdysi vávějc spotkala, protože tam v tom jeho životopisu bylo napsáno, že dělal pro firmu Oracle, pro kterou jsem já taky dělala, takže my jsme se vlastně i potkali. Takže jsem pak jako říkala, aha, tak proto mě byl na tu první dobrou jako povědomý, že jo. Ale samozřejmě mohl onemocnět, víme všichni, jak to bylo s očkováním, jak to je s očkováním proti covidu, ty lidi padají jako švestky, mohl být nemocný, ale mohl být i nepohodlný.
0: No, mohl být. Jo? Mohl být očkovaný a protože mohl začít být nepohodlný, tak se u něho, zmáčklo tlačítko aktivace.
1: I to může být.
0: To někde spolu rozeberem.
1: Přesně tak.
0: Teď se mně líbí, jak na ty alternativě, jak ty lidi jako o tom záblesku, víš, záblesk, jo.
1: Tak nezapomeň, že by to mělo být teď někdy, ne?
0: No počkej, to je, já ti něco chci říct k tomu.
1: No.
0: Lidi, co chodí do kostela a slepě věřejí panu faráři, tak chodí do toho kostela se modlit a jsou oddaní Bohu, protože předpokládají, že budou spaseni.
1: No, to asi
0: oni,
1: jo, no.
0: Oni nechápou, že pod výrazem spasení může být také, že mohou být požrání. Jo. Takže ta jejich energie má být pochopitelně jaksi určena parazitům, aby z ní mohli vyžít. No a já jsem se dneska dostal k takovým zajímavým informacím. No, totiž, co je to záblesk? Záblesk je většinou vyvolán, nebo záblesk jako takovej, je vlastně prudké uvolnění velkého množství energie.
1: Třeba blesk.
0: No, nebo
1: nemusí
0: třeba elektromagnetický puls. Jo?
1: Mm-hmm.
0: Elektromagnetický puls můžeš vnímat jako velký záblesk. Takové to velké prudké uvolnění energie může mít za následek zastavení vibrování, čili jaksi totální zastavení vibrací. Když u tvého fyzického těla, protože NASA teďko, ne NASA, počkej, CIA odtajnila dokument, který ano, je docela starý, a ten dokument potvrzuje to, co my tady celou dobu říkáme, ano, že fyzické tělo je v podstatě jenom zhluk vibrující energie, která na principu té energie nějakých informací, čili dejme tomu forma, tvar, vlastnosti. Takže lidské i zvířecí a každé živé tělo je v podstatě jenom vibrující zhluk. Jo? To znamená, že když... No a to je oficiálně dneska, už to není jako vymysl nějakých ezoteriků nebo nějakých lidí našeho typu, ale je to potvrzeno prostě, jo? Přesto, že to tělo, můžeš do něj píchat injekce, může tě pěkně bolet. No a že frekvenčním ovlivňováním můžeš řídit procesy v tom těle. Jak zdravotní, tak pochopitelně můžeš řídit procesy informační, co si mají myslet, jak mají reagovat. Můžeš jim tedy vytvářet myšlenková schémata a procesy. Na to se používají psí zbraně a takovéto věci už dávno, dávno. 5G sítě a tak dál. K ovlivňování vlastně fungování těch subjektů, které jsou tvořeny tímto. Pokud se bavíme o opravdových lidech, tak opravdoví lidé, kristovští lidé, tak ty to mají, ty jsou trošku, řeknu, co do toho těsta složitější, protože pokud jsou napojeni na svoje mateřské nebo rodové, nebo chceme-li existenční zdroje, tak jsou tyhle ty věci ovlivňovací trošku složitější. Pokud nemají přísun těchto ochranných prvků, když to takhle nazvu, no tak jsou velmi snadno ovladatelní jakýmkoliv směrem.
1: Napitelný.
0: No, takže představ si velký záblesk, ano, který ale nespůsobí jakýsi vzestup, posun, změnu prostředí. Pouze ten záblesk zastaví vibrace.
1: Co se tak asi stane?
0: To znamená, že v tu chvíli všechno, co vibrovalo, ztratí vibrace, tedy zemře. Stane se to pouze hromadou té naprogramované energie, která ale už není schopna v uvozovkách žít. Jo? No a se dá spotřebovat jako energie, nebo přetvoří se to jako energie na nějakou primární energii. Kdyby tady mohly být ty spasitele, tak ji spasou. Takže pokud někdo zase začne tady bájit o nějakých záblescích, naposledy viděli velký záblesk v Hirošimě a v Nagasaki.
1: Uh-huh. A to taky nebylo moc dobrý.
0: To bylo v malém. Jo? A tak dále. Čili to jenom tak, aby jsme si oživili některé věci a dali jsme to trochu do souvislostí, že ne vždycky pod tím pojmem, co lidé by rádi měli, tak ono tam ne vždycky se nalézá. Jako, jo? A bývá to i životu nebezpečné. Leckdy. Mám tady Andreje Babiše a Kateřinu Perknerovou. Tak si je poslechnout. Rozvinou zajímavé téma. Trošku se vrátíme zpět, aby jsme si nastínili určitý typ zvěrstva.
3: Hlavní problém pana prezidenta je, že on si vykládá ústavu, jak chce. A já jsem byl velice tolerantní a jsem mu ustupoval. První věc, kde si vyložil velice nesprávně, je, že mě odmítl jmenovat premiérem bez nějakých podmínek. A vymyslel si, protože tam má hordu právníků kolem sebe, který se tváří jako nezávislý, přitom dělají
2: za dobrých právníků, a senátu. Evidentně dobrých, ano.
3: Ne, nejsou dobrý, protože není to pravda. A podle ústavy měl mě jmenovat bez toho, aby trval na vyřešení konfliktu zájmu. Ale já jsem nechtěl jít do sporu, nechtěl. Takže jsem ustoupil. Trpělivě jsem snášel tyhle nepravosti a ustoupil jsem. Druhá věc bylo, že odmítl jmenovat Turka ministrem. Ano. A problém
2: je,
3: že...
2: Měl jsem podat kompetenční žalobu.
3: Ano, tak by to asi dopadlo stejně a nebudeme tady řešit, kdo je v ústavním soudu a jak to všechno funguje, to skutečně nechci. Ale já jsem měl nějakou dohodu s panem prezidentem a já jsem mu řekl, že ten střet zájmu, když už teda si to vymyslel, že řeknu jemu. Jo? Problém pana prezidenta je, že jeho okolí mění jeho názory. A potom si vymysleli, že jsem to měl slíbit veřejně.
0: No, to je jedna část té prolhanosti toho skvotera z Hradčanská 1. Protože teď, jestli se nechytla tu novinku, já vím, že jsi na dovolený, ale teď to trochu graduje ten spor mezi vládou a Hradem.
1: Ne, tohle jsem nějak úplně nezachytila.
0: No,
1: to...
0: protože lhář z Hradčanská 1 lže v tom ohledu, že Kolář je jeho nějaký známý, ale že není v nějakémkoliv pracovním vztahu jako s Hradem.
1: Jako, že tam nemá
0: není
1: žádný...
0: Jeho že není jeho oficiální poradce.
1: Aha.
0: Načež Macinka vytáhl kalibr, že když řešil jeho SMSky, tak nazýval Koláře svým poradcem.
1: Poradcem, ano, ano.
0: Najednou Kolář poradce není. Jana Zvirtek-Hamplová vytáhla, dohledala pracovní smlouvu, podle který Kolář je ve vztahu s Hradem jako poradce. Takže zase Pávek lže, jo. Prostě.
1: No nejenom, čili... tak jako on no ale... bude mlžit, že jo, aby v tom udělal zmatek.
0: No
1: a
0: ale proč...
1: pár lidí nad tím mávne no... rukou, že jo, řekne dobře. No.
0: Ale víš, proč to říkám? Říkám to proto, že ta kauza, která tady je nová, je, že Kolář se nechal slyšet, ať se Babiš uklidní, nebo prezident odvolá vládu, včetně premiéra. Odvolá ministry vlády, jako. A já jsem to tady říkal, že on k tomu
1: přistoupil. To nemá obdobu, jako. Ne, to je neskutečný.
0: Já jsem to říkal, že on je schopný jít až takhle daleko, jako.
1: Ne, to... Když nebudete poslouchat, když nebudete se chovat tak, jak já chci, tak já vás všechny odvolám. Do jednoho. Do jednoho. Hele, ale já jsem, neměla jsem na to čas, jo, ale lítá někde po sítích nějaký dokument, dokonce si myslím, jestli to nebylo i od paní Bobošíkový, jak ten skvoter Hradčanská 1, jak mu říkáš, tak jak trápil tu svoji bývalou ženu, jo.
0: No
1: ale neměla jsem čas si to jako poslechnout.
0: No, trápil. Tak. Minimálně podváděl, že jo, s tou...
1: s tou druhou.
0: Ne, počkej, já teďko hledám, protože ona přeci řekla, že nechce, aby byla nazývána první dámou, ne, tak jako, že jí mají říkat asi jako manželka. Takhle, já bych řekl, že bychom ji měli nazývat vydržovaná partnerka prezidenta, který nemá ani na to, aby jí oblík. Republika se musí skládat na její ošacení. Víš?
1: Mohli bychom jí říkat milostivá paní. To už jsme to taky jednou měli přeci.
0: Jo, jo, jo.
1: Mhm.
0: No, tak Jana Zvrtek-Hamplová píše, je Petr Kolář skutečně legitimním poradcem prezidenta republiky s řádně uzavřenou pracovní smlouvou? Ne, je takzvaným přítelem po boku, jak ho nazval sám prezident. Není prý zaměstnanec, nemá proto ani bezpečnostní prověrku, předpokládám, nebere ani plat, ani jiné odměny. Celou tu dobu, co se pohybuje tento člověk kolem prezidenta republiky, se ptám, zda to vše dělá jako své hobby ve volném čase. Podobný vztah totiž není standardní. Lidé bez jakéhokoliv právního statusu, za to s o to větším vlivem, nemají vedle hlavy státu, co dělat. Je to, jako by si starosta usadil na radnici jen tak svého kamaráda a poslouchal ho na slovo. K vaší otázce. Ano, Petr Kolář podle mne premiérovi vyhrožuje. Jako první si k tomu dovolil vyložit českou ústavu takto. Za koho mluví a kdo ho vlastně celé ty roky platí, nám ale prozatím neřekl a patrně neřekne. To vnímám jako velké nebezpečí kolem hlavy státu. Doufám, má o něm tyto informace alespoň Petr Pavel, když se řídí jeho radami, dodala Hamplová. Tak pardon, já jsem trošku se předběh, takže Jana Zvrtek-Hamplová neřekla, že má uzavřenou smlouvu. Ale poradcem ho nazýval, svým poradcem ho nazýval už v době kampaně a potom v době, kdy se řešil Masinka s SMS-kama, tak ho nazýval sám velký skvoter. Ti přečtu, co on napsal. Babiš by měl brzdit, vzkázal premiérovi přítel po boku prezidenta Petra Pavla. Petr Kolář odkázal se přitom na teorie, že prezident by podle ústavy mohl přímo odvolat vládu nebo některého z ministrů. Tak když jmenuje, tak může všechno, ne? Teď zavádí nové pořádky.
1: Strašně zajímalo, jako, jestli jako nikoho jako ještě nenapadlo prostě fakt to vyzkoumat, z jaký postu nebo jaký pozice on tam jako vystupuje.
0: No počkej,
1: Jako ani ten Babiš, jakože prostě se nezeptá, dobře, tak jako pane Koláři, kdo jste vy, jako co tam děláte, jakou tam máte pozici, nevím.
0: Bylo by potřeba svolat Bezpečnostní radu státu a oficiálně nechat vyjádřit pana Skvotera, kdo je to ten Petr Kolář, jaký má mandát v podstatě, a z čeho vyplývá jeho mandát, aby tady víceméně jako hovořil do vedení státu, jo. My víme, jak to je, že jo. My víme, jak to je.
1: No přesně tak, my to víme všichni, že jo.
0: On je agent CIA, on je navíc ještě vydíraný agent CIA, protože on měl velký problém, že jo, tenkrát se zapletl s drogovýma chlapcema, když byl jako velvyslanec v těch zemích. Takže tam ho pochopitelně zverbovali. Stejně jako Pávek, tak je taky agent CIA. No tak oni nám tady vlastně celou dobu dělají agenturní práci pro cizí mocnost. Na to tuším je paragraf, ne?
1: No. Docela dost velký.
0: Myslím, velký, ale rozhodně by se hodil ho využít.
1: No, proto mi je to furt divný, že si jako, víš, že ho tam tak jako nechávají, jako, že nic se neděje, prostě všechno je sluncem zalitý. Já nevím. A třeba jsou jiné věci na starosti, no.
0: Dám si ještě jednou. Andrej Babiše, je to tuším z doby předvolební kampaně, ale já se dneska chci vracet jako k některým věcem z toho důvodu, že prostě lidem trošku ubývá paměť, jo. a je dobré vlastně některé věci si připomenout. A taky si připomenout tu pozici, kterou dál jakoby vláda hájí pořád. Andrej Babiš každý týden skládá veřejně účty z toho, co dělá vláda, čím se zaobírá, na čem makají. Zatímco Fialova vláda tady rozhazovala peníze ve velké tajnosti, a když byla schůze poslanecké sněmovny, tak tam ani nepřišli. Jako jo. Takže opovrhovali parlamentem. No tak máme tady takovou tu debatu, ze které nám ledacos taky vypadne.
3: Nemáme peníze tady pro naše lidi a náš program je pro lepší život občanů České republiky. My nemáme program.
4: Děkuji za tu jasnou odpověď.
5: Moment,
4: pane premiére, dávám prostor k reakci.
3: My
4: nechme tady to Andreje Babiše dožít.
3: Nejsme na Ukrajině, paní redaktorko, my jsme v České republice. My máme program pro lidi České republiky. My jsme se postarali o uprchlíky. My byli jediný jako hnutí, které jsme dali peníze. Já osobně jsem zachránil 1000 volinských Čechů, dal jsem řidičím 65 000 euro v keši. Jediný jsme pomáhali. Jediný jsem byl na hranici ukrajinsko-slovenské. Podporovali jsme Dom dobra, podporovali jsme, ale zkrátka, když oni zadlužili za 4 roky 1200 miliard, tak a nejsou peníze a zdravotní pojišťovny už nemají peníze na centrové léky, tak my potřebujeme peníze pro naše lidi, pro občany České republiky. Ještě jednou, pan Fiala si nerozumí, co jsem řekl. Česká republika posílá 60 miliard každý rok do evropského rozpočtu. Evropská unie poskytuje ve stovkách miliard euro pomoc Ukrajině. Tak já nevím, co je na tom nepochopitelného. Tahle vláda, 4 roky strašila válkou, mluvila o válce, mluvila o Ukrajině a
4: pánové,
3: nemluvila o občanech
4: vám.
3: České republiky, protože
4: vám,
3: danila
5: jsme o
3: a ničila
5: tom, jak
3: jejich
5: bezpečnost.
1: Jo, to bylo předvolební, ano, to máš pravdu.
0: Ty archivy jsou svinstvo, veď.
1: Je to takový, jako.
0: No, a ty tady vidíme, jak...
1: To víš, no.
0: Teď tady, Míšo, vidíme dnes a denně, jak ty, kteří se tady starali o to obrovské zadlužení, ti, kteří jsou namočeni v tolika kauzách, jo, ti, kteří mají máslo na hlavě, takový Hřibové a další, kteří zničili úplně život v Praze, jo,
1: no,
0: z hlediska dopravy a se všema důsledkama, který to má, mají tu drzost vystupovat někde na veřejnosti a i kdyby oprávněně cokoliv kritizovat. Oni nejsou v pozici, ze které by mohli být třeba i oprávněně kritizovat, protože oni k tomu ztratili mandát tím, co oni prováděli a jak nekompetentně, jak diletantsky a s jakou touhou krást to tady vedli. A jedno, jestli v Praze nebo na úrovni státu.
1: Jo, přesně tak.
0: Pojďme si dát Tomia Okamuru, který to trošku Hřibovi vysvětluje. Jo.
6: Předseda Hřib z Pirátů neustále mluví o bydlení. Tak já tady mám citát hlavního ekonoma Trinity Bank Lukáše Kovandy, že Piráti způsobili škodu až 14
4: pán,
6: miliard
4: korun. Pane Okamuru, prosím, neodklánějte se mi od tématu, je vás
6: ale
4: tady šest, když se mi to tady...
6: Ale opakovaně jste mu neskákal do řeči, když mluvil o bydlení
4: opakovaně
6: a
4: jsem mu skočila do řeči a ještě možná skočím, dělám to tak všem, pokud se mi odkláníte od bydlení.
6: Větičky, no.
4: Prosím, velmi krátká reakce. Já jsem vás chtěla
6: jo, jako
4: dostat
6: větičky,
4: zpátky
6: a
4: k tomu, čemu
6: ještě
4: bych zareagoval
6: na jednu věc. To znamená, vy jste způsobili tím, že jste zkazili digitalizaci potichoučku. 38 milionů korun, neskákejte mezi
4: sebe. Pánové, prosím, když budete mluvit přes sebe, nikdo vám nebude rozumět.
6: Pane Hřibe, vydržte to. 38 milionů korun, vy jste způsobili škodu, zastavili jste stavební řízení a my teď přicházíme, neskákejte mi do řeči.
7: Tak neříkejte
6: nesmysly, jo, vy to děláte schválně, aby mě diváci neslyšeli. Tak mi neskákejte do řeči, vydržte to. A my přicházíme s novým stavebním zákonem, kde například v Praze, jednu větu jenom, stavební stavební řízení dneska trvá 8 až 9 let. A u nás, díky tomu našemu zákonu, se to může zkrátit až na rok, aby se hodně stavělo a ceny bydlení šly dolů a byly dostupnější. Druhá
4: věc,
6: pana
4: Rakušana, velmi krátce, prosím, pana
6: a ještě
4: Okamura.
6: Velmi krátce na pana Rakušana. Vy se tady tváříte jako pravda láska, přitom vy jste byl právě, jste prohrál soud, ministerstvo vnitra pod vaším vedením, že jste podvodně zmanipulovaně dával SPD v roce 2022 do zprávy extremismu a potvrdilo se to, že jste zneužíval ministerstvo vnitra pro politický boj spolu s Fialovou vládou, protože ta tu zprávu extremismu brala na vědomí a teď jste odsouzený za to, že jste zneužívali ministerstvo vnitra proti nepohodlným názorům a proti nepohodlným.
4: Pane Okamuro, odkláníte se mi od tématu.
0: No jo, to, jako kdyby některé věci nesměly zaznívat, že?
1: Víš, jako kdyby něco bylo, jako buďte ticho, neříkejte to.
0: Jako, a všimla jsi, jakou taktiku používají piráti, a už to je sleduju další dobu. Oni prostě, když někdo mluví a začne mluvit...
1: Skáčou.
0: Tak no, začnou mlít do toho tak, že ty nerozumíš tomu, co vlastně ten dotyčný říká, jo. On do toho tam něco mumlá, jako, to je pravda, jako to. Tváří se jak totální nabob. To je prostě na přezdržku, tenhle ten člověk.
1: Ne, jako hřib, co proved u nás s tou dopravou a vůbec se vším to. Já nevím, se v tom vyžívá, jo. To je úplně. A ještě až na tom muzeu začnou jezdit ty tramvaje. Já jsem zvědavá, kolik mrtvejch tam bude, jo. To opravdu...
0: No tak... Zatím tam ještě mrtví nejsou, tak...
1: Víš co? Ale možná jenom v fuzovkách nejsou, nebo oni jsou, jo. Protože tam jezdila tramvaj, 11. Ta 11 jezdí od nás přes IP Pavlova, jezdila směrem na muzeum, dál pak na Vinohradskou. Tam podél té trasy byly nějaké obchody, které fungovaly, ty lidi vystupovali, nastupovali, koupili si tam kytku, koupili si tam prostě, bylo tam papírnictví, byly tam nějaké další věci. Dvě třetiny těch obchodů, díky tomu, že tu tramvaj odklonili, tak zkrachovali. Jo?
0: Tam takhle, na tom... takhle se to řídí v Praze.
1: Přesně tak.
0: Chápeš?
1: Jo. Jo, jde třeba o pitomí papírnictví, o pitomí kytky, nebo o pitomí potraviny, by se dalo říct. Ale přesně tohle. Na 3 roky odklonili úplně život z té ulice. A tam není nic. Tam je mrtvo.
0: To je, viď? A žádná kompenzace.
1: Nic? Vůbec, jako.
0: Tak počkej, pustíme si dalšího gaunera, jo? Chceš?
1: Nebo jo, spíš o Gaunerovi.
0: Takhle o Gaunerovi. No. Pustím si o Gaunerovi, jo? On se vždycky tváří, jak další nabob.
7: Tohle si teda poslechněte. Petr Fiala se nechal tento týden slyšet, cituji, věřím nezávislost české justice, stejně tak věřím, že Pavel Blažek se žádného trestného činu úmyslně nedopustil. Takže Petr Fiala prý věří v nezávislost justice, ale ještě před rozhodnutím soudu už ví, že se jeho dlouholetý spojenec Pavel Blažek ničeho úmyslně nedopustil. O vině a nevině nerozhoduje politik, ani vedení ODS, ale soud. Pavel Blažek je obžalován, to je realita. Pane Fialo, nechte justici pracovat a nevysílejte jí signály, jak má v kauze ODS rozhodnout.
0: Když jsi mluvila o tom řediteli pošty, jo? Pochopitelně v kauze Dozimetr už umřelo, tuším, 5 nebo 6 lidí.
1: No já jako právě jenom jsem tam tím jako mířila, jestli náhodou jako to s tím to taky jako, trošku nesouvisí.
0: No to asi jo, asi to nebude jenom tak, jo. Tak uvidíme, no, třeba se pletem, no, to se to ukáže. Toto je malá země, takže naštěstí všechno včas
1: praskne.
0: Ale já tak
1: jako vím, že jako pár přátelství doby mám, tak se můžu zeptat, co a jak se s ním stalo a tak. Jako. Mě psali tam, že to byla krátká, těžká nemoc. No. Dneska jako krátká, těžká nemoc, to je jednoduchý, že jo.
0: To asi víme, co to může být, že? A ještě se vrátíme zpátky k tomu střetu zájmu Andreje Babiše. Jestli si vzpomínáš, co já jsem tady o tom říkal, jo? Tak úplně stejně o tom v podstatě mluví Jindřich Reichl.

0: vláda, já s těmi lidmi komunikuji velmi intenzivně a oni vůbec nerozumí tomu, co vy tady předvádíte. Podívejte se, ten nález ústavního soudu říká také jedno, prosím, teď... Nález ústavního soudu říká také to, že ty povinnosti vznikají až po jmenování premiérem. Do té doby žádné povinnosti řešit ten střet zájmu nemá. Ale já půjdu ještě dál. Tady žádný střet zájmu není. Není. Já ten zákon tady vytištěný mám, pane Bartošku, na rozdíl od vás ho dokonce i znám. Podívejte se, paragraf 4 jasně říká, že ve střetu zájmu je ten, kdo podniká, anebo kdo je členem statutárních orgánů těch firem. Andrej Babiš není ani jedno z toho. Naopak paragraf 4b a 4c říká, že pokud má dotyčný člen vlády majetkovou účast v nějaké firmě vyšší než 25%, tak v takový okamžik nemůže ta firma inkasovat žádné dotace ani žádné subvence a nemůže se účastnit ani veřejných zakázek. Tedy za prvé, je možné a zákonem výslovně přípustné, aby člen vlády vlastnil 100% kapitálu jakékoliv firmy. Za druhé, není pravda, že by v tu chvíli rozhodoval o výši té dotace, protože taková firma by v tu chvíli žádnou dotaci dostat nemohla. Jinými slovy, pokud bude Andrej Babiš jmenován premiérem, Agrofert nemůže dostat ani korunu na dotacích a žádný střet zájmu neexistuje. Takhle je to jednoduché. Pojďte jmenovat Andreje Babiše premiérem a pojďte tady přestat hrát tuhle zdržovací taktiku s nějakými mimořádnými schůzemi.
1: Ten zákon oni úplně otočili na ruby, zamotali do toho ještě nějaké další věci a tvrdili, že nastane něco, co zákon vylučoval, že nastat nemůže. Jo. A jak říkal předtím v tom předchozím rozhovoru Andrej Babiš, dohodl se s prezidentem, že teda to udělá, byť to není jeho povinnost, a oni stejně byli tak sprostí, že stejně to odstřelovali, jakože to je nedostatečné. Kdyby Babiš neudělal vůbec nic, tak v tom střetu zájmu stejně nemohl být.
2: Jo, přesně tak. Jako.
1: Jo, takže a oni pořád do toho šijou. Jo. Vytvářejí tady iluzi nějaké kriminality u někoho, kde ta kriminalita není. A podle mě o tím zakrývají vlastně... nehorázný loupeže, ty svoje nájezdy na ten státní rozpočet. Za to budou pikat prostě, jo. To, ať se jim to líbí nebo ne. Za to ponesou odpovědnost a já se budu fakt z toho radovat a budu se z toho těšit. Nejsem zlomyslný, ale tohle ať si někdo odskáče prostě. Ať se k tomu postaví čelem, když jsou tak chytrý.
2: To jsem zvědavá. No. Já jako doufám, že opravdu tohleto jako se jednou stane a že to půjde pak jako na běžícím drátku. Jo. Uvidíme. Ne?
1: No. Tak. Ještě si dáme Petra Macinku. Já jsem koukal, jak je to dlouhý. No, to bude zajímavý rozhovor, tak to ze sněmovny, teda jeho vystoupení. Akorát to musím nějak zastavit, nevím jak.
2: Tak jako jen třeba jako čudlikem stop, to tam není, nebo něco takového.
1: Já jsi čudliku, počkej. Šup, už to jde.
3: A opět posloucháme stejnou písničku. Andrej Babiš a jeho střet zájmů. Kdybych nevěděl, že jsme v poslanecké sněmovně roku 2026, tak bych si myslel, že někdo asi omylem pustil nějaký archivní záznam z roku 2018. A právě to je vlastně na té dnešní debatě celé nejzajímavější, protože ona vlastně ve skutečnosti vůbec není o střetu zájmu. Ona je o něčem úplně jiném. Je to o tom, že část české politické scény se ani po letech nedokázala smířit s výsledkem demokratických voleb. Je to o tom, že část politické scény nedokázala přijmout skutečnost, že člověk, kterého upřímně nenávidí, opakovaně získává důvěru občanů. A je to taky o tom, že místo přemýšlení nad vlastními chybami se někteří stále

0: Ale snaží zoufale najít důvod, proč za jejich neúspěchy může někdo jiný. Dámy a pánové, víte, že já nejsem členem hnutí ANO, nikdy jsem nebyl, nikdy jsem ani nebyl zaměstnancem Agrofertu, nejsem ani právník premiéra Babiše, natož abych byl jeho mluvčím, ale jsem předsedou koaliční politické strany, která společně s hnutím ANO sedí v dnešní vládě, kterou samozřejmě pokládám za suverénně nejlepší vládu, jakou kdy naše země měla. No a právě proto, že nejsem politik hnutí ANO, tak si mohu dovolit říct něco, co možná zaznívá méně častěji, než by mělo. Mě totiž na celé této debatě dnešní fascinuje především jedna věc. A to je, jak hluboce zakořeněná je v části české politiky nedůvěra vůči samotnému principu úspěchu. Jako člověk, který věří ve svobodný trh, v kapitalismus, v soukromé vlastnictví a v osobní odpovědnost, považuji za absurdní, že se v této zemi už 10 let vede téměř náboženská válka proti člověku, především proto, že před vstupem do politiky vybudoval velkou a úspěšnou firmu. Děsí mě, kolik lidí uvažuje ve zvrácených schématech, jako by podnikatelský úspěch byl podezřelý, jako by vytváření pracovních míst bylo morální vadou, jako by bylo přijatelnější celý život žít z veřejných rozpočtů, než nejprve něco vytvořit, vybudovat a nést za to zodpovědnost. Já si to samozřejmě nemyslím, nikdy si to myslet nebudu, protože já vím, na rozdíl od mnohých z vás, co tady sedíte, že kapitalismus není problém. Kapitalismus je naopak důvod, proč dnes žijeme mnohem lépe, než jak žili generace před náma. Soukromé podnikání určitě není hrozba, naopak soukromé podnikání je zdroj prosperity této země. A lidé, kteří budují firmy, investují vlastní kapitál, vytvářejí pracovní místa a nesou podnikatelské riziko, nejsou nepřáteli společnosti, ale naopak jsou jedním z pilířů naší společnosti. No a pokud se tedy někdo domnívá, že úspěšný podnikatel musí být automaticky diskvalifikován z veřejného života, a to jen proto, že byl úspěšný, pak nebojuje proti střetu zájmů, ale bojuje proti samotné myšlence svobodné společnosti. Ale víte, milá opozice, co je na tom všem nejzajímavější, aspoň tedy pro mě a věřím, že i pro mnoho občanů, že tato vaše posedlost Andrejem Babišem nenapáchala největší škody jemu. Napáchala je těm, kteří si z odporu vůči němu udělali vlastní politický program. Tak se podívejme na posledních zhruba 10 let české politiky. Z posedlosti Andrejem Babišem vznikla vláda závislá na podpoře komunistů. Blahopřejeme ODS. Z posedlosti Andrejem Babišem vznikaly politické projekty, které spojovalo všechno možné, kromě společné představy o budoucnosti země. Blahopřejeme ODS. No a z posedlosti Andrejem Babišem se dokonce tradičně pravicová, kdysi ODS, postupně ocitla v koalici se stranami, které v mnoha kulturně politických otázkách zastávají postoje, za které by se nemusela stydět ani spojená evropská zelená levice. Blahopřeju. Což samozřejmě není, nevnímejte jako urážku, to já pouze říkám jako pozorovatel. Vaše strana, která kdysi představovala sebevědomou konzervativní pravici, dnes často tráví více a více času vysvětlováním svým zbytku svých vlastních voličů, proč vlastně ustoupila ze svých pozic, daleko více než obhajobou těchto bývalých pozic. A proč? Protože když začne politická strana nenávidět svého soupeře více, než miluje vlastní program, tak začne postupně samo sebe opouštět. Nejdřív ustoupíte v jedné věci, pak v druhé, ve třetí, no a nakonec vlastně zjistíte, že už si ani nepamatujete, proč jste vlastně vznikli. A to se přesně stalo myslím, velké části naší dnešní opozice a těm stranám. Některé zmizely, některé se propadly na okraj politické relevance a některé přežívají už jenom díky nějaké nostalgii po době, kdy ještě měli nějakou vlastní identitu, nebo se to tak aspoň dalo nazvat. No a všechny tady tyto strany mají jedno společné. Pořád nejste schopni vysvětlit, pro co vlastně jste, ale mluvíte jenom proti komu jste. No a právě proto mě samozřejmě dnešní schůze nijak moc nepřekvapila. Protože když nemáte program, to hodíte tam Babiše. Když nemáte vizi, tak tam zase hodíte Babiše. Když nemáte energii, tak máte Babiše. No a když nemáte voliče, tak máte Babiše. Akorát jste si teda už asi nevšimli, že ty vaše voliče už teďka má Andrej Babiš. A nebo třeba i motoristi, ne, že jo? Takže, víš, že? Kdysi 35% ODS-ko. No, ale já vás možná chápu. Je to pohodlné, je to jednoduché a je to vlastně úžasně politicky sterilní, což je vlastně dneska jedna z vašich přirozeností. Dovolte mi jednu osobní poznámku. Motoristé dnes sedí ve vládě. A sedí zde proto ve vládě, že miliony lidí v České republice byly unaveny z politiky založené na moralizování, nálepkování a permanentní závisti a nenávisti. Motoristé sedí ve vládě proto, že občané chtěli návrat zdravého rozumu. A proto vlastně bych měl tady ctěné opozici za motoristy hluboce poděkovat. Protože kdyby část české politické scény v minulých letech nebyla tolik zaslepena antibabišismem, možná by nikdy nevznikla vláda opřená komunisty, možná by nikdy nevznikly různé účelové koalice postavené na negativních emocích, možná by některé pravicové strany nestratily anebo nestrapnily sami sebe koalováním s neomarxistickými piráty a dalšími radikálně levicovými stranami. No a možná by ani motoristé tedy nevznikli. Jenže vy jste si s Andreje Babiše učinili středobod vesmíru a zatímco bojujete svůj nekonečný osobní boj, miliony normálních lidí přestali mít pocit, že je někdo zastupuje. A právě proto jsme vznikli my a právě proto dnes sedíme v této sněmovně a právě proto dnes sedíme dokonce i ve vládě. Takže vám za to hluboce děkujeme. Dámy a pánové, dnešní debata ve skutečnosti vůbec nevypovídá mnoho o Andreji Babišovi. Vypovídá především o stavu opozice. Vypovídá o vás, kteří jste tuto schůzi vyvolali, z hysterií vám tolik vlastní. Vypovídá o opozici, která po letech stále mluví více o jednom člověku, než o České republice. Vypovídá o opozici, která si spletla politiku s terapií. Vypovídá o opozici, která si namluvila, že odstraněním Andreje Babiše odstraní důvody svého vlastního úpadku. Neodstraní. Protože důvod vašeho úpadku nesedí ve Strakově akademii, důvod vašeho úpadku nesedí ve vládních lavicích. Důvod vašeho úpadku je, milí přátelé, ve vašich vlastních hlavách. A dokud to nepochopíte, budete svolávat další a další mimořádné schůze, budete pronášet další a další stejné, já bych možná řekl méně cenné projevy, budete psát další a další stejně nudné a pro nikoho zajímavé tiskové zprávy a budete dostávat stále stejnou odpověď od občanů a voličů v České republice. Takže já vám k tomu držím palce, nevzdávejte to, nepolevujte, nám se to líbí, nám to pomáhá. Děkuji za pozornost.
1: No, hezký to zhrnul, ne?
2: Hezký jim to vysvětlí.
1: Víš, ale to je vlastně stejný, jako kdyby šel někdo poděkovat Američanům a kolektivnímu západu prohnilýmu za to, že přinutili některé země, aby začaly vytvářet BRICS.
2: Jo? Protože jo, to je taky... dalo by se to tak, ano.
1: To je taky nucený důsledek určitého chování, jednání a stavu vůbec jakoby toho kolektivního západu. Takže určitě jo. A myslím si, že to Petr Macinka tak sice sarkasticky a se satirou to jako zhrnul, ale ono to v podstatě tak je pravda, jo. Oni opravdu nemají těm lidem co nabídnout, než jenom toho antibabiše.
2: Babiše.
1: No. Babiš. Oni se úplně vystačejí totiž.
2: Jo, oni jsou úplně v pohodě.
1: Piráti to je kapitola sama pro sebe, to je verbež, to bych rozprášil, protože to je ta antifa jejich, že jo, to jsou...
2: To je strašný, to je opravdu...
1: To jsou anarchisti.
2: Já vůbec jako nevím, jak tohleto ty lidi, jakým způsobem to jako mohli jako volit, víš, jako že fakt jako...
1: To se to někdo volil jenom z SS, ne?
2: Já nevím, jako...
1: Jako, že to někdo zvolil, protože už jako ze zoufalství nevidí jinou cestu, nebo... Když se na to podíváš, co za nima je, jako vyložení jenom chaos, jo. Kdy to jsou nosiči nových progresivistických metod aplikovaných do společnosti v různých podobách, včetně drog. Jo.
2: No to je na tom to nejhorší.
1: Chápeš, to je otřes prostě. No ale ono to vypovídá, protože když je společnost v rozkladu, tak i nejhrubší zrno póvlu může uspět v čemkoliv. No. Protože to je mají ukázka. K tomu zelenou.
2: Přesná ukázka toho, že to tak jde prostě. A ještě jim budou tleskat.
1: No, až vidím zubatou Richterovou, tak mám strach, že mi rozkousne v obrazovku, tyjo.
2: A to ještě okolo toho nemusí škodit, jako já. My je máme tam u nás u tramvaje v Praze na rohu, tak je máme. Tam je celá jejich taková buňka nebo hnízdo, jak by se to dalo nazvat. A okolo toho oni vždycky jim to tam počmárají a strhají ty nálepenky a oni to tam zase vylepí a no. Věčnej boj.
1: A o prolhanosti, jejich prolhanosti svědčí to, co ti teď pustím, jo. Kdy ještě doufal ten panáček, co furt signáluje, to je signalista. Na dráze signalista. Pracovali signalisti, to víš. Tak si
0: domnívá, že úspěšný podnikatel musí být automatický.
1: Tak tady musíme se vrátit tady zpátky. Toto zastavíme. Tak. A tady Petr Macinka se nějak rozhovořil. Pravda. Jenže mezi tím se nám zase rozhovořil tenhle ten Béda, tak počkej.
2: Se tam rozhovořili oba dva najednou.
1: No jo, tak pojďte. Ale copak?
2: A teď někdo... chlapečkům zmrzly úsměvy.
1: Počkej, já jim nastartu. Negavarit, počemu negavarit? Že by už mohl konečně ustřihli?
2: Asi jo.
1: Počkej, se nám nachyluje čas.
2: Trošku.
1: Pustíme to tady. Zkusíme. Tak i tak.
2: Tak.
1: A ono to nejde, čoče. Nejde nám výstup. Asi už to nemám pouštět. Ne, počkej, asi já vím proč. A teď nám šel Macinka, viď? Tak to by nám mělo fungovat.
2: Přece nám to Macinka celý nestrhnul.
1: No já nevím, člověče, on je divoký. Fialo, Fialo, ty naše Fialo. Už jsem ho odblokoval, panáčka.
2: Ty už jsi mu rozepnul pusu.
1: Jo.
3: Spekulace, které záměrně šíří opozice a bohužel i část médií, podle nichž je za bitcoinovou kauzou snaha vlády nebo Občanské demokratické strany či jejich čelních představitelů pomáhat kriminálnímu prostředí výměnou za nějaké finanční plnění. Je to záměrná lež, neříkejte to, nešiřte to, nelžete.
4: Nehorázná lež, ta lež běží po republice. Štěpán tu sedí a sedět bude, poněvadž žádný zloděj není.
3: Za další, aby to bylo zcela jasné, zopakuji svoje vyjádření ze včerejška. Tuto informaci mi ministr spravedlnosti sdělil v rámci neformálního rozhovoru, že vše je v této věci v pořádku. Ten, kdo tvrdí cokoliv jiného, tak neříká pravdu, včetně některých včerejších titulků.
1: Že Dekroa to zakrývala, zametala to pod koberec a tady to prase, místo aby se posypali hlavu popelem a podali demisi, protože to bylo jasný jako facka. Měli na to dokonce na stole, na to měli rozbory, že to je špatně, jak právníků, tak všech, kteří tomu rozuměli, tak varovali před tím, aby nedělali tuto operaci, tak ale vidina těch, vlastně tam mluví o nějakých 76 miliardách.
2: Rozumíš, ta
1: vidina, tam zmizeli, jo?
2: Ty chutě Chápeš? Na to, ty byly úplně silnější.
1: Tak prostě ta touha po těch penězích, ta byla tak velká, a on ještě vystoupí veřejně a manipuluje veřejnost. Já bych přeci s tímhletím, když ho budou konfrontovat, tak by mu měla selhat zbraň, aby se měl zastřelit nebo vyskočit z okna, protože nemá, ona si to jako zbraň nemá, tak, že by třeba vypadl z okna, jo, nebo to je dobytek na entou. Co od tyhle ty verbeže můžeme čekat, Míšo? Co od takových kriplů, darmožroutů, který nikdy nic nevybudovali, jenom kradou a hrajou si na nějaký poctivý panáčka a budou tady říkat lidem, co si mají myslet. To je otřes. No, to je Goebbelsovské Německo před druhou světovou válkou. Tak já to vidím prostě.
2: Jo. A jsou prostě jako v pohodě a prostě myslí si, že ty lidi je zase jako, že teď se nabažejí Babiše a pak že oni tam zase se dostanou k moci a nevím.
1: Kompletně toto bych ho obžaloval za šíření poplašné zprávy, za zneužití funkce a za spolupachatelství, protože on tady vykládá, že to není pravda. To je jeho problém, jestli k tomu měl nebo neměl podklady. Říká, že to, takže to je lež, záměrná lež, takže manipulace veřejného mínění a tak dále. Za to bych ho obžaloval jako spolupachatele. Dekroa má být obžalovaná jako ta, která to kryla a snažila se to nějakým způsobem zamíst pod koberec. To obvinění se musí rozšířit na další lidi. Jo.
2: Počkej, Dekroa, ta tomu udělala tu časovou osu, víš?
1: No, že ta udělala takovou časovou osu, že se peleší s tím, jak mu se jmenuje člověk.
2: Havránek.
1: Jo, s Havránkem. A víš, jak oni se... Počkej, ale víš, kde oni se seznámili?
2: Poslanecký sněmovně.
1: Tak jako se pan prezident seznámil s paní prezidentovou zaměstnání.
2: No.
1: A protože paní prezidentová ho odtáhla od rodiny, tak teďko, když jako je paní prezidentová, tak se chtěla věnovat tomu těm sexuálním záležitostem na pracovišti. Jako, jo.
2: Ajajaj.
1: No jo. No, jako tyhle ty sexistický ty na pracovišti musí zmizet. To byl její program, jako nějaký oficiální, pozor, to si nevymýšlím. Tak.
2: To je blbá.
1: Jak blbá?
2: A je blbá.
1: No, tak Dekroa se s Havránkem taky seznámili v práci. Byla dlouhá noc. Tadada. Takže byla dlouhá noc pracovní v parlamentu. Chápáš?
2: A oni, takovou fotku.
1: Jejich zraky se potkaly u automatu na kávu.
2: Ano. Tam se střetly.
1: Tam se protly jejich zraky. Protože další schůze byla pochopě, tak už Dekroa, padí Eva, pozvala pana Havránka na kávičku do své kancelářičky.
2: Ty jsi viděl tu samou časovou osu jako já, viď?
1: Jo. Počkej, jestli... A posledně Havránek začal víc a víc pracovat a míň být doma.
2: Ale to je logický.
1: Ale on neopracovával politiku, on opracovával Evičku. Ale oni ty Evy, jo, jestli oni nemají něco společného.
2: No
1: je nachytali v tom Polsku, že jo? Jako.
2: No. No jo. To nevím, co teda dělali v Polsku, jo? Jako jestli tam jako pracovali, nebo...
1: No určitě tam jeli pracovně, ne?
2: Uh-huh. Dobaveno.
1: Já myslím, hrozný drbný, ale...
2: Ne, to je hrozný drbný, jako fakt. Jako. Ne, tohle je strašný. Jo.
1: A ona je ale na zajíčky, ne? Asi, ona je na zajíčky, ne? Ta Dekroa.
2: No, tak...
1: A ona co, není zadaná, ona jako... No.
2: Ne, myslím, že ne, že je rozešlá nebo něco takového. Nevím, jestli je rozvedená, to bych kecala.
1: Já teďko nevím, určitě... jestli je rozešlá nebo sešlá.
2: No, asi tak.
1: Možná jenom sešla z cesty, rozumíš. No nic, Míšo, my se musíme rozloučit. Čas se naplnil.
2: No jo, čas oponou trhu, já na to no, tady koukám.
1: Tak ještě stihneš závěrečnou dvouhodinovku na diskotéce.
2: Už nestihnu, protože vzhledem k málo lidem Charlie hraje asi zhruba tak do 11 do půl 12. A já, než bych se teď z té noční košile převlíkla do šatiček a než bych tam došla...
1: Prosím tě, tak, hodíš pásek a seš normálně ve věci.
2: Tak bych stihla možná závěrečnou písničku. Nicméně asi to užiju zítra, my půjdeme zítra. My jdeme zítra... se koupat odpoledne. Ne? A jdem i s Naděou, ano.
1: Jo, to bude velký, to bude velký.
2: A Naděja nás dneska poslouchala.
1: Taky zdravíme, no, jestli to vydržela až do teď.
2: Nevím, jestli náhodou neusnula, ale když taky to přepošlu, aby si to poslechla ze záznamu. Jo, jdem se koupat s Naděou, pak jdem na dobrou večeři a pak si dáme závěrečnou diskotéku. Oh, hurá, směr Praha.
1: No vidíš to. No tak dobře, tak pozdrav všechny známí. Já ti děkuju za dnešní účast, přestože máš dovolenou. To bylo příjemné.
2: Bylo to příjemné.
1: Hezky si to užijte ještě ten poslední den. A už jsi se jako rozloučila?
2: Ještě jsem se nerozloučila, ale rychle to udělám. Přátelé, mějte se všichni moc hezky. Užívejte si teplé dny. Za pár měsíců na to budeme vzpomínat, jaký to bylo fajn, že bylo teplíčko.
1: Nahora. No
2: nechci tím strašit. Nic. Mějte se moc krásně, těším se s vámi naslyšenou za týden. To už budu zpátky v Praze. No a pak se uvidím. Krásnou dobrou noc.
1: Tak já ti děkuju, jak za tu hezkou dobrou noc, tak ti děkuju za ten večer. No, vám všem, co jste nás poslouchali a budete poslouchat, tak pochopitelně přeji příjemné další poslouchání tady na Svobodném vysílači, případně na našem studiu Midgard. No a od mikrofonu společně s mým hostem z dovolené s Míšou se loučí jak jinak než Petr Václav. Tak.
5: Zuzano. Vím, že ty i tvůj chlapec jste ze Slovenska. Zuzano, buď se mnou a naše láska bude Českos.

Teďka, kdybychom porodili, tak bychom chcípli! Do teďka jsme tančili polku na vesnické zábavě, ale odteď budeme tančit tango na národní úrovni!

not for just a year. Ha ha ha!

v naší malé kuchyni. Kloukly staré hodiny, dlouhých 90 let na stěně. A můj děda na řadu let vstával ráno přesně v 5, sám je natahoval každodenně. Byly koupeny v den, kdy byl děda narozen, vždycky rád poslouchal její hlas. Život se dá vlek a 90 let je jen krátký čas. Kráčeli rok za rokem, dědečko

je to tak, život jede jako vlak, ať ho ženou roku nebo vteřiny. Přitom rok od roku říkali mu do kroku hodiny, které měl tolikrát. Život se dá v plek.

co pít totiž, takže já bych potřeboval mléčko. Děkuju. Teplý mlíko. On je to plný medu totiž. To ještě nikdy nikdo nevěděl totiž. Ale zlomyslným se to nevyplatí. Něco k české tematice nejoblíbenější, to je prostě to, co stojí nade vším.

is on.

sedíš u stolu a ona nese ti jídlo k obědu a říká, tak mě tu máš, tak si mě zvaš, pozvi mě dál, jestli mě znáš, jsem tvoje minulost. Rozestel postela ke zdi si lehni, ona se přitulí. Dneska tě navštíví ti, kteří byli a kteří už minuli. Každého po jménu oslovíš, nebo si vzpomeneš na jména. Ráno se probudíš a ona u tebe v klubíčku schoulená řekne ti, tak mě tu máš, tak si mě zvaš, pozval jsi mě dál, teď už mě znáš, jsem tvoje minulost.

Soudruh Kotval do Ostravy písmo dlouhé napsal, že prý u nás celý revír pětiletku zaspal. Ja, zaspali jsme, ale vstaněm zase, na Ostravsku budem rubať jako na Dombáse. Uhlamalo pro fabriky, pro socialismus, to by nás mohl chachar trumen přes pazury písnut. Ja, bylo málo, ale buďte zase, na Ostravsku budem rubať jako na Dombáse. Absence je u nás velká a i fluktuace, bulači se rozmnožili, nevoní jim práce. Ja, nevoněla, bude vonět zase, na Ostravsku budem rubať jako na Dombáse. Ve straně a v rohu u nás málo se starali, aby všude jako miska havíře rubáli. Ja, roh a strana, polepšu se zase, na Ostravsku budem rubať jako na Dombáse. Svazaci na šachtách enem se podřimovali, něky aj i zaspívali, ale nerubali. Ja, nerubali, budu rubať zase, tak jak slavní komsomolci rubům na Dombáse. Ale včil, jak soudruh Kotval napsal do Ostrávy, do šachet a do rabuňku fukne vjatr zdraví. Ja, soudruh Kotval napravil to zase, na Ostravsku budem rubať jako na Dombáse. Do předků se budem vozit

aby jsme se špendličkami v uhluně hrabáli, kombajny a nakládače pošle soudruh Stálin. Ja, revír bude úkol plnit zase, na Ostravsku budem rupat jako na dopáse. Úřady a kanceláře z celé republiky na Ostravsko posílají nové brigadníky. Ja, havířů dost bude u nás zase, na Ostravsku budem rubat jako na Donbáse. Aby jsme se po novému u nás robit zvykli, do překopu v Dorabuňku zavedeme cykly. Ja, práca v cyklu těžbu zdvihne zase, na Ostravsku budem rubat jako na Donbáse. Z Rabuňku se telefonem brnkněm jako páni, inženýr či Steiger přijde.

se světla zaplály, to mé oči hledaly. Potíž je jen v tom, že už nemohu dál. Nasedlo si hlavu dám.

ho našli za pár dní ležet v jámě bezedný. Hlavu měl bílou a oči jako len. V ruce prsten, co chtěl jí dát, proč ho k čertu

přes haličské pláně vane vítr zlý. To málo, co jsme měli, nám vody sebrali, jako tažní ptáci, jako rolísi. Letíme nad zemí, dva modré dopisy. Ještě hoří oheň a praská dřevo, ale už je čas jít spát. Tamhle za kopcem je Sarajevo, tam budeme se zítra ráno brát. Farář v kostele nás sváže na věky, věnec tamarišku pak hodí do řeky. Voda popluje zpátky do moře, my dva tady dole a nebe nahoře.

znamení, dubovými prkny on bude roubený, aby každý věděl, že jsem tě měl rád, postavím ho pevný, na věky bude stát. Ještě hoří oheň a praská dřevo, ale už je čas jít spát. Tamhle za kopcem je Sarajevo, tam zítra budeme se lát.

a celý den. Jako bych měl divný sen, jako bych snil, jako bych nežil, jako bych sem nepatřil. Když to není ve snáři, ať mi řeknou hvězdáři, zdali jen sní, nebo zdali bdí, když na ruby svět vidí. Je to divný svět, divné věci, když je pro lidi třeba pálit laciný žito v peci, aby stražil chleba. Je to divný svět, divná láska, když se

plavání vadí. Divná loď, když nemá vesla, divný v bouři klid.

0: Možná, že to vše pravda není, snad je to jenom zlý sen.
1: Čekám na svoje probuzení.

0: se oheň kvet a tak jsem k němu jel. Jen tak s chlapama posedět jsem zrovna tenkrát chtěl. Ten stařík s tváří vrážčitou, jak dubovej kmen, vyprávěl pověst letitou o střelci jménem Shane.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Je v kraji klid, však býval čas, kdy rýtu s bandou vlád. Všem při tom jménu běhal mráz a nikdo nemohl spát. Rýt zabíjel a všecko krat, všecko včetně žen. Rýt strašlivě se začal smát, když slyšel jméno Shane.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Ten Shane to je zlý svědomí, lumpů jako Rýt. I když je člověk jako my, líp se umí být. A pak nám pastor vyjevil, že měl dnes živej sen. A den na to se objevil střelec jménem Shane.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Měl tváře prachem šedivý a oči jako len. Měl divný jméno mazlivý, jmenoval se Shane. My všichni na něj koukali, co se bude dít. Pak jména svý jsme říkali a on dal koni pít.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Měl šaty z módy vyšlý snad, v tom se nevyznám. A unavenej na zem pak, k žlutej mdi vyznám. A pak se zdvih, řek už jsem fit, jen trochu přitom zív. A řek nám, že jde vyčistit ten Augiášův chlív.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: A v salůnu tou dobou Rýt se svojí bandou pil. Ten Rýt by jistě přestal pít, kdyby vytušil, že dostane ho pistolník s očima jako len. Štíhlej jako hřeholník muž toho jména Shane.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Shane bouchačku si pustil níž, než do salůnu vles. A my nad ním dělali kříž, vidím to jako dnes. A pak jsme jenom slyšeli šest poctivejch ran. A tím, že rány zazněly, zhas celý Rýtův klán. Shane vyšel ven, měl pevný krok a řekl, je hotovo. Však rudá krev mu barví bok, on měl v něm olovo. Pak řekl, že je čas odejít. Měl v očích chladnej cejn a v salonu byl mrtvej klid. On jmenoval se Shane. Ten večír rosou zastudil a na kůži se chlad. I já, ač jsem se nenudil, jsem řekl, že půjdu spát. My dali jsme si poloku, u stařík spí svůj sen. Jen já mám jizvu na boku a mý jméno je Shane.

This one's got a tune in it, so like we're tuning up in this.

Zumí? To proto, že mi nedomíkaj zubí. Jen si to zkus, nedokus. A říkat tyhle slova, kde je žišu, čišu. To dneska netuším, jak chutná žužu. Nemůžu jako druzí hasit žížu. Jen si to zkus, nedokus. A říci si neste mi číšní čelimču. Taky mi nejde. Čiču, ani jo. A každičkej den, slyším, jak někdo říká, co to říká. Cože? Cože? Já nevyslovím ani vidličky.

dokážu komu lásku dát, když nebylo ti dáno matkou, to budou znamít. V noční můru tvé dětství změnilo se snad, jak už je tolik, tolik bezčitnosti mezi lidmi mít. A kdo? Kdo smaže všechny vzpomínky na dobu osudnou, kdy nepomohly slzy ani usmrtvý pláč? Nezastaví pedofilní touhu zvrácenou, tvůj křiv, co se promění.

ta se totiž vodou nedá smít. Samozřejmě Velinský ten neustále ruší, no tak žáci, no tak ticho klid. Jo, to byly zlatý časy v naší

školník Jouza v modrým plášti ze třídy nás vyhnal, co nám přitom jenom dával men. Potom jsme se bavívali v skutku velkolepě, kor když ještě k tomu vypli prout. Kradli jsme si čepice a tašky v školním sklepě, i když jsme se tam sotva mohli hnout. Já vám řeknu, my jsme byli děti,

matikus. Školník Jouza v modrým plášti vždycky chodil s námi pochodem vchod a poklusem klus. Ceduličku se svým jménem každej míti muší, kdyby spadla bomba na náš kryt. Povídal pan řídící, ať na

oživořil. A jednou otec říká, a syn se vůbec nediví, vydej se k těm skalám, nás pole těžko uživí. Roky plynuli mu v horách tichu, po říkání v modlitbách,

a nevedla ho touha uvidět rodný dům. Chtěl smazat dívčí obraz, ale jak poručíš snům? Snad stokrát prosil pána, ať mu zapomenou dá. A pak jednoho rána věděl, co udělá. Připravil si pak vyštětce na jednu stěnu chladný

chrám, tam na vrcholcích skal. A v celé jsem byl sám, kde mnich kdysi maloval. A pak sluneční zář dopadla na otáz. Já přeci nejsem lhář, světec má dívčí tvář. A pak sluneční zář dopadla na otáz. Já přeci nejsem lhář,

0: nestačí přece oheň z pece, chci mít jiný žár.
1: Můj Vilém peče housky a málo mě má rád, on očíčka má úzký a věčně chtěl by spát.
0: Jo, jo, jo, je to tak, je to tak.
2: Chudák holka.
0: Jenom mě nelitujte.
3: Vilém zkrátka v noci peče a ve dne spí.
0: Jenom ho nelitujte.

0: bylo. Je pěkný, že tě politovala, ale jestli pak ti něco poradila.
1: Pekařka ze Všetat, to se budete divit. Byl večer, vyšly hvězdy a v domě

0: cimárně po pekárně s těstem na rukách. Můj Vilém netek housky a měl mě hodně rád. Už oči neměl ouzký a vůbec nechtěl spát. To byla krása.
1: Cože si to dala na ten komín?

Už je to pár let, co si opustil tenhle svět. My sedli jim na lep, ty jsi věděl, že bude řemět. Václav tetelil se blahem, když tvé srdce puklo žalem.

zase lžou a kradou, zas vtipům bojíme se smát, zas blbnou generaci mladou, zas vládne veličenství. Už je to pár let, co si zpíval naposled, divně otočil se svět, svoboda byla na dohled. Pravda je zas trestným činem, vlastní názor

poslední z posledních k božímu zákonu. Teď oči neubírá, dávno je vládcem hřích, jen ostří krví zbrocen.

0: Hezký den, začíná diskuzní pořad Napřímo. Aktuální politická témata ze světa i z domácí scény probereme s bývalým prezidentem panem Václavem Klausem. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Začneme aktuálním zahraničním tématem. Minulý týden na španělskou severoafrickou enklávu Ceutu pronikly desítky tisíce migrantů. Vy jste označil tu událost za důsledek evropské migrační politiky. Co jste tím přesně myslel a jak vážná je ta situace podle vás?
1: No tak evropská migrační politika, která má své kořeny už dlouho, ale přece jenom jisté vyvrcholení, svou kulminaci našla v slavném výroku paní Merkelové, wir schaffen das, jako my si můžeme vzít každého tady, tak je samozřejmě prapříčina tohoto problému, že se nechají zblbnout prostě nějací lidé z Maroka nebo z kterýchkoliv okolních zemí a když jim někdo nakuká, že je volný přístup tady tudy do Evropy, že se nechají zblbnout, je sice smutný, ale je to důsledek toho, co se děje v Evropě. A já teda musím výjimečně pochválit výrazné a jasné stanovisko premiéra Babiše, protože to bylo zřetelné, zatímco my jsme všichni očekávali, že paní von der Leyenová bude říkat, no musíme být solidární, no není možný být solidární s myšlenkou, že kdokoliv chce, se přestěhuje do Evropy. To prostě nejde.
0: Já jenom pro diváky upřesním, připomenu, že premiér Andrej Babiš navrhl zpřísnění kontrol na hranicích se Španělskem. Rozumím tedy, že byste postupoval stejně na jeho místě.
1: No tak jestli zrovna tenhle konkrétní krok nebo ne, o to mě celkem nejde, ale ano, Evropa musí pochopit, nebo Evropská unie, Evropa je kontinent, nemůže nic chápat, ale Evropská unie a její politici prostě musí přijmout to, že neexistuje žít ve světě otevřených dveří. Vy máte doma, předpokládám, na noc zamykáte si byt nebo něco takového, dům si zamykáte, to je normální, to musí platit i teď.
0: Na druhou stranu, co byste řekl lidem, kteří zkrátka utíkají jenom za lepším životem?
1: To jsem very sorry, to prostě za lepším životem bychom utíkali každý, ale to musí mít někdo chuť toho člověka si k sobě vzít, takže ne, to je naprosto nesmyslný projekt. Migrace je v principu nenormální věc.
0: Vy byste žil v zemi, kde je například válka nebo chudoba? Neutekl byste?
1: V chudobě žilo 99% lidí po dobu posledních několika tisíce let, co lidstvo lidstvem je.
0: Nejsou základní lidské potřeby.
1: No to je součást přeci, aby společnost si vybudovala takovou sílu, aby měla na základní lidské potřeby. To je obrovský čin, obrovský krok a trvá to strašnou dobu, než to ta společnost udělá. Myšlenka, že mohu naskočit a přidat se k někomu, kde to udělali, ne. Ty lidé mají primárně zůstat doma a pokusit se vyrobit stejný pozitivní svět u sebe doma. Já považuji migrantství za výjimku, mimořádnost, něco nenormálního. Normálního je prostě žít v zemi, kde jsem se narodil. To neznamená, že nemůžu vyjet na výlet nebo že nemůžu vyjet za prací, ale prostě myšlenka, že bychom se měli všichni míhat po světě, kam nás napadne. To je fatální omyl multikulturální ideologie, kterou jsme bohužel hloupě přijali.
0: Co by se poradil například ženě, matce s malými dětmi, která žije v zemi, kde je válka, kde jí na dům padají rakety?
1: Já nevěřím, že se ptáte upřímně tuhle otázku. To není přeci možné.
0: Já se jenom ptám, jestli nemají lidé všichni šanci na stejný důstojný život.
1: To nemají teda. Ne, to opravdu právo na důstojný život je naprostý nesmysl. Levičácká, extremistická, progresivistická úchylka, kterou nevěřím, že může někdo vůbec myslet vážně. Přeci to je obrovský čin, abych v takový život měl. A já si myslím, že aby všichni někam utekli, to není vůbec řešení. Fakt ne, to je omyl tragický. A skoro mě děsí, že že to tak nevinně říkáte, tuhle tu věc.
0: Podle vás tedy řešením to, aby se zkrátka zcela uzavřely hranice?
1: Prosím?
0: Je podle vás tedy tím primárním řešením migrace to, aby se zcela uzavřely hranice?
1: Řešením? Migrace, že je řešením?
0: Jak se bránit? Ne, že se zcela uzavřou hranice. Já se vás ptám, jestli to je za vás řešení.
1: Podívejte, vy jste nežila v zemi, kde byly nejenom uzavřené hranice, ale byla tam i ta železná opona. Prostě byl to ještě trošku ošklivější svět, než je v dnešní době kolem nás. Ale my jsme v té zemi normálně žili a museli jsme v ní žít. A že si jsme byli chudší než v New Yorku nebo v Chicagu, to přeci neznamenalo degradaci života. A já i tehdy jsem byl fatální protivník komunismu, ale nemyslím, že řešením by bylo, aby všichni to tady opustili a někam utekli. To by tady ten komunismus byl na věky. Takže ne. Migrace, výjimka. Odlišme ještě další věc, kterou já stále zdůrazňuji, když jsem na jakýkoliv konferenci na toto téma. Já říkám, mluvíme o individuální nebo masové migraci. Tenhle rozdíl je fatální. Já nezakazuju žádnému jednotlivci, aby si nakládal se svým životem, jak chce, ale tohle, čeho jsme svědky, je masová migrace, organizovaná. A to, že jsou v Evropě, že je Evropa zničená migrací, prostě to neudělali ty migranti, to si udělala Evropská unie, to si udělala paní Merkelová a paní von der Leyenová. Čili ty migranti bych nevinil, ty jsou obětí té ideologie, která u nás v Evropě a ve světě převládla.
0: Dobře, vy jste mi ale ne tak úplně odpověděl na otázku. Jaké je tedy podle vás řešení v boji proti organizované migraci?
1: No tak není nic jiného, než mít někde cedulku a tam napsat, že je zamčeno. Prostě já považuji za nezbytné, stejně jako má každý doma dveře, každý má doma plot, každý má bránu někam, tak i v zemi musí být nějaká jasně definovaná věc, hranice, kdo do té země patří nebo kdo do té země nepatří.
0: A to by se definovalo jak konkrétně? Jak byste konkrétně definoval tu hranici?
1: No, hranice je, že člověk může požádat o vstup do té země a bude mu nebo nebude mu vyhověno.
0: Pojďme dál. Ministr zahraničí Petr Macinka naopak řekl, že není správné za tu situaci trestat Španělsko. Čím si vysvětlujete tu jeho zdrženlivost a vadí vám tento výrok?
1: Já jsem nevěřil svým očím, když jsem si přečetl tuto jeho zprávu. On jako ministr zahraničí chce být asi za dobře se všemi dalšími ministry zahraničí, včetně španělského a tak dále. Nechápu to, zásadně s ním nesouhlasím a překvapuje mě to.
0: Jak celkově hodnotíte práci pana Macinky jako ministra zahraničních věcí?
1: Ale v mnoha věcech velmi pozitivně a myslím, že v řadě věcí se chová velmi rozumně a já opakovaně říkám, že pravděpodobně lépe než předcházející ministři zahraničí za dlouhou dobu je svůj, říká nahlas jasně své názory a tak dále, ale v některých věcech s ním zásadně nesouhlasím a například tohle mě opravdu velmi, velmi překvapilo.
0: Pojďme se vrátit zpátky k situaci v Seutě. Jakou roli v tom podle vás hrály marocké úřady?
1: To kdybych věděl, tak budu největší znalec na světě. Já si nemyslím, že to marocké úřady podněcovaly. Nemám ten pocit. Možná, že trošku se tvářil liknavě vůči tomu. To bych řekl, že ano, ale že jde o nějaké podněcování. Já myslím, že problém je jiný. Problém je v tom, že přeci, když se podíváte, najednou lidé objevili, co to je Ceuta, objevili mapičku světa, jaké je to výběžek něčeho v úplně jiném světě. Já myslím, že ty marocké úřady asi v podstatě mají základní myšlenku, že tahle ta španělská enkláva na marocké v podstatě území a v Africe nemá co dělat, takže já myslím, že tohle to si kde kdo v Maroku myslí. To neznamená, že že marocká politika vyhlašuje, že my chceme zlikvidovat Ceutu. To myslím, že žádný marocký politik, který chce být považován za ve světě přijatelného, by neřekl, ale že jako v podstatě tu evropskou enklávu na africkém kontinentu považují za něco zbytek, reziduum nějakého minulého vývoje. To si dovedu představit, že to je dominantní pozice myšlení Maročanů.
0: Krize vyvolala mimořádnou reakci Evropské unie. Vy Evropskou unii v tomto tématu dlouhodobě kritizujete. Jak by se podle vás měli spojenci k tomuto postavit?
1: Jedna věc je obecně k problému hranic a migrace a druhá věc je k tomu konkrétnímu případu. Já myslím, že ten konkrétní případ podle mého názoru nevyvolali a nevytvořili marocké úřady, nepodněcovali Maročany, aby utekli z jejich země. To nemůže být politika žádné vlády. Já myslím, že jsou to, a špatně říkám španělský premiér, že to udělali převaděči a tak dále. Ne, já si myslím, že to dělají vědomě promigrační neziskovky, které žijí z toho, že podněcují migrantství z celého světa k nám do Evropy.
0: Pojďme dál. Ode dneška platí nová pravidla pro dočasnou ochranu Ukrajinců u nás. Nově budou muset předložit důkaz, který dokládá splnění jejich vojenské povinnosti vůči jejich vlasti. Myslíte si, že to je správně?
1: No tak myšlenka, aby jako země byla ve válce, a teď už nediskutujeme o tom, jak přesně ta válka a proč vznikla. Když země ve válce, takže by mladí zdraví.
0: Ta válka vznikla, protože Rusko napadlo Ukrajinu.
1: Prosím?
0: Ta válka vznikla, protože Rusko napadlo Ukrajinu. To je fakt.
1: To, je to trošku složitější.
0: Válka vznikla, protože Rusko napadlo Ukrajinu a to je fakt.
1: To říkáte vy, ale není to, je to trošičku složitější.
0: Jak je to složitější?
1: Tak já myslím, že to mělo svou prehistorii. Ta válka nezačala 22. února 2022.
0: Ale co to mění na tom, že Rusko napadlo Ukrajinu?
1: Fyzicky ano, ale to, co se událo kolem toho, proč to napadlo, jak se to stalo, kdo k tomu přispěl, jak kdo to podněcoval a tak dále. Ne, nedělejme si legraci, mluvme vážně.
0: Já mluvím zcela vážně, já se vás tam, proč tedy Rusko napadlo Ukrajinu?
1: Prosím?
0: Proč tedy Rusko napadlo Ukrajinu?
1: Ježíš, opakuji znova, ta válka nezačala 22. února. Ta válka minimálně začala v roce 2014, kdy prostě se odehrávaly neuvěřitelné věci na východě Ukrajině vůči tam žijícím Rusům a tak dále. Takže tam byl obří problém, který byl vnitroukrajinský problém, ten nebyl řešen, svět se díval jinam, nebral to na vědomí, nesnažil se přispět k tomu, aby tohle to nebylo, nesnažil se té válce zabránit, čili já myslím, že vinen je celý mezinárodní politický systém, že ta válka vůbec nastala. Bylo tisíc šancí, jak tomu zabránit. A prostě někteří velcí hráči světa si to nepřáli tomu zabránit.
0: S těmito termíny operuje mimo jiné i ruská propaganda. Každopádně pojďme tedy prosím dál. Podle ministra vnitra Metnara.
1: Bavíte se se mnou normálně, nebo jste diktátor tadyhle teď v tuto chvíli?
0: Já se s vámi bavím naprosto normálně. Já jsem se vás ptala na to, proč si myslíte, že tady to není očividné, že to není jasný fakt, že Rusko napadlo Ukrajinu. Vy jste mi řekl svoje poznatky, co si o tom myslíte, a teď se prosím pojďme posunout dál, jestli můžeme.
1: No.
0: Tak, jak tedy nahlížíte na ta nová pravidla? Podle ministra vnitra Metnara se tím výrazně omezí počty nově příchozích tady uprchlíků. Zároveň podle něj mají nová pravidla také ulevit našemu sociálnímu i zdravotnímu systému. Očekáváte stejný účinek?
1: No ne, takže bylo potřeba zamezit tomu a přerušit to, aby pokračovala jedna jasná věc. Česká republika má největší počet ukrajinských migrantů na světě. Číslo jedna na světě. Samozřejmě mluvíme na hlavu přepočtu na počet obyvatelstva. Takže vůči našim 10 milionům obyvatel jsme číslo jedna na světě. Paní redaktorko, jestli to nevíte, tak je to zásadní téma vůbec k diskuzi vážné. To je zvláštní, protože my jsme zcela bizarsně otevřeli hranice ukrajinským migrantům a samozřejmě, že to zahájila Fialova vláda a teď je to špatně zastavitelné, ale že teď si ta nová vláda dovolila tadyhle ten dílčí krok, který mimochodem zase, dívejme se trošku v širším rozměru, v řadě evropských zemí platí stejný princip, to není československý nápad, český nápad, že budeme kontrolovat, kdo je ve branné povinnosti nebo splnil nebo ne. To aplikuje celá řada evropských zemí, celá řada zemí Evropské unie. Tak proč teď takový fanatický útok na pana Metnara?
0: Já neutočím na pana Metnara, já jsem se dostala na ten názor, jestli s tím souhlasíte, s tou změnou.
1: Souhlasíte? Já myslím, že aby tady se posílali miliardy na Ukrajinu a aby mužové vojenské služby si mohli klidně pohybovat kdekoliv ve světě, to je docela zvláštní. A to já, když tu zahraniční média vnímám, to je tam velmi diskutovaným tématem a v celé řadě zemí se na to zásadním veřejné mínění zásadním způsobem zlobí.
0: Pojďme dál. Politika, mezinárodní politika je turbulentní v celém světě. Vidíme, že se poměrně zásadně proměňuje vztah Evropy se Spojenými státy. Kdo je teď podle vás naším hlavním spojencem?
1: Tak já bych trošku změkčoval výrok, že se zásadně proměňuje. Já myslím, že to tak zásadní není. A například jedna věc jsou jednotlivé výroky toho či onoho politika, nebo velmi často jednoho konkrétního politika amerického prezidenta, ale v podstatě já si myslím, že se nic zásadního nestalo. Každý, kdo seriózně hodnotí výsledky Ankary, kde šlo o to, jestli tam dojde k nějakému výraznému rozkolu mezi americkým a evropským postem, tak každý musí přiznat, že nic takového nenastalo a že to bylo pouze chtění popichovačů té či oné strany, aby k nějakému takovému rozkolu došlo. Myslím, že nedošlo k rozkolu, to je jenom taková snadná fráze, že se radikálně pozměnili. Ano, Amerika s novým prezidentem je jiná, než byla s tím bývalým. To má své různé následky a důsledky, ale jako já bych nechal to, já myslím, že pořád ještě ten vztah té Evropy a Ameriky, myslíme Spojených států, zůstává jako v podstatě pozitivní.
0: Já odkazuji na summit NATO, kdy americký prezident Trump znovu zopakoval, že mu vadí, že mu nepomohli spojenci vyřešit rychle tu krizi na Blízkém východě. On několikrát i vyhrožoval odchodem Spojených států z NATO. Tak nemáme brát tyto jeho výhrušky vážně?
1: Já myslím, že přiměřeně vážně. Přiměřeně vážně víme, že Trump spoustu svých výroků dělá jako negociační výroky, kterým zahajuje diskuzi, přestřelí, očekává, že na to bude replika, on couvne a tak dále. Tak bych nepřeceňoval tyto výroky. Já jsem se letos v Davosu zúčastnil takové velmi vážné debaty přesně na tadyhle ta témata a přesně tyhle ty věty se tam říkaly a byl tam jeden významný představitel amerického kongresu z republikánské strany, teda řekněme z Trumpovy strany a ten, když promluvil, tak říkal, Mně se zdá, že trošku berete moc vážně ty jednotlivé Trumpovy výroky. Tomu se můžeme pousmát, je to prezident nejmocnější země, takže brát nebo nebrat výroky vážně, to jako je druhá věc. Ale on tím říkal, on opravdu negociuje, on tímto způsobem, já to vůbec nehájím, ale jenom jako říkám, že to je potřeba brát do jisté míry jenom jako souboj získávání silné výchozí pozice. Opakuji znova, nesetkal jsem se nikdy a sleduju média v řadě evropských zemí, nesetkal jsem se s takovým hodnocením té Ankary, jako vy jste teď řekla, nic tam. Naopak všichni usoudili, že to proběhlo velmi přáteleně a velmi, velmi pohodově.
0: Čeho se podle vás podařilo dosáhnout v Ankaře a Česku?
1: Já myslím, že se podařilo dosáhnout jedné věci, a to sice toho, že nedošlo k žádnému rozkolu mezi Evropou a Spojenými státy.
0: Pojďme dál. Spor mezi vládou a Hradem každopádně pokračuje i po návratu ze summitu NATO v Ankaře. Premiér Andrej Babiš odmítl návrh prezidenta Petra Pavla na obnovení konzultačních schůzek nejvyšších ústavních činitelů a zahraniční politice státu. Tak jak to hodnotíte? Není to nebezpečné, když tito klíčoví ústavní činitelé spolu nebudou moct komunikovat, nedokážou spolu komunikovat?
1: Tak já nemyslím, že oni spolu nebudou komunikovat. Oni spolu určitě komunikují v přiměřeném rozsahu. Jestli tomu dobře rozumím, tak to bylo odmítnutí takových nějakých jednání toho či onoho typu. No prostě vláda je postavena na úplně jiném základě, než je postaven prezident. Zvolena jinými lidmi, jsou zatím jiné názory. Ne náhodou to, co je za Pavlem, je totožné, co bylo za předchozí Fialovou vládou. Takže, že existuje rozpůlení tohoto, je realita česká, není to taky ve světě unikátnost, říká se tomu kohabitace. Bylo to proslavené ve Francii třeba dlouhá v řadě období. No a tam to skřípe mezi prezidentem a premiérem. No. A já bych to nepřeceňoval. Prostě my nemáme prezidentský systém, my máme pořád systém parlamentní demokracie, kde rozhodující entitou je vláda. A je potřeba, aby v každé konkrétní věci hledali co nejrozumější postoj a pohled na věc. A čím ty pohledy budou bližší, tím pro nás, pro všechny lepší.
0: Jak byste se k tomu stavil vy jako bývalý prezident? Jak byste například reagoval na to, když ministr zahraničních věcí řekne, ať si prezident z Ankary odveze spoustu hezkých fotografií a podobně? Nevadilo by vám to?
1: No to by mě určitě vadilo, ale všichni víme, že to není původně začít, že ten spor nezačal tímto výrokem. Tento výrok je xtý krok v pořadí, který já bych takový výrok nikdy nedělal, ale jako prezident i jako předseda vlády jsem nikdy nedopustil takový střet mezi vládou a prezidentem, a to jako myšlenka, že bych cítil menší jako nesoulad, který může cítit dneska prezident Pavel s vládou, že bych cítil menší nesoulad vůči vládům, když já byl prezident a byl vládu řídil Špidla třeba nebo Paroubek. To samozřejmě, já myslím, že jsem byl od té vlády dál, než je dnešní prezident od této vlády. Jde o to, nakolik se to má hrát venku, tadyhle ta karta, a nakolik prezident nemá přijmout, že nemáme prezidentský systém. A mně se zdá, že náš dnešní prezident tuto úvodní tezi našeho ústavního systému nepřijímá a pořád se snaží posunout náš systém k prezidentskému nebo poloprezidentskému systému. To je alfa omega celého problému, kterým my tady čelíme a který nás v některých věcech oslabuje. Na druhé straně nepřeceňujeme to. My si myslíme, že jsme pupek světa, který ve světě tak strašně sledujou, a že by ten svět tolik zajímalo naše vnitřní střety vlády versus prezidenta, to se velmi přeceňujeme. Já myslím, že drtivá většina světa o tom nikdy neslyšela a vůbec netuší, že něco takového existuje.
0: Pojďme dál. Poslanci a ministři mají teď sice letní prázdniny, ale hned po nich je čeká tvrdá debata o rozpočtu. Ministryně financí Alena Schillerová už řekla, že ten schodek chce navýšit o 20 miliard korun. Premiér Andrej Babiš řekl, že ten schodek bude pod 400 miliard korun. Tak dělá podle vás současná vláda odpovědnou rozpočtovou politiku?
1: Tak současná vláda zdědila rozvrácený finanční systém vládou pana Fialy a pana Stanjury, zdědila tento systém. Ten systém se nedá přes noc změnit a položme si otázku, jestli to ta vláda dnešní chce. Ale já jako ekonom říkám, vynulovat rozpočtový deficit jako člověk, který se celý život zabýval touto otázkou, která je jádro makroekonomie, a to je můj obor životní. Takže to nejde vynulovat, ten rozpočet je naprosto evidentní, že tahle ta vláda dělá málo k tomu, aby ten rozpočet se k nějakému vyrovnání blížil. To je moje zásadní teze a říkám to od prvního dne existence této vlády. Zásadně s tím nesouhlasím. Takže takhle asi to stojí. Nicméně vycházíme z toho, že prostě jsme nějaké finance v nějakém stavu, státní finance zdědili.
0: Na druhou stranu se musí navyšovat i výdaje na obranu. Premiér Babiš už řekl, že příští rok splníme ten závazek vůči NATO 2% HDP. Tak kde na to vezmeme? Kde na to vzít? A je to podle vás klíčové?
1: No tak nemůžeme splnit všechno, že ne? Nemůžeme mít víc peněz na bydlení sociální, nemůžeme mít víc peněz na nové a nové dálnice, nemůžeme financovat vysoko rychlostní železnici a tak dále, nemůžeme zvyšovat důchody a současně zvyšovat peníze na zbrojení. Myšlenka, že se tento obří problém dá vyřešit, že se bude dále deficitně financovat, je absolutně zhoubná. Absolutně zhoubná, a já už jsem to snad tady jednou v tomto pořadu říkal, ale moje poslední vystoupení v Poslanecké sněmovně, ještě než jsem se stal prezidentem, bylo, kdy já předkládal návrh zákona o povinně vyrovnaném státním rozpočtu. To bylo v únoru 2003 moje poslední vystupování jako poslanec ve sněmovně. Takže já nic k tomu jiného nemohu říci, že deficitní financování považuji za fatální chybu. I této, i minulé vlády.
0: A pojďme k poslednímu tématu. Blíží se nám komunální a senátní volby. Každopádně některé strany boj o účast v nich zcela vzdaly. Například motoristé budou kandidovat jen ve třech hlavních nebo největších městech a dalších několika obcí do senátu nepůjdou vůbec. Došlo tedy na vaše slova, když jste říkal, že by se motoristé neměli angažovat ve vládě, že by měli raději budovat tu svoji stranu a nepodřizovat se, protože naopak právě motoristé chtějí podpořit kandidáty ANO a SPD.
1: Tadyhle ta myšlenka se najednou tento týden stala tématem médií. Já jsem k tomu nic nového už léta neřekl, takže to jsem říkal v absolutně jiné situaci. To jsem říkal rok, dva před minulými volbami, kdy jsem říkal, pořád mluvíte o tom dostat se do vlády. Já myslím, že to je konečný cíl, ne první cíl. Takže to je můj dlouhodobý postoj, který se dneska nemá smyslu aplikovat na to, co motoristé dělají nebo nedělají, že pro jejich stranu je velmi obtížné se zúčastnit komunálních voleb. To je naprosto evidentní. Žádná nová strana skoro nemůže obsáhnout 6 000 obcí, které u nás máme, a to je obrovský problém. Takže no comments, prostě už se to tak stalo, ta strana si volí nějakou strategii, se mnou nikdo jin z nich nediskutuje a já taky se nepokouším, abych jim tomu něco říkal, ale to je realita.
0: Pane prezidente, já vám děkuji za rozhovor.
1: Děkuji také.
0: To je z dnešního dílu pořadu Napřímo vše. Já děkuji, že jste se dívali a my se na vás budeme těšit samozřejmě zase příště.

0: Takže om, šanty, om, přátelé, tak takovej rock'n'roll tady v Dežavičku ještě nebyl za minutu před teda vysíláním, takže jsem pustil píseň a zpívala jí, hádejte kdo, zpívala jí píseň, jo, moje žena, partnerka a veliká to univerzální, astrální a duchovní láska. A dvojče, vlastně dá se říct. Takže já doufám, že nám jde zvuk. Než se představíme, slyšíte mě? Ale usmíváte se asi, jo?
1: Ano.
0: A Zuzana, ano. Nová tvář, ta jenom, ta, tu jsem ještě neslyšel. Zuzanko, slyšíme se?
1: Ano, slyšíme.
0: Tak. A Maro?
2: Ano, halo, slyšíme.
0: Halo. Dobře, takže my se slyšíme, protože jsem vás slyšel a vy mě taky a vidíme se, protože důkaz je, že se vidíme. Požádám ještě diváky Dežavička, protože fakt ten úvod byl hodně rock'n'rollovej, tak dejte nám vědět, jestli jsme slyšet a vidět, jako my se tady navzájem ve studiu vidíme, ale jestli nás vidíte a slyšíte vy, protože toto je asi třetí počítač, který jsem dneska se snažil zprovoznit. Tady probíhají nějaké aktualizace. Hapruje tady internet a nehledě k tomu, že si tady předělávám celý studio Dejaví a ještě to není hotové. I když včera jsem měl vysílání, ale bylo to jenom bez kamery, jo. Maro, vy znáš mě, já si neodpustím trošku ten úvod. Počkej, mám tady komentář. A všechno je OK, Christ. Ano, takže děkujeme za zprávu, o veliký blagadar vám tam. Takže můžeme začít. A máme 19 hodin 12 minut, ani nevím, jakého to roku a času 11. srpna 2026 a máme tady hodně zajímavé vysílání, jak jinak s Markem Hašlarem, on má vždycky zajímavé vysílání a dneska si přizval dva své hosty, takže já tady mám tři hosty, z čehož teda jeden host, Zuzana, my se ještě tak osobně asi neznáme. Takže, přátelé, já vám nechám teda slovo, já si trošku svlažím vodo studánkovo rty, protože jsem dneska řezal dřevo na cirguli a jsou celé od prachu, takže Maro, asi tobě předám, jo, uveď své hosty a já teda jsem tady k dispozici, máš slovo.
2: Tak jo, teda Petrucho, tohle byl nejhustější úvod. Ty jsi ve zvláštním stavu, doufám, že jsem tě nějakým průvodcem, co si se mnou tam transformoval, ještě to nějak nerozložilo. Se nám tam na té obrazovce úplně rozpadáš totiž. Občas takových kostiček.
0: Jo, do kostiček, no tak
2: máš
0: to je...
2: Máš pozadí.
0: No, tak já to udělám úplně jinak. Já půjdu normálně na punk, jo. Dívejte, prostě z kůži na trh, takže je to lepší už, je to lepší, jako Maro.
2: Jo, jako, seš tam.
0: Já mám pocit, že se nerozpadám, ale spíš, že se skládám, jo, v tu celistvost, protože já, přátelé, já teď prožívám úplně vše, i ty minusy, i ty plusy, jo, takže vzniká nové bytostné já možná, jo, nějaké, které ještě sám neznám. Maro, promiň, já jsem tě skočil do řeči, ale ty jsi se zeptal, opatrně se ptej, pokračuj, prosím tě.
2: Ježkovi oči, no tak děkuju teda a vítám všechny posluchače i diváky, znovu ty úterý svobodné spolupráce a děkuju Petruchovi za ten překrásný úvod a dneska teda to je krásný téma, já jsem si to trošku poeticky vzal a je to zrození smrti, protože během krátkého života, který si tady vědomně pamatuju, jsem té smrti zažil vícero a jsem i rád, že tady mám teda dva hosty, který jsou jako víc součástí i naší fyzické smrti. Takže budu velice rád, když se tohleto téma trošku rozvine a trošku se dostane i mezi lidi, aby i to společenství začalo přijímat a tu smrt, ten přechod a ten posvátný práh přechodu, přechodový rituál. Je to prostě dlouho po potlačovaná kvalita, která je součástí společenství. A je zajímavý, jak to nynější společnost právě teďka prožívá. A proto si myslím, že ty hosté, co tu budou, tak nám dají takový průhled do takové té oblasti, která je vlastně pro nás, pro to společenství, trošku skrytá, trošku, jak bych říct, míní trošku jako povrchově vnímáme. Nedokážeme potom v životě vytvořit hlubokou změnu, nějakou proměnu, protože tu smrt vnímáme povrchově. Bojíme se té proměny. A ta nejvyšší proměna je právě i to úmrtí třeba, kdy to fyzické tělo opravdu přestane v něm existovat vědomí a odejde a umře. Takže to je pro mě taky jako důležitý proces v tom společenství, aby přijímal tyto hodnoty. Tak já děkuju a možná teď dám prostor právě holkám, aby se jako představili a mohli tu svou zkušenost, tu životní cestu, kterou přijali, se s námi o tom podělit. Tak já jsem si to úplně neřekl, kdo chce začít. Možná, jak to máte? Chcete někdo začít? Máte na to hned teď? Tak se ozvěte, Petrucho, uděláme to tak. Není to nějak, jak jsme po pořadě. Takže kdo se chce teď vyjádřit, tak dáme prostor.
0: Je to v pořádku, tady je všechno možné, takže kdo se ujme slova, ten se tak ujme super. Slova. V pohodě.
2: Tak jo, dáváme slovo, můžete.
3: Tak já začnu. Já
2: dobře, Věrko, tak děkuju.
3: Zdravím posluchače, děkuju za přizvání Petrovi, tobě Marku a děkuju Zuzce, která taky přivítala pozvání tady k tomuto tématu. Zrození smrti. Já se jmenuji Věra Kopřivová a víc jak 8 let jsem se pohybovala v paliativní péči. Dlouho jsem, nebo předtím vlastně vůbec o paliativní péči nevěděla. Zjistila jsem, že vlastně tou paliativní péči, tím závěrem života, se člověk začne tomu věnovat, až když se ho to nějakým stylem dotkne osobně nebo profesně. Jinak vlastně paliativní péče jako taková je opravdu zastřená do takového závoje tajemná a strachu. A paliativní péče jako taková je péče zaměřená na kvalitu života, v závěru života. A pro každého kvalita života znamená něco jiného. A co mě práce v mobilním hospici Strom života, kde jsem pobývala 5 let, předtím jsem pracovala v mobilním hospici Nejste sami. Co mě nejvíc naučila, je právě respektovat tu jedinečnost té kvality toho jedince, který umírá. Necpat tam nějaké své představy o tom, jak by vlastně závěr života měl vypadat, protože mám spoustu školení, kurzů, výcviku a v začátku jsem byla hodně taková, že jsem tam právě cpala nějaké svoje představy o tom, jak by to mělo vypadat, protože jsem si myslela, že tak je to nejlepší, ale těch 8 let mě naučilo opravdu hodně pracovat s tichem a respektovat tu jedinečnost rodiny, toho jedince, kterého se to týká. A jak říkám, je to velmi individuální. A proč se rozhodnout, pokud lékaři nebo já sám naznám, že v mé nějaké nemoci už není nějakých medicínských postupů nebo je nechci podstupovat, proč se mohu rozhodnout? Vím, že spousta lidí neví, že může třeba zůstat doma ve své nemoci a lékaři, zdravotníci, je to taky vlastně multidisciplinární tým složený z lékařů, ze zdravotníků, ze sociálních pracovníků, z psychologů, z asistentů v sociálních službách, že přijedou k ním domů a vlastně pomohou jim nést jejich, nebo být součástí jejich příběhu. Tak ráda bych tady řekla, že existují mobilní hospice, které nabízí vlastně tady tu paliativní péči doma. Takže člověk může zůstat doma a všechny služby, které vlastně kolem té smrti se točí, přijdou k ním domů. Ty služby jsou bezplatné, nebo jsou pacientama hrazeny ze zdravotního pojištění. Dlouho, ještě před 10 lety, nic takového neexistovalo. Byli tady vlastně průkopníci, lidi, kteří měli takový osud. Nikdo tady v republice jim s tím nepomáhal a potom na základě té zkušenosti se rozhodli a vydupali nejdřív jako průkopníci, pionýři, tady tu službu, která je dneska vysoce profesionalizovaná, je ukotvená vlastně v legislativě. Myslím v roce 2008, nebo teď nebudu dělat chytrou, ale že vlastně byl pilotní projekt z VZP, protože neexistoval žádný kód pro tady tu mobilní specializovanou paliativní péči, neexistoval kód a pacienti si přispívali vlastně tady těm začínajícím hospicům a hospici potom vlastně hledali od dárců a od různých organizací různé dary a další financování. Takže musím říct, že opravdu velký, jako fakt jako skok v rámci tady té služby, v rámci zákonodárství se posunul a dnes je to opravdu vysoce odborná specializovaná paliativní péče, kdy v tom závěru života člověk má k dispozici vlastně farmakologii, protože léky, které tiší ty symptomy, které ta nevylečitelná nemoc přináší. Úkolem zdravotníku není vlastně nemoc vyléčit. Mnohdy se děje, že pacienti si myslí, přichází k nám do služeb hospice s tím, že nebylo vykomunikováno zdravě z lékaři, že už pro ně vlastně není v rámci medicíny další možnosti. Je to takové, dlouho to bylo takové, že jsme si přehazovali ty pacienty jak horký brambor, že nikdo, nebo velmi malé procento lékařů v nemocnicích, praktičtí lékaři, neuměli komunikovat, sdělovat závažnou vlastně diagnózu, závažnou zprávu. A tak jsme dostávali pacienty, kteří nevěděli, že vlastně už pro ně v nemocnicích u lékařů nic není. A pacient se k nám vlastně na nás obracel s tím, že je máme vyléčit. A velmi se to proměnilo. Lékaři se učí jednak to, že nebrat naději, protože říct někomu, že už pro něho nic není, je to dovednost. Aby pacient věděl, jak na tom v tuto chvíli je, jaké jsou možnosti a potom vlastně jako rovnocenný partner, lékař a pacient diskutovali o tom, jaké jsou možnosti nebrat tím naději, nebrat i možnost alternativních cest léčby, protože jsem se setkávala a nebylo to málo, kdy jsme převzali do mobilního hospice pacienta a vykomunikovali jsme s ním jeho potřeby. Lékař vykomunikoval jeho potřeby, že potřebuje ještě vlastně alternativu. Že dojížděli, pokud mohli, jezdili za léčiteli, prapodivných praktik, ale vždycky jsme umožnili. Jo, konzultovali jsme, co to přinese, co to bere, co to může přinést. A pokud tam byla tam ta naděje, že to může přinést pro toho pacienta a jeho rodinu, pro ty pečující ten benefit, tak jsme nikdy nezakazovali tady tu vedlejší kolej, ba naopak se snažíme o propojování tady těch možností, té přírodní cesty, i šamanské, různé medicíny, kdy jsem se setkávala, kdy opravdu pacienti pili moč, různé dračí krve, bojovali s parazity v sobě. Těch 8 let mě otevřelo oči v mnohem. A hlavně k té jedinečnosti a toho respektu té cesty v závěru života daného člověka. A samozřejmě člověk může i bez mobilního hospice zůstat doma, může spolupracovat s praktickým lékařem. Tam ta cesta se taky hodně posunula, protože praktičtí lékaři neměli specializace v paliativní péči, neměli prostor, že ordinace praktických lékařů jsou hodně vlastně obsazené pacienty, málo který praktický lékař výjíždí do rodin, ale najdou se. Takže lze vlastně v závěru života i spolupracovat s praktiky, protože i praktičtí lékaři, je spousta programů dneska přes nadaci Abacus, přes organizace Pálium, Centrum paliativní péči, tak jsou to všechno organizace, které nabízí vzdělávání tady vlastně v tom závěru života, jak pro praktické lékaře, tak pro vlastně veškerý zdravotnický i nezdravotnický personál, který se tady v tom závěru života pohybuje. Jak jsem řekla na začátku, opravdu ta smrt jako taková, nebo ta cesta ke smrti se hodně profesionalizovala a lidé mají možnost zůstat doma s týmem, který k ním přijede, přijíždí sestry,

sociálnímu pracovníku, do hospice, protože většinou tady ty telefonáty, ty první prvokontakty jdou přes sociálního pracovníka daný hospiců, tak jsem se setkávala i s tím, že si zavolal pacient sám. To bylo úplně pro mě vždycky takový nejvíc křehký. Takže rodina nebo pacient si zavolají do hospice po vlastně tady těch diskuzích s lékaři. Někdy volají lékaři, vlastně ošetřující lékaři pacientů. V rámci, v nemocnicích vznikají napříč nemocnicemi, chodí paliativní tým, že už v mnoha nemocnicích v České republice tady ty paliativní týmy vznikly a chodí po odděleních a vytipovávají pacienty vhodné vlastně k vhodné tady k té diskuzi, co lze dělat při tomto případě, že se léčba blíží ke konci, že lékaři nic nemají, tak hodně, hodně práce udělá právě tady ten paliativní tým v nemocnici. A když dojde k tomu okamžiku, kdy teda se pacient dá souhlas s rodinou, tak kontaktují sociálního pracovníka hospice a ten vyšle zdravotníka do rodiny. I tomu říkáme takový jako sociální šetření v té rodině, kdy zdravotník si projde zdravotní dokumentaci, dlouze hovoří s pacientem a s rodinou o vlastně o jejich představě o tom, co je ta mobilní specializovaná paliativní péče v domácích podmínkách. A protože zase jsou nějaké parametry pro možnost vstoupit do služeb mobilní hospice. Není to rozmar vlastně toho hospice, ale je to dané nějak vlastně i financováním a možnostmi, parametry tady té specializované paliativní péče. A jde o to, že do hospice může nastoupit pacient, který má ukončenou léčbu, to znamená tam indikace ošetřujícího lékaře k hospicové péči. A v rodině je minimálně jeden pečující. To jsou takové základní parametry, takže ukončená léčba a v rodině je minimálně jeden pečující, který se může střídat s rodinou, ale musí tam být takový jeden styčný důstojník, jak my vždycky říkáme, s kterým komunikujeme v rámci návštěv, v rámci vlastně toho, co je potřeba. Pokud pacient a rodina splní tyto podmínky, tak tady ten zdravotník kontaktuje lékaře a lékař přijede se zdravotníkem. Dobré je, když přijede zrovna i sociální pracovník do rodiny, ale vlastně z té praxe jsme zjistili, že ta první návštěva lékaře je pro pacienta a rodinu tak zahlcující, že ten sociální pracovník tam sice může být, ale ta rodina to nepobere, takže ten sociální pracovník jede v rozmezí pár dnů potom do rodiny a koná potom tam svou práci. A lékař potom přijímá pacienta do služeb hospice. Je to ta první návštěva lékaře je vždycky taková zásadní u pacienta, u rodiny. Protože je to opravdu velmi, velmi křehké, kdy pacient ví, že už nemůže do nemocnice, že už pro něho lékař, s kterým šli třeba léta v jejich kurativě, v jejich léčbě, že vlastně tam už nemohou. Je to pro ně velký, velký strach, co se bude dít, že teďka je to takové období, že teďka mě má převzít někdo jiný a ten už mě vlastně co, když mě jako lékař neléčí, tak co tady ten lékař tady vlastně se mnou bude dělat. Takže tady ti naši lékaři hospicoví vždycky dlouze navazovali důvěru a vlastně mapovali terén, mapovali povědomí pacienta o jeho diagnóze, o prognóze a říkáme tomu, že vlastně našlapujeme velmi křehce v
těch

0: informacích pacienta a rodiny, aby jsme pak tam vlastně nastavili ten plán péče. Takže mnohdy, jak jsem řekla, se děje, že převezme pacienta, který neví, že už nebude jezdit do nemocnice, a to z mnoha důvodů. Lékaři sdělí, ale ta situace, ta informace, to, že pro nás už lékař nic nemá, je tak závažná, tak zahlcující, že ten náš nervový systém zařídí, že si to nepamatují ti pacienti. Tak potom je tam potřeba opravdu velmi křehce, ale zároveň pravdivě hovořit o tom, co se děje, vysvětlit pacientovi. Někdy pacient potřebuje i čas s rodinou, tak to tam hned nenapálíme na první dobrou takzvaně. Ale pracujeme s časem. Ale vždycky říkáme, že velmi často nám vždycky rodina říká, neříkejte tatínkovi, mamince, že umírá. A my tady těm pečujícím říkáme, že to budeme respektovat, ale pokud se nás pacient zeptá, že nebudeme lhát. To tam takhle neseme vždycky, tady s tím do té rodiny jdeme. A co se děje dál? Lékař upraví medikaci, protože mnohdy pacienti mají tašky, krabice léku, které užívali do té doby. A v tom závěru života ta medikace je velmi specifická. A tak pacient s lékařem opravdu diskutuje o těch lécích, co doteď užíval a co by bylo vhodné vlastně vyloučit. Lékař opravdu velmi, velmi si dává záležet na tom, aby nevyházel léky bez souhlasu pacienta, diskutuje o tom, na co to je, proč to je, co to přináší. Takže upraví medikaci a potom ty dny jsou takový, že rodina, pacient dostane kontakt na takovou hlavní kmenovou sestru toho hospice, která tam jezdí v ty pracovní dny, jak se říká od do, ale samozřejmě hospic má služby 24/7, takže potom mimo tu pracovní dobu jsou kontakty je to takzvané pohotovostní číslo, kdy v té dané lokalitě působí víc zdravotních sester, které mají tady ty služby. Že rodina dostane kontakt na hlavní sestru a s tou sestrou jsou nejvíc v kontaktu. Jo, sestra každý den volá do rodiny, ptá se, jaký je stav, co se změnilo, jestli je potřeba návštěva. Jde taky o to, že vlastně sestra přiváží veškeré léky. Pacienti mají tady tu péči hrazenou ze zdravotního pojištění, že pacienti vše, co je na lékařský předpis, tak má vlastně za úkol lékař předepsat. Všechny léky jsou na preskripci lékařů, není to nic, že by si sestra tam něco vymyslela, rozmyslela, ale všechno je na předpis našich hospicových lékařů. Ale sestřička dováží, sestra vždycky přijde do rodiny s takovou velkou brašnou, auto má plné zdravotnického materiálu, takže aby věděla, co má přivést, tak kontaktuje rodinu a případně vlastně reaguje na nějaké změny. A do rodiny se jede minimálně 4x, 5x za týden. To je tak jako už dané vlastně jako pravidlo ze strany pojišťoven. A samozřejmě, když je potřeba, tak sestra vyjíždí podle potřeby. Jo? Takže jak říkám, je to 24/7. A sestra je s rodinou v kontaktu. Jsou tam teda pravidelné návštěvy. A mluvila jsem také o zbytku týmu hospice, který postupně přijíždí do rodiny se souhlasem rodiny. A to je sociální pracovník, který má na starost v té rodině tu péči naplánovat po stránce, vlastně upravit to prostředí, ať už jsou to kompenzační pomůcky, kdo pomůže zařadit polohovací postel, pokud pacient ještě není neulehl, tak jsou to nejrůznější chodítka, WC, křesla a další, co vlastně pomáhají v té rodině tu péči uskutečnit. Sociální pracovník také pomůže rodině tu péči finančně zajistit. Ať už jsou to příspěvky na péči, na který vlastně má každý pacient nárok. V tom se také hodně posunulo. Ještě loni vlastně příspěvek na péči byl takový zdlouhavý proces, kdy vyplníte na úřadu práce, nebo vlastně jako sociální pracovníci jsme jezdili s těmi formuláři do rodin a nabízeli jsme, že to s rodinou vyplníme, doručíme na úřad práce. Mnohé rodiny chtěli si to sami zařizovat a my jsme to vítali, protože v té situaci, kdy se ocitnete, že budete doma pečovat, tak někdy na to člověk sám, ale v mnohém případě je to vlastně rozvětvená rodina a každý má takzvaně dar na něco. Někdo je na tu péči kolem pacienta, takže podává léky, umývá, dělá tu hygienu, přebaluje, jo. Někdo je na to zařizování. Jo, netroufne si vykoupat třeba maminku, syn, tak se právě dá na to, že zařizuje. Někdo vaří, někdo chodí nakupovat. Je to takhle, když ta rodina se zapojí a každý tam do toho vloží svoje, tak to jsou potom nádherné situace. Každý se cítí potřebný, nikdo tam z toho procesu není vyloučený, necítí se, že není přizvaný a že vlastně mnohdy se tam děje, že člověk by nějak pomohl, ale vlastně neví jak, tak když takhle dáte možnost zanést na úřad práce žádost o příspěvek na péči, tak ten pečující najednou má kompetenci a je vlastně vděčný za to, že může nějak přiložit ruku k dílu. Pokud tam nikdo takový není, tak vlastně s rodinou ten příspěvek na péči, ty formuláře vyplníme a doručíme na úřad práce. A ještě do loňského roku, myslím, do 3/4 roku, probíhala sociální šetření v rodině, takže z úřadu práce přišla zase pracovnice do rodiny, kde někdo umíral. Tam byly taky jako takové jako velké střety. Dali jsme si práci a chodili jsme na úřady práce, dělali jsme různá školení pro tady ty pracovníky, kteří chodí do rodin, aby právě uměli nebo byli víc v lehkosti, když se doptávají pacienta, u kterého ví, že má tady tu infaustní diagnózu, protože to jsou takové všetečné otázky typu, tam se posuzuje vlastně míra závislosti na péči druhé osoby. Tak aby se dokázali ptát a nebyli sloni v porcelánu, takže se prováděla sociální šetření v rodině. A nově, a jsme za to hrozně moc rádi, vlastně bylo uzákoněno, že pacienti s infaustní vlastně s nevylečitelnou nemocí, automaticky je jim přiznán třetí stupeň. Jsou 4 stupně příspěvku na péči a automaticky jim byl přiznán třetí stupeň, aniž by muselo probíhat sociální šetření. Takže ten proces schválení příspěvku na péči se třeba ze 3 měsíců zkrátil na týden. Takže pacienti byli rádi, že vlastně ten příspěvek na péči, který náleží nemocnému, mohou právě využít pro sebe. Jo? Pro tu péči, pro nějaké vitamíny, nebo si koupit další služby, jako je třeba odlehčovací služba, kterou hospici nabízíme. Je to služba určená k odlehčení, je to služba, která je určená k odlehčení pečujícímu a je zpoplatněná. A co vlastně ten sociální pracovník ještě dál v té rodině může do pomoci pečujícímu vyřídit nebo do pomoci jednak informaci o tom, že na to je nárok, a do pomoci potom i k administrativě na dlouhodobé ošetřovné. Je to vlastně ošetřovné, jako je klasické ošetřovné, když se staráte o člena rodiny, ale v tom závěru života pečující mohou až 3 měsíce zůstat doma. Co hodně jsme jako sociální pracovníci v rodinách dělali, že jsme zaučovali vlastně, jak manipulovat s pacienty, jak provádět hygienu na lůžku, jak používat inkontinenční pomůcky. Je to takový balíček služeb, který dává takovou nějakou oporu těm pacientům a těm rodinám, že mohou zůstat doma. Samozřejmě se někdy děje, a to je úkolem hlavně toho týmu, aby se nestalo to, že rodina spanikaří a někdy se stane, že pacient se začne, se zhorší a má opravdu nepříjemné prožívání. A to je úkolem právě zdravotníka, aby se předcházelo tady těm stavům, má i vlastně za úkol naučit pečujícího, co v takových stavech má použít, protože tu medikaci ta zůstává v rodině. A hlavní, kdo podává ty léky, je vlastně ten pečující. A vlastně, co jsem říkala, o té sanitce, že někdy nastane takový stav, kdy pečující si neví rady, tak samozřejmě volá sestře a sestra navede pečujícího, co má v tu chvíli dělat po telefonu. K tomu slouží to pohotovostní číslo a pokud se to nepodaří po telefonu, tak sestra sedá do auta a jede do rodiny. Ale někdy se stane i to, že je to pro rodinu tak náročné, že zavolají záchrannou službu a pacienta odvezou do nemocnice. Děje se to, že ten převoz je jednak pro pacienta, který je vlastně hodně v tom závěru života, tak je velmi bolestivý, protože většinou to tělo hodně bolí. A ty přesuny z lůžka na lůžku, když přijede záchranka, velmi bolestivá, je to velmi bolestivé. Ten transport sanitkou, pak vlastně manipulace s tím nemocným v nemocnici. Je to i psychicky náročné, rodina si na chvilku vlastně oddechne, ale v té nemocnici pacienta většinou jako hydratují, zavodní a pošlou ho zase domů. Ale my právě té rodině říkáme, že ta možnost tam vždycky je, že mohou zavolat záchranku, což tím chci říci, že pravdu jo, jako vyzvat lidi, kterým teda nedej bože stane to, že jim někdo z blízkých se ocitne v takové situaci, že lékaři už pro ně nic nemají, že se nemají obávat oslovit mobilní hospice anebo i praktiky. Ale protože jsem pracovala mobilním hospici, tak tady předávám zkušenosti z praxe z mobilní hospicu, že vlastně pacientům a rodinám říkáme, že s nimi půjdeme, že budeme dělat všechno pro to, aby ta péče pro ně byla co možná nejvíc komfortní, aby věděli, co dělat, co dělají, proč to dělají, ale že když to nepůjde, že mohou zavolat záchranku a nebo i vlastně potom přesunout pacienta do kamenné hospice, což je zařízení, kde člověk je umístěný a rodina za ním dojíždí na návštěvy. Ale hodně lidí, když se jich zeptáte ještě vlastně za života, když se dělali různé ankety, nebo když se takhle v rámci své práce se bavím s lidmi a zeptáte se jich, kde by chtěli zemřít jednoho dne, tak většina vám řekne doma. Doma ve své posteli a obklopen s jako rodinou. Ale najdou se i tací, kteří řeknou, že v žádném případě, že nechtějí být na obtíž a že buď zůstanou v nemocnici na LDNkách a nebo půjdou do kamenného hospice. Jak jsem řekla, je to velmi, velmi individuální, ale velké procento by chtěla umřít doma. Tak proto vznikly mobilní hospice. A za tu řadu let, co od těch prvních vlaštovek hospicu, do dnešní doby musím říct, že to je opravdu vysoce odborná lékařsko-zdravotnicko-sociálně-psychologická služba, kdy týmy jezdí do rodin a provází nemocného. Kdo ještě může přijet za rodinou? Jsem řekla, je to ta odlehčovací služba, kdy to, co vlastně pečující vykonává, tak když potřebuje si zajít k lékaři nebo potřebuje si zařadit svoje věci, jít se projít, protože ta péče, lhala bych, kdybych říkala, že je to jednoduché, ale vždycky, když pečující mají možnost odejít a dělat něco, co dělali do té doby, tak vlastně se dobíjí se novým impulzem a ta péče potom, když se vrátí do toho místa, tak je o to kvalitnější. Takže je dobré opravdu vracet se k tomu, co jsme dělali předtím, požádat o pomoc rodinu anebo odlehčovací službu. Takže ten asistent přijede do rodiny a vystřídá pečujícího, supluje tu jeho péči. Jsou to teda zdravotnické služby, tu tam plní vlastně zdravotní část, zdravotníci a lékaři. A tady ta služba je velmi hojně využívaná k tomu, když pacient ulehne a už se nepřemístí do vany, do sprchy, tak asistenti jezdí s takovými velkými kupacími vanami nafukovacími, které mají tvar právě polohovacího lůžka, a provádí hygienu, kompletní hygienu na lůžku. Kdy určitě víte, že sami, když vám není dobře a umyjete se, sprchujete, vykoupete, že hnedka ta voda nás očistí a cítíme se lépe, tak pacienti opravdu, protože ti naši asistenti, já tomu vždycky říkám, že jsou to naši plnohodnotní kolegové, nejsou to pouze jenom asistenti v sociálních službách, oni opravdu ty lidi s takovou láskou vykoupou, protože ta vana se napustí vodou. Kdo může, tak se tam dají nějaké vonné esence. Pacienti, kteří mají různé vstupy, různé hadičky takzvaně, které z nich trčí, tak z lékaři nebo teda se zdravotní sestrou vykomunikují, co se může namočit, co se namočit nemůže, co se může zalepit na tu dobu koupání, tak se zalepí. A pacienta vykoupou, umejí mu vlasy, ostříhají nehty, oholí muže, promažou je potom, takže vlastně i tu pokožku potom krásně promastí, prokrví, což hodně potom vlastně pomáhá jako prevence dekubitu, proleženin. A obleknou ho do čistého pyžamka, převlečou postel. Mnohdy si s pacienty povídají, čtou jim. Jo, je to velmi, nebo když jsou pacienti ještě takzvaně hodně při vědomí, tak na tu dobu, co pečující odchází si zařídit svoje věci, tak vím, že kolegové luští křížovky, hrají šachy vlastně s pacienty, nebo jdou ven na vozíku, na vozičku, nebo si sednout na dvůr. Vlastně takový jako je tam vždycky snahou, co ten pacient ještě zvládne, tak mu to vlastně nabídnout. No a co je taková perlička? Myslím si, že to tady taky patří. A jestli moc dlouho mluvím, tak mě zastavte, ale já toho mám vždycky tolik, co na povídání. Ráda bych ještě zmínila psychologickou podporu, kdy přijde do rodiny člověk, je to, když si představíte něco nebo někoho mezi duchovním, kaplanem, psychologem, terapeutem, člověkem s empatií a vlastně vlídností, tak nabízí pacientovi a rodině rozhovory o spirituálních potřebách. A jsou to takové ty nenáboženské spirituální potřeby, které máme všichni. A to se dějou potom věci. Já tomu vždycky říkám, že 50% toho přijetí té situace a přijetí i fyzické bolesti, může vykomunikovat, může upravit, může někdy až odstranit právě takový hluboký rozhovor s pacientem, kdy ten rozhovor většinou začínám, na co myslíte, když nemůžete spát, a pak dlouze mlčím. A divili byste, kolik pacientů po té dlouhé odmlce, kdy mlčím a dám tuto otázku, začne mluvit. Začne mluvit o tom, vlastně na co myslí, a v té mysli se dějí různé. Opravdu tam je toho tolik a většinou před tou rodinou ty rozhovory ti pacienti nedělají, ne? Nechtějí otvírat téma, že umřu, že se bojím. Tak protože jeden druhého chrání, nechce přidělávat starosti a nechce brát naději, tak ty rozhovory se v rodinách málo kdy sami od sebe otevřou. Ale jsou i vědomé rodiny, kde opravdu pravdivě se baví o pocitech a přináší to velkou úlevu. No a když se to teda v rodině neděje, tak tam přijdeme my, důly pro umírající, a jsme tím prostředníkem a nasloucháme. Nasloucháme straším, strachům, obavám, řešíme praktické věci, když se v rodině nemluví o tom, že to může dopadnout špatně, tak si vemte, že třeba muž, který leží na posteli a ví, že by to nemuselo s ním dopadnout dobře a má velkou firmu, má hodně zaměstnanců, má závazky a chce takzvaně uklidit stůl. Lidé hodně v závěru života chtějí mít takzvaně uklizeno na stole a tak řeší tady, nebo chtěli by řešit tady ty praktické věci, aby ta žena, manželka, která tady jednoho dne zůstane bez toho svého muže, aby neměla tady ty trable s tou firmou, se zaměstnanci, tak se vlastně řeší praktické věci. Řeší se majetek, řeší se zajištění rodiny, ale i vlastně se vedou rozhovory o tom, co je po smrti. To jsou velmi zajímavé a hluboké rozhovory. Každý má svůj úhel pohledu na to, co je po smrti, ale když se o tom začne mluvit, když je tam ta vůle od pacienta, tak se rozmělňuje strach. A strach je vždycky, jako když ve tmě nevíte, co tam je, prostě člověk, který umírá, umíráme všichni poprvé, tak mnozí z nás mají strach, co bude, až zemřou. Takže i vlastně tady ta témata, co může být po smrti, jsou to krásné rozhovory, které mě vyzdobily do dnešní podoby. Jsou to hluboké vlastně filozofické rozhovory, nejrůznější představy lidí, co je po smrti a co není. Takže ta důla pro umírající nebo člověk, který tam přijde, může vlastně vnášet tady tu možnost. A člověk, který uvolní emoce, když hovoří o tom, na co myslí, a že lidé na posteli v závěru života mají hodně času přemýšlet, tak se fyzickému tělu hodně uleví. A potom není potřeba ani třeba tolik léku na těšení bolesti. Takže říkám, že jsme fakt jako tým, že zdravotník komunikuje se sociálním pracovníkem a s asistentem v sociálních službách a každý vlastně něco zjistí a předá dál kolegům, kteří mohou v té péči být přínosem pro tu rodinu.
1: A, Jirko,
0: Ano.
1: Ty jsi mi říkala tady někdy, že bych reagoval, kdybychom chtěli nějak dát prostor i Zuze.
0: Ano.
1: Tak jak to s tebou vypadá, aby jsme to mohli nějak jo. vyměřit? Ty jsi říkala, ano. že můžeš do nekonečna, tak jenom
0: my jsme
1: tady já. Ještě pár lidí tady, tak zkusme to vymyslet.
0: Já Zuzanku krásně uvedu, že pečující, kteří projdou péči v závěru života, vnímají většinou, protože jsme poradci pro pozůstalé i chodíme do rodin a pracujeme s rodinou i po úmrtí a nabízíme jim vlastně služby v období ztráty. Tak pokud se starají, tak v rozhovorech si ověřujeme nebo se dozvídáme, že ta péče pro ně byla požehnáním, že jim to přineslo tolik darů, že to má smysl. A i možnost uspořádat vlastně poslední rozloučení se svých blízkým je velmi léčivé. A já sama jsem několik pohřebů takových netradičních vlastně s rodinou uspořádala a vím, jakou to přináší kvalitu. Potom vlastně zvládat to truchlení. Tak bych vlastně tady to téma pohřebnictví a rozloučení se tady s tou ceremonií, s tím přechodovým rituálem předala slovo Zuzce. Jestli to takhle
1: tak.
0: je pro Zuzku OK, jo, takhle hodit do vody.
1: Uděláme takový malý přechod ještě, ať se můžeme připravit. Ano, reaguje i Petrucha určitě. Prosím tě, Věrko, moc ti děkujem. Ty jsi to vzala opravdu od píky, teda jak se říká. Já jsem se teďka opravdu rozšířil ten obzor celkově o té nynější situaci, kterou tady jako můžeme vnímat v té společnosti. Samozřejmě ty si naznačovala, že tam je i hluboký krok k tomu, aby si člověk teda mohl komunikovat s duší, když umírá. Ano, to je podle mě asi ten nejzásadnější krok vlastně v celé té cestě, kterou jsi nám popisovala, kdy ten, řekněme, ten umírající opravdu přichází k té bráně přechodu a tam by si opravdu měl konečně přečíst ten příběh, tu píseň té duše a myslím si, že to je velká událost a samozřejmě ty jako bytost. A to by to jako trošku, každýho trošku formuje ta určitá zkušenost té přítomnosti toho přechodu, no, který je vždycky jako hluboký, ale já jenom tak mám já jako takhle, necháváme tu Zuzu, přenáším teda slovo na Zuzu, jestli chceš reagovat, tak chvilku.
0: Mohla bych ještě minutenku, prosím, když tady otevřel tady tu vlastně práce s duší, jak je velmi potřebné, když člověk zemře, ten poslední výdech a teď vlastně pro pečující, že většina se tady toho lekne a hned vlastně má potřebu tělo odvést. Jo, volá se pohřební služba, volá se záchranná služba, přijede koroner, ale vyzvat, být tam vlastně s tou rodinou a vyzvat je, aby zůstali s tělem a s tou duší, s tou energií, která vystoupá z toho fyzického těla a je přítomná. Aby pečující nespěchali, aby si dali prostor právě na to rozloučení, na tu péči s tělem, na tu očistu, na to omytí, obléknutí, přizvání zbytku rodiny, přivolání. Že tam vznikne takové ticho, kterého se lidé bojí, ale právě když v tom tichu zůstanete, tak tam dojde také k velkému léčení. Tím teďka myslím těch, kdo pečuje, nebo kdo je u toho posledního výdechu. Jakoby se přestane bát té smrti. Protože ta energie toho člověka tam je přítomná. A když je člověk vnímavý, tak ji může cítit, že to nekončí. Že ano, tělo zůstane, Ale ta jedinečnost, ta podstata tam je. Tak. A teď
1: tak děkujem. Děkujem ti. Tak dáváme teda slovo Zuze. Si zapne mikrofon, má slovo, nebo Petrucho. Přeskakujeme rovnou, jo?
2: Skočíme rovnou, přesně tak.
1: Dobrý, díky.
3: Děkuju a dobrý večer. Já jsem tady přizvaná tady do tématu, protože se pohybuju na tom poli, v tom poli, které právě přichází potom, o čem teď mluvila krásně Věrka. A působím jako pohřební obřadnice. Věrka krásně mluvila o té smrti, která je očekávaná, a já jako obřadnice se pohybuju v práci vlastně s pozůstalými i v těch případech, kdy ta smrt očekávaná není a bývá to nehoda, náhoda a většinou dost velký šok. Tak to jenom, abych ještě uvedla, kde, v kterém poli se pohybuju. Jmenuji se teda Zuzana Hašlarová-Budková a jsem jako nezávislá obřadnice pod spolkem Ke kořenům, kde jsem nějakou dobu působila a teď působím jako nezávislá obřadnice. Přicházím k pozůstalým, se kterými můžeme probírat buď poradenství v té oblasti toho pohřebního rituálu, ale i v té oblasti, co právě dělat, když k tomu úmrtí dojde. Jak už mluvila Věrka o tom krásném a posvátném čase právě po smrti, který může být pro pozůstalé, pro rodinu velmi důležitý. Tak i to je něco, co už může být vlastně v tom poli mojí práce zahrnuto. Ale nejčastěji většinou pracuji až s tím přímo pohřbem, pohřebním rituálem, pohřebním obřadem. A to tak, že s pozůstalými vlastně tvoříme společně ten obřad, dalo by se říct, na míru. Vlastně práce pohřební obřadnice vychází hodně z toho, že lidé nejsou spokojeni s pohřebními obřady tak, jak probíhají v takové té postkomunistické klasice. Někde v krematoriu nebo takové ta sterilní pohřební síni. A také s tím, že vlastně velmi dlouho ty pohřby vycházely u nás z křesťanské tradice a potom se to překlopilo do toho absolutního ateismu. Tak to, co tak nějak přirozeně přichází do společnosti teď, je taková neutralita v tom, z jakého vlastně spirituálního pohledu k obřadu přistupovat. Dost často se stává, že v rodině někdo má představu křesťanskou o tom pohřbu, někdo má představu absolutně ateistickou a pak v té rodině je někdo, kdo má třeba buddhistickou představu, že se to hodně často mísí. A tou mojí rolí je i to vlastně ty pozůstalé v tom obřadu nějakým způsobem propojit a umožnit takové prostředí, kde se můžou setkat všichni a kde každý, ať už má jakoukoliv spirituální nebo náboženskou příslušnost nebo světonázor, tak aby ten obřad mohl prožít. Aby ten obřad mohl prožít tak, jak je potřeba, aby to vlastně pro něj byl rituál, který přinese to smíření, přijetí. Přijde tam třeba i nějaké odpuštění, propuštění a určitý klid. Což je něco, co by nám měl vlastně ten rituál jako takový umožnit. Pohybuju se na tom poli, kterému se říká přírodní pohřebnictví. A já vlastně to slovo přírodní vnímám hodně v tom smyslu jako přirozené. Je v tom zahrnuto i, dá se říct, takové to ekologické, jak se říká. Takže často ty pohřby probíhají v přírodě. A není to pravidlo. Vždycky tam je určitá snaha najít vlastně s pozůstalými takovou formu obřadu, která co nejlépe vystihovala a vyjadřovala osobu toho jejich zemřelého. Takže někdy to může být i v té obřadní síni, ale může to být s prvky takovými, které to nějakým způsobem zjemní a oživí a přinesou tam víc té osobitosti. Takže moje práce probíhá tak často, že s pozůstalými vlastně hledáme a komunikujeme o tom, jaký zemřelý byl. A nejlepší je, pokud měl právě zemřelý už nějaké své poslední přání nebo přání, jak by měl to jeho rozloučení vypadat. Když je to právě úmrtí očekávané, jak Věrka krásně mluvila o těch rozhovorech, tak to bývá časté, že už umírající sám mluví o tom, jak by si představoval, jak jeho pohřeb bude vypadat. Což je velmi krásné, když potom pozůstalí můžou to přání jeho naplnit a vlastně vyjádřit mu takovým posledním fyzickým způsobem tu svoji lásku a účast. Stejně tak je moc krásné, když na pohřbech se mohou pozůstalí zapojovat, a to i ta širší rodina nebo komunita, nejenom ti nejbližší. A každý může nějakým svým činem, něčím vlastně přispět. Pozůstalí to vnímají hodně jako právě nějaký akt, kterým tu svou lásku mohou zemřelému ještě vyjádřit. Takže je třeba moc hezké, když pozůstalí můžou přinášet něco na pohřební pohoštění nebo přispějou květinou ze svojí zahrádky a podobně. No, to už jsou potom takové konkrétní věci, které jsou na domluvě s pozůstalými a s rodinou. Tak, já myslím, že jsem asi řekla tak nějak zhruba.
1: Ty brďo.
3: A ráda bych nechala nějaký prostor na otázky.
1: To je hluboký téma, teda o to vouch. Já jsem trošku nedutám úplně. A tak občas jsem měl i husinu. No, vybrali jsme si zajímavý téma. Já si myslím, že můžeme otevřít nějakou svobodnou debatu. Je to přesně tak, my v té společnosti vlastně trošku tu smrt dáme pryč, když ji nepotkáváme přímo a jenom se nás trochu dotýká, tak nejdem do hloubky. Ale tady obě dvě jste potvrdili, že v rámci toho vědomí a toho těla je to jako zásadní informace, co se děje před smrtí a co se děje po smrti. To jsou takový dva různý pohledy, jako jeden tady žiju a žiju tam, jo, jakoby na druhém břehu. A teď my jsme se tady dotkli těch dvou břehů, jakoby. A teďka to chci trošku odlehčit, jo, a teď a ta smrt teda je to, jak to vnímáte, je to ten práh, je to ta vrstva, kterou procházíme do toho jiného zrození někde jinde, protože jako vědomí se musíme někde jako narodit, když tady jako odtud odcházíme, nebo se někde objevit. A teďka, když si to jako představuju jako z té mý hypotézy, že podobnou věc jde člověk zažít jako i vědomě, takže vlastně blízkosti smrti, když je člověk, tak to cítí stejně, jako když dělá hlubokou vědomou praxi. A pro mě právě jakože, jak krásně Věrka řekla, připravit se na jedinečnost, jo, úplně odevzdat jedinečnost, jo, tomu zdroji, jakoby. A z druhé strany potom, že to společenství jakoby přeje, aby dosáhl jako toho poznání, jo, že se mi moc líbí, že se to jako evolučně doplňuje, tyhle ty vaše krásné řemesla. A já jsem teda osobně zkoumal právě jenom tu rovinu, jo, jakoby té smrti. Přímo ten práh. A to znamenalo, že naše tělo může přijmout kvalitu prahu, takže může si vytvořit v prostoru dveře, řekněme, na druhý břeh, když projde těmi dveřmi, tak projde na druhý břeh. A obě máte stejnou pravdu, je to stejný. Jako když jsem vědomě dělal praxi tímhle způsobem, tak vy se učíte umírat. Vy se vyloženě učíte umírat. Opravdu. Ta čistota znamená, že rušíte celou identitu sebe, abyste jako zahlídli tu jedinečnost té své bytosti, jo, ve světle duše a ducha. A teďka najednou a tam přijde právě ten přechod, jako, a řeknu si, chci ještě, kam se teda teďka, jakoby, kam si otevřu ty dveře. A zjistil jsem, že jako vědomí tu smrt může používat právě pro tuhle vnitřní transformaci. A tady vidíš sama, že obě dvě jste vnímali, že nejdřív to transformuje, řekněme, tu rodinu, když umírá člověk, a potom to transformuje to společenství i okolo, ten pohřeb a ten rituál toho jako dokončení, že to i všichni ostatní zpracujou. Že oni jsou taky součástí naší identity. A ta identita, když tu najednou není, tak se stávalo hodně často, že ty duše tady pak byly v té smrti jakoby ve stázi, že nemohli odejít do dalšího zrození, ale byli upoutaný takovýmhle myšlením, které ty buď sami v sobě nepustili, anebo právě v rámci rodiny nebo nějakého společenství, kdy tato identita nepadla úplně. A teďka je vlastně zajímavý, že ta smrt potom v tu chvíli, když jste teda připraven, tak se pak vlastně rovnou definuje to vaše zrození. Protože když děláte jako rituální přechod, tak to znamená, že to jako připravujete na to, abyste prošli těmi dveřmi a stala se ta změna, že opravdu změníte ten vědomý cyklus tady. Vaše vnitřní smrt je skoro identická jako ta fyzická, protože stejně to vědomí prožívá stejný cyklus. Se připravuje na ten práh, pak má ten přechod a pak má ten rituál toho vlastně, jako jak to teď uchopit, tu novou změnu toho paradigmatu. Takže pro mě jako bylo taky určitě hluboký vnímat tu smrt. Já hodně často jsem byl vedený lidma, právě, že je tam nějaký poltergeist nebo duše, která straší. Ale ne vždycky to bylo že by Viltoně nějak ubližovala. Já jsem si všimnul, že ty předkové u těch lidí celkově jakoby se trvávají, když mají nějakou tu velkou linii, tak oni ty předkové si sami rozhodnou, že je budou jakoby hlídat. Takže jsem tam vnímal, a že i při tom zrození, i při té smrti, a tak jsou tam i tyhle linie, ale to můžeme nazvat tou duší, anebo tím duchem. To můžeme nazvat právě touhle jedinečností, kterou vyzáříme, když znovu jako přecházíme přes ten práh té smrti. Ve své podstatě to je vědomá praxe, že vy se snažíte skrz tuto bránu projít a změnit, proměnit, transmutovat, dál prostě se rozvíjet, všechno to ponaučení konečně v sobě aktivovat tak, aby vytvořilo změnu, opravdu přechod. Že jakmile my se neočistíme dostatečně a ta duše se nevyzáří jako v té jedinečnosti, tak pak ten přechod jako nesvedeme a zase nás to stáhne dolů a my to stíhneme a cyklíme se a pak se rodíme v těžších situacích. Takže si myslím, že ten vzestup tady jako v obě skvěle podporujete. Fandím Věrce i Zůze, protože pro mě se vědomě s někým rozloučit mě připadlo jako geniální. A nebo naopak s někým vědomě prostě umírat je prostě krásné řemeslo. I když na vás může připadat, že to je tíživý, že se každýho to nějakým způsobem čeká, tak v rámci všech teďka možných informací je to dost relativní. Samozřejmě smrt je neustále kolem nás, protože jo, všechno umírá, je tady prostě to 3D, je tak založený. Proč nám to tak zkrátili, úplně nevím. Mám je spoustu teorií, to, co mám já, tak vám tady nebudu předkládat, ale velká učitelka smrt mě z toho velice vymanila z těch nějakých předpovědí, reinkarnačních předpovědí, který vládne třeba právě v rámci buddhismu. A tyhle předpovědi reinkarnační jsou pro mě jako svazující. Já jsem si uvědomil, že ten vzestup má jako uvolnit nás z těch závazků, který jsme si jako duše a duchové řekli na začátku tohohle cyklu, ale my jsme se furt tady jako vracíme do podobných zkušeností a až teď si uvědomím tu přítomnost toho vzestupu. Takže až teď vnímáme i celou linii toho smíření. Tady vidíte, tam tohohle tématu bylo nejdůležitější to smíření. To je právě ta smrt, kdy přicházíte tím právě vlastně jako smíření s tím, co teda, tak už vím, proč jsem se sem narodil, tak už vím i proč odcházím. Takže to je pro mě to smíření. A to je zajímavé, že tohleto se dá ve vědomé praxi aplikovat na právě na nějaké traumatické, posttraumatické jevy, které jsou i součástí toho, že někdo umírá, jo? Že je ta smrt. Že z toho to taky vzniká. Vzniká tam, je tam trauma i při tom odcházení, se tady o tom mluvilo, je tam trauma i při tom pohřbu, když se jakoby navzájem, jo, vlastně všichni se připomíná, je tam to opakovaný trauma. Ale já si myslím, že když to budeme brát, když jim jako posíláme těm bytostem k tomu přechodu tu energii, tu kvalitu, to naše přání, tak by mělo být jako co nejméně traumatický. Takže si udělat opravdu pro to prostor, kdy jste dobře jako naladěni a pozvat je do toho chrámu srdce a tím jim jako vyjádříte jako velmi, velmi hluboké smíření. A přejete jim vývoj a prostě, aby dosáhli to, co potřebujou v rámci celistvosti. Takže tam v tom chrámu je to jako geniální, že tam pokaždý, když mi umřel někdo blízký, tak jsem si ho tam vlastně jako vyvolával. A velice jako krásně mi vysvětlili vlastně ty moje, jo, i ta linie fyzická jako předkové, jak to funguje po té smrti. A pro mě to bylo jako velmi zajímavé téma, který jsem jako dlouhodobě studoval. I z té vědomé praxe, jo, že si to vlastně můžete představit. Každý teď říká, že se teda někde objevíme, ale je to taková hluboká otázka, kde někde na druhém břehu, co tam jako je. Jasně, je spoustu náboženství, názorů, které to chtějí definovat, aby měli, řekněme, tu moc ty masy nějakým způsobem řídit v tom jejich dogmatu. OK, ale teď to vidíte sami. Už teď se objevují na internetu lidi, kteří byli dlouho mrtví a popisují, co se jim jakoby stalo potom. Všechno si měli pamatovat, aby nám přitom dali zprávu. Je mnoho knížek o tom, že spoustu vědců to studovalo, lékařů to studovalo, ptali se těch lidí, kteří přežili a dlouho byli mrtví. Vlastně většinu lidí se schonuje opravdu, je to průchod, ale je tam i ten práh a je tam i to nahoře, jo? Aby jsme byli označeni, že teda je to skutečný. Že tam jsou jakoby takový definice, že se nám uzavře ten reinkarnační cyklus, tak správně umřem. A tady holky se snažejí, to je krásný, že se snažejí těm lidem, který potřebují odejít tady tělesně, aby právě přišli na další, jo, nějaký ten cyklus toho zrození. Tak jim umožňují, to je právě překrásný, jako umožňují jim to přejít jako hladce, aby to nebylo traumatický, aby tam netíhli znovu k nějaké špatné jako dalšímu cyklu. Řeknu vám, tam, kde hodně strašilo, byly tam právě nějakým způsobem uvázané ty bytosti, tak oni si opravdu dělali při tom umírání docela jako naschvály ty lidi, že byli na sebe oškliví a nevyřešili si ty vztahy. Takže si navzájem třeba ta dcera, ta jejich matka, navzájem opravdu znepříjemnili, jo, tenhle ten prožitek, o kterém se tady vlastně mluvilo, že to jde velice civilizovaně, velice jako příjemně. To samé je vlastně i na té druhé straně těch pohřbů taky, že narážíme často na to, že nám nynější společnost vlastně nedovoluje mít nějaký alternace v rámci pohřebnictví. To samé si myslím, že by byl velký pokrok, kdyby se to přijmulo jako v rámci jako společnosti. Ne o tom jako mluvit, ale o tom, proč ty lidi, který se to opravdu stane, proč oni o tom nemluví, proč nám jsou jako předkládaný, jako jak se máme chovat v těch dvou oblastech. Teďka vidíte, že ty dvě ženy se snaží to vzít jako skutečně a chtějí to dělat jakoby s tou láskou. Takže to své řemeslo, ač narážejí na určité dogmata, ač narážejí na tu společnost, tak se vytváří jako nějaká platforma, která jim umožňuje v nějakém měřítku a těm bytostem ulevit v tom nejhlavnějším, a to je vlastně i ta smrt. Takže já za mě poprvé, když jsem začal komunikovat s tím vesmírem, tak jsem si vyžádal smrt a říkám, já chci jako první komunikovat ze smrtí. Že se jí, jakoby, nevím proč, ale že se jí nebojím, že se na ní obrovsky těším. To jako je jako první podnět, co se mě vyděsil docela, že jsem to jako v duši měl. A uvědomil jsem si, že jsme byli jako dobrý kamarádi. Ne, že jako my tu máme spoustu smrtí, které byly jako iluzorních. Nám tady nastavili určitý dogmatický formy smrti, a ti nás jako víc cyklicky uvězňovali až k tomu podsvětí. A to bylo, ten systém byl zde implementovaný celkově a si měl opravdu celý ten cyklus tam si přečíst a takhle, jenže jak existuje jiná smrt a my tíhnem tím životem té jiné smrti, tak opravdu se můžeme zrodit do nějakých horších cyklů. Ale když tady potkáte tyhle dvě skvělé ženy, tak si myslím, že to vědomí a ta duše a ten duch si můžou navzájem tu smrt, ten přechod krásně užít. Protože teď si myslím, že každý, kdo prochází touto branou, tak a zažívá ten přechodový rituál, tak je součástí toho zestupu. On najednou se může

0: že ta smrt je neustále hned vedle toho života, že to je ten nádech a výdech, že to není nic vzdáleného, že to je přítomná chvíle. Já celkově moc vám děkuju, protože to bylo určitě důležitý je pro vás i se s tím jako podělit, protože mít to jako řemeslo, jako náplň, společenskou náplň, jo, to je řemeslo, tak je pro mě jako chvályhodné, takže blaho vám, statečným holkám, hurá. Děkuju Zuze a Věrce. Tak já už asi to můžu, já si smrt už nechám tak jako projít. Tak děkuju. Petrucho, můžeš.
1: Děkujeme, přátelé. Mám tady zprávičku od Zuzky, že se bude loučit, tak pokud Zuzi budeš teďka odcházet, tak já ti velmi, velmi děkuji. Já jsem tady fakt seděl, měl jsem ravenčení husinu, ale velmi příjemnou. Takže díky za seznámení vlastně tady s tím, jak napsal Jiří Volker, co je to smrt, jo? A psal, smrt je kus života těžkého, ale života těžkého, takže i ta smrt může být fakt, jak říká Mára, fascinující zážitek toho přechodu. Takže já ti velmi děkuji, kdyby se chtěla rozloučit ještě ty s námi a s posluchači, tak máš slovo. Aha, takže ona už tam má jenom obrázek a už teda Zuzka odešla. Dobrý. No, přátelé, já jsem teda začal naš dnešní vysílání hodně jako punkově rock'n'rollově a mnozí by řekli, to se nehodí k tomuto tématu hlubokýmu, jo? Ale spíš si myslím, jako, že se to hodí, protože smrt byla hodně i za minulého režimu, ale i za tohoto, jako hodně tabuizovaná, jako nemluví se o ní a fuj fuj a kde si co si, jo? Ale já si myslím totiž, že to může být fakt jako vynikající začátek úplně nového, něčeho nového, protože my vlastně ani nevíme, co vlastně, jestli tady tento život, tato virtualita, co žijem, jestli třeba toto není nějaký sen, jo, z kterého procitneme úplně teda do té skutečné reality, do toho jsoucna. Takže nechme se překvapit. Já vám jenom v krátkosti řeknu v minutce zážitek můj, když jsem ležel na áru po těžké autonehodě, kdy jsme se v 90. vraceli s kapelou z nějakého Big Beatu, kde jsme teda nehráli, protože pršelo a byli tam motorkáři, takže samozřejmě jsme vypili velké množství alkoholu a ten nejstřízlivější řídil. Jo? Tak či tak jsme se vysekali. No, já jsem to nebyl teda naštěstí a to bylo první, na co jsem se ptal při probuzení po 5 dnech na áru. No, tak když jsem se rozvěděl, že já jsem to nebyl, tak jsem byl velmi rád. Vůbec jsem se nezaobíral tím, že jsem vlastně byl na ventilaci uměle, že jsem měl všechno polámaný, krvácení do mozku, prostě tělo na maděru, protože jako já jsem se cítil, že jsem v bezpečí tak či tak tady a nebo tam, jo, že se mě vlastně nemůže nic stát, akorát to tělo teda, že bych tady zanechal. A hned jsem se ptal, já jsem se snažil posadit v tom áru, kdy mě pustí, a tak si klepali na čelo, že ať jsem rád, že jsem to přežil, jo. Takže něco mi sdělilo, Petrucho, neměj strach, jsi v dobrých rukou, jo. Takže jenom to jsem chtěl v krátkosti, můj zážitek ze skoro smrti, jo, těsně vedle, zážitek, jo. Takže Věrko, ty zůstáváš s námi, nebo taky?
2: Ještě chvilku bych ráda zůstala, ale já taky bych potom popisím za vnukem a za dcerkou, které tady mám na návštěvě.
1: Já jsem rád, že tady chvilku ještě zůstaneš, protože já tady mám nějaký komentáře. Je tady od Denny vlastně zážitek, vlastně zkušenost s maminkou, jo? A, takže já bych to potom přečetl. Jo, ten její příběh nebo zkušenost. Co ty na to řekneš? Takže můžeš pokračovat zatím.
2: No, když jste se tady bavili, nebo tvůj zážitek blízké smrti, tak já jsem teďka měla možnost, protože přednáším na festivalech o smrti a lidé, hlavně mladí lidé se zajímají, což je velmi dobře, protože transformujeme, opravdu rosteme, zvědáme,

0: vědomým přijetí smrti a vlastně různých úhlů pohledu k ní. A měla jsem možnost teďka na posledním festivalu po boku Viljama Poltykoviče mít besedu po zhlédnutí jeho filmu Tajemství smrti, který teda vřele doporučuju posluchačům, ať si ho zhlédnou, Tajemství smrti od Viljama Poltykoviče. A tam všechno, co zaznělo v tom filmu, je z mého úhlu pohledu pravda. Já sama jsem zkusím to říci, jak se říká, jak mi se bák narostl. Já jsem neměla jsem použité žádné medicíny, nebyla to žádná hypnoza, ale v rámci mých praxí jsem několikrát opustila své tělo a viděla jsem, že zůstala jenom ta schránka, to maso, kosti, orgány, ale to vědomí, ten duch, ta duše, to bylo mimo. A byla jsem ve zdroji. Tam za mne, odkud všichni pocházíme, a je to velmi, velmi příjemný pocit, který popisují vlastně lidé, kteří prožili klinickou smrt, nebo lidi, kteří byli blízko své smrti. Takže já sama za sebe vím, to není, že věřím, ale vím, že smrti nic nekončí, a právě to poznání, já bych chtěla vyzvat lidi, aby se nezačali smrti zabývat, až nastane jejich čas, nebo někdo z jejich blízkých, nedej bože, ale aby už za života vlastně se zajímali, co ta smrt může znamenat. Protože potom to přinese opravdu jednak smrt ducha, nebo bych to řekla, vlastně to přijetí, změní to úplně náhled na život, na kvalitu. Člověk převezme zodpovědnost za to, co činí, co koná, jak se staráme o tělo, o myšlenky, a to přinese právě do toho poletu kvalitu lepší, nebo bych to řekla. Převzít zodpovědnost, přestat se bát smrti. Takže pátrejme, hledejme. A když byste...
1: Myslím, že to je pro každého hluboký, no, jako jít až k tomu zdroji, protože v tu chvíli, když někdo umírá, tak je součástí toho zdroje, v tu chvíli on je taky.
0: Ano, lidé...
1: Když stojí opodál, no, ale takže to je najednou výzva, stejně jako když se v ženě začne klubat jakoby ten nový život, to je úplně podobná výzva.
0: Ano.
1: Opravdu...
0: Já to říkám, že to je to samé, že vlastně při splynutí mužské a ženské buňky, že vlastně ta duše si vybere rodiče, to je ještě zase moje vnímání světa a bytí. A je velký třes, když se vlastně tady dojde k tomu oplodnění a vlastně při tom posledním výdechu, jako tím posledním výdechem odejde z toho těla ten život, ta energie. Takže je to jenom zase si říci, jako buď může být, jak se řekne, si poslední, ale když si stupnu na konec řady, tak jsem první, tak ten začátek a smrt je opravdu to samé. Jenom mě mrzí, že zatím na tom začátku se všichni těší, očekávají a je to radostná událost, ale v té smrti vlastně všichni je to takové opravdu to tíživé, smutné, traumatizující, ale je to to samé, jen tam rozmělní ten strach. Když byste Indiánům řekli, že tě, jo, takový ten válečník, že smrt tak mě zabíjí. Oni vědí. ty kultury.
2: Věrko, no, ty, ano? Promiň, teď jsem měl na jazyku indiáni. Indiáni totiž, nebo tady ty přirozené národy, jo, nativní, oni nazývají smrt jako, že to je, nebo tak, spánek, že to je bratr smrti, jo, a přirovnávají třeba ten spánek a snění jakože taková malá smrt. Jo. Oni ví, že vlastně smrti nic nekončí a mnozí se už připravují i za života. Jo. Tutanchámon prostě už od malička se připravovali na smrt. Takže mě by, přátelé, i na Marka je to dotaz, co si myslíte vlastně o tom spánku, jestli se dá přirovnat trošinku jako k malé smrti a ty sny, že to je vlastně už cestování té duše do těch jemnějších sfér.
0: No já tady jako ke tak snu, takhle, já, no Marie, jenom chvilinačku, protože jak to asi nebudu
1: abych mít. Abych ti to nenaboural, víš, jakoby, ale klidně můžeš.
0: Ne, jsem chtěla říct, že ke snům a smrti nemám co říci. Co vím, tak sny nám vlastně vynáší z nevědomí nespracované věci, nedokončené příběhy nebo informace z minulých životů. Je to něco, co máme uloženo v tom nevědomí a ten sen nám to vlastně jako zprostředkuje a my můžeme potom, pokud si to pamatujeme, s těmi sny pracovat a ale jako smrt a spánek, to nechám Markovi, jestli k tomu má co říct.
2: Maro.
0: Abych neříkala něco, co...
2: I tak, děkuju.
1: Děkujeme.
2: Maro, máš něco ke spánku, ke snění? Je to malá smrt? To říkají indiáni.
1: No tak za prvý, prosím tě, hlavně za prvý, ne každý spí stejně. Jo? Někdo spí jako hodně vědomně, že to vypadá skoro jako jeden život navíc, nebo jedna smrt každý den vědomá, že? Mm-hmm. Prosím tě, já nevím, asi jako představa toho, možná jako rozlousknu konečně tu myšlenku, jako kam odcházíme, jako na ten druhý břeh. Ona se tomu i říká, jako druhý břeh. My se rodíme totiž z ducha, se rodíme tady na zemi jako do duše, jako vědomí. A pak se my jako duše, když tu umíráme, rodíme do cyklu ducha, zase jako nahoru. A takhle tady pinkáme to naše vědomí a to jsou ty cykly, které potřebujeme k nějakému zpracování. A ta úplně ta jednota o zdroji, o kterém tady mluví, vzniká tehdy, až když dosáhneš celistvého poznání, proč jsi jako vstoupila do této celé duální hry. V rámci jako stvořitel, stáří, v rámci jako tvůrce, dospělost božství, tvůrce, jak tvořím, a pak my, jako tady děti, kteří se učíme prožívat jsem. To je to naše evoluční dětství, když chápeme jako tu naši podstatu a hledáme toho našeho pozorovatele, aby jsme tady pochopili to jsem. Pro mě tohleto jako celkově je prostě úžasná věc, že to zažíváme, ačkoliv to trošku můžeme bagatelizovat. My když něco bagatelizujeme, tak to vědomí přestane zajímat a pak ta věc není vědomá. Pak to právě máme schovaný někde v tom podvědomí, to je takový šuplíček, kam si to schováme někdy na potom, až to bude míň bolet nebo něco. Ale to je přesně ono. My máme ten evoluční vzestupový plán, podle kterého si tyhle ty šuplíčky otevíráme a ty schopnosti, o kterých tady teď bagatelizujeme, vám začnou fungovat. A pak se ptejte vlastního mozku, nad tím, nad touhle otázkou třeba po téhle zkušenosti, když máte zkušenost, že smrt jakoby neexistuje, že to je opravdu jenom brána a je tam ten přechod, ano, měníte fyzickou formu a někdy se stane, že můžete zažít vzestup i těla, to znamená, že zároveň neexistuje pro vás smrt a to tady existuje, v historii na Zemi se to stalo víckrát, že vzniklo jakoby věčné tělo. Jo, je to takový jako kámen mudrců, který tady je furt neustále hledaný, že se jako ten duch se jakoby zrodí úplně do té duše tak, že vytvoří tuhle tu hmotu, která je tím provázaná, že to vytváří. A to je pak, jste vlastně ředitel téhle existence. Ale to je jedno. Jenomže pro tuhle tu představu je to opravdu tím chováním, vychováním alchymicky v těle vytváříte kámen mudrců. To znamená udržitelnost evoluce. No, to je pro mě celistvé poznání, ještě tomu říkám občas. A tenhle kámen mudrců je úplně skvělá záležitost právě díky tomu. Já vím, že to je skvělá reklama na to všechno, co teďka jako já jak to teď dám, ale ta věčnost opravdu existuje. Bytosti takového typu existují a můžou vědomím cestovat i s tím tělem právě z té duše, z úrovní duší, planetárních úrovní i do těch solárních úrovní a prožívat tyhle cykly. Pak existovaly bytosti, které naznačovaly spojení té trojedinečnosti, že každá ta jedinečnost dospěje v těch cyklech. Takže jedinečnost lidství, to bylo právě to jejich zrození jako dítě, dospělost jako tvůrce, stáří, proč jsem vstoupil, jo, ten, chápu ten konec toho. A když si nepřečtem celý příběh, když nejsme na začátku i na konci, tak se zrodíme znovu, aby jsme si to připomněli. A dokud nejsme schopni uzavřít ten cyklus, tak se do něj stále vracíme, aby jsme si znovu uvědomili ten příběh té duše, příběh toho ducha a zpracovali to tady na zemi. V té chvíli vznikne jedinečnost lidství. Tím najednou máte svrchovanost nad touhle tvorbou, která je součástí této naší momentální, tomu my říkáme svět. Zároveň ten svět je teďka ovlivněný, to už naznačuju dlouho, když se to říká, okultně magickou silou, která působí, že dokáže vytvářet iluzorní formu matrixe. A vlastně naše chování posiluje jakoby tu naší iluzi. Že čím víc my jdeme do těch extrémů té smrti, jo, když jdeme do té extrémnosti té smrti, tak se z toho úplně můžeme rozstřelit, tak z toho zešilíme, jsou z toho i sebevraždy, jsou to nepříjemné věci. Ale zároveň se na to podíváme jako přirozeně, že to je proces, že nikdo nic nestrácí ani nezaniká, že jenom my ztrácíme tím, že na to máme jako kolektivní pravdu nebo kolektivní pohled, kterou někdo tvrdí, někdo říká o tom, co je ta smrt, kam jdeme a co nám tím jako je vyhrožováno, co se nám tam stane. A vůbec nic takového se tam neděje. Jenom jde o ten příběh té zkušenosti, že my vstupujeme. Představte si, vystoupíte vědomě do té hry, do toho příběhu. A najednou se zastavíte a řeknete, já už to nechci, mě to nebaví. A snažíte se furt přeskočit. A pak se sami sobě jako divíte, teď, ale já jsem se tady kvůli něčemu jako zrodil, co tady mám dělat, kurně, já jsem to zapomněl. A pak se jenom vzpomenete časem, to rozpomenutí je pro mě ta zestupová událost a vy si ten příběh jste schopný přečíst, takže jste i v tom prvotním, v tom prenatálu, jste i na konci. Že najednou máte jako přítomně, si dokážete přečíst celý příběh. Tu chvíli v té vědomé praxi se stane to, že vám se uzavře ten planetární cyklus nebo ten solární cyklus ducha. Takže vy tohleto zrození, smrt, narození v duchu a zase zpětně můžete dělat v tomhle těle jako vědomou praxi. Já bych řekl, že je spoustu zvláštních příběhů. Že i naše tělo, i jiný těla, které tady byly součástí té naší evoluce, i ty staroatlantský, i ty starolemurský, tu stále existují někde, buď ve stázi, že jako jsou prostě stázovaný, že jako je ten spánek, o kterém se tady bavíme, a to je taková smrt skoro, jsou tu věčně skoro ve stázi. A různý civilizace, které tu zanechaly určitý stopu. A sice tohle byly třeba bytosti, které už byly smíchané s lidskou duší, takže tu měli nějakou zkušenost duální v rámci tady toho projektu. Takže tu jako zůstali, až to lidstvo vzestoupí, tak se určitým způsobem tady máme, jo, tu pověst o těch blanických rytířích. To je něco hodně podobného. Ale oni mají třeba tu stázi, já vám to vysvětlím, že ne jako v 3D, ale v jiném vyšším třeba prostoru té duše a ducha. To znamená, že my je hmotně nevidíme jenom tehdy, když jsme jako pozorovatel ve stejné vibraci. Pak jsme schopni je vidět v těch krajinách, v těch rovinách planetárních i solárních, tady té naší vývojové soustavy. Je to překrásný, že v tu chvíli zjišťuju přesah té smrti, že ji můžu vlastně použít pro to, abych já mohl cestovat jako vědomí. Nebát se smrti znamenalo pro mě jako cestování. A jestli se nemýlím, tak tomu snění to tak jakoby je spojení, protože vy, když si uvědomíte, že jste jako vědomě v tom snu, to tam je jakoby stejně hmotný jako tady, že mozek si to představuje jako opravdu svět. Dokonce i stejný, jo, s tou různý paralely, tomu se říká to astrální cestování. Ať si představte astrál, to je ten duch, ano. Jak jsem říkal, vědomí může vstupovat do té vnitřní roviny Země, to je to planetární, a nebo do té vnější, a to je ta solární, to je ta astrální úroveň toho ducha. Obě kvality tu jdou uskutečnit, proto my, když tady jako usínáme, tak zažíváme velice transformační chvíli, kdy se čistí ten mozek na tenhle přechod, na tuhle malou smrt. Je to tak, že vy si jakoby snažíte si vzpomenout na to, co se vám zdálo, nebo snažíte se být tam vědomí, tak najednou chápete, že i vnímáte právě ten druhý břeh najednou, že jste v krajině a ten druhý břeh vnímáte. Nebo jdete kolem člověka a vnímáte jeho předky, nebo opravdu vidíte tu duši, která je tam nějak svázaná, že prostě potřebuje pomoc, nebo je to nějaký elementární bytost, která je svázaná v té krajině právě nějakým takovýmhle traumatem v rámci velkých smrtí, které se odehrávaly historicky všude na Zemi. Takže za mě je opravdu jako blaho vnímat smrt jako cestovatel, jako veselého cestovatele, který si může jako užít ty všechny cykly toho zrození. Ale potřebuje to věčné tělo a to je paradigma toho našeho lidství. Že pro mě je to velké téma. Rád v něm vytvářím jako nějaký vnitřní experiment té vědomé praxe, jo? Že tam to studuju ne formou knih nebo nějakých, ale přímo jakoby vědomou praxí toho prožitku. Takže za mě to lidství, já miluju moje tělo, zkoumám ho, zkoumám jeho procesy, jeho biochemii, zkoumám jeho alchymické procesy, zkoumám jeho úžasné dovednosti, jeho schopnosti. Snažím se je podpořit tím mým chováním samozřejmě. A pro mě je to hodně vědomá praxe, protože já vždycky cítím, že to tělo něco potřebuje a tak mu dám nejdřív jakoby tu pozornost, to je ten pozorovatel, a pak mu tam dám tu lásku, takže já jako spojím s vývojem. Toho tím ho pozvu do toho chrámu srdce. No a v tu chvíli se mi to okamžitě stane. Jo? Ten svět mi začne opravdu reflektovat to, co mám jako se mi má jako dokončit v tom cyklu. A zároveň okamžitě to tělo zareaguje. Tady, koukej, tady dávej pozornost a lásku a tam potřebuji ty buňky poňuchat a tady to bolí schválně, protože v rámci transformace vám dává najevo, že tady si na mě dlouho dlabal, tady vůbec, jo, mý nohy vůbec nemiluješ, nebo co, ty tě nosejí celý den a ty jim nepošleš ani kousek pozornosti. Jo, že takovýhle věcičky se ve vás pak dějou. A tenhle transformační proces. A musím uznat, že i třeba reaktivuje některé nemoci, které se vám jakoby vrací. Že? A ty nějaké nemoci, které se vrací jako cyklicky. tato reaktivita, když najednou dáte tu lásku vlastně tomu tělu, tak se udělá jakoby znovu, jakoby se vyvolá ta nemoc, ale je to spíš formou jako očistné kvality. Vždycky jsem měl takový razítko, že to je transformační nemoc, že má jako proces, že prostě má nájezd a teď má ten proces a zase se jako vypůzuje z těla dolů. Ne, že furt drží a nic se neděje, měsíce, nic a tohle, to nemyslím. Vždycky jsem si říkal, nejlepší transformační proces je 3 dny. Ať prostě tam dám tolik lásky, aby to trvalo 3 dny. A vždycky mi to tak jako vyšlo, že do těch 3 dnů mi přišly ty příznaky, takové té cyklické nemoci, nebo co mě dlouho obtěžuje, bolesti a traumata v těle. A okamžitě se to začalo uvolňovat. Ale byla tam důležitá ta pozornost, to tělo si vyžadovalo vlastně skoro neustálou pozornost, jako naučit se znovu být v tom těle, s tím vědomím. Je to takový jako docela těžký proces toho člověka, trošku to vysiluje. A najednou cítí se jako hypochondr, že najednou má pocity těla. Ale tam jde opravdu o ten vztah k vám, tomu tělu, takže tam potřebujete dát tu lásku a obnovit ten čistý vztah. Aby nebyl na té závislosti, jako ty musíš a já si budu užívat jako vědomí. No to prostě jako taky ne, takže občas se jako zeptám. I v rámci jako stravy, to je to samé. A v rámci stravy se to obrovsky mění. Je spoustu názorů na to, protože je tolik lidí a tolik DNA, tolik typů, že u každého by našlo jeho speciální jakoby stravovací metoda. Ve své podstatě to je tím, jak se chováme. Naše tělo změní naše chování, tak automaticky si řekne, co potřebuje. A tak i k němu přistupovat. Mám na to jako přirozenou chuť. Není tam ta závislost, tam ta přirozená chuť, že cítím to tělo, že to nějak úplně je, mi to nějak posiluje, mě v tom jako líp, když to jím. Tak i tenhle ten efekt mi to tělo jasně ukázalo, co mám jako, jak se mám stravovat. Jo, že jsem takovejhle typ, mám takovejhle způsob chování, tak je jasný, že mám jíst tady tohle sto. Já jsem to jako cítil. Ale zase, to je být v tom trošku vědomější. A ne prostě jako být nějaký závislý na nějakých těch hodnotách té společnosti, co se jako musí. Ale opravdu, jako poslouchat tělo. To je i při té smrti, tam taky, že když máme ten přechodový rituál, tak posloucháme tělo, a necháme se víc tím tělem. A to je i v té vědomé praxi. Když zažíváme mystickou smrt, tak prostě procházíte tím přechodem k tomu prahu. Tam jsou strážci prahu a když vy předložíte tu revizi té zkušenosti a strážce prahu, ty jsi to zvládnul, ty brďo, to bude výlet, tak ti otevře bránu třeba i k tomu zdroji. Jo? Ale my nedostáváme ten přechod, tu smrt po každý tak, že jdeme ke zdroji. To fakt zapomeňte, vy se zrodíte v nějakém nebi ducha a to je prostě OK, v nebi Boha, to je jedno, to je furt ale stejná kvalita, to je prostě to projevené. To znamená, že prostě je to úplně jasné, my se zrozujeme prostě v těch různých polaritách, na různých planetách a hvězdách a systémech, který můžou všechny tyhle ty tvůrce dostat k té zkušenosti. A na zem se narodíme, až našprtáme právě všechny ty cykly a tady se můžeme narodit, aby jsme pochopili tu jedinečnost té celistvosti. To znamená i tu jednotu, i tu celistvost. Toto poznání je důležité, protože ono reaktivuje genom, reaktivuje tu dědičnost, která je součástí toho zrození a té smrti. A my v té linii, když se zrodíme a umřem jakoby spravedlivě, jako skutečně, jako plně, a je tam to smíření, tak celá ta linie, která je i v té duši, i v tom duchu, ta má najednou jakoby takovýho toho žolíka, že najednou jupí, konečně někdo mohl uvolnit nějakou zátěž, kterou si jako celá ta linie nese. Protože ono trošku ty naši předkové tam trošku strkají jako do tebe ty potřeby jako před tou smrtí. Jako dělej, tohle musíš dopracovat, teď z toho nemám průser na další milion let. Jo, že prostě je to takový jako strkání někdy. A někdy lezou i do těch, to je zajímavý, jo, lezou i do těch lidí, kteří jsou součástí toho odcházení nebo i té smrti. Jako, že nemají do nich vcházejí a teď nemají vnuknou jejich představu, jak to má jako být. Ne, já jsem s tím byl úplně jako překvapený, že někteří lidi mi to řeknou, jakože ano, my víme, že tady máme tátu z tohohle kolena a my jsme rádi, protože nám pomáhá a vždycky nám řekne, co máme dělat. Že najednou to už nebyl jako duch, který jako straší, ale pro ně to byla jako určitá nějaká etapa, kdy s ním můžu začít komunikovat s tím rodem nebo jako navázat na něco, co jako potřebuji zpracovat. Takže nepochopený duch, který je uvízlej, on potřebuje jenom pochopit, kde je, co se děje. Jakmile on to pochopí, tak najednou právě je jako puštěný znovu do té smrti. A když ho uskutečníš jako velmi kvalitně, tak může jít přímo právě k té dobré, té skutečné smrti, ne, jak jsem říkal, k tím iluzorním, které tu byly nám nastavené jako tíha. Petrucha se hlásí?
2: Já se hlásím, ano, já tady mám teda informaci od Věrky, protože Máro, my, jak tě znám, my budeme asi ještě pokračovat a Věrka už je tak částečně na odchodě. Nemyslím na přechodě někam, ale prostě jenom opustí studio. Asi má nějaké jináčí aktivity. Věrko, ty bys ráda asi, abych přečetl ten komentář nebo ten zážitek no, té naší posluchačky.
0: Jenom vím, že jsi to tam ano, říkal, tak ať to nezapadne. Ať,
2: já jsem to zmiňoval.
0: Jestli je to, tak tady ráda k tomu ještě řeknu.
2: Určitě. Já se na to chystám už delší dobu, ale nechtěl jsem přerušovat. Ona psala Denny 49 minut po zahájení vysílání a to jsi akorát mluvila ty, jo? Takže já to přeložím teda ze slovenštiny do češtiny, já to jenom tak přelítnu. Ona píše, zaujímavé, ale nevěřím doktorům. Viděla jsem, jak na geniatrii z 25 pracovníky praxující studenti a většina starších lidí v polospánku a studenti učili se robit odběry. No hnus. Proto jsme našu mamu vzali domů umřít, protože podle doktorů jí dávali jeden až dva dny. Jo? A teďka je to 10 dní a půl roku. Psal se rok 2015, maminka žije a ona už nám tady ten příběh na Dežavíčku povídala. No a ještě potom píše Denny, pokud bude vhodná ona píše tady, Věra jako dula pěkně o tom mluví, cítím tam empatii, či už s chorými pozůstalými, a i Zuzana cítí, že tyto dvě dámy jsou vhodné svojej profese. Toto má málo kdo v sobě, takže je teda ta moje slovenština, já jsem toho tolik zapomněl. Tak lámaně jsem to, ale Věrko, takže nevěří bílým plášťům, tak vzali maminku domů, kde teda žije už 10 a půl roku. Uh-huh. Máš k tomu něco, vlastně těm doktorům, těm bílým plášťům, no já jim říkám bílé pláště, já jim taky až tak nedověřuju úplně, ale vy jste jako dula, vy jste něco jiného vlastně, jo?
0: No, nedověřuji. Bylo by to asi na dlouhé povídání, já chci asi říci to, že jsme měli pár případů, ale bylo to opravdu jako šafránu, že jsme převzali pacienty k nám do hospice a pacienti se po navratu domů tak zlepšili, že jsme je z péče museli propustit. Takže i toto se děje. A co se velmi často děje, že pacienti z nemocnice, když přijdou domů, tak opravdu rozkvetou. Jsou to dny, někdy týdny, kdy dokonce i vlastně si rodina a nemocný řekne, že to fakt jako na té dobré cestě. A co se stávalo, tak je to takový čas, který člověk dostane k tomu, aby vlastně ještě si uklidil ten stůl, jo, říká se tomu labutí píseň. Většinou jsou to jo, dny těsně před smrtí, kdy kdy člověk dostane tady to, ten čas, kdy se jeho stav zlepší, kdy je schopen přemýšlet, komunikovat a sdělovat. Právě je to čas, který je nabídnutý od Pána Boha, od vesmíru, od lásky, od každý, jak tomu říkáme, od stvořitele, právě k tomu ještě uspořádat si ty dny tak, jak potřebuji, přijmout to, v jaké fázi života se nacházím. Ale ano, jako lékaři nemají jednoduchou situaci, kdy je to složité, nechci nikoho omlouvat, je to velmi individuální. Znám pár lékařů, kteří byli velmi benevolentní, velmi jako naslouchali přáním a potřebám pacienta, ale pak většinou je to takový ten vzdálený příbuzný, jak se řekne, tetička z Prahy, kteří potom najednou se začnou zajímat a zjistí, že se dělalo něco nelegálně nebo něco nestandardně. A proč nebyl použit tady tenhle ten postup? Proč jste, pane, které tohle jste neudělal? A začne vlastně soudit nemocnici, lékaře, a ti lékaři pak vlastně z toho ustoupí do toho hrozného systému papíru a všemožných potvrzení, že dávám souhlas a beru na vědomí, že jsem zodpovědný jako pacient. Takže jako chápu mnohé lékaře, že i z té dobré vůle vlastně z toho lidství přejdou, nechají se semlít tím systémem. Takže asi takhle. A Denisce jako obdiv, že si vzali babičku domů a nechť babička v jejich péči a v jejich lásce jako kvete dál, že i tohle se děje. Jsem za to ráda.
2: Tak.
0: A to by tak asi bylo poslední, co bych k tomu tématu dneska řekla. Mm-hmm. Omlouvám se Markovi, že jsem mu do toho takhle vstoupila, že potřebuji odejít. Jak jsem řekla na začátku, mám tady vlastně na návštěvě, přijela za mnou dcera z Prahy s 5měsíčním vnukem. A tak budu spěchat zpátky za nimi. Vám děkuji za přizvání, za možnost sdílet a posluchačům, že se na tady to téma dali. A smrt není zlá. Není zlá. Nebojme se jí.
2: Tak a to, jak teďka znovu řeknu, jak ten Volcker napsal, smrt je jen kus života těžkého, jo, takže vlastně potom ten zážitek té smrti, už to je jakože fakt ne, že jenom té blízké smrti, ale toho přechodu, může být fakt jízda někam jako jinam, kde už to máme teda jako připravený a kde třeba se mnozí těší, jo, že fakt je pro některé ten život hodně, hodně těžký a někdy slyším tak různě, že ta duše, jo, některých lidí už volá, už chce vlastně jít a jenom to ego tady chce zůstat, možná proto, jak říkal Mára, aby tady všechno zažila, aby se zcelistvila. A ještě, Máro, mám na tebe takový dotaz, jak má člověk vědět, co je vše potřeba tady zažít? Věrko, pokud už máš jinačí aktivitu, já ti velmi děkuji a budu se těšit zase na další vysílání. Já si myslím, že jsme to jako nenabourali, protože Mára si určitě nenechá ujít svůj prostor jako někam jinam, takže děkuji ti a měj se krásně.
0: Já ještě jednou se omlouvám, že jsem ti do toho vstoupila, ale potřebovala už jsem jít a nechtěla jsem, aby ten dotaz Denisky zapadl.
1: Prostor pro hosty máme prostě vždycky k dispozici, pro nás je to důležitý. A možná, že to bylo i ode mě takové jako troufalé se zase rozjíždět zbytečně. Mohl jsem právě dokončit to téma, to bylo možná stěžení pro tebe. Tak děkuju a děkuju teda Zuze. Já si myslím, že každá teď přinesla nějaký díl. Samozřejmě Věrko, taky za tebe jako dobrý, Já nevím, já jsem si to jako představoval nějaký jednodušší, ale tak jak jsi to vyčíslila všechno, tak jsem z toho byl docela tumpachovej. Ale to je jenom tak z mýho hlediska. Mně se líbil ten konec toho prožitku té duly, kdy vstupuješ do té komunikace s tou duší a je tam ta smrt, je tam ten práh. Tam já jsem úplně nejradši, tam poskakuju jak tajtrlík. Takže to mě to bavilo hodně, ale z začátku jsem trošku nafukovací balón. A děkuju Petruchovi, že nám umožnil tady takový téma jako rozvířit trošku. To je jako zajímavý téma pro tu společnost. Jak se to dělá, jaký má možnosti. A to je skvělý. My jsme udělali jako docela takovou osvětu tomu, ku podivu. Že jsou i teda jiné alternativy možnosti, než nám jako je nabízeno a ku podivu i teda s nám dosvědčila, že to takhle jde. Tak děkuju ti, Petrucho.
0: Tak děkuju.
2: Já ještě zavířím. Věrko, ještě minutku, prosím tě. Věře děkuje, tobě děkuje Denny a ona vlastně jenom ještě konkretizuje, upřesňuje, že těch 10 let, ale začátky byly těžké, bylinné čaj, zelenina, ovoce bez televizoru, jen pozitivní věci a filmy Pes a kočky, klid, žádný stres. Jo? Takže ne vše, co nabízí takzvaní lékaři, jako jsou chemoterapie anebo nějaký mamografii, tak má skutečně jako kladný účinek. Jo? Možná je to úplně jinak. Já už bych zabředl třeba do frekvencí, do tónu, že to je skutečný lékař, hudba jako skutečný lékař ano, budoucnosti, ale na to dneska ano, není ano. Prostor, můžeme někdy jindy o tom. Jo? Mara je taky muzikant, ano. Muzikantka sedí tady vedle mě, která nás sleduje, takže Věrko, veliké díky, měj se krásně. A
0: děkuju, nashledanou, ahojte.
2: Ahoj.
0: Dobrou noc.
1: Ahoj.
2: Dobrou. Tak, Věrka.
1: No tak, Petrucho, to bylo blaho. Z začátku to vypadalo katastroficky se všim, že jo? Ty jsi vyměňoval několikátej počítač, samý úmrtí počítače a ta smrt nás tady pronásledovala jak nějaký agent.
2: Maro, teď jsi to řekl správně. Oni procházeli, jo, už tou krajní mezí, tím nějakým průchodem, protože tam probíhal nějaký upgrade, teď to bylo pomalé, no nebudu to zdržovat, prostě Tak, jako jsem to stihl, že jsem zprovoznil tady ten a ještě mě to teda udělalo na finále to, že mě to přehodilo link jako prostup do studia, jo. Udělali to hodně punkově, ale myslím si, že to byl takový zajímavý úvod k tomuto hlubokému tématu, že to nemusíme brát úplně jako vážně, jo? Třeba tu smrt, jak jsme se o tom bavili. Takže Maro, jdeme pokračovat, nebo jak to vidíš?
1: Můžeme, já myslím, že to už bylo jako těžký, hluboký téma.
2: Hodně.
1: Můžeme si teďka i trošku zajásat. Já jsem to naznačoval už tématu. Témat pro zrození smrti, protože mě připadlo jako krásný tohle spojení. Že tam je i to zrození a je tam i ta smrt. A ono to taky nějakým způsobem jakoby i při té vědomé praxi a na nás působí. Kde je zrození, je i smrt, a kde je smrt, je i zrození. Jo, ve své podstatě, když vy byste jenom teoreticky, kdyby šlo o ten vzestup toho těla, tak teoreticky můžu říct, že bych v té vědomé praxi mohl zažívat právě tuhle tu, jak vy říkáte, malou smrt nebo mystická smrt. Já vím, že jsem měl jako hodně zážitků blízkosti smrti, jednu takovou jako už jako přechodovou a vím, že i se mi to dělo v rámci vědomé praxe a je to skoro totožné. Ono se vám během té vědomé praxe děje úplně stejný přechodový rituály, jako když umíráte fyzicky. Je to zvláštní, já jsem si jako nejdřív myslel, že jsem se zbláznil, ale ne, on tam prostě ten cyklus zrození a smrti, a ten začátek a konec a je velice jako důležitý v rámci toho vzestupu těla i vzestupu našich všech jakoby těl. Každé to tělo se snaží a zušlechtit celou tu zkušenost, aby dosáhl poznání a tím si jako mohl ušáhnout na to, proč jsem vstoupil, jakoby celý ten příběh si dočíst. Takže pro mě celkově to znamená, že abych dosáhl té věčnosti, tak v té vědomé praxi se snažím vlastně tu kvalitu zrození a smrti vědomně prožívat a aplikovat. Vysvětlím. Já se dlouhodobě bavím o té praxi, už teďka vzniká nový pořad, ale tam je jedno velice důležité téma. A my když chceme najít jako svůj prenatální stav nebo tu prvotní informaci o naší existenci, tu úplnou podstatu, a tak se snažíme projít právě takovou tou očistou. Takže můžu říct, malou smrtí, kdy necháte svoji identitu, která se tady projektuje v tomto světě, a úplně umřít, jako zmizet, přejít na druhou stranu. A v rámci této vědomé praxe se vám jakoby rozšiřuje to vědomí a to vědomí pak může jakoby vstupovat do těch vyšších těl. A ten pozorovatel a v tom chrámu srdce může putovat do těch vyšších těl. Každé to tělo je jako fraktální střípek toho stromu poznání, které vede k tomu celistvému poznání. To znamená, každý tenhle ten krok, který máme skrz ten proces zrození a smrti, tak jsme schopni ty střípky, fraktální střípky rozpomenout, rozklíčovat, v rámci identifikace, ale tam díky té identifikaci, když zmizí, tak se objeví jako prvotní kvalita. A to je velice důležitý podnět, protože tam je úplně ten nejlepší návod k použití. Tam je ta naše podstata. Část té odpovědi, proč jsem vstoupil do této zkušenosti, jo, do tohoto procesu, toho zrození a smrti. A ku podivu, ve stáří, když umíráme, tak tam je cítit, že tam přehodnocujeme, revidujeme, děláme takovou revizi toho našeho života a hledáme tam ten smysl, jestli jsme ho jako jsme naplnění, umíráme takhle naplnění. Tam je ta naplněnost je spojená i s tím smířením, o kterém se tam do té hloubky té smrti bavilo. A v té vědomé praxi je tam stejné smíření, že my, ano, já teď můžu prožívat v chrámu srdce, můžu prožívat svůj prenatální stav. A to je spojení hodně právě i s tou smrtí, že naše identita potřebuje zemřít. A to je jako první fáze. A pak tam je ta druhá fáze, kdy jdeme jakoby, jsme se vyčistili a teď jdeme přečíst jako konec toho příběhu. Čteme jako souběžně, aby jsme to věděli, jsme vědomí toho začátku, jdeme až na konec a tam přichází znovu jako smrt, zrození dalšího cyklu. Po každém cyklu, když se takhle uzavře v té vědomé praxi, v tom chrámu srdce, tak vy v rámci kvalit, vibrací zvuku, jako v rámci tvůrce, tak si jakoby otevíráte tu schopnost, protože jste si jako naučili, tak tu schopnost si otevíráte. To znamená, že když přijmete jako kvalitu jako smrt, jako ten práh, přechod, tak se dá říct, že můžete používat jakoby tento nástroj pro vaši tvorbu. Je to velmi smysluplný pro ty cestovatele, jak jsem naznačoval, že to je velice jako příjemná věc se naučit ten přechod, jo, v rámci smrti. Celé to ale vytváří toho věčného člověka. To byla taková hlavní vnitřní jako myšlenka, kterou jsem moc jako nechápal. Že jsem měl jako pocit, že každým tím cyklem se to moje tělo transformuje. Že dřív jsem na určité kvality, na určité vibrace reagoval dost jako agresivně, jako tělo, jo, různě, řekněme, jako ten rozdíl těch frekvencí byl až agresivní, že se moc zahřívalo, zase moc ochladlo. Právě některé ty nepříjemné transformační nemoci, které se vlekly a já nevěděl, co s tím. A na jednu stranu jsem si uvědomil, že já třeba jenom nechtěně blokuju ty cykly. Nechtěně blokuju tu smrt a to zrození. Protože si v té identitě stále najdu nějakou kvalitu, na které prostě jako lpím a jsem na ní jakoby závislej a ten vztah se v rámci toho srdce najednou jako poníží, takže najednou to není v rámci lásky a vývoje, ale já to jako chci a musím to mít a je to takový jako chtění. Ale jakmile se očistí do té smrti ten prožitek té lásky, tak najednou člověk jako už po ničem netouží, protože už tím je, takže to nemůže ani dostat. To je velice paradoxní situace, když to vědomí najednou má k dispozici všechny nástroje tvorby. Ale ví, že pro svoji osobu ji může použít, ale nemůže zasahovat do vývoje ostatních. Takže stejně tím jako spasit svět nejde. Ale v té osobní rovině se vám ta kvalita zpřístupní. A ten tvůrce najednou chápe právě ty nástroje ducha a ty skvělé zkušenosti toho prožitku té duše. A proto my přecházíme právě do těch dvou různých pozic, aby jsme měli jako vyváženou zkušenost a vznikla svědomitá spolupráce těch dvou toho, jo, těch prožitků a těch emocí a těch věcí okolo, plus to řemeslo toho ducha, který vytváří jakoby to předivo toho Boha. Jo? Když to vemu. Takže tam je taková krásná souhra, kdy my prožíváme skutečnost, aby jsme ji pak mohli vědomě jako jenom uskutečnit, jako nechat se uskutečnit. A to je pro mě jakoby ten stav toho, té transmutace těla v podobě kamene mudrců do té věčné podoby, že to tělo v té hmotné podobě bude mít i vibraci věčné kvality, takže se může kdykoliv ve všech tělech a pohybovat nezávisle. Já jsem na tím věcí přemýšlel, jako říkám, no to je ten neskutečný nesmysl, jakože ale v rámci dimenzionality ty naše těla vyhodnocují všechny ty jevy a v rámci přítomnosti si je jako posíláme. Jsou ty záblesky. A jak to teda jako bude fungovat jako potom, my se jako poperem o to vědomí, nebo co to jako je. Ale pak jsem si najednou uvědomil, že jsem to příliš jako odděloval, že v rámci té praxe se mi to spojilo, v tom chrámu srdce se mi to spojilo, že my už tím jako jsme. My jsme tím, bo tak živa byli tím zdrojem, takže když se navracíme, tak to je jenom takový divný pocit, že jsme byli součástí různých cyklů, který ještě se teďka prostě jakoby těm bohům jakoby nedozdáli. A v té chvíli my lidi tím, že jsme jako teďka ve stázi toho nevědomí, tak jakoby brzdíme evoluci i jiným bytostem, protože oni potřebují jako ty, to, co, ten výsledek toho, co do nás jako vložili. Dám příklad. To moje božství prožívalo určitý cykly a vždycky se snažilo právě jako uspořádat tu reinkarnaci toho těla v těch prožitkách právě, aby vnímalo jak toho ducha, to znamená to slunce, tak i ten planetární rozměr tu duši. Aby měla dostatečných prožitků pro to a těch emocí, aby jako zpracovala ty nástroje natolik, aby ta tvorba byla jako udržitelná. Jo, v rámci té rozličnosti, té duality. A pro mě celkově tohle je jakoby završení toho projektu člověk celkově, kdy se může rehabilitovat ta bytost i tímhletím způsobem, že ona si prostě uvolní přes ten genom, co jí evolučně blokuje vůči tomu zdroji. Takže když by se poskládaly všechny naše částečky do stejného rozpoložení, že my obsahujeme uvnitř, obsahujeme ten mikrokosmos a tady je všude okolo ten makrokosmos. A když si to jako představím, že když by se znovu jako navracel k tomu zdroji, tak to bude i ten váš mikrokosmos a to je to tělo. Tělo je odrazem toho mikrokosma a makrokosma. Jo, prostě taková jako výsledná substance, která v tom akvárku vyrostla na těchto těch kvalitách. To je prostě jako neskutečný, že ten člověk může až takhle rehabilitovat. A jenom i tím, že se tady právě ta genetická výbava v těch lidech určitým způsobem mutovala v rámci vývoje. Já prostě se vyzkoušeli různé polohy a zjistilo se, že i to tomu tělu to škodí a tak dále. Takže teď, když se dívám zpětně na tyhle ty věci, které jako nám vnucujou, tak je úplně jako logický, že oni chtějí opravdu vytvořit nejenom chování toho člověka, ale i tu toxicitu toho těle. A aby jsme vůbec s tělem nekomunikovali. A tím najednou jako ztrácíme tenhle potenciál, že se ty naše buňky znovu navrátí k tomu zdroji. To je pro mě ten kámen mudrců, o kterém se tu mluví. A všechny bytosti vlastně o něm jakoby prahnou po té věčnosti. I Lucifer, i ty archanděle, všichni. Protože ono ve své podstatě ten člověk měl být nástroj, který tedy kámen mudrců bude realizovat, bude ho plně ho zde realizuje. Těma zkušenostma a tou tvorbou a tak dále. Prostě skvělý, jako. A já jsem si řekl, hele, ale to dává jako smysl všechno. Jsou ve všech kulturách bytosti, které žili tisíce let, jo, že tu měli tu misi takhle, takže si to uměli uspořádat. Tak jsem naznačoval, je spoustu bytostí ve stázi. A potkávám jich opravdu jako ten nepředstavitelný množství to při určitých krajinotvorbách, které se dějí v krajině, a najednou vidíte všechny ty roviny té vnitřní země a pak vidíte všechny ty astrální úrovně té naší planety. A v každé jsou takhle v podobné stázi určité části bytostí nebo i celé a díky tomu, že ten příběh, ten člověk jakoby nedotáhl nebo ten cyklus se neuzavřel, tak oni tam stále jako v té stázi čekají, až se ta stáze jako rozeběhne, protože ten příběh je tam jako zaseklej. Tam není najednou v tom vývoji ten příběh. Ztratil ten úzel, ta linie se ztratila jakoby a nemůžou se navázat znovu na ten strom poznání. A proto je tam ten, jako ten člověk, ne? Že on to má i v tom genomu, toho těla, ale zároveň to má i na té cestě duše a ducha, kdy tam má ten příběh. Aby mu ty tvůrci řekli, hele, tohle je potřeba a ta úroveň duše a ducha nám to prostě tady v tom lidství krásně vysvětlí. Všechno se odehraje a uspořádá tak, aby ta zkušenost mohla přijít. A tady na té planetě to tak bylo v tom prenatálním stavu. To mělo být místo takhle hlubokého rozpomenutí. A co jsem si vědom, jako dlouhodobě z toho byl dlouhodobě používaná jako velmi experimentální jakoby věc, jo, tohle, to, že se to teďka jako dotáhl ten cyklus, že člověk si uvědomil, že může být to jsem a může být ten tvůrce jak a může být i to proč, ta prvotní, ta stvořitelská úroveň. Zároveň, on tyhle věci řeší neustále ve svém životě. Furt řeší to jsem, jako, tak kdo jsem. A pak řeší, jak to mám udělat, co mám udělat, jak mám udělat, co mám udělat. To prostě řeší tvůrce. A pak přesně ta otázka toho smyslu životního. Jakmile člověk nemá životní smysl, tak se jako nenaplňuje a jeho evoluční potenciál prostě rapidně jako klesá. Takže řekněme tyhle ty restarty, ta smrt a to zrození nám umožňuje, aby ty strachy a to ego, ta stínová hra se nás tolik netýkala, protože jsme si schopni jako věci odpustit, jo, nechat to umřít, smířit se s tím. Já vždycky jako říkám pustit na svobodu. Jo, že jsem přišel k té bludné duši a prostě jsem jí pozval do toho chrámu srdce, řík jsem jí jako, jako dávám ti prostě svobodu. Ty seš nekonečná duše. Víš, a ona okamžitě našla jako tu linku toho, kam se potřebuje teďka jako zrodit.

se do toho příběhu jako zapíše. Tenhle ta krajinná linie přitahuje určité duše, aby se tam zrodili, že tam potřebují takovýhle prožitky, takže tam jde a ta krajina mu jako doplňuje tu školu. A hodně dlouho si to jako prostě uvědomuju, že každý teď má to své pravé místo, kde má tu zkušenost přesně nastavenou, je v té správné situaci. Jenom ještě to nevidí třeba úplně přesně, že ten pozorovatel nedosáhl toho zrození a té smrti. Jo, toho začátku a konce. Pro mě je to jako velký krok, když si člověk uvědomí, že tohle může prožívat každá jeho buňka. Nikdo není úplně braný, takže si to jako nařídí. Ku podivu, všichni ty, kteří to jako vědomně teďka jako žijou, tak mám jako pocit, že si to jako už předem vybrali, že už jsou spíš součástí jakoby nějaké své jako skutečné realizace. Ale že to pro ně nebylo úplně násilně se do toho jako nějakým názorem jako vměstat. Ne, ono se vám to prostě jako stalo. On totiž jakoby zdroj prostě nelze přinutit, aby k vám přišel. On přijde, kdy to nečekáte. On přijde právě, když jste úplně připraveni, tak v té chvíli třeba jako máte tady ten hlubší zážitek i tohohle. Ale nedá se jako nikde vynutit žádnou praxí. Na tom neexistuje praxe, jenom existuje určitý chování, který napodobuje, jo, jakoby úplně tu prvotní tvorbu a v tu chvíli jste schopný jakoby i se napojit postupně na ten ráj, jo, abyste mohli vstoupit do toho ráje a přijmout tu plnou realizaci, ale tam teprve jakoby jste v předsálí toho vesmíru, toho prvotního vesmíru, kde teprve ještě předstupujete před ten zdroj, že ten stvořitel to není stvořitel vesmíru, to je prostě zase bytost, která vytvořila větší jako prostor pro tu tvorbu a dává tomu jako možnost. Takže člověk by mohl s těma platformama jakoby stále postupovat k tomu zdroji. Zjišťoval, že jsme velmi vesmírné multidimenzionální bytosti. Ale tu naší vzpomínku o tom, kdy my poprvé vcházíme v té prvotní tvorbě do té duální hry, je obrovský zážitek, protože tato událost vzestupu nám všem umožňuje si tuto informaci přečíst. Protože řekněme pro ty, kteří si začnou jakoby kultivovat ten chrám srdce, tak budou přizvaný do svobodné spolupráce, budou přizvaný do vzestupu, budou úplně přizvané, že se jim ty chrámy jakoby začnou otevírat sami. Oni mají lidi teď obrovskou možnost. Obrovskou. Když pochopí tu smrt a to zrození, tak si zrychlit všechny ty cykly. V jednom okamžiku. Může být v jednom záblesku se to srovná. Proto doporučuju, že kdo touží nebo si jako nutí nebo chce tělesně vzestoupit, tak by se měl právě naučit nejdřív právě naopak to nechtít. Jo, naučit se, aby i to tělo mohlo přijímat z toho nic a zároveň být i tím něco, jo, tím tvůrcem Bohem. Tak v té chvíli si uvědomovat, jestli ta moje tvorba je pro tu udržitelnost, pro tu obnovu a jo, celkově, jestli ta existence pro mě jako v rámci srdce totiž. Když vy nahlížíte něco ze srdce, tak to vidíte bez iluze. Takže vidíte skutečný stav. Takže ta analýza je pro vás velmi rychlá. Když nemáte dostatek otevřené srdce, máte tam málo lásky a máte tam třeba ty emoční výkyvy, tak se vám prostě stane, že se vám tam projektují právě tyhle ty vaše cesty duše a ducha. Prostě se vám ty příběhy tam snaží jako vpít, aby se vprojektovaly jako přes diapozitiv, takhle prostě do té vaší reality. Čím víc tam vkládáte té lásky a té pozornosti v tom chrámu srdce vašeho, tak na jednu stranu tím zrychluje a zviditelňujete, co je iluze a co je skutečnost.
To, co je iluze, se převážně

0: po chvíli začne rozpouštět, když jako se trváte, máte dobrou náladu, tak ta iluze, láska umí krásně jako rozpouštět. Samozřejmě slovo láska je pro každého zvláštní stav, ale já celkově věřím, že jsme bytosti lásky, které se koupou jako v moři lásky a že neexistuje tomu žádný konec, ani jestli něco hodně nebo málo. Prostě se koupem v moři lásky. Ale zapomněli jsme na to, nějak jsme si vytvořili vůči tomu nějakou hráz. Takže když já přeju někomu lásku, tak ji nechci jako poslat ode mě jako někomu, ale přeju mu, aby si uvědomil, že tam má hráz a že je všude nekonečno lásky. V té chvíli přestane existovat vlastnictví. V té chvíli neexistuje vlastnictví, neexistuje prostě nadřazenost kvůli vlastnictví. Že já něco vlastním a ty něco nevlastníš. Jakmile mají všichni všechno, tak nedokáže být nadřazenost. Nedokáže soutěživost existovat. Když máš dostatek všeho, nejsou války, nejsou rozbroje, není spor. Naše chování, které tu máme během dne, když to vnímáte pro to tělo, tak okamžitě vytváří takové jakoby nerovnováhy a někdo vás naštve, teď se to vás uloží, nebo obráceně a se opravdu něco stane, je takové nepříjemného, je tam trauma. Ale tohle všechno jsou samozřejmě všechno, to, co prožíváme, jsou opravdu takový náznaky tohohle příběhu, jenže symbolické řeči. Takže i ty sny, můžeme říct, odrážejí tyhle ty naše potřeby. Mně se pokaždý, když jsem začal už jakoby hodně praktikovat chrám srdce, jako ten osobní, kdy tam už byla pozvaná ta duše a ten duch a už mezi sebou jako spolupracovali, tak mi dali takový tři sny, který se mi za těch 25 let neustále jako vykládám a postupuju v tom celém výkladu, který by byl poprvé daný. Když bych se na to poprvé podíval na ty sny, tak bych tomu vůbec nerozuměl. Ale až teďka postupně, po celý té době, když teďka už jsem jakoby na konci toho příběhu, tak si velmi vědomý, že mi už ten sen přesně řekl, co se mi jako stane. Takže v rámci lineárnosti lidi, které vzestupujou, tak tu jenom uskutečňují tu skutečnost. Oni už nepotřebují nic tvořit. Oni tu mají jenom realizovat skutečnost. V rámci té jedinečnosti, v rámci celé celistvosti. Je to i doména těch, kteří se vlastně snaží jako zmocnit. Jsem naznačoval, že to je hodně mocností, které vládnou, aby se zmocnili tohodle žezla, tohodle prstenu. Jo? Ale já mám jako pocit, že tady by, že lidi na to mají vnímat tu udržitelnost života, vnímat ty potřeby ostatních. Že mají jako sílu to překonat. Ale já jsem si uvědomil, že tu existuje spoustu těl, a to je v rámci toho vzestupu těla velice důležitý. Na nás se dělali genetické experimenty, jak vesmírného původu, tak i velmi temného, jako okultního. A že s určitýma bytostma, který tu vůbec jako nemají právo existovat v rámci vibrace země, a vytvářejí mutanty nebo různý takovýhle genetický hybridy, když to tak nazvu, jako, aby to bylo víc vědecké, tak ty hybridy vlastně dokážou tu temnou bytost nebo nějakou tuto tu invertní úroveň nasát a ty schopnosti sem přenést, jakoby, aby zde bylo tělo, které by zasahovalo do toho vývoje a působilo na toho člověka a tak dále. Takže nám se ty genomy se nám samozřejmě pomíchaly, každý. Teďka ten člověk a to tělo má různou genetickou výbavu, ale to není tak důležité v rámci vzestupu, protože jsem naznačil, že se vám jakoby otevře celý genom a vy si můžete potom rovnou zpracovat všechny ty cykly, které potřebujete dokončit v rámci vertikální transformačního procesu návratu stromu poznání, který otevírá hlavní linii, která byla dlouhodobě ztracená v rámci trojedinečnosti. To je pro nás ten záblesk vzestupu. To je zajímavé, že tato kvalita přichází z centrálního slunce a je napojená přímo na zdroj. A že až to zdroj jako pípne, tak to půjde jakoby přímo od něj do centrálního slunce. Pak to letí, že jo, v té časovo-prostorové linii přes všechny ty vrstvy. Ty vyšší těla, ty galaktické rody a různý souhvězdí a planetární systémy se tím protínají. Všechny ty galaktické rody, co tu jsou, tak jsou přímo v tom fotonovém pásu, který z toho centrálního systému opravdu vytvoří jako záblesk. Takže teda ten záblesk té časové lineárnosti třeba některý lidi vůbec nedožijou. A ten záblesk se děje právě v té přítomnosti. On je tak rychlej, ten zdroj je tak rychlej, že u nás se tu projevuje jako přítomnost, čistá přítomnost. Kdo tuhle kvalitu tady zažije, tak má fakt opravdu záblesk. Jenom abyste si představili. Takže ano, my trénujeme tím, že jsme právě jakoby tím zrozením a tou smrtí. A zároveň transmutujeme to naše tělo do kamene mudrců, aby bylo věčné. Díky. Já jsem si uvědomil, že spoustu lidí místo toho, aby se jako podívalo přirozeně jakoby do té své bytosti, aby prostě si jako jenom řeklo, že tak, já tu mám nástroj lásky a teďka si prostě celou tu moji bytost budu prostě očišťovat a budu jí jako hýčkat, aby se uvolnila a dala mi všechny informace o sobě. Tak spoustu lidí dělá pravý opak a vzdělává se a čte knížky a chodí nějaký kurzy a bůh ví co a ztrácí prostě jakoby tu zkušenost, to poznání jako sám. Je to jako obrovskou zkušenost. Jo, já jsem si jako byl vědomý, že v rámci vzestupu bude mít každý výzvu. To znamená jako přijmout svoji vědomou praxi. Nebejt závislej právě na těch sítích, na těch agregorech, na těch hrázích a těch kuklách, které nám jako byly tady jako zasíťováno těmi různými rody, aby jsme měli jako hloubku a tíhu a nevědomí, aby jsme prostě jako více upadali. Samozřejmě člověk tu měl jako určitý ponaučení, to jo, ale ne jako, aby jsme tíhli. Jakmile je utrpení vícekrát za sebou a my si to neuvědomujeme, tak tíhneme. Jakmile máme nějaký ponaučení z nějakého traumatu, že je něco špatně, tak si to uvědomíme a jdeme jako dál. Z dalšího jako nevytváříme, aby jsme se jako nějak museli mučit nebo něco takového. Takže v rámci toho přechodu a smrti to tam to smíření je tam jako hluboký. Když se jako vy smíříte se svojí bytostí, smíříte se se svým pozorovatelem, jako se svým dítětem, se svým jsem, kde vám začnou týct slzy poznání, jste úplně nejšťastnější bytost, protože najednou jenom jste rozpuštěni, a nic jako nepotřebujete. A ta je krásná základna té naší bytosti. Tohle naše krásné dětství. Byly jako nepopsaný. Ještě nepopsaný, čistý prenatální. Celá ta praxe, já jsem si dokázal uvědomit, že člověk, když bude hodně jako snaživej, tak si může jako přečíst úplně jako celou tu příběh toho těla. Třeba i tohodle fyzického. Já jsem se úplně navrátil do toho svýho plodu, do té své buňky prvotní, do toho zrodu, do toho záblesku těch dvou buněk, které zase jako vytvořily život. Zase je tam ten záblesk, ta přítomnost. A uvědomil jsem si, že to samý dělá, když vlastně přicházím k té smrti. Tak zase tam vidím ten záblesk, který mě nějak nasměruje, kam teďka jako mám jít. Co je jako pro mě tak důležitý, jestli jsem to zvládnul, jo, nějaký ten přechodový rituál tam je, aby se to nasměrovalo. Já jsem obrovsky rád, že lidi zajímá tělo. Protože to naše uspořádání těla, těch orgánů, to, jak jsou navzájem, když si jako navzájem i můžou ublížit, jo? Že kdyby jeden orgán by si jako vyndal a napojil na jiný orgán, tak by si navzájem ubližovali. Takže my jsme jako plní naprostý rozličnosti. Tato rozličnost nás motivuje k velkým evolučním procesům. Takže jsme byli výzvou, že budeme reflektovat ten určitý vývoj duální. A dá se říct, že tím, když budeme jako reflektovat nějaký ty prvotní i celou, celou tu evoluční stopu toho příběhu, tak budeme i jako taková schopnost jako zálohovat ten vývoj. Jakože schopnost někam zaznamenat celou tu evoluci, i tu zkušenost, i to jako předat dál, jako řekněme plody poznání. Takže tohle všechno se bude týkat i vašeho těla. Když vy jste se vědomě už rozhodli pro vzestup těla, tak vaše buňky budou zažívat úplně tu zdrojovou informaci, kde se postupně tímhle nádechem a výdechem evolučním pročistíme natolik, aby jsme to vědomí už neměli řekněme, jenom v tom lineárním, v tom sekundárním projevu, ale bychom se dostali víc do té přítomnosti, víc do té vědomé fáze, víc do toho důležitého bodu. A to je, když jsem to konečně pochopil, že já nemám chtít něco tvořit, já jenom potřebuju tu skutečnost tu realizovat. Že to zní jako pro mě jako o dost líp, než když se do něčeho jako nutím. Mně nic nešlo jako se nutit. Jakmile jsem se do něčeho nutil, že to musím a chci a tohle, jako, tak mě to jako nevábilo. Ale když jsem si představil, že už to jako skutečnost je a že já si to jenom jako užívám, ono se to samo realizuje, že já tomu nepotřebuju celý realizační plán, já se tomu potřebuju jenom dostatečně odevzdat, a to je ta smrt, a zase se dobře jako narodit. Je to ten posvátný nádech a výdech. Je to jako důležitý téma. A týká se to našeho těla, protože mám jako takovou představu. A ta představa je taková, že spoustu lidí, kteří jsem některým způsobem potkal, tak měli stejnou zkušenost vzestupu i na jiných planetách. Jenže ne, ten vzestup nebyl vždycky jako v celém projevení té tvorby, ale byl jenom součástí určitých cyklů, takže každý máme za sebou určitý jeden malý vzestup. Zažili jsme si těch pádů a vzestupů jako mnoho. A zároveň tato výzva se sem narodit a tuto zkušenost v tom těle tady zpracovat, a ta bytost jako není tu jen tak, má velké zkušenosti a velké dovednosti, aby něco takového mohla v tomhle měřítku, o kterém já se tady bavím, uskutečnit. Tohle to celé teďka ku podivu jako ustojím jenom díky tomu, že jsem na začátku a na konci. Protože v té chvíli, jakmile přijde jakoby ten záblesk té přítomnosti, tak ten můj lineární mozek se začne jenom blouznit jako mimo z toho. A v té chvíli právě vnímám, že jenom zase ta smrt a zrození. Každý záblesk přinese prostě tuto smrt a zrození. A já to jenom prostě jako přijmu a ta skutečnost se najednou začne sama realizovat. Že já ji dělám jako prostor. V té vědomé praxi v tom těle dělám i ten prostor. Je to zvláštní, že všechno naše chování odráží v orgánech, i v tom evolučním procesu, i v tom výsledném onemocněním toho orgánu. Každý ví, že tam je velká provázanost. Že každý orgán a onemocnění je určitý archetyp chování, který se potom v tom klientovi často jako objevuje. Že se na téhle úrovni nedokáže jako vyvázat, nebo nějaká závislost toho chování. Takže zároveň pro mě ta velká praxe té smrti a toho zrození vlastně jako uvolňuje tady z tohohle dogmatického myšlení, že něco nejde změnit a že na věci nejdou nahlížet jako čistě a přirozeně. Já si myslím, že takový to nejde, neumím, je prostě přirozená výzva té duše. A tak si rozpomeň, ne? Ty to víš, že to umíš, jenom se to jako bojíš si to připustit. S tím nám přináší, že ta tvorba se najednou změní. Je tam zodpovědnost toho ducha, jakože přistupuje k té tvorbě, tvoří v té, jako toho Boha, začne tvořit a tam je zodpovědnost za tu tvorbu. Když budu rozvracet jako to společenství a budu si tím jako budu mít z toho radost, tak to moje srdce jakoby začne se naplňovat tou iluzí té lásky a moci, že místo toho, že jsme jako všichni, tak jakoby jeden vládne všem obráceně. Takže v té chvíli tam je jako ten stín a to ego jako vládne všem. Díky tomu stínu. Tak se snažím vlastně o ten opak. Díky jedinečnosti té naší bytosti a té naší zkušenosti tady můžu prožívat všechno a všechny. Já jako jsem součástí všeho. To je krásná věc vlastně pro tu naší zkušenost toho lidství, že to je nejvíc jako spojený. Nejvíc chrám lidství je nejvíc spojený právě s tím tělem. Ta naše komunikace, jak s ním komunikujeme, to je tak velice, velice důležitá věc. Tam vzniká taková hluboká alchymie v tom těle. Vy sebereflexí dokážete si vysvětlit nějakou věc a to tělo pak zareaguje jako regeneračně, protože jako ten cyklus se uzavírá, takže vzniká transformační nemoc. Už to vás nestázuje, jakoby, neuzavírá se v té nevědomí, že to jako nejde a neumím a nemůžu, ale najednou ta stáze povoluje a vzniká velmi jako transformační proces. Ale je to součástí smrti a zrození. Jakmile jako člověk se s těma dvouma kvalitama nedokáže dostatečně zpracovat, tak má vlastně i problém s tou proměnou. Jo? Jakože působit na tu změnu nebo jako na tu vnitřní proměnu. Jako pro mě hluboký věm, který se dlouhodobě potřebuje jako rehabilitovat, takže snažím moje tělo neustále rehabilitovat v náruči lásky, když cítím, že mu je někde away, já nevím, že jsem si rozpomněl nějaký chování, který byl součástí toho procesu rozpomenutí, tak to away, tu toxicitu snažím vlastně z těla jako nenásilně vypudit tím, že ji jako přijímám. Že když vás něco bolí a vy tomu dáváte lásku, tak vy jako urychlujete ten transformační proces. Sice řekněme v tu chvíli vás to jako bolí, to je jako další část ta bolest, to je jako něco zvláštního, co člověk jako se naučí přijmout, ale jakože vy neblokujete ten proces té nemoci, té transformace. Podivu, já jsem naznačuju to dlouho, že to je spojení se Saturnem. Že Saturn, jakoby vědomí Saturnu nebo jeho evoluční proces byl narušený určitými docela velmi drsnýma bytostmi, který neužili pro naší evoluci jeho schopnosti. Díky tomu tady existuje ta neměnnost, protože on stělesňuje proměnu a být jako být tím tvůrcem, který řídí tu proměnu. Já vím, kdo, všichni taky víme, kdo to je. Jsou to takové ty bytosti, které nám tady hold nepřejou a mají to velkou okultní magickou síť. Ta je napojená a je velmi rafinovaná. Vstupuje skrz všechno, televizi, vstupuje přes média, vstupuje přes i normální sociální potřeby člověka, skrz umění. Zjistil jsem, že když náš pozorovatel je neustále jako vybízen k nějaké tvorbě, tak to je podobné, jako když dáte krysu do labirintu a neustále jí vytváříte ty uličky. Prostě jí zaměstnáte. A ona, když ta krysa je zaměstnaná, no, tak vydává všechno úsilí pro to, aby splnila ten úkol toho labirintu, toho Matrixu, ale ne, jako nepřeje si sobě. Kdyby najednou ta myš se zastavila a řekla, kurňa, oni mi tu furt dělají nekonečný labirint a já prostě potřebuji získat sílu, abych to nějak překonala, tak by najednou se dostala třeba v té přítomné chvíli a v tu chvíli by zjistila, že ten labirint neexistuje. Že to je lapení, které jsme tu vypěstovali trošku v té společnosti, aby prostě jsme se hned jako v tom prenatálním stavu lapili a ten svět identifikovali v té neměnnosti. Celkově je to velká výzva, aby se znovu tělo by znamenalo, že získá přímé spojení skrz své vědomá centra, skrz světelná centra i skrz těla, přímé napojení planetárních a solárních úrovní celé naší sluneční soustavy. Představte si, že vaše centra vědomí a energetická centra budou tak veliký jako tato soustava a vyzařování slunce. V té chvíli, protože i tato evoluce planetární má lineární prostor, kterým se jako cyklicky projevuje, tak jakmile by dosáhla celá ta soustava té přítomnosti, tak by znamenala, že by se znovu navrátila do toho prvotního bodu, do toho zdroje, proč vznikla. Jako ten důvod, proč vstupuju do této tvorby. A je to co velice, velice zajímavá věc, protože každý člověk má tuto tu prvotní tvorbu v sobě zapsanou. Já jsem nenašel jsem žádnou bytost, nic, co by nemělo tenhle ten záblesk prvotní. My všichni, jak zlí, tak dobrý, vycházíme z tohodle, jo, z té prvotní tvorby. Ať chceme nebo nechceme, ať chceme přerozdělovat ten svět, jak můžeme, tak i když jsem si představil to, třeba tu negativní bytost, jako toho démona, který na mě jako dělá třeba, řekněme, ten tlak i psychický a aurický, tak zároveň si ho jako nějak projektuju do svých strachů, takže on využije hned tu moji méněcenost a prostě si tam vytvoří ty strachy takový, abych se jako ještě víc ponížil, aby jako mohl nějak čerpat. Někdy když se mu to nedaří, tak vleze do jiného člověka a řekne ti něco špatného, aby si prostě ztratil tu energii. Takže udržet si tady chrám srdce a jde určitě o to, aby jsme byli jako odvážní a dobrodružní pro to si toho opravdu cenit, toho prostoru. Že jsme schopní vytvořit prostor lásky, který nás ochrání dostatečně. Takže my, když tomu věnujeme většinu té praxe, když jsme si vědomi té lásky, vědomi toho, že jsme v moři lásky a že se jako neoddělujeme od toho, že my, když jsme v tom moři, tak pak jak můžu někomu dát lásku? Nejde dát láska, nejde poslat láska, nejde... Někdo si buď lásku odpírá v té zkušenosti, nebo neodpírá. Jo, je to prostě daný jako tou jedinečností toho člověka. Ne tím, jako vy pozorujete cizí bytost, která pozoruje úplně jinak ten svět. To prostě nejde, to je zašmodrchaný, ale každý je tu zodpovědný si za svojí, jo, za svýho avátara. Takže jsem velice rád, že tato výzva byla v těch úrovních, které nás potkávají, tady holky prezentovaly. Petrucho, nemáš nějakou chuť, otázku třeba v rámci toho tělíčka nebo nějaký směr, jestli chceš, ale já bych 3 hodinky, to je krásný. Jak to vidíš? A nejsi slyšet.
1: Tak, já jsem byl zamutovaný. Samozřejmě, teď tady zablimbal zvon, jakože 10. hodina odbyla, ale lampa ještě svítila. Takže máme za sebou 3 hodinky. Já tady mám hafolotázek na tebe, jo, na který se dneska už nedostane. A pak tady mám nějaký, fakt si píšu jako poznámky, protože velmi mě zaujala ta hráz, není potřeba posílat lásku, jenom zvědomit, že ta láska je všude, akorát ten, ta dotyčná, tam mají kolem sebe hráz, že ta láska k ním jako nedopotuje. A pak mě zaujala ta myš v tom labirintu toho Matrixu. To je jasně, to je prostě to, kdyby si lidi uvědomili, že jsou v tom labirintu nebo v tom krysím kolečku neustále do práce, neustále nějaké povinnosti, šeky a tak dál. A kdyby se zastavili v tom přítomném okamžiku toho záblesku, rázem by si uvědomili, že věci se mají jinak a že je na ně páchaná prostě hra. Ale, jak říkáš, ty je potřeba si tady prožít všechno. Tvoření, jo, nucení do tvoření, nebo jenom čistě už ta realizace toho té reality, jo, nebo toho vlastně, že tady jsem, ani vlastně už nemusím nic tvořit, to mě taky zaujalo. Mám tady, Maro, mám tady otázečky, já to jenom jako jenom naznačím, jo. Byly tady takové zvláštní příběhy, jsem zaslechl, a říká ti něco, týká se to prostoru po odchodu z fyzického těla. Jednak je tady taková jedna varianta, Valhala, to je nějaký sál prostě, kde je Jehova, jo, splynutí se světlem, anebo propad do další inkarnace. A pak je tady takzvaná astrální pláň. A to se týká človíčka třeba, který to tělo svoje nemá až tak rád a na to navazuje teďka alkohol, nikotin. Co dělá s tělem, co dělá s jemným tělem, jo, s aurou, s tou potom s tím přechodem vlastně. Ale to je zamýšlí se, napojuješ a to bude asi na dlouho. Já bych to možná nechal na příště. Nebo chceš třeba astrální pláň a síň Valhala? Co je tam? Co je tam v tom astrálu?
0: Jak ti to, Petrucho, vysvětlit? Tyhle ty slova, které používáme, jsou jakoby dlouhodobě jako vykládaný i různě. Jo? Každý si pod něma představí i různý věci. Ale když to i vychází, to astra je jakoby hvězda, jo? Jakoby slunce je hvězda. Jo? Teď si představ, že naše planeta jako jediná obsahuje teda obě složky, jak duševní, tak duchovní. Takže je to planeta, ale chová se jako hvězda. Nebo je to hvězda, která se chová jako planeta. Takže když ty mluvíš třeba o nějakých astrálních pláních, tak asi budeš mluvit teda o těch pláních, které naše planeta Země obsahuje, ty astrální pláně. To jsou různé roviny astrálního světa naší planety. Jo, i duchovní rozměr. Jo?
1: Maro.
0: Takže jako, teď si jako představ, že ty se sem teda rodíš, takže přijdeš z nějaký úrovně, kde teda si řekneš, tak já použiju tady reinkarnační zařízení, lehneš si na lehátko, normálně se jako pípneš do toho vývoje a narodíš se v nějakém tom cyklu. Dobře, narodíš se tady na té planetě. Ale aby ses tady narodil na té planetě, tak nejdřív je záblesk. To je prvotní informace. Tam není pak ještě furt nic. Kolem toho záblesku se začne jako formovat to vaše tělo. Oni v CERNu tenhle ten záblesk hledají. Oni potřebují vědět, jak to dělají, víš, jakoby, aby to ovládli vlastně tu tvorbu. Tím oni by byli jako páni té tvorby, kterou tu někdo stvořil. Ale to je krádež, si myslím. Normálně celkově by to právě odpovídalo tím způsobem, kterým jsem já tady celou dobu mluvím. Mám si jako vzestupu to přijmout, tu kvalitu a umět ty záblesky uskutečňovat. Tomáš, ještě dej další téma, ať nezajíždím dál.
1: No, dál už asi zajíždět nebudeme, já jenom upřesním tu astrální pláň, jo. To je vlastně údajně taková plán, něco jako očistec, že vlastně ta duše po té fyzické smrti tam je několik třeba, já nevím, prostě nějakou velmi dlouhou dobu. Je to takový jako sanatorium, kde se vlastně ta duše takzvaně opraví, aby mohla potom jít zas někam jinam, buď dál, anebo zpátky do té inkarnace. Jo, a je to třeba, týká se to těch, bylo to i v tom filmu Můj domov, jo? Že tak no, ten doktůrek tam popájil až chlastal, jo, a pak vlastně zemřel a ocitl se na té pláni.
0: Je to samý.
1: Teďka se tam sekáš.
0: Ano, my máme zemi astrální pláně. No, sekám se, jo.
1: Sekám se, možná je naznačováno, abychom to nechali na příště, Maro. Konspirace.
0: Ale jenom jsem neznal, že ano, naše má spoustu astrální úrovní, kde už civilizace, to má města, to funkční.
1: Maro, zvukově je to špatný, je tam ozvěna a je tam slyšet každý třetí slovo. Takže sekáš se mi tady i obrazem, i zvukem. 22.06, my to dneska odpiskáme. Tak, vidíte, že i ty vyšší síly nějaké...
0: To myslím, že je jako...
1: No, ale vůbec... A teďka dívejte se na to, vidíte tady. Dežu, který ví, že je 22.07 a Mára udělal frnk a odletěl kamsi do jiných dimenzí a my jenom si můžeme přát, aby se vrátil, aby našel cestu zpátky. Ne už teda teď dnes, protože zvon už zabimbal. Takže Máro, ať slyšíš nebo neslyšíš, Deža ví, se s tebou loučí a děkuji ti za dnešní opět posunující a výživné vysílání přesahové. Děkuji oběma ženám, Věrce a nováčkovi v Dežavíčku. Zuzaně Hašlarové, no a přátelé, vám posluchačům také děkuji za komentáře, za sledovanost, za sdílení a já jsem se ještě zapomněl Máru zeptat, ve čtvrtek máme asi zřejmě vysílání a pokračování druhé průvodce vzestupem, takže se můžete těšit, já udělám pozvánečky a Om Shanti. A jak jsem začal písničkou z naší autorské dílny, tak s ní i dneska skončím, protože ji tady mám nachystanou, takže pouštím a posluchači Svobodného vysílače Dežavíčka, všichni krásnou dobrou noc.

0: let se bát.
1: Vítejte, vážení a milí přátelé protiproudu, protiproudaři. Dnes nebudu dělat žádné dlouhé úvody. Prostě řeknu, že je s námi opět náš oblíbený Michal Svatoš. Vítejte u nás.
2: Dobrý den, diváci, jdeme na to, je to hodně, je to náročné.
1: Je to hodně, je to náročné, ale my začneme něčím velmi dramatickým. Pojďme na to. Pane Svatoši, já tady mám z rána, z 9. hodiny 20. minuty setkání Vladimíra Putina s veliteli Tichomořské flotily, kde říká Vladimír Putin, některé státy porušují námořní právo tím, že se snaží omezit pohyb našich civilních obchodníků, nedávno přišli s nápadem zabavit naše lodě a prodat náš uloupený majetek, to je čisté pirátství a loupež. Pokud bude taková politika zavedena do praxe, budeme nuceni reagovat zrcadlově a ne nutně ve vodách, kde jsou naše lodě přepadány. Uděláme to kdekoliv a kdykoliv to uznáme za vhodné. Já teda nevím, tohle už je válka v Evropě.
2: Ne, to není válka. To je vzkaz Angličanům, že jim vypálím London City, anebo Dánům, že připravím o státní rozpočet. Víte, ruské ponorky se mohou plavit kdekoliv a tak si vyhlídnou velké, drahé, nové lodě, ty většinou patří dánské společnosti Maersk, nebo tam má náklady. No a potopí 2, 3, 4 lodě a nastane velmi zajímavá situace. Buď to zaplatí pojišťovna, to jsou Angličané, a London sice tedy bude spáleno, vypáleno, zkrachuje, nebo zkrachuje Dánsko. Protože to je jejich společnost velká. Jo? Takže tady vidíte dva hlavní křiklouni. Jo, a samozřejmě to zboží bude čínské, Číňané budou spokojeni, budou mít bonus, pak to zboží budou muset vyrobit ještě jednou, oni to zaplacený mají. Tak to je jasný signál toho, to je přesně tak, jak to dělají Ukrajinci. Víte, do něčeho se pustí tyhle ty západní geniové a pak se divějí. Mm-hmm. Že vždycky, víte, v Čechách je takový to přísloví, jak se do lesa volá, tak se z něj ozývá.
1: Ano, ano. Já myslím, ale to, že to vyslovil už dneska Vladimír Putin naprosto otevřeně, tak to znamená, že vlastně už to nemůže, abych tak řekl, vzít zpátky.
2: To nepotřebuje vzít zpátky. Víte, ty signály sem dožijí. Víte, tady teďko byl incident v Bulharsku s dronem. Samozřejmě, že ten dron z hlediska logiky je ruský, to vysvětlíme. Si to řadě příznivců nebude líbit východu, tak to je. A zároveň v Lipsku, to jsou jasné signály. Víte, ale hlavně z toho Lipska, co to ukázalo, víte, nad Evropou, nad váma, nad vašima hlavama lítá 120 tun výbušnin. To je muniční sklad. To jsou, jak se to jmenovalo, ten český muničák, co vyletěl do vzduchu.
1: Jo, myslíte
2: Vrbětice, ano. Představte, že teď tady lítají létající Vrbětice. Ne jedny, několik létajících Vrbětic. No a ty mají, ještě když vzlétají, tak mají až 220 tisíc litrů kerosinu. Víte, ten Boeing je poloviční, nebo ani ne poloviční, a má čtvrtinu. A víte, jak to zlikvidovalo ty vojčata. A teď si představte, že to tady spadne třeba nad Berlínem, nad Špandau, tak to máte po celý čtvrtí, protože to se u nás Smíchov na to tata.
1: Je to šílenost, ale když jste to zmínil, chtěl jsem začít jinak, ale když jste to zmínil, tak to by mě zajímalo, v tom Bulharsku ten dron, který vlastně spadl, já nevím, kolik kilometrů ropovodu, od toho plynovodu. Vy myslíte, že byl ruský?
2: Ano, to je jasné. No samozřejmě jsou dvě základní logické teorie. První logická teorie říká, že to udělá CIA, protože Američané chtějí uzavřít mír na Ukrajině ještě, aby tu Ukrajinu zachránili. No a pak je ta druhá logika, ve které Rusové říkají, pojďme ukazují, co nám udělají. Víte, zvláštní je, že ty drony vždycky vybuchnou dřív, nebo nevybuchnou vůbec. To znamená, ano, že to někdo dělá přesně tak, aby to tak vypadalo.
1: Ano.
2: Ukrajinci samozřejmě to nemá cenu. Ale ta logika je nádherná. Totiž, víte, Ukrajina bude potřeba plyn. A přesně tím plynovodem se chtěla Ukrajina zásobovat na letošní zimu. Ukrajina byla soběstačná v plynu, a Putin to všechno vypálil.
1: Jo.
2: Takže Ukrajina bude potřebovat miliardy kubických metrů plynu. A teď plyn nebude. Německé zásobníky jsou prázdné a analytici už bíjí na poplach, že nebudou. Navíc hormuzský průplav je uzavřený stále a do toho přijde superlinie, takže plyn v Evropě se bude velmi obtížně skládně, bude je to velmi napnuté, jestli ho bude dost. Neznamená to, že ho bude málo, že bychom zmrzli, ale znamená to, že průmysl může mít problémy a ceny a všechno ostatní. No a teď, když vyřadíte, protože ono ten dron vybuchnul přesně v místě, kde je přečerpávací stanice. Čili někdo ukazoval, že kousíček dál a máte přečerpávací stanici. Jím opravdu přečerpávací stanici, to je několik měsíců práce. A tím zastavíte plyn, který, americký plyn, který se vykládá v Řecku a posílá přes Řecko do Rumunska, potom dále do Moldavska, tedy do toho proevropského Moldavska a potom dále by se měl posílat na Ukrajinu. A samozřejmě se to míchá ještě s tím tureckým plynem.
1: Čili vy myslíte, že to teda byla vlastně výhruška?
2: Ano, ono to až v konci pořadu, až vysvětlíme všechny záležitosti, tak to bude vidět.
1: Co je. Jasně. Já myslím, že se proto posuníme k tématu, které je z hlediska těch válečných věcí zdánlivě odtažité, ale ono s nimi bezprostředně souvisí. My se prostě, nebo já bych byl rád, kdybychom se dneska podívali na ty souvislosti s tou válkou Západu proti Rusku na Ukrajině trošku jinýma očima, protože když se rozhlédnu, tak teď se sice trošku ochladilo, ale všude vysychají v Evropě řeky, a nejen v Evropě. Dokonce je pro mě pozoruhodné, že už to ani moc nespojují soudruzi meteorologové političtí s tou takzvanou klimatickou lží. Říkají, tady se děje něco s počasím, protože počasí a klima je něco absolutně jiného. A prostě prožíváme takový jeden vysoce suchý rok, který se opakuje tak jednou za 50 a 60 roků. Vy jste ve svém jedné analýze na michalpetr.com, všem to doporučuji, ale já myslím, že to většina zná, hovoříte o funkci toho velkého El Niño, které bude mít dalekosáhlé důsledky jak pro tu válku, ale nejen pro ní. Můžete nám říct, jak to s tou válkou, to zřejmě velké nebo největší El Niño, ten jev, který určuje charakter počasí potom po půl roku.
2: Rozumím vám, já začnu trošku z jiné stránky. No, El Niño je velký spojencem Putina, Ruska.
1: Aha.
2: Ale aby jsme se k tomu dostali, tak ono to vytvoří situaci, to El Niño, ve které Ukrajina, to je 50 milionů tun obilí a Rusko, to je 130 milionů tun vývozního obilí. Když to dáte dohromady a navíc k tomu připočtete Putinovy schopnosti, tak to dovede dát 200 až 300 milionů tun obilí na světovém trhu. V době, kdy se nám zhoršuje klima, důvody ponechme stranou, a bude nedostatek obilí. Čili kdo ovládne obilí, bude všemi milován.
1: Jo.
2: A když máte k tomu ropu a plyn, kterých je přebytek v se všichni značí. Řekněte, chceš mé obilí? Vezmeš si i mou ropu. A k tomu potřebujete bezpodmínečně, abyste měli tento monopol, který bude umocněný tím El Niño, k tomu se dostaneme, k tomu bezpodmínečně potřebujete celý východní břeh řeky Dněpr a celou jižní polovinu západního břehu. Ano? Včetně Podněstří. Tím máte přístavy, všechno. Turci budou kooperovat, co prostě ty Dardanely pašty z toho mají poplatky.
1: Ano.
2: A to je klíč. Já vám zkusím ten klíč vysvětlit, proč to Rusko potřebuje z jednoduchého principu. Před pár dny indický ministr obrany, 3 týdny předtím, než šel do důchodu, náhle oznámil, že Indie nebude nakupovat ruské SU-57. Místo toho bude s Francií vyvíjet letoun 5. generace. Je to velmi zajímavá situace z mnoha pohledů, ale pro Rusko je tady důležité to, že Rusko potřebuje komunitu, kterou nelze sankcionovat. Víte, zbraně může někdo kupovat, ale Indie se už chce dostat dál. Ona sice chce připoutat si Macrona, který mu teďko Němci zařízli ten vývoj, že s ním nebudou spolupracovat, dokud jim nepředá technologie, což blázen by udělal, tak se domluví s jindama. A Macron potom, nebo budoucí francouzská prezidentka, třeba Le Penová, budou jaksi držet na úzdě ty americké sankce na to ruskou ropu. Indie ruskou ropu potřebuje. Ale základní komodita, kterou vám nikdo nesankcionuje, jsou potraviny.
1: Ano.
2: Proč? Protože teď přijde to El Niño. A víte, tuhle analýzu publikovali lidé, kteří jihoameričtí nepřátelé Putina, zaviní nepřátelé Putina. To si pamatujte, to není ruská propaganda. To byli lidé, kteří vysvětlili už před půl rokem, jsme to tady probírali, že ten Trump nemůže ten já nikdy porazit kvůli těm ocelovacím zařízením, co by zničili a podobně. Čili jsou to velmi chytří lidé, navíc jeho Američané. A teď jak funguje ten El Niño? Zaprvé oni si všimli, že bylo několik silnějších El Niño, ale to není ten velký, který přijde. Pravděpodobnost, že přijde, byla především 87% a 97% byla, že potrvá do konce jara nejméně. Čili to je dlouhé a velké, největší máme. Ty tři předchozí velké byly vždycky spojeny s krizí.
1: Jasně.
2: Jo, byla to krize 86-87 americká, pak to byla krize 2015-16 asijská a ještě jedna krize.
1: Jasně.
2: Ono to vždycky vyvolá krizi, nebo respektive ono to vždycky tu krizi urychlí. Ona se už jako chystá, ale ono to způsobuje vždycky obrovské škody. Ale tohle, já vám to zkusím vysvětlit, jak to funguje. Čili první věc je, a už se to děje, že začíná vysychat jezero v Panamském průplavu. A to znamená, že se o 20% až 30% začne snižovat přeprava Panamským kanálem. To jsou obrovské náklady. Co se stane níž? V Kolumbii se neurodí káva. Ano? Když už jsme u té kávy, neurodí se ani v Indii. Ve Vietnamu. To je druhý největší pěstitel. Jo? Pojďme ještě níž. Tam je Peru. Co se stane v Peru? Humboldtův proud tam je. Ten je studený a nese tam živiny. Jenže on se odkloní, nepřinese tam živiny a nebudou ančovičky a sardelky. Když nebudou, sardinky, nebude rybí moučka. Jo. Když nebude rybí moučka, nebudou španělská kuřata a prasata, hlavně čínská kuřata a prasata. A holandská. No, jako většina z vás si opojí, já si kupuje španělský maso. Nebude. Pojedeme ještě níž. Máme Chile. Tam začnou povodně, ty povodně rozbijou cesty a nebude měď.
1: Jo.
2: V Argentině se těma deštěma se přesunou, bude vlhká pampa a oni nebudou sklízet. Úroda se posune o 4-5 měsíců. Ale to znamená, že se zdraží a pak začne vstupovat na trh, až když už je zase jiná úroda. To je velký problém.
1: Jinými slovy,
2: Brazílii.
1: Jinými slovy, když te, pokud vám do toho mohu vstoupit, rýsujete tedy to, že El Niño kromě jiného způsobu

0: viny v Indii, z Indie, bude neuronáří, že Indie to zasekne. A teď všichni, protože ve Spojených státech amerických je od 50. let nejmenší úroda pšenice. Všichni teďko, ve Francii to vidíte.
1: Jasně.
0: Není. V Evropě je potřeba dost, jako, ale to se na ty ostatních takže se to zdraží, jo?
1: Ano.
0: No a teď, co vymyslel ten Zelenský? Ten vyhlásil tu 40-denní válku, nebo jak se...
1: Ano, 40-denní kampaň, která měla donutit Putina k míru.
0: Takže vypálil ty sklady Wild Base. To je úžasný. Víte, co je obsahem těch skladů Wild Base? 90%. To jsou balíčky za 10 euro.
1: Jo.
0: To jsou šminky, těnky, hračky. To je všechno tohle.
1: Ty drobné věci.
0: Jistě, ruské ženy jsou teď velmi nevedlé.
1: Jo.
0: Ale to s válkou nemá nic společného. Co vypálilo všem Putin? Putin vypálil sklady potravin, takže na Ukrajině už začínají být prázdné regály.
1: Uh-huh.
0: Už to je i ukrajinské vyznamenávané banderovky.
1: Uh-huh.
0: Už jsou nespokojené novinářsky. Uh-huh. V Poltavě. Poté, co zničil pumpy v Charkově, v sumách benzínový, tak je zničil v Poltavě. Tam už místní starostové varují lidi, ať si kanistříky rychle natankují domů, nebude. V Poltavě zničil Putin plyn. Ukrajina tedy bude potřeba plyn. Všechno by, ale teď Putin ukázal tím dronem. Stačí. Ale zastavil Oděsu. Teď já vám vysvětlím, co to zastavení Oděsy znamená finančně. Podívejte se, Ukrajina každý měsíc vyvážela přes Oděsu 5 milionů tun obilí.
1: Mm-hmm.
0: Teďko nevyváží. Nemůže. Nikdo tam nepošle loď. Podívejte se, a Putin dneska už to vidí, jak to funguje v té Oděse. Nikdo tam nechce poslat loď.
1: Ano.
0: No a tak řekl, a teď to bude na celých mořích.
1: Mm-hmm.
0: Tak, jo, rozumíte.
1: Ano, rozumím.
0: No ale... Když tam nepošlete, tak Ukrajinci 5 milionů tun nejsou schopni odvíst.
1: Jasně.
0: Za těch 40 dnů té kampaně na vypalování Wild Base. Mimochodem, ruská produkce ropy dosáhla letošního maxima.
1: Mm-hmm.
0: Takže jako s benzínem tak problémy, ale žádný, to není válka, která by Rusko ekonomicky položila, když to Ukrajina se zhroutí. Vidíte se, základní cena výkupní ukrajinské pšenice je přepočteno na dolary 200 dolarů. To je to, co dostane ten zemědělec.
1: Jo.
0: No jo, a jenže teď už to skleslo na 160.
1: Jo.
0: Jenže k těm 160 si teď musíte z toho odtahnout 50, to je zvláštní poplatek za odvoz do přístavu, ale to už jste na 110.
1: Do jiných přístavů než
0: Oděsy. Ne, do ty Oděsy. Ne, to je do těch rumunských.
1: No právě.
0: No jo, ale ty mosty už Putin zmoguje.
1: Jasně.
0: Jo, no, ale tak to nemáte tak kam odvíct. Takže si vemte, že to je pro ukrajinskou 5 milionů. 5 milionů minus 200, krát 200 dolarů.
1: Jo.
0: Jste na miliardě. Teď oni odvezou něco přes to Polsko, ale za tu cenu už ne 100, co dostanou, ale vycházím to asi na 80. Takže odvezou asi 1/5. Takže ve skutečnosti je to 900 milionů. Není to miliarda, ale 900 milionů s tím Polskem. A teď samozřejmě Poláci budou nasraní, když vidějí ukrajinský obil. Já to nechme bejt. Si to vynásobte 12. A dostanete 12 miliard. Co je to 12 miliard amerických dolarů pro Ukrajinu? No to jsou dva měsíční příjmy, které si vyhádali teď v těch posledních půjčkách. No ale už Zelenský napsal tajný dopis Uršule.
1: Uh-huh.
0: Uršula potřebuje další miliardy, potřebuje okamžitě pomoc zemědělci to nechají snít na poli. A co udělala Uršula? Přečetla dopis a řekla, dejte do archivu. Už se ani neodvažuje to chtít. Rozumíte, Zelenský dostal 50, 100,
1: no, jasně, jasně, jasně.
0: A další. Víte, jsou absolutní hlupáci, k tomu se dostaneme. No. Noví ruští generálové jsou geniové.
1: K tomu se dostaneme.
0: Ale teď jsme tady u té pšenice. Teď co se s tím děje? No oni to hodlají nechat na poli. Tak to bude plesnivý jako blázen. No ale teď jsme zpátky u toho. To znamená, že ze světového trhu, když vstupuje to El Niño a nebude Asia,

0: Když není, když Indie nevyváží rejži a Čína musí nakupovat víc, a Čína už nakupovala, prosím vás, Číňani jsou chytří, už nakupovali 4 měsíce dopředu.
1: Jasně.
0: Jo? Kdo nakupoval, kdo zvyšoval stát? Číňani zvyšovali potravinové zásoby, co dělali vlády České republiky nebo Evropské unie, vyprodávali.
1: Ano.
0: Jo? To já jsem jiný. Takže teď to nebude, ano? No ale kdo bude mít? Putin. No. Teď samozřejmě Zelenský to může ještě taky mu ty lodě zastavit. Ale je tady zásadní rozdíl trošku. Putin má ty lodě stínový plotiny, jezdí, to jsou ruský lodě.
1: No, no.
0: Ruský mu rozpo... Víte, státu, jako je Rusko, je jedno, jestli mu potopí jedna loď, 20. To není londýnská pojišťovna, nebo má
1: stát.
0: No a pak Rusko má ještě ty severní trasy.
1: Ano.
0: No ale v každém případě bude hlad. Afričani, Jihoameričani budou mít obrovský problémy. Teď budou povodně a budou potřebovat prachy. Na opravu cest, na opravu toho všeho.
1: Ano.
0: To všechno je tlak na ekonomiku, proto Indové už pravděpodobně nechtějí tu pátou generaci stíhaček, ty ruský, a radši budou vyvíjet nějakou, protože to odsunou ty platby do budoucnosti. Všichni vědí, budeme potřebovat peníze.
1: Ano.
0: Ten El Niño. No a teď ty El Niño se mají opakovat si silnější. Čili znova jsme u toho. Putin, když bude pánem těch ukrajinských plání, bude pánem, kterým všichni přijdou z té Asie hlavně a budou říkat, dobře, Indonésie podepsala s Putinem smlouvy na dodávky plynu a ropy a poté.
1: A já v této souvislosti přehodím jednu otázku, kterou jsem chtěl položit později, a zeptám se na ní teď. Totiž vlastně, když o tom hovoříte, tak mě z toho vylézá jedna základní věc. Ta válka, kterou Ukrajina podle našich médií zjevně vyhrává tím, že vybombardovala některé obchodní centra, některé rafinerie, zoufale touží po zahájení mírových jednání a Vladimír Putin nechce. Znamená to, že ta válka bude pokračovat?
0: Vladimír Putin chce mírové jednání. On říká, Ukrajinci, podepište kapitulaci.
1: Ano, ano.
0: Tedy ruština a všechny ty... Na tom se nic nezměnilo.
1: Ano, ano.
0: Ano? Víte...
1: No dobře, já se ale ptám, bude ta válka...
0: Ale ta válka bude pokračovat do té doby, než Putin neobsadí Ukrajinu. Zůstane tam jakási banderovská rezervace, jak bude velká je otázka.
1: To znamená, rozumím-li tomu, už jsme o tom několikrát tady hovořili, Ukrajinu na východní straně Dněpru.
0: Ano, ne, ještě daleko víc, daleko už. Podívejte se, základním principem Břežinského doktriny, a všichni znáte Zbigniewa Břežinského, to byl člověk, který porazil Sovětský svaz. Jeho doktrina říkala, že Ukrajina je problém, který skončí špatně, a aby neskončil, tak musí být následující stav. Ukrajina musí obchodovat s Ruskem, s Evropskou unií a s Amerikou, jako všeobecně. Na Ukrajině se musí Rusové cítit stejně bezpečně jako Ukrajinci. Ukrajina nesmí být, nikdo nesmí ani špekulovat o tom, že Ukrajinu vezme do Severoatlantické aliance. A Ukrajina nesmí mít žádnou armádu jinou, než takovou, která by vyvolala partizánskou válku. Tak, aby si Rusové vždycky řekli, když přijdou jedno část vedení a řekne, Putin, zautočíme na Ukrajinu, tak přijde druhá a řekne, ale ne, to je velký obchod, přijdeme o obchod z Evropu, ale velký, úmyslný. Ale Evropská unie všechny tyhle, všechno tuhle genialitu Zbigniewa Břežinského, jak udržet mě popsala. Omezila ruský obchod, co ztráta 200 miliard dolarů. Trh od té doby, samozřejmě to je jenom vývozní, tak ještě dovozní, tak zároveň začal budovat z Ukrajiny hrozbu. Víte, generál Deptula, americký, říkal jsem taky Bushův bombomečík, ale výborný americký generál, ten vydal metodiku, jak bude vypadat příměří na Ukrajině. Z té metodiky je jasný, když tam Ukrajina musí mít několik set stíhaček. To znamená Rafaely, F-16, Gripeny, od každého několik set kusů.
1: Jo.
0: Několik set od spalovacích zařízení, všude samý radar, všude musí být ti američtí, ne ti američtí, ona říká ti evropští ochotníci. No a jakmile, jakmile by Rusové zapli radar, začali přemýšlet, co tam dělají na té Ukrajině, tak je třeba okamžitě ten radar jim zničit a útočit a vytvořit takzvané Deptulovy pasti. Mm-hmm. Kdy už o tom, že přepadnou Rusko, ti ochotníci, tedy třeba francouzský generál, nebude rozhodovat Donald Trump nebo Macron, jo, ale přímo ten plukovníku toho tlačítka. Ten, přesně tohle spolu vyřešili Kennedy s Chruščovem, protože to se obávali, že tu válku rozpoutá nějaký velitel námořní lodi, který si bude mačkat tlačítko, nebo velitel pluku.
1: Ano.
0: No a přesně tohle, co ten Deptula, ale zároveň ten Deptula, nemůžeme říct, že by ten Deptula říkal, že je toho stoupencem. Ne, on říkal, ale jestli chcete příměří, tak buď budeme za idioty, Rusové nás na tom příměří vykoupou, anebo ho musíte udělat takhle, když uděláte takhle,
1: čili
0: tak rozpoutat
1: si světovou válku. Není to možné.
0: Ne, příměří není možné. On Putin dobře říká, i sám tam nechce příměří, to nejde.
1: Ano.
0: A ne tak, jako chtějí Evropa. Ne?
1: No jasně.
0: To příměří je možné za předpokladu, že tedy z Ukrajina se kompletně vzdá své armády.
1: Znamená to, že vlastně tedy, že já nevím, existuje taková mapka, kterou udělal Donald Trump ve Venezuele. Možná, že si ji můžeme ukázat. Nevím, jestli ji máme připravenou, ale
0: Trumpova vize. Podívejte se, všichni znáte, jak se ten evropský komisariát šíří jako mor.
1: Ano.
0: A teď, když tohle tam zveřejnil, tak tady Evropani břískali, co si to dovoluje. Takže podívejte se na to optikou.
1: A mě by zajímalo, mohli bychom takovouhle mapku třeba udělat?
0: Já myslím, že bychom tam mohli mít ještě jednu mapku v záloze.
1: Takovou jinou? Třeba, že bychom s takovouhle...
0: No, to je Ukrajina, bych řekl. Ano, to je kolikátá 23. republika.
1: Ano, 23. republika. Ano. Myslíte, že to je možné?
0: No to jsou Spojené státy ruské, to Putin hodlá. Podívejte se, zkrátka řečeno, víte, já jsem to nazval kartagenským mírem, víte, kdysi v roce 196 před naším letopočtem, 146, já už to přesně nepamatuju, 146 před naším letopočtem, Afrikánus mladší ve třetí punské válce dobil Kartágo, kompletně srovnal se zemí. Vedou se ještě tam historický spoj, jestli to nechal zasolit, nenechal. Zkrátka řečeno, Římani se toho místa, kde vzniklo Kartágo, tak báli, že ho zlikvidovali, protože to bylo úžasné místo ve starověku, kde rychle vzniklo velké město. A trvalo 100 let, až do Gaia Cezara, který to obnovil. Hmm. Ale jen co to Gaius Julius Caesar obnovil, tak se to stalo okamžitě druhým největším městem. Takže to bylo potenciálně prostě ve starověku geniální místo, kde vznikl. Proč ho ti Římané obnovili za 100 let a předtím ho zbourali? No, protože když ho zboural Emilius starší, mladší, potom asi 146, tak oni vlastnili Římané, tedy měli dobytu pouze Itálii, Sicílii, tu oblast jenom kolem toho severního Tunisu a kousíček Španělska. Ale když to
1: obnovil,
0: tak už byl Egypt, všechno to už byla ta obrovská říše. A navíc asi 20 let před Cezarem to chtěl obnovit Gracchus. Oni mu to nejdřív odkýval senát, že to teda obnoví, ale pak mu to zakázali a odůvodnění je přesné. Gracchus by tam vybudoval velké město jako Řím a získal by moc, velkou moc.
1: Jo, a myslíte, že to lze tedy aplikovat na to?
0: Ano, Ukrajina musí, bude kartagizována, tedy bude To neznamená, že bude zasolena, vypálena,
1: jasně,
0: i když ten tlak na to, aby to ukrajinské obyvatelstvo emigrovalo z té Ukrajiny pryč, je viditelný. To je z hlediska vojenských, technických operací, bezpečnostních, je to logický postup. Tím neříkám, že je správný.
1: Ale to, co říkáte, znamená, že vlastně v tom okamžiku má Rusko Ukrajina nemá přístup k moři, nemá...
0: Ukrajina se stala takovou indiánskou rezervací.
1: Indiánskou rezervací.
0: Jak dělali Američany, pak se to zmenšuje.
1: No, protože tam nemají už ani co pěstovat.
0: Ne, ten Kyjev se zmenší a přijde potom automaticky do ruského. Víte, Vídeň, když se rozpadlo Rakousko-Uhersko, tak zažila obrovské tlaky, protože tam byla obrovské úředníci, pisáci, umělci, celá ta. No ale když už to není tím velkoměstem toho Rakouska a Uherska, tak už to nemá obživu.
1: Jasně.
0: Teďko třeba se řešilo, proč si myslíte, že Rakousko nevstoupilo do Severoatlantické.
1: No věc. Tak jako to byly dohody hned poválečné.
0: Ne, se zapomeňte, co vás není tak úplně. Ne, ten hlavní důvod je, že v Rakousku je spousta diplomatických misí, OPECu a tak dále. To městu generuje obrovský příjem. Jo, konference, všechno. Kdyby vstoupili do NATO, proč si myslíte, že Německo nezvolili za... Německou to bylo obrovskou porážku před měsícem dvouma, když ho nezvolili poprvé za evropského, za člena Rady bezpečnosti. Ano. Místo toho zvolili Rakousko a Afričané, všichni říkali, Rakušané je dobří, nejsou v NATO.
1: Ano, ano. Vidím? Ale já tomu rozumím, ale mně z toho plyne jedna věc. Abychom se to prostě utřídili. Když by pokud nastane tato situace a vypadá to podle všeho, a vy to tak říkáte, že právě tam Vladimír Putin míří do těchto
0: oblastí. Jemu nic jiného nezbývá.
1: Tak v tom okamžiku se vlastně mění celá ta struktura, abych tak řekl, toho evropského strachu z Ruska, protože Rusko už tam bude. Jednoduše, už bude na tom Dněpru, copak tohleto ti Evropané nevědí, ti generálové. A řekněte mi v té souvislosti, souvisí s tím nějak, anebo s těma 40 dněma, které otřásly spíš Západem než Ruskem, té kampaně Zelenského? Souvisí s tím ty výměny generálů? Jako vidíme, že...
0: No to je krásný. To musíme vysvětlit. Tak já bych tam poprosil generála Denise Ljamina, aby jsme s tím začali na obrazovku.
1: Pojďte nám to vysvětlit.
0: No to je velmi jednoduché. Začneme a tím nejdůležitějším generálem, který byl vyměněn, o kterém nikdo nic neví. Takže generál Denise Ljamin. Mm-hmm. Tak, tenhle ten Denise Ljamin je absolventem snad 3 nebo 4 ruských válečných akademií a vždycky s zlatou hvězdou. Oni vždycky dávají zlatý odznak nejlepšímu posluchačovi. Mm-hmm. Čili elitní, velmi chytrý.
1: Mladý.
0: Tak, ten Denis, víte, v Čechách zase všechny ty komentátoři na i dnes a podobně, ČTK, tvrdili ty ukrajinský nesmysly, že Denis Ljamin je blbec, tankista, idiot, a že ty ostatní, že byl neschopný. Tak to není pravda. Denis Ljamin je zapravo velmi mladý generál, je ročník 79, to znamená, že mu dneska je asi 47 let. Si dobře počítám. No ale krom toho, podívejte se, ten generál od roku 23 je náčelníkem štábu operační skupiny Střelec. A řídí drony. Mm-hmm. On je tím, kdo vytvořil koncepce ruských dronů, jak mají vypadat, jak působí. To je všechno jeho práce. Mm-hmm. Aha, on je stejně chytrý jako... Začíná se mi jevit jako stejně chytrý jako já. Mm-hmm. Proto byl povýšen na funkci velitele dronů. Mm-hmm. Ano, ale teď si ukážeme ty ukrajinský, protože on je 3x porazil.
1: No.
0: Takže se tam podíváme Roberta Brodyho, bych poprosil. Tak tohle je Robert Brody. Ten furt vykřikuje, jak všechny poráží. Takže od toho Ljamina, s tím Ljaminem v dronech prohrál 24, 25, 26. V roce 25 se vychloubal ještě z Drapatie, poprosím tam Drapatie. Tak ten Drapatý, ten se vychloubal s Brodym, že v roce 25 se vychloubali, že smetou ruskou operační skupinu Střed.
1: Jo.
0: To ještě, jo? Hmm. Že je běženou od Pokrovka.
1: Ano.
0: Dopadlo to tak, že ze 14 dní u nich nebylo, bo těch Drapatý a ten druhý zalezli a v ukrajinských médiích se objevily nekrology všech těch jejich.
1: Jo.
0: Všech těch jejich těch. Ten je zničil. Hmm. Denis Ljamin je zničil.
1: Jo.
0: Denis Ljamin tedy vytvořil ruský systém toho, že jsou drony bojový, že jsou drony, jak se dělají ty důdny, všechno. To je všechno jeho práce.
1: Tady... Na těch vláknech a na tom?
0: Ano, to je jenom, ale hlavně ta taktika. To znamená, to je plus vede tu organizaci. Podívejte se na tu operační skupinu Střed, tam si vylámali zuby od té doby, co je tam Ljamin, a ten je tam už od ofenzívy
1: 23.
0: Ano, od ofenzívy Zalužného. Tak si na něm vylámali Zalužný, syrský, Drapaty, Brovdy, jo, teďko ty další. Všichni s ním prohrávají, ale všichni v těch západních médiích myslí, že vítězí. Rozumíte tomu?
1: A já se teda zeptám v této souvislosti možná nepatřičně, ale není to tedy podivuhodné, že na té ukrajinské straně byl ten Fedorov, který byl pokládán také za tvůrce těch dronových...
0: Ten Fedorov je naprostý šílenec. Víte, já si velice vážím to, jako po odborné stránce toho generála Silského, protože on zmenší armádu za tedy používání velmi tvrdých metod, ale ono to jinak nejde. S tím Rusy bojoval velmi dobře. Přestože jsem říkal, že se z nich je pravá, tak udělal všechno, nedovedu si představit, že by někdo udělal něco lepšího. No a do toho přišel ten
1: Fedorov.
0: Ukažte mi tam toho Fedorova, to je prostě gej. Tak, to je přesně na něj sedí ten výrok toho maršála Artura Bombardáka Harrise. To je to dítě. To je to dítě, který si myslí, že začne bombardovat Rusko a Rusko nebude bombardovat jeho. Dneska je Ukrajina totálně zničená.
1: Jasně.
0: Totálně. Tedy žebrá všude, nemají zbraně, nemají rakety. Já vám to vysvětlím na raketách. Podívejte se. Měli slíbený zbraně z Jižní Koreje. Ejhle, včera raketák, kým by střelil raketu, a žádný zbraně z Koreje nebudou již. Protože Kim vyrábí rakety. Rusové vyrábí 120, 140, 160 raket taktických. No ale abyste je sestřelil s pravděpodobností 30%, tak proti ní musíte poslat, když jich vyrábí 150, tak 450 patriotů. No ale celý západ vyrábí 100 patriotů. A za 10 let, za 5 let má vyrábět 200 patriotů, 300 patriotů. A kde jsou iránské balistické rakety? Kde jsou čínské balistické rakety? Kde jsou potenciálně indické, pakistánské, ruské?
1: Zpátky k tomu Fedorovovi. Mě zajímá, to znamená, když se ho, abych tomu porozuměl, on se ho chtěl teda zbavit, Zelenský, možná asi
0: ne,
1: proto, co
0: ne,
1: říkáte.
0: Ne, já mám řeknu teďko velice zajímavou myšlenku.
1: Ale jenom se zeptám, než nezapomeňte jí, proč za něj tak demonstrovali všichni?
0: No, to je velice složitý. Časové souvislosti jsou velmi jednoduché. Když se blížily minulé americké volby, tak demokratický deep state, ten jeho aparát neziskový, jezdil po Ukrajině, vydával instrukce a objevovaly se články, že třeba uzavřít mír, že jsou moc velké státy, že se to Ukrajina nemůže dovolit. Možná proto ten generál Zalužný už potom nebyl tak aktivní. Víte, co objevuje něco to samé ve stejné době těsně předtím. Samozřejmě demokraté mají zájem na míru, protože jejich voliči jsou mírově naladěnější, protože to je důležité pro americké volby, to je ekonomik. Když bude mír, bude ekonomika uklidněná, nebudou ceny benzínu vysoký, ano? Takže, a teď si položte otázku, kdo tam dosadil toho Michaila Fedorova? Víte, kdo to je? To je marketér, to je mediální marketér. To je jak bychom tady udělali pleso, jak se jmenoval ten bod Babiše? Představte, že jste vzali reklamního tvůrce, a udělali z něj ministra obrany.
1: Čili toho tam dosadili američtí demokrati?
0: Já si myslím, že tam někdo tahal, protože ten zničil úplně ukrajinskou armádu. Za prvé, on vzal všechny peníze na druhou polovinu roku a nakoupil za něj hloubkový drony, A s tím idiotem Paudy s nima zautočili na Rusko a všude hlásali a ukazovali ty fotky, jak hoří ty sklady s těma těnkama a s těma hlupákovinama, nebo jak hoří sklad paliva v ropný nádrži. Víte, když ničíte ropnou rafinej, nemůžete ničit její nádrže. Musíte zničit technologii. Jasně. Oni hlupáci ničili ropný nádrže. Ty ropný nádrže tam nejsou k ničemu jinému, než kdyby se porouchala jedna část potrubí, nebo u těch námořních se tam skladuje, než připluje loď, ale jinak to nemá problém na tu rafinaci. Takže plus zničili jenom část.
1: No dobře,
0: měli tak... spoustu obrázků, jak to hoří.
1: Ano.
0: No ale důsledkem toho je, že teď Ukrajina se hroutí.
1: Ano.
0: Nemají potraviny, nevědí, co budou dělat s úrodou. Teď chtějí po Evropské unii několik miliard eur, aby zaplatili úroky za dluhy ukrajinských farmářů. No a teď si samozřejmě řekněte, kdo kupuje tu půdu na Ukrajině? Na Ukrajině bude privatizace půdy po válce. Ale když teď přijdou ukrajinští farmáři na buben, kdo bude mít peníze? Ukrajinci ne.
1: Jasně.
0: Jo? Samozřejmě Putin, ten tu půdu slíbil kozákům a různým těm, a tak třeba dá Číně. Ale ještě stále zbyde v té severní části západního břehu dost úrodné půdy.
1: Na produkci.
0: Na produkci a tu si někdo bude chtít zprivatizovat.
1: Ano, ano.
0: Ano, a ten musí mít peníze, ale ti, kteří jsou tam na ní hospodaři, ti budou teď zadlužení, tak ty si nic nekoupíš.
1: A řekněte mi, proč teda ty demonstrace za toho Fedorova...
0: Oni chtějí mír už.
1: Ty lidi.
0: Ano, oni už to tam ukazují. To vychází na ukrajinsky, ale věřte tím, víte, tam mají ty centrují všechno.
1: No,
0: ale z řady už je to tak 60% už chce mír. Ale zároveň 60% říká, že by chtěli k tomu zemí zpátky. A oni kladou takové otázky, které jsou potom velmi nejednoznačné.
1: Jasně.
0: Ale tady demonstrují, protože on jim slíbil, že nebudou chodit do války, že místo nich budou bojovat. No tak je to hodný člověk, ale tak to nefunguje.
1: A ještě se zeptám na jednoho člověka, na jednoho z generálů, kterého jste jmenoval Zalužný, který je teď velvyslancem Británii, kterého se zbavil právě Zelenský jako soupeře možného v těch prezidentských volbách, prohlásil, že má se zapomenout na to, že by Ukrajina někdy mohla vstoupit do NATO. To je pozoruhodný obrat, ne? Doteďka
0: Zalužný byl v druhé polovině své ofenzivy takový zvláštně zaražený na fotografiích. A pak vyhlásil okamžitě, že se musí zmobilizovat milion vojáků, což bylo politicky neproveditelné. A teď je otázka, jestli to už tenkrát řekl na schvál. Já si myslím, že Zalužný mohl, on věděl to, co věděli všichni. Ukrajina nemá šanci. Víte, neměla žádnou šanci. Víte, abyste pochopili, proč oni to dělali, tady ještě jedna možnost, proč vedli tu 40 lidí v ofenzivu, to vypadalo. Víte, německý průmysl potřeboval, aby Evropa půjčila peníze Kyjevu. A ty se takhle otočili a přišli do Německa a tam se na to vyráběli zbraně. Ty už si stavili největší muličku.
1: Jasně.
0: Největší prachárnu. Tady se říkalo, že Tatrovky budou na tom vydělávat. Padla i všechny zakázky, jsou podepsané s Mercedesem. Německý průmysl si takhle vzal půjčku na Evropskou unii, za kterou, ač to naručíme i my, protože se tam Babiš prohlásil, že my za to naručíme to bankéře ani.
1: No, neručíme za ní, ale jako ty, když neručíme za ní, no v případě, že bude nesplatitelná, když to ten náš podíl na tom, že se to vyplácí, samozřejmě je.
0: Ano, no, tak jasně.
1: Ale chtěl jsem se zeptat, a nebo na to se zeptám jinak. Já pořád se to snažím nějak si to utřídit. Fedorov odstřelen, vyměnili se generálové, vy tedy říkáte, že nastoupili na té ruské straně docela velké elity generálské,
0: mladí zkušení vítězní generálové.
1: Na té ukrajinské lůzři.
0: Mediální hvězdy.
1: No. Ale mediální hvězdy. A tak mě řekněte, znamená to, že už, protože když sleduji to, že se rozpadá ta koalice ochotných v Evropě a všecko, Znamená to, že už tedy všichni počítají s tím, že potom po těch ruských volbách, kdy Vladimír Putin vyhlásí částečnou mobilizaci, zmobilizuje další 300 tisíc a tak dále, už počítají s tím, že Rusko prostě to dotáhne do konce?
0: No ano, oni už přemýšlí jenom, jak by mysleli nějaký mínský podvod dvě, nebo nějaký mínský
1: dohody. Na to jim neskočí ovšem.
0: Ale to už Putin nemůže. Já si myslím, že teď ani už nemůže povolit znova ten obilný koridor, což Zelenský chce. Ano. Protože Zelenský to dostal v roce 22 povoleno, ruská společnost byla ostře proti tomu. Pak to porušil všechny dohody, přepadl Rusko raketama.
1: Ano.
0: Když mu Putin vypálil, zastavil ten obilný koridor, přes ty, tak najednou chce. Protože je v koncích, ale víte, je to jako, to je jak Hitler, celosky, jo, tady by furt nedodržuje dohody. Putin dohody dodržuje. Samozřejmě je tady ta otázka toho právního řešení, zda je tady právně v pořádku, že vyhlásil válku Ukrajině, ale to je otázka geopolitiky. Víte, Spojené státy americké a Rusko super velmoci se nenechají omezovat nějakýma evropskýma právníkama, no, kteří nemají žádnou sílu, jenom si vymysleli nějaké zákony a trvají na tom, že všichni budou dodržovat. V politice mocnosti platí, že mocnosti musí být tu hrubou sílu a když se někdo jí vzepře, tak platí ta z břešinského doktrína. Rusko muselo mít z Ukrajiny star, že tam bude partizánská válka. Dneska nemusí, protože bandeovci jsou vystříleni. Rusko muselo vědět, že když na tu Ukrajinu přijde, tak přijde o lukrativní obchody. Dneska žádné lukrativní obchody z Evropou nejsou, Rusko o ně nepřijde. Čili Rusko si vezme to, co potřebuje. Ano. A teď to ještě musí udělat tak, aby nenastala ta situace, kterou popsal maršál Foch v roce 1919 ve Spojených státech amerických, kdy maršál Foch byl vítěz, paní se to je války, to byl šéf západní koalice. A ten v tom roce 1919 řekl, to, co uzavřeli politici, není mír. To je příměří na 20 let.
1: A bylo to přesně.
0: Tak Putin nebude opakovat tu chybu.
1: Ano.
0: A to znamená uzavřít kartaginský mír. Tedy donutit. Jo? A co, jak to přesně bude vypadat, to se ukáže. On má možnosti spousta. Možná se Ukrajina rozpadne dřív, než budou volby. Možná, víte, americké vedení teď odvolalo spoustu generálů, pár generálů ve, kteří...
1: Protože se stahují.
0: No, oni tyhle generálové byli příliš pro Ukrajinští.
1: Aha.
0: Mise a zásobovače a všechno. Příliš hlasitě podporovali linii ochotníků Evropské unie proti Ukrajině. Ty byli odvoláni. No, ty noví, co se ještě neprojevili, tak nevíme, jestli byli odvoláni, protože to dělali blbě, anebo protože, ale protože se Američané stahují a říkají, že se budou stahovat více, to vypadá, že chtějí ten mír. To je to, co jsem říká, my po vás nejdeme. A teď jenom Rusové jsou teď vítězní a teď je otázka, jak se budou chtít zajistit to své vítězství. Nikdo neví, kolik Rusů padlo. Markus Eisner, to je vynikající analytik z Tereziánské akademie v Rakousku, jeden z mála lidí, pač Rakousi asi jsou, ho nechávají hovořit. Tak ten se teďko Zelenský zase dákal, že má 50 tisíc mrtvých a tak jak jsem vyspal, že ne, má několik set tisíc mrtvých.
1: Jo.
0: Kolik to nikdo neví, ty přesný čísla nikdo neví, ale těch mrtvých budou mít obě dvě strany, no, zhruba buď stejně, anebo Ukrajinci mnohem víc. To je z hlediska palebné síly, bych řekl. Ale uvidíme, to se uvidí. V každém případě obě dvě strany mají velké státy, no ale teď, když máte velké státy, tak ten Putin musí přinést to vítězství.
1: Ano.
0: A vítězství zcela určitě je, když ovládne levý břeh, tak přijde a řekne, jako Petr první, protože v Poltavě porazili toho Mazepu ukrajinského, to oni mu říkají zrádce Rusové, že měl dohodu z Rusy, se švédským králem a bitvou od Poltavy začalo doba, ve které je Rusko nepřetržitě světovou velmocí.
1: Tak se chci zeptat na jednu věc ještě, která to možná všechno sepne dohromady. Já jsem, a nejen já, jistě všichni jsme zaznamenali, že i Lavrov a další podstatní muži Moskvy říkají, že vlastně ty dohody s Američany na Aljašce jsou fakticky mrtvé, chovají se vlastně vůči teď Spojeným státům sice opatrně, ale na žádné velké dohody se nezdá, že by přistupovali. Máme to chápat tak, že Rusko se už natolik emancipovalo v této válce západu proti němu, že vlastně už nepotřebuje ani ty Američany. Ještě než to dokončím, ještě jednu podotázku. Nezdá se vám, že vlastně celá tahle válka byla pro Rusko dokonalým cvičením, které žádná armáda na světě jiná neprodělala?
0: A víte, cvičení za stovky tisíc mrtvých.
1: No já vím, ale je připravené.
0: Ne, zaprvé Rusko včera znova navrhlo za jednání, že třeba vykopat ten tunel na tu Aljašku a propojit ty dálnice a udělat obchody. Takže Rusové chápou Spojené státy americké jako budoucího business partner. Američani se stahují z Evropy, dávají to najevo. To Anchorage oběma stranám vyhovovalo. Myslím si, že Trump i Putin jsou velmi chytří politici. Oba dva věděli, že to nikam nepovede. Ale Trump tím sděloval svým voličům, že plní jejich slib. A Putin získával také čas. Čas na to, až budou banderovci postříleni. Já to říkám furt, Gerasimov vymyslel způsob, jak obejít břežického doktrínu. Postřílet ty Ukrajince na frontě, na krátké frontě.
1: Banderovce,
0: když nejsou banderovci, nejsou na Ukrajině potom partizáni. Břežinský nežil partizány, ale banderovci. Že vystřílíte, nejsou. Podívejte se, když se vystříleli němečtí nacisté a všichni ti ostatní, tak už žádný werewolf nebyl. Byli jenom takový. A to taky je. No a teď vidíte, tam už jsou demonstrace. Oni demonstrují za to, že nechtějí bojovat s tím, aby bojovali Kolumbíci. Ale Kolumbíci taky nebudou bojovat, protože Šoldeř jde do války jenom, když přežije, ne proto, aby zemřel. A nebo drony. Ale drony nemůžou bojovat, to je dražší. To zatím není. Jednou třeba, ale zatím ne. Nikdo to si pravdě, ale oni nechtějí. Víte, proč by taky ti mladí lidé měli chodit? Za co bojovat? Víte, z pohledu na Volyni si spousta lidí říká, a proč vlastně za tu východní Ukrajinu? To ani nejsou Ukrajinci.
1: Jasně.
0: Jo? No, ale tady jde o to, že těm Volyňanům je to jedno, oni budou ve své Volyni, víte, jasně. Možná by tomu Lvovu nejvíc prospělo, kdyby si vyhlásil svoji samostatnost, a by už nikomu nevadili, tak by se ani tak ukali, no, mají tam toho Bandéru, dobrý, ale jsou malí v pohodě, a můžeme si tam dělat ekonomiku. No ale to by co by dělali kyjevští korupčníci, kdo by jim platil daně. Vy rozumíte, Kyjev to je jak Praha, to je město stovek, desítek tisíc aparátníků, kteří jsou živení z daní, poplatku, všeho. Ale když Ukrajina není,
1: jasně.
0: Tak co oni budou dělat? Z čeho si budou kupovat prase byty?
1: A nerozpadne se ten zbytek, neveme si to část Polsko, část...
0: A to jako proč by si to Poláci brali?
1: No, ten Lvov je zajímá historicky.
0: Ne, zase by se hádali s Ukrajincama, ne. Ale jako ten Lvov, Putin řekl, a dobře, jak si to vente, tak si to vezme Evropská unie, tam ušla, může vyvěsit banderovskou vlajku. A to je všechno, to není, samozřejmě pak je tady otázka toho Zakarpatí, no tak ti Zakarpatci si potom můžou připojit ke komu chtějí, nebo se tam můžou taky vytvořit, když máte v Evropské unie. Máte máte Černou horu,
1: jestli
0: se chystá Makedonie, nebo tam stát je.
1: Tak
0: jestli tam bude ještě Užhorodská gubernie a Lvovská gubernie a já nevím, co tam ještě, co tam všechno je, ty to je jedno. Jo, ale nebude to Ukrajina, bude kartagizovaná, to je způsob kartaginizace. Znamená, něco si vezmeme, něco dáme někomu jinému, to je obyvatelstvo tam, to. Ale už to nepředstavuje hrozbu.
1: Jasně. Takže když to shrnu úplně na závěr.
0: A potřebuje ty obilné lány.
1: Ano. A když to shrnu úplně na závěr. Myslíte, že nás teda v té válce teď na podzim, pokud se Ukrajina do té doby, pokud do té doby nekapituluje, ne Ukrajina, ale ten kyjevský banderovský režim, že se dočkáme nějakých dramatických situací.
0: Ale tak by to dramatické situace nás bohužel mohlo být vždycky, ale vzhledem k tomu, že se americká armáda stahuje, tak myslím si, že nejdramatičtější událost, která by mohla nastat, je, že nějaká ta, pokud se to nezastaví ty lety, tak nějaká ta, nějaké to létající muniční sklad v Vrbětice ukrajinsky může spadnout, protože do něj někdo dá bombu. A teď je otázka, kdo? CIA?
1: Rozumím.
0: Nebo ukrajinská tajná služba, nebo ruská tajná služba. Víte, každý proto může najít důvod. V každém případě nejlepší je, kdyby ty létající muničáky nelítali.
1: No právě.
0: Já nechápu, proč to nevozej. Nevozej to, jo?
1: No. Ne, je to jasný, ale já jsem se ptal proto, že jako obvykle končíme tím, že vy vlastně rýsujete relativně optimistický závěr.
0: A jenom tak jako bude dáho. Samozřejmě může se stát, že se uzavřou zase nějaký obilný dohody, něco, protože Putin ví, že ti Afričani budou spokojení a tak dále. Ale optimisticky to je, protože ta doba, kdy tady Petr Pavel rýsoval, jak vtáhnou armády, jak se tam rozmístí ta koalice ochotníků a podobně, to je pryč, to už končí. Takže myslím si, že se blíží mír. Uh-huh. Blíží mír.
1: Pane Svatoši, moc vám děkuju, budu se těšit na naše setkání v Příčovech, vy tam budete přednášet, kromě jiných. Na to se také budu docela těšit, no a pak se hned zase brzy sejdem, protože já bych rád, abychom udělali opravdu teď z toho trošku pravidelnou věc s vámi, protože ten vývoj je tak všude dramatický, že pohovořit si s vámi o tom a navíc se na závěr dostat k optimistickému, jistým způsobem optimistickému závěru, to je dneska cenější než zlato. Děkuji, že jste tady byl.
0: Děkuji divákům a těším se, když tak Příčovech. 22.
1: Já se také těším do Příčov a i na pana Svatoše, i na ty ostatní. No a jak jsem řekl, budeme to sledovat a budeme se ptát expertů typu pana Svatoše, jak to s námi vlastně dopadne. Těším se na vás.
2: Když nás půjdou miliony, všichni proti větru, proti proudu postoupíme o 100 kilometrů.

0: jsme vyhlásili francouzskou revoluci loni, v touhle dobu. Pak boj proti nacismu, fašismu, boj proti komunismu, jak? Boj proti sami sobě, teď jsme vyplufili.
1: to není, to je jenom ta úvaha, že jsem se strašně splet. Oni všichni musí stoupli tam, kde chtějí stát. To byl můj omyl, že to tak není, že musím něco vysvětlovat. On každý zaujmul už tu svoji pozici. A ten, kdo to nechce vidět, tak to nebude chtít vědět. A někoho přesvědčovat je absolutní blbost. To znamená, ten můj naivismus zase, jak v tom 89., jak jsem byl šťastný za Havla a za to, že se můžu vrátit domů mezi krásný lidi, mezi krásný kamarády, protože všechno špatný jsem vytlačil. Já jsem si nechtěl prostě připustit, že to tak není. Já jsem záměrně si lhal. Prostě ne. A s každým v Americe jsem se pohádal se starousedlíkama, který odešli v roce 48-45. A když něco špatného na to říkali, tak jsem se s nima do krve pohádal. A oni říkali, ty seš, ty vůbec, co si myslíš, že se tam změní? Myslíš, že vymřeli ty lidi?
0: Se to nastavilo, ta kultura, vlastně i ta historie se dost přidala v tom roku 48.
1: Určitě.
0: Ty hovory s Janem Masarykem mi dali obrovský uvědomění, a nejenom tahle kniha, ale i další texty, kdy vlastně to není o roku 89, ani 68, ale zejména teda 45 až 48, kdy se nastavily pravidla, ze kterých jsme se ještě neprobrali. A nechtějí si to lidi přiznat. Ne?
1: My jsme si nastavili pravidla horší, než jsme museli. A to je, co se děje pořád. Prostě já nesmím zapomenout nikdy říct, bylo zabito 25 milionů sovětských vojáků, sovětských kluků, ruských kluků. Já mám daleko blíž k Rusku, než k Číně. A to všichni teprve poznají. Jsou
0: Američané umytý Rusy, říkal ten král.
1: Američané jsou umytý Rusové. Já mám daleko blíž tomu Rusku. A víš, proč zabili Kennedyho? Mimo jiné, protože řekl, my se musíme spojit a propojit se Sovětským svazem a být přátelé. Proto taky šel do hajzlu. To znamená, nenuťte mě tady tyhle věci říkat. Osvobodil nás Sovětský svaz a Amerika. Kurva, smekněte klobouk a řekněte děkujem. A pak všechno ostatní, co bylo, je hnus. Ten umíme pojmenovat a pojmenováváme ho často.
0: A ten hnus, jak říkáš, že si to způsobujeme sami, že by se měli hledat sami sobě viníci, tak řeknu jenom takový, víš, že si teďka dodám do noviny, že si často voláme, říkám ti, že jo, tohle, ale úžasná knížka Masaryk, Rusko a Evropa. Tak to je jako pro všechny demokraty z jakékoliv strany a z jakékoliv názorového spektra je dost důležitá knížka. A pak jsem chtěl říct ještě jednu věc, já už vím, co jsem chtěl říct. A bavili jsme se tady velmi vášnivě, že jo, než jsme vůbec jako občas zapneme kameru, ale málo kdy, protože se takhle bavíme bez kamery. Je to tak, já to často říkám
1: lidem.
0: A mi to nevěří, říkám, no, jako vy to nevidíte, ale my se s Petrem takhle bavíme, dohadujeme, voláme, vyměňujeme informace, vyměňujeme emoce.
1: Ale blbý je to, že já vždycky zapomenu, co jsem ti řekl bez té kamery, a pak se opakuju nebo neopakuju, už to neřeknu, protože mám pocit, že už jsem ti to řekl.
0: No, je to jedno úplně. Ale vláda naše schvaluje nový zákon, pověřila tím Bradáčovou, víš, a v podstatě příprava jakoby té velké války je v plném proudu. Změnou vlády se nic nezlepšilo, naopak víme, že je to v jiných barvách sofistikovaně mnohem chytřeji a lépe organizováno, že než za našeho fialového panáčka, další dva panáci, nebo takhle, víš co, že se tady hádají o tohohle, o tamhle toho, ale ta podstata, že nemají chuť, nechtějí dát lidi energii vlastně bavit se o podstatě.
1: Takže to je záměr. A jim to vychází, dokonale jim to vychází. Já ještě řeknu nazpátek k tomu, co jsme si tady udělali sami v těch 50. letech, to dělal Čech Čechům. Nikde jinde to takhle neprobíhalo jako u nás.
2: Ano.
1: Takhle tvrdě. To znamená, největší nepřítel Čecha je Čech. A zatím si absolutně stojím. Takhle to prostě je.
0: Krásně to popisuje duchovní revoluce v srdci Evropy Přemysl Pytel, který si prožil různé totality, musel odejít do exilu. A vůbec ty lidi, který jste zažili prostě exil, tak máte úplně jiný nadhled.
1: Masaryk.
0: No, přesně. Lidi srbuje. Verich, ano. Sto let osouzení. Jako za mírové pacifistické myšlenky vyloučili ve společnosti, musel utíkat nejenom před Němci, ale i před vlastními občany.
1: Před vlastními občany. Ale já ještě bych to řekl jinak. Mě už téměř nezajímá, je to blbý. Já to ještě řeknu jinak. Mám americký občanství. Jsem Čech jak polen. Ten papír se mě nedělá Američan. Když bude někdo hrát v nějakou sportovní disciplínu, řeknu tenis, či fotbal nemám rád, a bude hrát Američan a Čech, tak za to nemůžu. Tak budu fandit tomu Čechovi. To je něco tady, co neumím popsat.
0: A hlavně tvoje krásné přátelství, jak jsi vyprávěl o holkách v Americe a teďka skončil dobře ten Wimbledon.
1: Nádherný. Ale
0: to je něco jiného, že mi plynou myšlenky, věci.
1: Že to takhle mám. Ale na druhé straně v Americe jsem dostal takovou školu a splnil jsem americký sen ze všim všudy. Nikdy by se mi to tady nepovedlo. Díky této mentalitě. My nejkrásnější divadelní léta byly v divadle Y, ale v Liberci, když to bylo malinký, úžasný, ráj na zemi, pro mě ráj na zemi. Děkuju Honzovi Šmídovi, že mě vzal do divadla Y. Ale pak tam přišel Lábus, Poloček, to už byli ty herci, ty opravdoví herci, tam to byli neherci v podstatě. Včetně mě. A začalo z toho být takový jako divadlo, což já už moc nemusel, ale hlavně ty improvizace končily, už z toho byly takový estrádní bloky. Jo? Co tím chci říct? Ta společnost se mění, ale jenom v něčem. Že to, co prožíváme teď, jsem prožíval v roce 77, když byla anticharta, ale taky v roce 69, ale taky v roce po 80. To znamená, já třikrát zažívám absolutní převrat lidských hodnot a lidi, jak se k sobě chovají.
0: Petře, mohli bychom uřejmě mimo kamery, už tady ani netáčíme rozhovory, spíš to vnímám jako dokument, možná spíš víc jako reality show, když si nevíme, jako ví to probouzení. Když se k nám dostává spoustu materiálu, ale o té chartě, a co řeknu teď, že tady chvilku ta kamera zapláje, to by stálo za to o těch věcech mluvit hodně otevřeně. S tebou i s dalšími, protože ty si vlastně nepodepsal ani chartu, ani antichartu, už to je unikátní svým způsobem, pak jsou jiní lidi, kteří třeba podepsali chartu, byli blízko třeba, nevím, rodině Šabatový a tak, ale dneska vidějí, už dlouho vidějí, co se jako děje s Evropou. A zase jsou to většinou ty lidi sexy, protože získali obrovský vlastně náskok, že tady moje rodiče nebo naše prarodiče, tak se radovali, nadechli se konečně trochu svobody, jenže ta iluze byla od samotného
1: začátku. Ale já jsem, neumím popsat tu euforii, že jsem se mohl vrátit domů, jakože do lepší společnosti. Ne, je to podstatně horší, z jednoho prostého důvodu. A tady to zazdívám hrozně mu to zazdívám po té zkušenosti. Protože chartisti, ty, co byli v komunistické straně a posléze podepsali chartu 77, je pro mě nejhorší zkušenost, ale Rychetský, a teď bych mohl pokračovat dál a dál. Já jsem si uvědomil, že komunista vždycky zůstává komunistou. Ať je to Šabata, kterým jsem vezl tajný dopis přes hranice,
0: To o tomhle bych chtěl právě pohovořit. To je taková ochutnávka, ale aby jsme o tomhle
1: otevřili. A tak dá, ať je to...
0: O tom bytě, nebo o tom domě ve Vídni.
1: Ať je to mistr Urde. Ano. Jediný, kdo se zachoval jako komunista, myslím velice správně, byl Pavel Kohout, protože všechno odmítl a odešel.
0: Ježiš, jak se snad

0: že v jednom životě
1: Na
0: jich opravdu hodně. Ne?
1: Na jakoukoliv vládu,
0: co je,
1: když se
0: a co
1: podívá.
0: je to pravda?
1: Na
0: Víš, jako, co je to ono pravda jedna
1: jo, oni
0: a lidi
1: chtějí.
0: se jí kolikrát velmi bojejí.
1: Proto už v podstatě nevrtám v tom tady, já miluji tuhle krajinu, lidi se k sobě chovají blbě, jsme ovladatelní, jsme zmanipulovatelní velice, možná jsme i převychovaní tím bolševikem. Většina lidí tady, v mým okolí, řekne v 89, před 89. bylo líp, no tak dobrý, tak mě polipte prda, já si s váma nemám o čem povídat. A druhý říkají, to je dobře, že sem přišli sovětští vojáci nás osvobodit v roce 68. No, tak
0: je,
1: já
0: ale pak je ta druhá strana mince, kdy vidíme, že za, i když to bylo velmi špatný a nesvobody a tak, tak prostě jsme měli infrastrukturu, nerozprodávali se
1: nemůžeme,
0: majetky, víš, jako,
1: ale nemůžeme,
0: já vím, ale vždycky
1: nemůžeme
0: ta stejná
1: srovnávat něco s nesrovnatelným. Běž se podívat do Číny, jak je tam čisto, protože když tam někdo odhodí papírek, tak ho popravějí. To samé je v Singapuru, jsem se divil, proč je tam čisto.
0: Já vím, ale tak se tím pádem jinými slovy, kapitál zapříčiní to, že se rozpustíme v rámci světa nebo v rámci Federace Evropské s jednou vládou, s jednou armádou. Protože to je i odpověď na to, co ty zase říkáš. Chápeš?
1: Ano.
0: Ono to prostě musí se nějak zastropovat. A nekonečný růst a růst těch nejbohatších. Já vím, že na to máme stejný názor, že to není potřeba ani řešit. Že?
1: Ale, my
0: ale něco
1: se,
0: je špatně velmi v nastavení.
1: Ale velice lehce, a to nevidím nikde jinde v Evropě, že tam se bojuje, všude se bojuje, nejvíc v Americe. Tam probíhá válka. Válka. V celé Evropě bude probíhat válka a probíhá. U nás ne. My se homeopaticky rozpustíme ve čtvrtý říši. Jestli se nepozvedneme a nepošleme tu fašistickou Evropskou unii do háje.
0: Hej, hej Slované, oblíbená písnička Tomáše Bati. Tomáše Bati. Mm-hmm.
1: Ne, já tohle mám v sobě úplně jasný teď. Opravdu hodně jsem si toho prožil, znám hodně lidí, s kterýma si můžu povídat, ale neznám jednoho jediného člověka v mém okolí, který věří Trumpovi. Neznám ani jednoho.
0: A diví se?
1: Divím, protože jsou absolutně zpracovaný. A takových, proč to není jinde? V Anglii, USA, chceme USA. Chceme být dneska ve Španělsku najednou. Vylítli. Ne, my chceme MAGA. To není pravda.
0: To jo, ale
1: to není pravda.
0: Tady se mi líbí to, co říkáš ty, že MAGA je hnutí od spodu.
1: To je od spodu.
0: Ale často
1: to
0: prostě víme, že se s těma lidmi jako obchoduje. A
1: se všema lidma se
0: ten systém je velmi neprůpustný. Ne? Se stačí podívat reklamy,
1: zapotřebí.
0: Jak sedí Trump, FIFA a WHO vedle sebe, víš co? Jako,
1: dobrý, no, to už je daleko.
0: No není,
1: u nás, u nás nikdo takovej není. Tady je milion chvilek, všude jinde trhají prapory Evropské unie a tady s nima mávají. To znamená, všechno je opačně.
0: Takže zákon o...
1: My jsme zmanipulovaný totálně a blbý a ubohý. Tak jako nikde. Prostě nikde to nevidí. Ano, převychovaný.
0: A k evropským hodnotám, ale co to je?
1: Největší ostuda tady tenhle prezident, tenhle rozvědčík, tenhle estébák. A vedle máš Babiše a tamhle máš.
0: Ale nezapomeň, že to je...
1: Tempíře.
0: Jasně, ale prezident je opět, jako já nechci tady kritizovat jenom Spojené státy, ale je to americká prostě figurka, jo, a když se jí řekne, ty tomuhle prostě marketingový figurce, aby říkal to, nebo aby se poplácal s tamtím, nebo s tamhletím,
1: bavím
0: tak
1: se,
0: to prostě udělá.
1: Bavím se o něčem jiném. Bavím se o tom, že,
0: co jsme dopustili?
1: Že o tomhle národě se bavím, ne o tom Šmejdovi. Já se bavím o tomhle národě, že tohle dopustí. A že se za to nestydí a ještě ho opěvujou. Oni vytvářejí kult osobnosti. Neuvěřitelným způsobem v té Ostravě, no to je až sranda.
0: To je.
1: Tak říkám,
0: takovýho českýho Putina máme.
1: No absolutně.
0: Český Putin.
1: Není žádný rozdíl v podstatě.
0: Ale to bychom mohli mít takový reakční video, kde vezmeme ty životopisy, dáme vedle sebe a budeme hledat, najdi 10 rozdílů mezi Putinem a Pavlem.
1: A, no, A k tomu máš ty hoštaplery, jako je ten Kulář a ten Dobrovský, a je vymalován.

0: vlastně zbraňové firmy a farmaceutické a digitální firmy.
1: A my se
0: tady hádáme od dva šašky, kdo poletí do Ankary, a přitom vidíme, že ty zákony píše někdo jiný, konzultační firmy, energetické firmy. Jestli je něco pozitivní, že v tom chaosu začínají vybírat opravdu ta pravda, ale je maskovaná tím právě bordelem, že? Tím, že se tady lidi pak baví o nesmyslech a
1: musí jít do hloubky, musí chtít sbírat informace. To je tak strašně důležité ze všech stran. Nemůžou lidi sledovat Jeffrey Sachse a říct, tohle to je pravda. No to nemůžou říct. Já říkám, podívejte se na něj, protože to je důležité. Ale tady se podívejte, teď vám pustím rozhovor s Benny Carlsonem.
0: Ben Carlson. Zlaté ruce.
1: Úžasný člověk, kterýmu absolutně věřím, absolutně, Sachsovi. Viktorovi Hansonovi. Prostě to jsou lidi, mám 3-4, který když si pustím, tak vím, že nelžou, že nekecají a že to říkají takhle. A mám je vyzkoušených 7 let, řekněme.
0: A Ben Carson není ten, ono to zní to příjmení podobně, tak jenom to není ten.
1: To není ten
0: Carlson, ale Carson.
1: Carson.
0: A to je člověk, podle kterého je natočený úžasný film. Zlaté ruce. A knížka Zlaté ruce, což teda mimochodem vydali naši přátelé. A je to fenomenální příběh lékaře, který
1: je to Černoch, je to chirurg, neurochirurg, velice slavný po celém světě. Tady vám ho nepřeložej, tady vám přeložej Sachse, šílenýho, který ho platí Čína. A tyhle lidi vám nepřeložej. Ty jsou prostě nepohodlný, protože říkají něco, co elity nechtějí slyšet. Ale my jsme byli takový, že jsme poslouchali Hlas Ameriky, Svobodnou Evropu, takhle přes zeď. A dneska, co se to stalo? Co se to stalo? Ty umělci, to je pro mě taková ostuda.
0: No ne, dneska Evropa platí reklamu, že vlastně ty média ti bude filtrovat, že pohlídaj vlastně média, teď ty slogany z něj líbivě. Opravdu, to je kampaň, to není, že to vymýšlíme.
1: Já to vím.
0: Stejně tak, jako jak budou vysílat atletiku, který záběry se smějí a nesmějí, a jaký teda zdraví můžeš mít, a jaký nemůžeš, a jaký digitální.
1: Teď znovu zavřeli jednu paní.
0: Technokracie je největší nebezpečí.
1: Teď zavřeli v Německu paní. Znovu, která mluvila špatně o Evropské unii. Když tohle tady chcete, a když se podíváte, co se děje v Anglii, tam je strašný zlo. Ta Británie, i historicky, to je neuvěřitelný zlo, který ti dojde díky téhle době, že se o to začneš zajímat. Ale je to šílené. Takže
0: s čím zacházíš, s tím taky scházíš.
1: Nekoukejte na Rusko, koukejte na Británii, koukejte na Vatikán, koukejte na Ameriku, určitě. Ale tam, ta maga, ty normální lidi, to je střední vrstva.
0: Nenechte se zneužít žádným politikům, že to je právě průser. Tady v Čechách je to prostě strašně viditelný ten průser.
1: Proto je dobrý.
0: Proto mě baví ta alchymie, víš, ta národní, to bádání, prostě ten průzkum, sociologie, amatérsky samozřejmě, ale docela
1: jako to se mi líbí, jak to děláš právě.
0: Se, jo, ano. Tady lžou, ale tak, ty všude. Se nestydí.
1: Všude.
0: Jo. No ne, ale třeba teďka s tou obranou smlouvou se Spojenými státama, že to je žádný Fialo, opět bezvýznamný, jestli jako babí. Ale malej to ve velkém připravou válku a
1: říkám, jestli něco chcete vědět o Americe, jestli chcete nenávidět, tak poslouchejte média a poslouchejte, kdo něco vypráví o Americe. Ale jestli chcete Ameriku milovat, tak tam jeďte, cestujte a mluvte s lidma.
0: Platí pro jakýkoliv národ.
1: Pro jakýkoliv národ. Jeďte do Izraele, jeďte do Palestiny, jeďte do Iránu. Je to strašně důležité. A mluvte s lidmi.
0: Do Čečenska.
1: Samozřejmě.
0: Na Krym.
1: Samozřejmě. Mluvte s lidma. Já znám tolik Rusů v New Yorku. Úžasných lidí.
0: Na tu demonstraci na Ukrajině, co tam lidi říkají o Zelenským.
1: Samozřejmě. Ale tady tam, mám kamarády z Ukrajiny. Co říkají? No, to je zločinec ten člověk, ten Zelenský, co nám provedl.
0: Lhal, jeď zbraně, majetky. Ale, a opět tím, Británie, no tak jako, ano, malý, to je jako malý příklad, že?
1: Říkají, že...
0: Kdo zabijou nebo povýšej.
1: Strávili 250 let independence Ameriky. A oni říkají, to tak není. Britové nám ukradli 125 let svobody. Vliv Britů byl tak velký, a teď říkají, od bankovnictví, přes Rockefellerovy, Rockshieldy, takže o tom, tak jsem to pochopil celý, jak to je. Ano, je to tak, je to tak. A budu věřit, že ten boj vyhraje. Vyhrajou. My lidi, že ho vyhraje. Protože jestli ne, tak jsme v prdeli, protože přichází jedna světová vláda, to znamená, nebudou muset mít žádný armády, budou mít RUE, pár robotů, který nás zmlátí.
0: A na tomhle se shodne i Čína, i Rusko, i Amerika. Digitální měny a nárůsty zbraní a okleštění prostě celý země koule přes vesmírní technologie. Když si to vemeš a odmyslíš si, jaký máš pas, jestli český, americký, ruský nebo jakýkoliv jiný, no tak řekneš, to jsou šílenci na všech stranách. Plný hazard s lidstvem.
1: Není na všech stranách. Ten šílenec, ať je to Elon Musk, nebo Zuckerberg, nebo Karp, nebo Peter Thiel, a tak dále. To jsou bozy.
0: Gates, ano, Bill Gates.
1: Oni si hrajou na bohy. A k tomu mají ty starý peníze, ty starý rody, který si to nenechají vzít. Nikdy feudalismus neskončil. A jestli budeme tohle chtít změnit, my musíme všechny tyhle elity prostě zlikvidovat. No zlikvidovat.
0: Ale to jsme vyhlásili. Já vím,
1: ale tam je,
0: boj proti fašismu, nacismu jsme vyhlásili. Tak ještě ta defenestrace, ještě jsme nevyhlásili.
1: Ne, rozpěre. Tebe by popravil jako prvního. Evoluce nepomůže.
0: Já vím, že ne.
1: Uvědomění lidí. Nenecháme se už zotročovat.
0: Něžná defenestrace by se mi líbila. A to není o násilí. To je o tom, prostě už jste měli legitimace mnohé všech možných stran a straniček. A už je to pryč. Zrušte politické strany, jim skončíme.
1: Ta defenestrace je důležitá ze vším všude. Obalit je peřím a medem. Pustit je do Vltavy v koších. Ne, a nejenom v koších,
0: ale hlavně,
1: do Sény a tamhle do
0: Hačnu. Ale je ti jasný, že i když tohle udělá, že ta vláda je úplně v jiných budovách, takže prostě by to muselo probíhat úplně jinak, jo, a tak dále. To není vůbec v těch poslancích, poslanečkách a slanečkách. Jo.
1: Je to o našem vědomí.
0: Jo.
1: O naší, to, co cítíme, o naší kultuře, o tom duchovnu, který oni nemají.
0: Bez toho hovna.
1: Je to těžký prostě. Připravil jsem tohle video toho doktora Carlsona z toho důvodu. Je to cenný, velice cenný. Abyste slyšeli, když to budeš pouštět, aby lidi slyšeli, o čem to je, o čem mluví. Ten rozhovor je veden velice dobře. Je to především o Spojených státech, o čem on mluví, ale týká se to celého západního světa. Proto jsem tohle z toho vybral. A tím, že netočím už ty videa a jenom si takhle spolu povídáme občas, tak jsem začal hrozně malovat.
0: Často, po telefonu hlavně, ale...
1: Tak jsem začal hodně malovat.
0: Čas zapnem kameru. Ne?
1: Že celou noc třeba maluju a já se z toho snažím vymalovat. A já ti ukážu, co jsem vynamaloval. To je moje zpověď v podstatě. Takže jsem třeba namaloval...
0: Jsme tady sami, tak já tam to...
1: Tady tohle z toho.
0: Počkej, já se podívám na kameře, jak tam vypadáš. Jo, dobrý, aspoň to tam je víc vidět.
1: A tady jsem namaloval, protože to mě tísní. A opravdu nás to čeká. Tak jak říkal Kadáfi, my nevyhrajeme po meči. Ale vyhrajeme dělohama našich žen. Tak tady jsem ukázal, jak ty muslimové už jsou úplně všude. Černo. A nám už zbývá jenom takový malinkatý kousíček, kde je ten náš kostelíček.
0: To je to.
2: Nová Golgota, jak dělal Karel IV. Na Karlštejně, se říká.
1: Jsem přesvědčený, že když to takhle nedopadne s muslimama, tak jsem na 100% přesvědčený, že to takhle dopadne s Číňanama. Protože Čína svojí politikou a svojí kulturou nás převezmou. Umlátěj nás čepicema. Rusovi rozumíme, ale Číňanovi ne. Podívejte se na Mao Tse-tunga a tak dál a tak dál. Nikdy jim nebudeme rozumět. Budeme jim rozumět ještě míň než těm muslimům. A tady tohle co jsem namaloval pro Josefa Mašína. Namaloval jsem tady takhle 5 králů. Tohle to jsou 3 králové. Mašín, Balabán, Morávek a 2 bratři.
2: Já tam dám jenom ten obraz teď chvíli, nevadí ti to, Petře?
1: Ne, naopak. Takže Josefe Mašíne, moc zdravím, přeju hodně zdraví a tohle je obraz pro tebe. 5 králů. Ať žijou Mašíny. Moc si vás vážím. No.
2: Mně se dneska o Josefu vyzdál sen, tyjo.
1: No,
2: nebo to nebyl sen, dneska.
3: Yeah, it's perfectly tees up CNN.
4: You have a choice at that point. Maybe right. We should think so selfish. That's not only for themselves, but for everybody else.
1: That's a pouštět lidem, protože ty nikdo nepřekládá.
2: Správně.
1: Jo.
2: Zprávy ze svobodného dvorku.
1: Ne.
2: Tak jo.
1: To jsou lidi, kteří nám pomůžou to otočit. Či jsou duchovně neuvěřitelně vyspělí a seriózní.
2: Tak je film Zlaté ruce, stojí to za to, najdete. Je to skutečný příběh podle skutečné události a je to o příběhu právě Bena Carsona. To je taková pozvánka pustit si něco smysluplného.
1: Přesně tak.
2: Tady se zdělá noviny, protože já jdu. Ne, protože se mi honí hlavou, že to bych tam zase otisknul do těch novin na tohle, odkaz na film, odkaz na
1: knihu. Všem nechci bavit. O Turkovi.
2: Ani, ale bavíš se o mnou.
1: Ani o Rakušanovi. Jo, ne, nechci.
2: A o Arabech se bavíš zase.
1: To je úplně jiná kategorie. To je někde jinde. To je cílený, tak jako ten Číňan to cílí na 40-50 let dopředu.
2: Mě nejvíce baví o Petrovi, protože mimo ty kamery za ty roky, co si tady řekneme, to je nevysílatelné. A o GT, a konkrétně.
1: Je to o GT, ale vysílatelný je všechno.
2: No, tak někdy můžu říct.
1: Hele, budeme to mít těžký, ale bude to dobrodružný.
2: Jo, je to dobrodružný.
1: Jo. Jenom se modlit, tak zpátky. Není velká válka, protože
2: takhle společně prostě.
1: Evropská unie nás rve do válk. Rve.
2: No ne, to není Evropská unie.
1: Dobře, elity nás rvou do válk.
2: Jsou prachy, velký prachy. A bohužel, jako americkému občanovi říkám ti, britský a americký peníze. Víš, co je to tam?
1: Já se nebráním.
2: Já vím, ale tyhle ale prachy taky, to tam jsou.
1: Fašistický, německý.
2: Ano,
1: a taky Vatikán.
2: Ano, no ale banking of Hitler.
1: No.
2: Jen jsme to odvysílali, pink, vymazal.
1: No tak vidíš.
2: A přitom to byl BBC.
1: Nic není černobílý.
2: Není nikdy, já vím. No. No. No.
1: A oni jsou ten LGB, soupeř náš.
2: Teď si koupíme takovou tu hezkou barevnou vlajku.
1: Ale ten soupeř náš je nesmírně chytrý, my ho nesmíme nikdy podcenit.
2: No.
1: A bojte se Číňanů, ne Rus. Ne tolik Rusů jako Číňanů. Takhle to je.
2: Jejich sociální kredit a no jasně, nebudu to protahovat, ale...
1: A bojte se Německa.
2: Kauzafaj,
1: toto dokáže, vždycky to dokáže.
2: To je výborný
1: a bude to
2: nástroj.
1: Takhle rychlý.
2: Výborný nástroj, vyzbrojení. No to je. Česká republika 13.7.2026 schválila přípravu nového zákona, který má vzniknout do léta 2028. Pověřena byla paní Branáčová. Německo zbrojí a je čtvrté ve zbrojení na celém světě a automobilový průmysl se podle indických, amerických a i německých médií přeorientovává na válečný průmysl.
1: To je takový smutek.
2: Mezinárodní instituce a mírové instituce mlčí, naopak se podílejí na zbrojení. Dobrý, ale takhle může mít. Bohužel teda nejsmutnější je Česká republika, protože tahle vláda posílá dalších 100 milionů. A pozor, přesní formulace zní na americké zbraně na Ukrajinu. Ano, takže přesně to, co jsme slyšeli před volbama, je úplně jinak, viz minulé části, když se jde.
1: Proto si říkám, nejdu k volbám.
2: Já bych tam šel, asi taky vysvětloval ten covid a všechny ten bordel.
1: Řekl si, proč tam nejdeš, a to je dobře, všichni ti nadávali. No,
2: dneska
1: s tebou, souhlasí.
2: No, ne všichni.
1: Ne všichni. To
2: mi chodili výhrušky, skoro smrtí v podstatě. Násilný výhrušky mě chodili.
1: To mě chodili tak.
2: A duchovní lidi se odvraceli. Duchovní lidi, to je povinnost jít k volbám. No to je asi tak úplně stejná povinnost jako za komunismu. Úplně stejná povinnost.
1: Jediný, kdo je tady kultivovaný a krásný, je náš prezident.
2: Ano, takže, to je tatíček.
1: To je miláček. Tyjo, taková kurva.
2: To takhle je jenom.
1: Dobrý.
2: Škoda smluv.
1: Ahoj.
2: Si povídáme s kamerou.
1: Poletíme tím
2: balonem. Jo, poletíme.
1: Ale až bude foukat vítr tím správným
2: směrem. No, my jsme skočili v Číně.
1: No, právě.
2: On se ukáže, kdo...

0: Krásný, příjemný, dobrý večer, vážení přátelé, vám všem, kteří jste dorazili na dnešní speciální letní stream s panem profesorem Staňkem, kterého tady svítám. Krásný, dobrý večer.
1: Krásný, dobrý večer, pane Bureš.
0: Já jsem moc rád, že i přes ty neskutečný horučavy, teďka, který tady jsou, teploty trhají rekordy a tak, jste se uvolil k dnešnímu povídání, k dnešnímu streamování a k tomu, že trošku schladíte nejenom těla, ale spíš horké hlavy našim nejenom divákům, posluchačům, ale i těm, kteří tvrdí, že by se na tyhle pořady neměl nikdo dívat, a vrátíte některý blázny do reality. Já se na to moc těším. Vám, vážení přátelé, moc děkuju za to, že jste tady s náma a v jaký hojnosti jste tady. Rovnou teď vás poprosím o lajky, poprosím vás o sdílení tohoto kanálu, sdílení tohoto videa dalším lidem, ať se informace šíří, protože to, co uslyšíte tady a v souvislostech vysvětlený, tak málo kdy jinde najdete. Takže přátelé drazí, jdeme na to. Pane profesore, pole je volné.
1: Děkuji velice pěkně. No, máme sice extrémní teploty, klimatoalarmisté jásají, prý je to proto, že uvolňujeme množství emisí CO2. No a tedy je to správný Green Deal a je to hrůza a furt prdíme a krávy uvolňují metan, je to hrozné. Ale na druhé straně podívejte se na poslední zprávu o zezelenění planety, kdy najednou zjišťujeme, že za posledních 40 let došlo k extrémnímu zvýšení zelenosti planety o více jak 18%, právě v důsledku toho, že se zvýšila hladina CO2. No, paradox je, že tahle ta hladina je na nesmírně nízkých rovinách. V podstatě za běžných časů planety Země ta rovina hladiny CO2 je minimálně 3-4 krát vyšší, což samozřejmě klima alarmistům vadí. No, ale těm rostlinám ne. Ty rostliny spokojně rostou a hlavním problémem pro zelenou strategii je spíše sucho. Sucho, které se projevuje v celé Evropské unii, která se táhne od Španělska až po východní Evropu. No a samozřejmě tohleto sucho zase není produkt jenom těch teplot, je to produkt dlouhodobějších procesů. Vemte jenom nízké hladiny sněhu v posledních zimách, skutečnost, že nedochází k dostatečnému doplňování podzemních vod. Ale na druhé straně zase, druhé straně země kouly dochází k extrémnímu zvýšení zrážek, například na poušti Atakama a podobně. No, znamená to, že množství vody je vyvažováno. Ale podívejme se na některé věci, které se dějí nyní. Poslední analýza, kterou uskutečnila Mezinárodní měnový fond, období 2006-2026, pozice Evropy a Spojených států. V roce 2006 Evropská unie měla větší ekonomiku než Spojené státy a celkový hrubý domácí produkt dosahoval v podstatě 19,8 bilionů euro, kdežto Spojené státy pouze 15 bilionů euro. Přešlo 20 let a podíváte se na Evropskou unii a najednou zjišťujete, že Evropská unie produkuje teď kolem 21 bilionů euro, ale Spojené státy 30 bilionů euro. Znamená to, že například všechny ty Green Dealy a všechny ty alternativní energetické zdroje a všechny ty řeči o nule a podobně vedly k úspěchu. No, ještě kromě jiného ceny energii, vedli k tomu úspěchu, že se Evropa úspěšně deindustrializuje, že ztrácí konkurenceschopnost a z hlediska tvorby HDP došlo k zásadnému proměnění, to znamená, nyní jsou Spojené státy podstatně větší než samotná Evropská unie. I když oproti roku 2006 se Evropská unie zvětšila o 10 dalších zemí států, což samozřejmě mělo přivést podstatně většímu ekonomickému růstu a tak dále. No, bohužel, i když se to nezdá, ale díky šíleným sankcím, odpojení se od ruských energií, migrací, deindustrializaci a podobně, Evropská unie se dostává skutečně volným pádem jak se říká, k čertu. Samozřejmě budete oponovat, ale podívejte na ty Poláky, jak rostou a tak dále. Tak zkuste se podívat, co tvoří hlavního hýbatele polského nárůstu. Je to především zbrojní průmysl, obrovské objednávky zbraňových systémů z Jižní Koreje a ze Spojených států, ale i tvrdá podpora vlastního zbrojního průmyslu. Další taková zvláštnost, najednou samotné Evropské unii objevili, že jak si tedy ta závislost například ve střelní bavlně na Číně je obrovská. 80% střelní bavlny se vozí z Číny. Na její zpracování jsou v Evropě pouze dva podniky, jeden ve Francii a jeden v Maďarsku. Výroba výbušnin je v podstatě koncentrována v České republice. A teď najednou zjišťujete, že i když tvrdíme, že chceme obnovit vojensko-průmyslový komplex, najednou zjišťujeme, že to není jenom problém peněz, ale množství specialistů, kteří původně pracovali před 30 lety ve vojensko-průmyslovém komplexu, pak vzhledem na jeho tvrdou redukci a dietu odešlo buď do důchodu, nebo už jsou mimo. A najednou nám chybí nejenom peníze, ale především specialisté, odborníci v oblasti kovodidelního průmyslu, v oblasti elektroniky a tak dále. A ukazuje se podle analýzy, kterou publikovalo vedení NATO, že obnovení vojensko-průmyslového komplexu ve skutečnosti potrvá přibližně 5 až 7 let a není to jenom otázka financí. Další zvláštní jev, který se nám objevil, je skutečnost, že přesně jak jsme předvídali a mluvili o tom již v minulosti, začínají se vytvářet nová obchodně vojenská seskupení. Nejnověji máme obrovskou trilaterální smlouvu mezi Tureckem, Saudskou Arábií a Pakistanem. Vznikají další a další připravovaná seskupení, kdy dochází tedy k přeformátování celého světa. No a aby to bylo přímo krásné a chladivé, no tak pan prezident Zelenský vyhlásil 40-dnovou etapu útoku na hlouby Ruské federace, která měla srazit ruskou společnost na kolena, vyvolat sociální nepokoje, pád prezidenta Putina a podobně. No, vyskytly se problémy, bohužel někteří lidé zahynuli při těch útocích ukrajinských dronů, ale konečně se ruská strana rozhoupala a jak se praví, generálové si dali dolů bílé rukavice a začíná neustále vlna z tvrdých a z ostrých úderů na území celé Ukrajiny. Připomínám ještě jednu zvláštnost. Teď se diskutuje hodně o tom, že je nutné nejenom odstavit lodní dopravu v Oděse, co se děje, ale taky odstavit Slezský tunel, Polsko, a odstavit železniční trať, která vede ze Slovenska přes Černo nad Tisou a Čop na ukrajinské území. Samozřejmě tyhle ty útoky, kdy se používají jednak bomby FAB, to znamená těžké bomby s modulem korekčního navádění, destruují obrovské části Ukrajiny. Dále ukazuje se velice intenzivně, že zničení energetických sítí doplněné o útoky například na čističky odpadních vod. Víte, že v Kyjevu je jediná čistička a jelikož kdyby byla zničena, tak nastane obrovská ekologická, ale i lidská katastrofa, včetně epidemie cholery, tyfu a podobně. No a nejlepší na tom je skutečnost, že prezident Trump pravidelně vydává prohlášení o tom, že zvítězil ve válce s Iránem. Irán škemrá o to, aby byla s ním uzavřena dohoda. A na druhé straně vystoupí například náměstek ministra zahraničí nebo vlastní ministra zahraničí Iránu a prohlásí, že žádná jednání se Spojenými státy se nevedou. Naopak, Irán sám navrhl řešení Hormuzského průlivu bez lodní směru směrem k iránským přístavům v teritoriálních vodách Iránu a když ty lodě vyplouvají, tak v teritoriálních vodách Ománu. Ale co je nesmírně důležité, je to nejenom ta trilaterální smlouva, ale je to taky skutečnost, že takzvaná skupina odporu, to znamená Irán, Hizbalah, šíitské milice v Iráku, dále Hutiové a podobně, stále už i koordinují své snahy, své útoky a tak dále. A vidíme teď tu obrovskou reakci, kdy Spojené státy a Izrael zaútočili na iracké milice šíitské a ještě naštěstí zatím se neodhodlali k tvrdému nemilosrdnému útoku, ale to, co se stalo v Saudské Arabii, kdy klíčové technologické základny byly těžce poškozeny, drony, tak se může velice rychle promítnout do obrovského vzplanutí požáru na Blízkém východě No a jedna z největších zásadních věcí je skutečnost, proč například Turecko, Pakistan a Saudská Arábie se dohodli na vojenské spolupráci. Právě proto, že americký hegemon najednou ukázal slabost. Není schopen zaštítit své spojence na Blízkém východě a tyhle ty země, včetně dalších zemí, jako je Katar, Bahrajn, Spojené arabské emiráty a podobně, si uvědomují, že jejich spoléhání se na americkou ochranu se ukázalo bohužel jako papírový tygr. V důsledku toho se jednotlivá spojenectví ruší, vytváří se nová spojenectví a konec konců pokusy Ukrajiny zaútočit například na iránský tanker nebo zaútočit na turecké lodě a podobně se ukazují jako totálně kontraproduktivní. A tohleto všechno bohužel vzhledem na řvaní válečných stváčů, ale taky i ekonomických expertů, vede k zajímavé věci. Uvidíme, jestli projde skutečně oběma komorami Spojených států návrh na ty šílené sankce vůči zemím, které kupují ruskou ropu a ruský tovar, to znamená v první fázi 100% cla a v druhé fázi ještě 500% cla. No, může to schválit i kongres, i senát, může to podepsat prezident Trump, ale tak, jak se ukázalo, když Američané zařadili 14 čínských velkých firm na sankční seznam, no tak Čína udělala prosté protiopatření. Zásadním způsobem limitovala vývoz vzácných surovin a vzácných magnetů a tím v podstatě odstavila americký vojensko-průmyslový komplex, protože bez dodávek z Číny není možné kompletovat stíhačky F-35, není možné kompletovat a dokončit projekty, jako je Zumwalt a podobně. A v konečném důsledku znamená to zásadní výpadek klíčových strategických materiálů pro celé americké letectvo, ale i americkou armádu. Jsme tedy svědky zajímavé věci. Energetika a námořní doprava energetických médií se stává klíčovým faktorem geopolitiky. No, samozřejmě, teď máte vysoké teploty, takže na nějaké topení nebudete myslet. Ale ono to velice rychle proběhne, přijde podzim a pak přijde zima a uvidíme. Pak je tady druhá věc, ukazuje se, že klimatické změny, ne globální oteplování ve vazbě na CO2, ale cyklické procesy změn přírodního prostředí na planetě Zemi vedou k vysoušení některých částí planety a na druhé straně k vysokému zvýšení vodního potenciálu v jiných částech planety. No a bohužel Evropa v tomto ohledu je teď postihována výrazným nárůstem sucha v podstatě od oblastí východního Španělska a jižního Portugalska, které již léta jsou charakteristické totálním suchem, kdy mnohé oblasti španělského pohraničí se přímo vylidnily, protože tam není voda ani nic, no tak teď to překračuje i hranice. Německa, Francie, Itálie, střední Evropy a tak dále. No, otázka sucha už začíná být důležitá nejenom ve vazbě na obrovský nárůst spotřeby energie, například na klimatizace a podobně. Ale především to sucho ohrožuje energetický sektor. Vemte, že většina reaktorů v Evropě, které jsou chlazeny vodou. Jestli vemete maďarské, slovenské, české, francouzské, německé, které ještě existovaly, tak všechny jsou chlazeny vodou. A v tomhle ohledu obrovský pokles vodních toků, teď vidíme, jakom stavu je Rýn nebo Dunaj, a nebo dokonce i Vysla, tak to znamená totální nedostatek vody. Už teď kombinace sucha a extrémních teplot podle analýz FAO povede k poklesu produkce o 20 až 30% z hlediska obilnin, potravinových produktů a podobně. Přidejme k tomu skutečnost, že dochází výrazné absenci vývozu močoviny přes Hormuzský průliv a důsledku toho výrazného omezení množství umělých hnojiv, které se používají v zemědělství. No a přidejme k tomu několik dalších závažných momentů, kdy dochází v důsledku extrémního sucha k výraznému čerpání hlubokovodních zdrojů, jenomže přítok vody na vyrovnávání vytěžené a znovu dodávané vody se stále zvětšuje. Možná nás čeká to, co je typické pro kapské město, kdy už léta vyschly vodní zdroje klíčové a máte tam tvrdou regulaci vody. Žádné napouštění bazénů nebo polévání trávníků. Dostanete 1 litr vody na den a musíte s tím vystačit. Tohle to všechno vytváří nesmírně zajímavý mix ne studené sprchy, ale teploty. No a pro jistotu, abyste nebyli tak trošku přehřátí, vezmeme poslední analýzy vývoje arktické oblasti a najednou na všeobecné překvapení i proti výrokům pana Al Gora o vymírání ledních medvědů a podobně, tak dochází ne k mizení arktického ledu, ale k jeho podstatnému obnovování. Znamená to tedy, že obnova arktického ledu a obnova chladného oceánu nad severní polokouli znamená, že tryskové proudění, když bude kolabovat, tak budeme mít v zimě vpády arktického mrazivého vzduchu. No a paradox je, že kdyby skutečně bylo to oteplování, tak pak ten bazén arktického vzduchu nad severním pólem by nebyl žádnou hrozbou, protože by tam žádný arktický vzduch nebyl. Jenomže se ukazuje, že ten led v té Arktidě přibývá, i když budou alarmisté řvát. A druhá věc, ukazuje se stále výrazněji, že ten obrovský rezervuár studeného vzduchu má sice své hranice v tryskovém proudění, ale to začíná svým způsobem kolabovat. No a je to paradoxní právě proto, že například ve Středozemním moři od Sicílie po Gibraltar máte moře s teplotou 25,1 stupně, Tiché oceány na úrovni 20,8 stupně průměrná teplota, čili výrazný nárůst teploty povrchových vod, co vede k extrémnímu odpařování, vytváření obrovských mas vodní páry, což je jediný klíčový skutečný skleníkový plyn, a ten vysokoatmosférické řeky ve výškách 15 až 30 km ho přenášejí. Paradox je, že zároveň jako kdyby se matička země štvala na člověka, takže přichází zemětřesení v Japonsku 7,4, přichází zemětřesení v Turecku, zemětřesení v Jižní Americe, zemětřesení na Balkáně a podobně. Naštěstí zatím ta příroda, ta zemětřesení většinou volí v pásmu mezi 4 až 6 stupni. Naštěstí. Zatím. No a problém je v tom, že zároveň probíhá takové nenápadné změny flóry a fauny. Například v Dalmácii a v Chorvatsku se objevují vodní řasy, které tam nikdy nebývaly a které dosahují až výšky 40 metrů a mění strukturu pobřežního pásma. Objevují se nové druhy živočichů, které zásadním způsobem ohrožují například vegetaci a podobně. Máte tam toho známého japonského žrouta, nebo máte tady takového toho pavouka, čínského rohového pavouka a podobně. No a objevují se nám tu věci, které jsme nikdy neviděli, neslyšeli o nich. Oficiálně tvrdíme, že to je proto, že sem přiletěli například s přepravovanými tovary, ale pravděpodobně to nebude jenom s přepravovanými tovary. No a mění se tedy flora, fauna, mění se i přírodní prostředí, atmosféra, teplota, voda. No, jediná věc, která se nemění a je konstantní, je lidská hloupost. Bohužel dokonce musím souhlasit s některými věci, které konstatují, že hloupost nám experimentálně roste, což potvrzují výzkumy například ve Velké Británii nebo v Německu, u mládeže do 15 let a podobně schopnosti číst a rozumět textu, nebo číst knihy, nebo chápat architekturu souvislosti a podobně. No, má to jednu výhodu. Kdyby totiž ta hloupost ještě pokračovala dál, pak bychom mohli úplně bezstarostně stavět mrakodrapy i 200 patrech, protože jestliže postavíte mrakodrap na hlouposti, tak rozhodně ho nezničí ani útok jako dvojičky. Na druhé straně ovšem máme tady rád problémů, které se týkají demografie, migračních vln a podobně. No a když někdo si myslí, že ty útoky migrantů v Ceutě nějak si přispěli k zvýšení teploty v Evropě, já bych spíše vzhledem na ty videa, která se publikovala, o činnosti těch míru milovných imigrantů, jak si projevují spíše husí kůži a chladem, který vám šimrá váš zátylek. V tomhletom ohledu skutečně se dostáváme do zvláštní situace. Titanic. Vidíme ten obrovský ledovec na obzoru. Pro jistotu ještě zvyšujeme rychlost. Hlídky se stěžňů jsme odvolali. doufáme, že ta příď našeho Titaniku ten ledovec prorazí. Ale jak je známo, ledovec má zpravidla tuhost rovnající se oceli. A v tomhletom ohledu začínáme mít stále intenzivnější dojem, že ten Titanic ten ledovec nerozrazí a spíše ten ledovec rozrazí bok Evropské unii a pak ta Evropská unie začne nabírat vodu. Ty vodotěsné přepážky, podobně jako u Titaniku, mají svou určitou vrchnou hranici, která když se přeleje, tak ta voda stoupá dál. Dokonce vidíme, podobně jako na Titaniku, že vedení v Bruselu si spokojně libuje v hudbě, která stále hraje, jenomže v podpalivu již kotly přestávají dodávat energii, elektřina postupně začíná vypadat,

0: směřuje k dalším vlnám imigrace do Evropské unie. Vidíme, že ty země jsou totálně zadlužené a nezvládají celou tu situaci, ale zároveň s tím vidíme totální deindustrializaci, především v Německu a v některých dalších klíčových ekonomikách Evropské unie. No a někdo by prohlásil, jo, vy jste takový škarlit, vidíte jenom ty negativní věci, teď přece se tvrdí, že se průmysl v Německu začíná vzmáhat a podobně. No, ono mi to připadá pak tak, jak když ukrajinská oficiální média prohlásí, že Ukrajina vítězí na frontě a ústup ukrajinských jednotek je ve skutečnosti vítězstvím ukrajinské armády. No a ta známá formulace, my neprohráváme, pouze se stáhneme na předem připravené pozice, byla sice typickým výrokem Goebbelsovské propagandy a velitelství OKV Wehrmachtu, ale mám zač stále více pocit, že historie se točí v kruhu a stejná propagandistická prohlášení, jak prohlasovalo o OKV v 45. nyní prohlašuje ukrajinské vedení. Je jedna zvláštnost. Dokonce ukrajinští poslanci prohlásili, že jim někde se statistik zmizelo 2 miliony mužů. Neopustili území Ukrajiny, nejsou k nalezení, busifikace se jich netýká, pracují za hotové, pohybují se v šedé zóně a nikdo neví, kde jsou. No, možná se šli ovlažit do Černého moře v oblasti Oděsy. Nevím. Ale v každém případě máte tady několik velmi velkých zvláštností s tím, že abych nám skutečně bylo chladnějc, Čína se rozhodla využívat arktickou cestu jako jeden z klíčových námořních terminálních systémů, které umožňují vývoz čínského tovaru a investic přes severní ledový oceán. I když ten led tloustne, ale výkony ruských ledovorců rostou rychleji. No, takže máme se na co těšit a konec konců zatím ještě máme vodu, tak se můžeme ovlažit. Možná, když to půjde dál, nebude ani ta voda. Budeme si muset soustředit pouze pro Brusel.
1: Pane profesore, to byla smršť. Otevřel jste spoustu otázek a já bych možná začal teďka něčím úplně jiným, tím kruciálním problémem, který tady je, a to je právě ten evropský nedostatek vody. My jsme to, tady třeba pan docent Pokorný upozorňuje na to, kolik jsme vylikvidovali třeba v České republice díky idioci předchozího vedení lesů, díky tomu, že jsme nechali sežrat kůrovcem a rychle odtěžit a dobrý kšeft z toho byl samozřejmě, kořistka na tom byla nemalá. Ale tím nám chybí zádržný systém, takzvaná biotická pumpa, neboli, že nám ty lesy prostě sem nedokážou, máme málo lesů, takže natahujeme málo vlhkosti ze vzduchu a málo máme rosy. Do toho si teda ještě přidáme ty větrníky, který úplně jako tomu dají korunu, celému tomu malému vodnímu koloběhu. Do toho slýcháme, že díky větrákům u pobřeží moře vlastně to vlhký proudění buď nepronikne vůbec do takových dálav jako dřív, že to vlastně ty větráky zpomalujou, že tomu berou tu energii, že jo, a před toho větru a předělávají
0: Tu vodní páru nedostanete na tu zemi kontinentální Evropy a tím pádem zvyšujete deficit vlhkosti v vzduchu. První linie, ale druhá linie. Pane Bureš, tam je jedna zvláštnost. Za normálních podmínek teď by měli ekologové řvát přímo a ekologický aktivisté. Vidíte, kdybyste měli vodozádržná opatření a hrázky a malé nádrže a všechno ostatní,

0: tak bychom neměli tenhle ten problém s vodou. Jo, svým způsobem mají pravdu, ale pouze z půly. Jeden z hlavních problémů je změna mikrobiomy a chemického složení půdy. Ta půda není schopna vázat tolik vody jako v minulosti, čili není to jenom problém lesa. Druhý problém, kdybyste teď začali budovat mohutně hrázky, zádržní nádrže a podobně, tak najednou zjistíte, že ji nemáte čím naplnit, protože to dlouhodobé sucho změnilo hydrologický potenciál velké části Evropy. To znamená, vznikají obrovské paradoxy. Například uvedu příklad na Slovensku. Západní Slovensko a Jižní Slovensko ani kapka. Vždycky meteorologové prohlásí, no vidíte, tak ta vlna bouří přeskočila Západní Slovensko. Ale na druhé straně máte šílené srážky v Nízkých Tatrách a v části východního Slovenska. Šílené srážky. Obrovské 100 mm za 24 hodin a podobně. Ale podobně to máte i v Čechách, ale podobně je to i například v Německu a podobně. Čili měli bychom se sakramentsky zvažovat, kde začít s vodozádržnými opatřeními. Samozřejmě země tam, kde hodně leje a jsou vysoké zrážky, které vedou povodním a podobně. Druhá věc, jestliže tam rychle vybudujeme zádržná opatření, pak abychom dostali tu vodu do jiných částí země, potřebujeme vodovodní systémy, distributní potrubné systémy a podobně. Samozřejmě, jak si jsme nechali rozkradnout jednak různými etniky a podobně, no a teď nemáme zavlažovací systémy, nemáme distribuci vody v rámci teritoria. No a když ji vybudujeme, kdybychom na to měli peníze, například na Slovensku se uvažuje o investicích arabských zemí, tak v tom případě potřebujete ještě jednu věc. Ty kompresory, čerpadla a podobně budou potřebovat elektrickou energii. Ale přece té elektrické energie je třeba pro cloudová úložiště dat, pro výpočtový čas umělé inteligence, pro smart technologie a podobně. Ne proto, abychom přečerpávali vodu z oblastí bohatých na vodu do oblastí chudých na vodu. No a k tomu přistupuje ještě další zvláštnost. Vemte, v severních Čechách máte dost vody, jenomže je kontaminována bohužel důlními aktivitami v Polsku. V jižních Čechách, i když dochází vysychání jezer a rybníků, bohužel velká část vody je kontaminována sinicemi, protože se nedostatečně čistí odpadní vody. Další věc, jelikož se topí alpské ledovce, znižuje se množství vody, které pravidelně je v nejvyšší úrovni v Dunaji a neprotéká takové množství vody. A v tomto ohledu Dunaj, který je významným sběračem vody z velkých evropských teritorií, výrazně klesl, a vemte teď poslední data, kdy v Budapešti jste měli hladinu 33 cm, v Bratislavě jste měli hladinu 60 cm a v bulharské a rumunských oblastech jste měli průměrnou výšku Dunaje kolem 1 metru. To není jenom otázka lodní dopravy, která musela být zastavena. To není jenom otázka toho, že vodní elektrárny jako Gabčíkovo nebudou produkovat tolik elektrické energie. Ale je to problém, který znamená, že ty obrovské území štěrkových podloží, například Podunajská nížina, nebudou nasáklé tak vysoké hladiny vodou, protože té vody je neporovnatelně méně. No a z toho vám najednou vyskakuje zajímavá věc. Co vlastně bude rozhodovat o příštím přežití jednotlivých zemí? A najednou zjišťujete tři základní faktory. Poprvé voda, bez které není život. Podruhé energie, bez které nemůžete redistribuovat vodu do oblasti, kde ji potřebujete. A potřetí jsou to potraviny, no protože bez té vody ty potraviny nebudou. Představí Evropské unie o tom, že bude kupovat v rámci smlouvy s Mercosurem potraviny a bude dostávat ovoce z Afriky a bude dostávat potraviny, maso a pšenici, všechno z Jižní Ameriky, najednou dostávají na frak, protože i ti Jihoameričané potřebují potraviny právě sami pro sebe. Afrika taktéž potřebuje potraviny sama pro sebe. A ty velkohubé reči v Bruselu o tom, jak budeme perfektně zásobeni levnými a kvalitními potravinami, jsou nesmyslem od samého začátku. To by ovšem musel v Bruselu vládnout alespoň špetka zdravého rozumu. A toto všechno pokračuje dál a dál. Vemte, dobrá, chceme a vytvořili jsme situaci, kdy jsme se chtěli podobat Kalifornii, kde 60% vody se spotřebovala na zalévání trávníků, což vzhledem na klima v Kalifornii je celkem pochopitelné. Takže teď vyhlásíme, že nesmíme napouštět bazény a nesmíme zalévat trávníky ani zahrady. Ale množství lidí v těch zahradách si dopestovává ovoce, zeleninu a všechno ostatní. Myslíte si, že to vydrží v těch suchech? Protože problém toho sucha není v tom, že je 1, 2, 3, 5 dnů. Problém je v tom, že například v některých oblastech v Evropě už nepřijelo 2 měsíce. To znamená, i když byste zalévali konvemi nebo něčím jiným, tak velká část úrody a bohužel i rostlinstvo začíná být ohrožena. No a k tomu přistupuje taková ta třešnička, nebo poleva na dortu, jak se tomu říká. Najednou prohlásí Brusel, že by bylo ideální zrušit toaletní papír a přejít na používání bidetů. No, tak bidet, jak je známo, používá vodu na očištění jistých částí těla. No, tak potom pravděpodobně ta spotřeba vody zase extrémně vstoupne a vzhledem na nasranost velké části populace, tak potom ta spotřeba té vody v těch bidetech asi půjde exponenciálně možná ještě výš vzhůru. Ale musíme mít důvěru v Brusel, protože Brusel myslí systémově. Takže například Brusel prohlásí, že vysoké ceny elektřiny pro obyvatelstvo i podniky je možno řešit dynamickými cenami. To znamená, prát budete ve 2 v noci, koupat se budete ve 2 v noci. No, jenomže pro jistotu, abyste zase nejásali, tak Brusel chystá další opatření, podle kterého je třeba elektřinu šetřit pro kódová úložiště dat a výpočetní čas umělé inteligence. Takže pro jistotu budeme uvažovat o tom, že bychom od 22.00 až do 6.00 vypli elektřinu pro obyvatelstvo, aby nám tady obyvatelstvo jednak nekoukalo a neposlouchalo konspirační weby a zároveň, abychom ušetřili elektrickou energii. Víte, já si položím jednu takovou drobnou cynickou otázku. Když paní von Leyenová prohlásila, že by Evropská unie měla ušetřit přibližně 15% spotřeby elektrické energie, takže měli byste přejít na všechno možné i nemožné, tak já se vždycky vrátím k té velké analýze, kterou dělala dokonce i Stockholmská univerzita, ale další rad univerzit v Evropě. Kolik elektřiny a surovin a vody mineme na výrobky, které se nikdy neprodají. Zbytečná produkce. Od zbytečných potravin, které neprodáte, nerozdělíte, necháte je zničit. Až po výrobky elektroniky, automobilů, průmyslu, textilního průmyslu, farmaceutického průmyslu a podobně. A již průběžné výpočty Stockholmské univerzity ukázaly zajímavou věc. Jestliže bychom zrušili výrobu zbytečných tovarů a služeb, které nikdo nechce, ušetřili byste více jak 25% produkované elektrické energie. No ale přece vy potřebujete více podílu OZE, takže fotovoltaika a větrníky. A ty musí být, protože jsou prý ekologické. A tenhle ten debilismus budou hlásat ty ekologičtí aktivisté do nekonečna. Větrníky jsou přece ekologické, kurňa. Hlavně, že jsou vysoké 260 metrů. A tohle to všechno, tyhle ty nesmysly, které jsou vázané pouze na peníze a dotace na zelenou energii, jsou horší než to sucho. To sucho je přírodní. Ale jak jistě víte, nejhorší je zrážka s blbcem. Ta zrážka s blbcem je horší než zrážka s kamionem. A když se podíváte kolem sebe od větrníků až po všechny ty debility okolo Green Dealu, no tak pak si uvědomíte, že problém není to sucho v Evropě, ale problém je debilismus Bruselu, zelených aktivistů a těch, kteří chtějí vydělávat na tomhletom fantomu. A to je, prosím pěkně, neporovnatelně větší riziko, než to sucho, na které jste se ptal.
1: Děkuju, pane profesore. Já si myslím, že věc by hodně pomohlo, kdybychom provzdušnili trošičku systémy dotací do těchto těch podivných aktivit. A ono by se pak ukázalo, co je a není schopný fungovat. Chci tady poděkovat našim přátelům na YouTube, který nám poslali tady takzvaný superchat, příspěvky. Drummer, děkuji ti za 89 asi dánských korun. Pavel Sichra, děkuji ti za tvůj příspěvek a Olda Maršíček, taky moc děkuji. Sladké, vlahé, letní pokecání a pozdravení vám všem přeji, píše Olda. Takže k tomu já bych tady rovnou se zeptal teda na věci, které nás bohužel trápí. Vy jste to trošku zmínil, nakousnul jste to tady, Peťa Stejskal píše. Dobrý večer, pane profesore, myslíte tou studenou sprchou naše v úvozovkách naplněné zásobníky připravené na zimu, nebo občanům raději doporučíte začít s otužováním a koupáním se v ledu dle Icemana Wim Hofa? Tak budeme mít plyn, budeme mít teplo, nebo budeme mít v zimě zimu?
0: Tak poprvé doporučoval bych nakoupit do zásoby fazoli a kvašené zelí. Potom rozhodně budete produkovat hodně bioplynu, pak je to jenom otázka technického zadržování toho bioplynu a jeho využití při vytváření tepla. No, to je první věc. Druhá věc, která je tady velice, velice zvláštní. My si nechceme uvědomit, že to odsunutí od ruských energií, který mává Brusel jako obrovským kýjem, jak si ne na všechny platí. Asi víte, že od počátku, od ledna 26, Rusko, Belgie, Holandsko zvýšili nákupy ruského kvapalního plynu o 27, 31 a 36%. No a to samozřejmě panu Putinovi poskytlo desítky miliard euro. No tam to jaksi nevadilo. No chápu, Francie je velká, dobrá. Belgie a Holandsko jsou menší. No, klidně bych je srovnal s Českou republikou. Tak proč pak by Česká republika nebo Slovensko neměli právo taky nakupovat plyn, aby bylo dost na zimu? Teď najednou všichni v Bruselu konstatují, že zásobníky jsou naplněny ne, jak by mělo být zhruba na 70%, ale jenom necelých 50%. Z toho se již dedukuje dopředu, že v zimě bude veliký problém s nedostatkem plynu. No, a to pak se bude promítat do dalších a dalších věcí. A teď si představte, že na podzim chce Evropská unie schválit urychlený převod všech aspektů společnosti zemí Evropské unie na elektřinu. To znamená, abyste vůbec nepotřebovali ani plyn, ani ropu, ani naftu, ani benzín a všechno bude na elektřinu. No, tak ta představa Bruselu je pěkná, jenomže nevím, odkud chcete vzít tak gigantické množství elektrické energie. Samozřejmě možná geniusové v Bruselu předpokladají, že se obnoví renesance jaderných reaktorů i malých reaktorů SMR, které začnou dodávat lokální energetické zdroje elektřinu pro jednotlivá teritoria. Dokonce možná přejdeme taky na nákup čínských tóriových reaktorů, které nepotřebují vodu na chlazení. Bude to přímo skvělé. No, kdybychom na to přešli a kdyby tedy špetka zdravého rozumu zůstala v tom debilním Bruselu, no tak možná by to pomohlo. Jenomže drobná chyba lávky. Výstavba těch věcí potrvá 5-7 let. Ale vy se chcete odpojit od všeho a přejít rychle na elektřinu do roku 2030. Což, jak se říká, bratru jsou 4 roky. S tím ale souvisí další věc. Jestliže skutečně bude obrovským tempem růst, a to máte ty plány, 4 gigantická cloudová úložiště dat pro potřebu umělé inteligence a jeho rozvoje v Evropské unii, tak jako čím budete chránit ty obrovská cloudová úložiště dat? Po tom americkém vzoru, kdy jedno jediné cloudové úložiště dat má spotřebu 600 milionů kubíků vody na chlazení ročně. To opravdu jsme tak už debilní? A celá ta berbež v tom Bruselu to vůbec nechápe? A k tomu teď přidejte. Potřeba investic. Cloudová úložiště dat, Centra pro rozvoj umělé inteligence, přechod na elektrifikaci celé Evropské unie, ale zároveň budete mít zbrojení, gigantické zbrojní výdavky, protože chceme vytvořit Evropskou armádu, což je absolutně šílený předpoklad, protože již v dokumentech Evropské unie je zakázána forma společné Evropské armády. A tohleto všechno ještě v situaci, ve které chcete valit 90 až 70 miliard euro ročně na podporu Ukrajiny. No a tohleto, když elementárně spočítáte, pak si nepochybně položíte otázku, buď nikdo nezná elementární základní násobilku, a nebo je ta horší varianta, někde nechali otevřené dveře a klienti docenta Chocholouška utekli. Já se spíše kloním k druhé alternativě. V tomhletom ohledu ale musíte vidět ještě několik zajímavých pikošek. Poprvé, velký výzkum půdy, mikrobiomu a mikroorganismu v půdě ukázal zajímavou věc. V případě sucha bakterie, které jsou v půdě, zvyšují svoji rezistenci vůči antibiotiku. To je poslední výzkum německý, francouzský a italský. Jestliže se zvyšuje rezistence bakterií, které jsou v půdě, a zároveň ty bakterie si šíří podstatně rychleji právě díky suchu, no tak máme zaděláno na prvý velký problém. Po druhé, jestliže se stále více a více v evropském teritoriu objevují živočišné a rostlinné druhy, které tady nikdy nebyly a nemají přirozené nepřátele, dochází změně biodiverzity v rámci Evropy samotné. A po třetí, pravděpodobně budeme svědky obrovského prohloubení rozdílu oblastí, kde je vody nadbytek a oblastí, kde bude vody absolutní nedostatek. Když se podíváte na tu mapu sucha Evropy, tak jak ji publikoval teď Eurostat, tak to vypadá tak, že jsou to kompaktní velká pásma tmavě rudé barvy, značící výrazný pokles půdní vlhkosti. Ve skutečnosti se prohlubují regionální rozdíly. A tyhle ty regionální rozdíly můžou mít obrovský dopad na vývoj zemědělství, potravin, ale i bydlení a všeho ostatního. A tohleto všechno vyžaduje jednu zásadní věc. Jestliže energie, voda a potraviny jsou předpokladem příštího přežití v důsledku obrovských změn přírodního prostředí a terraformace planety, pak by normální bruselská administrativa měla být koncentrována v spolupráci s národními vládami na zabezpečení těchto tří faktorů rezilience. Ovšem, jak si to předpokládá, alespoň minimální míru inteligence v Bruselu a nejenom mocichtivosti, která dneska dominuje všem bruselským eskapádám. A tohleto všechno pak ještě vytváří další zajímavou zvláštnost. To není jenom o tom, že vydají meteorologické stanice varování před druhým a třetím stupněm tepla. Všimněte si ještě zvláštnost. Velká část evropského kontinentu byla postižena taky dusnem. A dusno, včetně teploty a nedostatečné množství vodní páry, se může stát vysoce rizikovým faktorem pro mnoha teritoria v rámci Evropské unie. No a skutečně máte pravdu, výzkum, který uskutečnila velká mezinárodní studie, zjistil, například teď Francouzi plánují postavit větrníky 60 km od pobřeží, že větrné elektrárny radikálním způsobem mění přesouvání vodní páry, která vychází z odpařování mořské hladiny, která je mimořádně sehorat tepla, na kontinentální území. A to bude mít další obrovský dopad na celkovou hydrologickou strukturu Evropy samotné. A ještě bychom tomu měli přidat poslední polevu na dortu. Výzkum vysokých atmosférických řek přesouvajících obrovské masy vodní páry ve výškách 15 až 30 km ukazuje změny. Čili El Niño znamená nejenom změnu pasátu nad oblastěmi Tichého oceánu, ale dochází k změně předefinovávání vodní páry ve vysokých vrstvách atmosféry a tím se posilňuje v některých oblastech rozsah zrážkové činnosti, ale bohužel v jiných oblastech nastupuje sucho. Jako kdybychom zapomněli na základní princip planety. Množství vody je konstantní, ale klíčový je poměr skupenství. A v tomhletom ohledu se skutečně dostáváme do relativně katastrofické situace. No a já jsem si pak vzpomněl v 70. letech obrovským literárním hitem byly tři katastrofické knížky. První se jmenovala Sucho, druhá se jmenovala Hlad a třetí se jmenovala Potopa. No, možná ten autor byl futurolog. A možná to byl kvalitní futurolog. Protože to, co tam popsal, začínáme zažívat sami kolem sebe.
1: Děkuju, pane profesore. My už jsme to tady zmínili. Já jsem našel tu mapu, tak jsem ji tady lidem promítnul, aby viděli jaká je situace v té Evropě, co se sucha týče. Teď jsem teda našel mapu, kterou tam dávám akorát v tuhle chvíli. Slovensko, jak je na tom, to je prostě katastrofa. Co se sucha týče, to je opravdu na některý jako výjimky. Je to celý červený, extrémní sucho, výjimečné sucho. A jenom teda, bohužel teda, prostě voda není v tuhle chvíli. A faktem je, že třeba u nás v Čechách vlastně od roku 89 se žádný vodní dílo a nic, co by se zabývalo vodou, vlastně netvoří. A v současnosti jsme v situaci, kdy Orlík je zhruba na 30% kapacity vody, takže 2/3 jsou pryč. A Lipno je někde na polovině, s tím, že ještě musí kromě Prahy zásobovat samozřejmě Budějovice a elektrárnu Temelín. No a v Praze jsou na kriticky nízkém průtoku ve Vltavě, kdy hrozí to, že se nebudou brzy dostatečně odplavovat splašky. Tak možná zažijeme Prahu ve sračkách, s proměnutím. Což by mohlo paradoxně jako věci pomoct, protože by konečně naši neziskovčíci, oni sídlejí hlavně v té Praze, takže by si to zažili, to, co si navařili, že by si taky mohli sníst. No tak uvidíme, nakolik příroda bude moudrá a učiní jim té ekologie zadost, týhle zvrácený. A možná by to někoho mohlo přinutit trošičku zase rozum přemýšlet. No, bohužel moc jich není. Tady vezmeme Petra, jeho otázku, jaký jsou teda to je zajímavý, v případě státního převratu, nebo když se prostě něco tady podělá úplně jako, anebo i v případě, nedej bože, toho konfliktu, který se může velice rychle rozšířit, že jo, co si budeme tady, naše evropské vedení sedí na stohu slámy a škrtá sirkama, že jo, a kouká, co to dělá. Tak jaký zbydou lidem způsoby komunikace? Protože nás, jako třeba tady tenhle kanál, ten internet určitě vypnou.
0: No, tak já bych řekl takhle. První věc, když chováte poštové holuby, mohli byste použít holubí poštu. To by jako šlo. Zatím tedy ty poštovní holuby existují, jsou tady chovatelé a podobně. Pak byste mohli použít klasickou podobu listových zásilek, podobně jako někteří geo v rámci Spojených států firm velkých začínají se vracet k listovým zásilkám. Ovšem doručovaným speciální doručovací službou. Je to nepřečtené, týtelné, a bezpečné a podobně. No a samozřejmě je to problém v tom, že když nebude spojení, není velení, jak se říkalo na vojně. No a v tom případě rozdělíte společnost na izolované enklávy, kde akorát se bude šířit šeptanda, ale jiné formy komunikace velmi ne, protože i ty vysílačky, které máme, tak potřebují jako vždy elektřinu. No, můžete ji nabít šlapacím kolem, tak možná půjdou obrovským na odbyt šlapací kola nebo fotovoltaikou, ale tu vám můžeme začernit. Nevím, no, bude to v každém případě nesmírně zajímavá situace. Já se obávám jiné věci. Když byly před 2 lety ty velké povodně v Bavorsku a v jižním Německu, tak první, co selhalo vzhledem na ty povodně, byla komunikace. Odešly mobilní telefony, energetická zařízení a podobně. A vznikl totální chaos. Problém je, že právě chaos může být akcelerátorem rozpadu společnosti. Protože pak ta společnost se rozdělí na malá autonomní území, kdy lidově řečeno pěšky dojdete do hodiny na druhý konec, ale to koordinované úsilí pro řešení těch problémů se bohužel asi ztratí. No a to v konečném důsledku povede k staré známé tezi. Jak přežít? No přežít při regionální spolupráci. No a v tomto ohledu pak bude nutno, aby například vesnice nebo malá města spolu spolupracovali při zabezpečování komunikace, energie a vody. A tohle to všechno může být právě, řekněme, průbířským kamenem, který nám příroda postaví před nás tím, že se zeptá, jste skutečně schopni komunikovat nebo jenom pro vás převládají, nazvíme to, sobecké zájmy. A všichni nadávají na tu přírodu. Ale možná zkuste se zamyslet nad tím, jestli ta příroda pro nás nestaví zrcadlo. A to zrcadlo má ukázat, jestli jsme skutečně přepadli individualismu, egoismu a podobně, anebo skutečně v nás zůstává humanita, spolupráce, komunikace a empatie. Nevím. Možná ty rostliny přežijou, protože ty 3 protokoly, spolupráce, komunikace, empatie, ve svém jednání mají. No ale přece my se titulujeme jako vrchol inteligentního a evolučního řebříčku. A my vrchol inteligence to nemáme, nejsme toho schopni. Tak možná skutečně ta příroda i tím suchem, i tím změnami nastavuje zrcadlo, abychom se vrátili ke kořenu. Možná to bude to řešení.
1: A jo, ale to jdete přímo proti principům současného systému, že jo? To, tady jsou potřeba lokty a každý je nepřítel a každý, že jo, musíte to někam dotáhnout a podobně.
0: A teď, myslíte na hřbitov?
1: Taky. Další otázka. Dramer píše, chce se zeptat, co si myslíte o tom, že by zmizelo, že se přestěhoval pryč z Evropské unie, například na Kostariku, někde se mluví o Kolumbii, kde už taky je evropská kolonie. Je fakt, že možná 100 000 Němců už jako mizí z Německa, hlavně to jsou starší lidi, třeba i důchodci a tohleto, a vlastně hledají útočiště v jiných částech světa, kde prostě je ten svět ještě v pořádku v uvozovkách, jo. Tak jestli tohle je taky na nějaký čas řešení?
0: Na první věc. Za minulý rok odešlo z Německa více jak 288 000 Němců, kteří emigrovali pryč. Velká část odešla do Jižní Ameriky, do Asie a do Španělska. Když jste mluvil o těch seniorech, tak obvyklým rysem posledních 10-15 let je, že si němečtí důchodci kupují bydlení ve Španělsku nebo v Jižní Itálii a tam přesídlují. Viděl jsem analýzy, které říkají, no víte, taková Argentina, to je přímo skvělá, tam dokonce Altman a velcí guru OpenEye si tam staví hnízda přežití. No a tedy ta Argentina by byla přímo skvělým nápadem. Jiní říkají, no mohli by to být Maledivy. Nebo Kapverdy. No, bohužel Kapverdy a Maledivy jsou závislé na jedné věci, ocelovacích zařízeních a nedostatku pitné vody. Ale vtip je v tom, že když si někdo představuje, že si postaví super podzemní město jako Altman v Argentině, no tak první paradox, jestliže vypukne chaos a lidé nebudou mít co jíst a vědí, kde to centrum přežití je, tak asi třikrát hádejte, co se stane. Druhá věc. To přežití je možné a nejenom v Argentině nebo na Kavernách, ale přežijete na vesnici, můžete si dopěstovat něco, můžete mít zdroje vody, můžete tam mít i suchý záchod a přežijete. V jedné oblasti nepřežijete stoprocentně. V těch velkých městských aglomeracích zařízených těmi obrovskými mrakodrapy a nyní, už to nenazýváme králikárny, pana Havla, jsou to super králikárny, protože ty naše měly 7 pater, tyhle ty mají 50 pater, ale tyhle ty komplexy půjdou pod kytky. Vypněte vodu, elektřinu a skončili jste. První, co se ucpe, budou klozety a skončili jste. Čili proto teď začíná opět jistá vlna, která původně se rozběhla za covidu, ale protože chtěli jste mít svobodu, teď se ukazuje, že mnozí mladí lidé nechtějí být v centrech velkých měst, ale spíše na okraji. No, protože v případě takovéhle krizové situace to vaše šance na přežití na okraji toho města je neporovnatelně větší, než když budete bydlet v těch obrovských komplexech. No a další věc, která tady je, jestliže potřebujete minimálně vodu a potraviny, tak jak to uděláte? Budete si pěstovat rajčata na balkon a přežijete v tom paneláku? A nebo se vrátíte ke kořenu, vrátíte se k rodičům na vesnici a najednou zjistíte, že ty papriky a ty rajčata, i ta fazole se dá...
1: Tak přátelé, vypadlo nám spojení po více jak hodince, to se bohužel stává, takže vytočíme pana profesora znovu po telefonu. Psychicky ne. Chci vám všem moc prostě opravdu poděkovat za všechno, co pro nás děláte, za vaše, za vaši pomoc a jdeme dál. Volám pana profesora. Vláďa Šustek, díky ti za příspěvek na kafe.
0: No, už jsme opět ve spojení. Takže můžete se přestěhovat, řekněme, do Argentiny nebo Bolívie a podobně. Jenomže má zkušenosti, mnoho historických zkušeností se drží jedné zásady. Když v krizové situaci jste v zemi, kde jste se narodila, mluvíte stejným jazykem, přežijete. Ale když budete v cizině, tak budete cizinec. A cizinec zpravidla při krizových situacích je první na ráně. Takže v tomhletom ohledu, jo, můžete investovat, můžete si koupit dům nebo byt někde daleko na ostrovech a podobně. A můžete doufat, že když dojde k té velké srážce civilizací, takže se vás to nedotkne. No, doufat můžete. Ale ve skutečnosti vzhledem na propojenost, provázanost současného světa, komunikačních systémů, energetických systémů, potravinových systémů, vojenských systémů, v podstatě snad kromě Antarktidy nenajdete místo, kde byste byl schován před tím vším, včetně satelitního dohledu a podobně. Takže iluze o tom, že se někde schováte anebo se schováte pod zem, může být sice zajímavá. Možná proto postavili těch 160 podzemních měst ve Spojených státech. Možná na pár let byste tam aj přežili. Ale vemte jednu zajímavou zkušenost. Takzvaná Země 1, Země 2, projekt NASA. Rozhodli se vyzkoušet, jestli by mohly existovat stanice na Marsu s kompletně úplně uzavřeným cyklem. Výroba potravin, kyslíku, recyklace vody a tak dále. Bylo to biosféra 1 a biosféra 2. Kalifornii. Něco podobného udělali taky Rusové. Víte, jaká byla zkušenost? A tam byli vybraní speciálně lidé, kteří nebyli konfliktní, kteří byli ochotní spolupracovat, komunikovat, vyměňovat si informace a podobně. Ty experimenty musely být přerušeny. Nejenom proto, že mezi těmi lidmi vznikla nevraživost, vznikly tam hádky, spory a tak dále, ale i proto, že technické zařízení na recyklaci vody, recyklaci potravin, recyklaci rostlin a všeho se ukázaly jako nedostatečné, jako nemožné zachovat, řekněme po dobu 2 let, úplně uzavřený systém. Zkuste se podívat na výsledné zprávy o těchto projektech. Biosféra 1, biosféra 2. A pochopíte, že co se stane, když se, řekněme, ti lidé uzavřou do toho podzemního města a říkají, že budou tam žít 10 let. No a je to především psychologická stránka, nejenom ta technická a potravinová. Těch experimentů bylo uskutečněno několik. I v Rusku, tedy v Sovětském svazu, i ve Spojených státech, dokonce i v Austrálii. Ale všechny ty experimenty neuspěly. A přemýšlejte, proč.
1: Děkuju, pane profesore. Mám tady otázku, která, a tady chci poděkovat Alexandrovi. Alexandr nám posílá tady příspěvek a ptá se, jaký má pan profesor osobní názor na konzumaci čistého kreatinu monohydrátu, který se ukládá zejména ve svalech jako zdroj energie. Údajně přispívá ke zvýšení výkonnosti a hlavně objemu svalů, protože dokáže zadržet vodu a moment, já to dočtu. Dokáže zadržet vodu a svaly ho ukládají pro pozdější užití. Tak co tenhle ten doplňuje?
0: První otázka. Chcete být svalovec s mohutnými svaly, což může působit velice zajímavě na koupališti a podobně, a nebo chcete žít zdravě a dlouho? Jestliže chcete to druhé, tak platí i u toho kreatininu jedna základní zásada. Přiměřeně. Tak, jak to pravil pan Verich. Pí do polosita a pí do polopita, jest do polosita. V tomhletom ohledu řeknu vám takhle, no, když si chcete trošičku zvýšit výkonnost, možná v malých dávkách vám to pomůže. Když byste však chtěl obrovské dávky, tak pravděpodobně to nebude to šťastné řešení pro vás jako člověk.
1: Děkuju. Tak, jdeme dál. Další zajímavý postřeh a sice, pane profesore, představte si, že byl na Ukrajině udělán průzkum veřejného mínění. Tady to o tom psali mainstreamový média. A prezident Zelenský v místě oblíbenosti spadnul až na 6. místo. Co tomu říkáte? Co to je za signál? Jakože najednou se i v mainstreamu píše. Jo, a i teda mimochodem taky probíhají různý takhle i mainstream informace, jak si paní ministrová, teda jako manželka pana ministra, tam teďka koupila novou jachtu, jak zrovna náhoda po tom, co přišly peníze z Evropské
0: unie. Ale nebuďte žárlivej na tu jachtinku, pane Bureš.
1: A tak mě to je
0: chytře, já bych upozornil na jiný signál, o mnoho závažnější. A vystoupení pana Zálužného. Generál, velitel armády, přesunutý do Londýna, velvyslanec Ukrajiny v Londýně. Co prohlásil? Prohlásil několik nesmírně zajímavých tezí. Poprvé, Ukrajina nikdy nebude v NATO. Po druhé, standardy válečné NATO jsou dávno zastaralé, neschopné a neslouží k ničemu. Po třetí, i kdyby se zavedly standardy NATO na Ukrajině a modernizovali, tak budou uproti ruské armádě představovat možná 40% reálné výkonnosti. A poslední, Jediná armáda, která je připravena na válku budoucnosti, je ruská armáda. A to prohlásí pan Zalužný. Ten, který je v těch průzkumech, tuším, druhej za Fedorovem. Nic vás nenapadá ve vazbě na tak zásadní vyjádření, ze kterých pana Zelenského pravděpodobně mohl trefit člak. Je to signál něčeho, co se, k čemu se schyluje na Ukrajině? A další skutečnost. Na jednu stranu Rusové neustále potápějí všechny lodě, tvrdí se, že do Oděsy ani Mykolajeva žádné zahraniční lodě nepřiplouvají a podobně. Ale přitom stále se dozvídáte, že byla potopena tamta loď a tamta loď a tamta loď. No tak připlávají nebo nepřiplávají do Oděsy a Mykolajeva tyhle ty lodě plné zbraní a ostatních věcí pro armádu Ukrajiny. Na druhé straně je zřejmé, že vývoz například pšenice nebo olejnin, který zabezpečoval 20 miliard dolarů pro ukrajinský rozpočet ročně, se zredukoval nějakých 6 miliard. Vývoz hutnických výrobků, které zabezpečovali 4,5 až 5 miliard dolarů ročně, se zredukoval na 1,3 miliardy. Ale ještě stále existuje i ten vývoz obilovin, i toho oleje, i těch hutnických výrobků. Ale přece ruské ministerstvo obrany prohlásilo, že všechny lodě jsou potopeny a že rejdaři se bojí poslat lodě do Oděsy. A kromě jiného tvrdí se, že přece přístavní mola, jeřáby, vykládací zařízení v Oděse jsou zničeny po tolika úderech raket. No a když jsou zničeny, tak proč objem exportu z oděských přístavů klesl na 50%, ale pořád existuje. A to jsou takzvané fenomény, které někteří blogeři nazývají mlhaválky. A teď máte ty spory, protože jedna skupina blogerů prohlásí, tahle ta oblast je ruská, ne, další prohlásí, to je šedivá zóna, další prohlásí, ne, to ještě drží Ukrajinci a podobně. Čili musíme si uvědomit jednu zásadní věc. Kromě střel, dronů, raket a všeho ostatního, je minimálně rovnocenní informační válka. Ta hybridní válka o tom, že například mainstream neustále tvrdí, že Ukrajina vítězí. Dokonce prezident Zelenský prezentoval prezidentu Trumpovi, že Ukrajina vítězí a dostal povolení pro další věci. A na druhé straně v mnoha případech masky jdou dolů. Nyní oficiálně americká strana přiznává, že satelitní informace a válečné informace, které dodávají ukrajinské straně, umožňují útoky do hlouby ruského území, protože bez těchto informací by žádné útoky nebyly možné. No a jak je to potom? Jsou Spojené státy účastníkem tohoto válečného konfliktu? O tom, že prezident Trump prohlásí, že úplně zničil, rozdrtil na prach, na padrč celý Irán, no tak ta padrť a ten prach se asi zdvíhá a proto Američané mají tak obrovské problémy, že vejde jim to do očí a pak nic nevidí, včetně prezidenta Trumpa. No a toto jsou takové zvláštnosti. A faktem je, že někdy ten rozpor mezi oficiálními prohlášeními ruského ministerstva obrany a skutečným stavem, který popisují vojáci a blogeři přímo z frontové linie, je hodně odlišný. Ovšem nepopiratelným faktem je, že Rusové mohutně postupují a zabírají stále větší a větší část nejenom Donbasu, ale dalších území směrem na Charkov, Konstantinovku a podobně. Dole južné části, například Oděsa, Mykolajev, až k rumunským hranicím, jsou nyní soustavně napadány, včetně poškození posledního mostu, který propojoval ukrajinské území s rumunskými přístavy v deltě Dunaje. No a toto všechno vytváří takovou zvláštní, Rusové mají na to takový krásný výraz, metěž. To znamená takový chaos, ale to není jenom chaos. To je doslova zmatení zmyslu. A které informace pak platí? Ty, které šíří mainstream, u vás Česká televize a Český rozhlas, o tom, jak Ukrajina vítězí a jak postupuje, divné ukrajinské tanky stojí před Rudým náměstím, anebo blogová scéna, která ukazuje úplně jiný obraz tohoto válečného konfliktu. No a teď si představte, že nejenom se ukazuje, že ta umělá inteligence, která připravovala strategické manévry a útoky Spojených států a Izraela na Irán, se šeredně mýlila. A teď najednou se ukazuje, že i útoky do hloubí Ruské federace, zabezpečované a plánované umělou inteligencí, se šeredně mýlí. Ano, zasáhnou rafinerie, protože vemte si jenom průměrnou plochu rafinerie. Ta plocha představuje stovky hektarů, no tak netrefit se do stovky hektarů, to tedy skutečně by bylo umění. Na druhé straně málo se píše o tom, že Rusové začali používat na malé magnetické kompasy, které stojí $23 a kompletně eliminují schopnost ukrajinských dronů zasahovat přesně cíle. No a toto všechno vytváří to, čemu se říká hmla války. No a při té hmle války pak se do toho ještě přimíchají rozhodnutí prezidenta Trumpa o obrovských sankcích vůči zemím, které obchodují s Ruskem. A pak se do toho přimíchají ještě vyhrážky. My zatočíme s těmi zeměmi, které si nedají říct a stále obchodují s Ruskou federací. No a prosím vás, proč by si například indický zpracovatelé ropy odpustili tak obrovský biznis, kdy dostanou ropu z Ruska s výraznou slevou, vypracují ropní produkty a pak je s maximálním ziskem prodávají do Evropy a do celého světa. No byli by přímo šílení, kdyby se tohoto obrovského výhodného biznisu vzdali. A pan prezident Trump může zúžit, jak chce. Stačilo, aby Čína zareagovala s tím, že zastaví vývoz vzácných surovin a magnetů. A druhá věc, některé klíčové výrobky vyvážené do Spojených států budou podléhat dvojí certifikaci. Nejenom americké, ale i čínské. No a možná opět se dostaneme k fenoménu náhody, že mnoho z těch výrobků bude chápáno jako nehodné exportu dvojího určení a jejich vývoz bude zakázán. Takže je to takový zvláštní svět, ve kterém množství informací neznamená, že jste informován a že chápete, co se vlastně děje. Takhle bych to mohl shrnout.
1: Děkuju. Tady my už jsme to nakousli, ale Terezie se ptá, jaký je předpokládaný záměr právě toho seskupení Turecka, Pákistánu a SAE? Co od toho můžeme čekat?
0: To poprvé. Je to sunnitské seskupení. Irán a takzvaná fronta odporu jsou šíité. Šíitů je ve světě kolem 250 milionů. Sunitů je kolem 700 milionů. Druhá věc. Ukazuje se, že velká část pozornosti, především Velké Británie, zčásti ale i Američané, se stále více soustředňuje na střední Asii. Neopomeňte, Erdogan se nevzdal představy o turkickém sultanátu. A další věc, Saúdská Arábie pochopila, že Američané ji nebudou chránit. Nemají na to ani síly, ani chuť. No a jelikož ochranný deštník nad saúdsko-arabským vedením zmizel, no tak samozřejmě Saudové, kteří vlastní množství ropy a plynu a Pakistan a Turecko, které mají obrovské armády, se celkem logicky dohodnou na válečné spolupráci s prohlášením, že jestliže bude napadena jedna země tohoto triumvirátu, tak všechny ostatní země přijdou vojensky na pomoc. V tohoto hlediska je to především zájem Saudské Arábie, která potřebuje vojenské krytí vůči Izraeli, ale dokonce i vůči Iránu. A v tomto ohledu, jelikož Američané selhali, zůstává jedině Turecko a Pakistan. Nezapomeňte, Turecko má po Američanech největší armádu v NATO. Další zvláštnost. Turecká armáda má obrovské bojové zkušenosti, protože za desítky let válek s Kurdy si vypracovali mnohá válečná opatření a scénáře. Pakistan má díky Spojeným státům taky obrovskou armádu, ale má jeden obrovský plus. Má jadernou pumu. No a kromě jiného, tahle ta triáda může velice zajímavě působit i v případě konfliktních situací mezi Pakistanem a Indií, nebo konfliktní situací, které se týkají vztahu Turecka a Cypru a podobně. Protože jistě si pamatujete, že Izrael rozmístil na Cypru protivzdušné rakety, ovšem tedy pokrývají třetinu tureckého území, což Turecko výslovně považovalo za válečný akt a proto prohlásilo, že Izrael je nebezpečím a nepřítelem pro Turecko a jeho jednotu. No a tohleto všechno ještě při obojetnosti pana prezidenta Erdogana, který chce spolupracovat i s prezidentem Putinem, i s prezidentem Trumpem, tak je celkem logické, že tohleto všechno vzniká jako množství společných zájmů. Saudové dodají ropu a peníze, Pakistan dodá jaderné pumy a Turecko dodá velikou v bojích odzkoušenou armádu. No a máte přesně důvody, proč vznikl tenhle ten triumvirát. Další, takový menší, ale triumvirát.
1: Může to nějakým zásadním způsobem právě ohrozit třeba Izrael?
0: No, politika Izraele, ta ohrožuje nejlépe samotný Izrael, protože viděli jste možná modelové scénáře. Izrael má dvě rafinérie, všechny jsou v dosahu iránský raket středního doletu. A kdyby Izrael zautočil na Irán, což je též jedna z možných scénářových podob, tak v tom případě prvé, co udělá Irán, zničí tyhle ty dvě rafinerie a tím vyřadí jakoukoliv potenciální možnost získat naftu a benzín v celém Izraeli. Důsledky si asi umíte představit. No a samozřejmě další věc, která tady je, jestliže Erdogan oficiálně prohlásil, že největší nepřítelem Turecka je Izrael, a jestliže izraelští představitelé prohlásili, že po skončení s Iránem přijde na radu Turecko, nemůžete se divit, že Turecko hledalo partnery, našlo je v Saudské Arabii a našlo je v Pakistánu. No a tohleto partnerství pak je doslova namířeným prstem nebo přímo rukou vůči Izraeli. A jelikož Izrael sám má obrovské problémy, všimněte si, co se děje ve Spojených státech, a i pak to židovské sdružení lobbystů investovalo do mnoha volebních scénářů ve Spojených státech a nevyšlo to. Volí se kandidáti jiného ražení. Kromě jiného, mladá generace se odklání od podpory Izraele a dochází k výraznému pnutí v rámci samotného MAGA, včetně vytvoření nového MAGA, které je tvrdě proti izraelskému zasahování do americké politiky. Tak tohleto všechno vytváří velice nepříjemný rámec pro Netanyahua i izraelské vedení. Ale všimněte si, i když se tohleto radikálním způsobem mění, ty výroky izraelského vedení jsou stále zuřivější a zuřivější. Nejenom ministra financí, ministra obrany, ale Netanyahua samotného. No a toto všechno může velice rychle vyústit do vnitřních změn v rámci Izraele, ale i do radikálních změn celkové architektury na Blízkém východě, kdy výsledným vítězem války Spojených států a Izraela proti Iránu je Irán, který ukázal schopnost vzdorovat největšímu hegemonovi na planetě a vzdorovat úspěšně. No a prezident Trump už nemá moc možností na výběr, má jenom zlé a ještě horší možnosti. No a jelikož se blíží volby ve Spojených státech, v té půlce prezidentského období, tak se může semlít velice mnoho věcí i v samotných Spojených státech.
1: Děkuju, opravdu je fakt, že vůbec hnutí MAGA, že a tak dále, zklamaný z Trumpa, jako fest, zradil, co mohl. A říká se, že kvůli teda lobbingu z Izraele, nebo respektive i vydírání. Nicméně, tady Eva si posteskla, no nic jiného neslyšíme, než že jsme na prahu třetí světové války. Tak jak jsme na tom, pane profesore?
0: No, teď promiňte za výraz, ale ta válka bude nevyhnutelná. Nevyhnutelná z několika důvodů. Poprvé, současné elity se dobrovolně nevzdají moci. Jediný způsob, jak zůstanou u moci, je válka. válečný stav, zrušení voleb, podřízení všech národních států bruselské centrále a v tom případě mají legitimní možnost vést Evropu a NATO do války s Ruskou federací. Druhá skutečnost. Stále výrazně

dohodnout nelze. Za současné administrativy to není možné. Kdyby tam byla administrativa prezidenta Kennedyho, je velmi reálné, že by to skončilo podobně jako kubánskou krizi a jejím vyřešením. Ale protože teď rusofobní kruhy ve Spojených státech, ale především totálně šílené rusofobní kruhy v Evropě, v Evropské unii, nevidí jinou možnost vlastního přežití, jenom v zahájení válečného konfliktu. Jejich strach však vyplývá z jiné skutečnosti. I korektní vojenští odborníci varují, protože skutečně platí, že to NATO má střelivo na týden, maximálně na 10 dní. Vojensko-průmyslový komplex nese zmátoří v Evropě, tak to potrvá 5 až 7 let. Co myslíte, proč všechny zbraňové systémy Evropské země nakupují ve Spojených státech, když mají plná ústa obnovy vojensko-průmyslového komplexu a Rheinmetall tvrdil, jak přemění podniky Volkswagenu na výrobu tanků obrněných vozidel. No velké kulové. Hlavní problém je v tom, že nemají kvalifikované dělníky, specialisty a odborníky. No a samozřejmě klíčové materiály, například chrom, je taky hodně ovlivňován Čínou. No a to, že například museli zastavit výrobu F-35 ve Spojených státech, protože chybí klíčové komponenty, které dodávala Čína, to je jenom taková poleva, taková třešnička na dortu. No a samozřejmě spíše, než k tomu globálnímu konfliktu dojde, tak bude probíhat resocializace nových seskupení. Ta triáda Turecko, Saudská Arábie a Pakistan je jenom první. Budou vznikat další. A co myslíte, jak se bude měnit Šanghajská skupina pro obnovu a rozvoj? Nebo další skupiny, které se vytvářejí v Asii? No na druhé straně některé země, jako například Japonsko, nebo Filipíny, nebo Austrálie, stále více si uvědomují, že Američané neochrání. Tak se pokoušejí znova budovat vlastní ozbrojené síly. Vemte jenom skutečnost, že japonská ústava se změnila a už má právo vytvářet ozbrojené síly. Už to nebudou síly národní sebaobrany, jako byly titulovány doteď, ale může to být i japonská armáda. Dokonce, jelikož máte zachováno císařství, tak to může být japonská císařská armáda. No a pamětníci si vzpomenou na veliké japonskou expanzi za druhé světové války pod heslem Světla nad Asií. A slibovaná prosperita pro celou východní Asii pod vedením Japonska. No samozřejmě Japonci taky by chtěli všelico si ukousnout. No a teď vemte jenom tu přednášku prezidenta Putina, který říká, co se stane s Ukrajinou. Když Ukrajina ztratí přístup k moři, tak pro Velkou Británii je nezajímavá. Naopak, západní části, jako například Ivano-Frankovská oblast nebo Lvovská oblast, o nich tvrdí Polsko dávno, že jsou polské. Je tady taky Maďarsko a Rumunsko, které si taky ukousnou něco z té Ukrajiny. No a samozřejmě, jestliže se spustí toto, tak se spustí Pandořina skřínka, otevřená na revizionistické nároky jednotlivých zemí a změní se uspořádání Jalské konference po druhé světové válce. A tohleto všechno může probíhat nesmírně rychle a řeknete si, jo, tyhle ty procesy můžou probíhat, řekněme, za 3 nebo za 5 let, tak jak velení NATO prohlásilo, že v každém případě nejpozději do roku 2030 bude NATO ve velké vojenské konfrontaci s Ruskou federací. Pak to změnili na 2029, a pak to změnili na 2028. Teď mluví o tom, že může k tomuto konfliktu dojít buď na podzim 26 nebo na jaře 27. No a já mám zatím ještě slušnou paměť, tak si vzpomenu na vyjadření prezidenta Macrona z podzimu minulého roku. Jestliže se ukrajinská fronta zhroutí, musí Evropa na to nasadit bezpečnostní síly, své síly na ukrajinském území. No a když čtete v současnosti zprávy o situaci na linii kontaktu, jak se tomu říká,
tak není daleko situace, ve které pravděpodobně toto, co my

0: prezident Macron se pokusí uskutečnit. No a prezident Merz má obrovský problém, ne s tou poklesem popularity, ale je tam obrovský tlak průmyslových svazů, aby něco udělal s cenami energií, protože když se neudělá něco s cenami energií, Německo jako deindustrializovaný stát zmizí. Ano, vemte si jenom obrovský rozsah nárůstu bankrotu malých a středních firem a odchody velkých průmyslových gigantů z Německa do Spojených států a jinde. No a samozřejmě, jestliže padne průmyslová sféra v Německu, tak nastane obrovské vyhrocení sociální bouří a skutečnosti, že na migranty peníze jsou a na vlastní obyvatele nejsou. Tohleto se stane startovacím faktorem pro obrovskou vlnu sociální bouří v celých evropských zemích. A vy si nepředstavujte ten konflikt, že teraz NATO zautočí na Kaliningrad a zautočí na Petrohrad a vypukne válka. Ono to může vypuknout úplně jednoduše tím, že selhala stát ve Francii, v Německu, v Holandsku, Dánsku. Při selhání státu se otevřou stavidla organizovaného zločinu, ale i nespokojených banderovců, kteří budou utíkat z Ukrajiny, vyzbrojení, mající bojové zkušenosti a nemající žádné slitování. A tohle to může přerůst velice rychle k selhání jednotlivých států. A ta válka nemusí mít válku výměny jaderných úderů. Chtěl bych ještě upozornit na jednu základní skutečnost. Nyní Spojené státy připravují novou jadernou strategii. Už to není strategie preventivního úderu velkými rážemi nukleárních hlavic, ale je to strategie takzvaného použití taktických zbraní v rozsahu do 50 kiloton, které by měly zničit velitelská stanoviště, komunikační centra, sklady a útočící jednotky. Čili přibližujeme se výrazně nízké hladině odporu voči použití jaderných zbraní, protože to budou přece jenom taktické jadrové zbraně a podle expertů to povede ke zničení území 5x5 nebo 10x10 kilometrů, ne v celoplanetární katastrofě, nukleární zimě a podobným věcem. A jelikož těch raket Tomahawku a takám Storm Shadow a podobně, jim zůstávají relativně omezené počty a výroba nových potrvá 3 až 5 let, tak zůstává jediná možnost pokusit se o vojenské řešení nyní, když ještě máte nějaké zásoby. A právě tohleto pokušení spolu se šíleností totální rusofobie a provokování Ruska, Číny a Severní Koreje může velice rychle přerůst v globální konflikt. Ale opět nepředstavujte si globální konflikt jako konflikt, při kterém budou pokryty jednotlivé kontinenty desítkami nukleárních hlavic. Ostatně jediná brzda, která se zatím ukazuje, a ta varuje Spojené státy, bohužel debilný Brusel na to nehledí, je vyjadření prezidenta Putina, který oznámil, že v případě velkého konfliktu Spojené státy nebudou mimo, ale první, kam poletí ruské mezikontinentální balistické rakety, budou Spojené státy, až pak přijde zničující salva na celou Evropu. A to hodně zarezonovalo v americké administrativě. Protože ta představa o tom, že proběhne velký konflikt mezi Evropou a Ruskem a Čínou, ale Američané budou mimo a pak přijdou jako záchranci, tímhletím pádem je vymazán a naopak ukazuje se velmi jednoznačně, že Spojené státy budou vtaženy do konfliktu od prvního okamihu. A vzhledem na neschopnost jejich vojensko-průmyslového komplexu by to mohlo znamenat katastrofální důsledky. Bohužel, velká část evropských elit jsou šílenci bez jakéhokoliv sebezáchovy a jsou ochotní tuhletu válku zahájit.
1: Já jsem moc rád, pane profesor, že jste tohleto zmínil, protože jedinej, kdo může zastavit naše evropské elity v uvozovkách, jsou právě Spojené státy, které mimochodem, co si budem, nás do té války s Ukrajinou vehnali a vnutili nám to jako téma. a všichni poslušně, že jo, bukurešťská devítka a tak dál, prostě tlačili jsme se tam pěkně a vyzbrojovali jsme, cvičili jsme různé ty sbory, že jo, financovali kde co a takže máme toho másla na hlavě až, jako nejenom Česká republika, nejenom Slovensko, ale třeba Polsko a další země. A to se všechno ví, to jsou oficiální informace. Ale právě Američani, kteří si mysleli, že to je úplně úžasný, oni vydělávají prachy, ale američtí vojáci neumírají na frontě, že jo, umírají tam cizí a melou se mezi sebou, tak teďka vlastně jim trošičku jako tady do toho hodil vidle právě Vladimír Putin tím svým vyjádřením, že teda už nebudou ušetřeni a že tenhle plán teda nevyjde. A Američani jsou vlastně jediný, který mají ty takzvaný kill switche a podobně, že jo, ty zbraně mnohé je třeba nejenom F-35, že jo, bez jejich svolení prostě ani nenastartujou. Takže myslím si, že Američani jsou jediný, který můžou přivést Evropu k rozumu.
0: No, vtip je v tom, že ten vývoj je paradoxní. Na jedné straně jsou teď schvalovány například ve Finsku ústavní předpisy k tomu, aby bylo možné na jejich území umístit novou generaci amerických jadrových zbraní. Jsou to bomby, gravitační bomby nukleárního typu B-61-12, B-61-13. Jako kdyby docházelo k rozšířování jaderných arzenálů umístěných už nejenom v těch 6 zemích, jako doteď, ale zhruba v dalších 4 až 5 zemích v rámci Evropy. Na druhé straně, ale všichni jako kdyby zapomínali na jednu zvláštní věc. Víte, kde je největší cvičiště budoucích vojáků drogových kartelů z celého světa? Na Ukrajině. To nejsou jenom členové kartelu z Bogoty, z Kolumbie a podobně. Tam se cvičí množství bojovníků jednotlivých forem organizovaného zločinu. A jako kdyby si nikdo neuvědomoval, že tyto odborníci vycvičení v reálných bojových podmínkách se vrátí do svých mateřských zemí, pokud se nevrátí v zinkové trůle, ale tam budou za velice vážené specialisty, vojnové specialisty. A toto všechno může vytvářet úplně novou architekturu světa. Já bych připomněl dvě věci. První, před 3 lety publikoval Mezinárodní měnový fond zásadní studii o úloze světového organizovaného zločinu, ve které mi vyšlo, že když do průběhu příštích 20 let se neudělá pořádek so světovým organizovaným zločinem, tak organizovaný zločin bude vládnout planetě. Výrobní sféra, politická sféra, politici, policajti, všechno ostatní. Druhá věc, alebo druhý závažný moment. Organizovaný zločin nikde nezmizel. První se globalizoval. Udělal si sféry vplyvu, udělal si specialisty na jednotlivé druhy činností, od vražd na objednávku až po pašování drog a podobně. A musíme si uvědomit jednu věc, že organizovaný zločin v mnoha případech přímo spolupracoval s policejními armádními složkami. Vzpomeňte si na případ plukovníka Nortna a nyní znova například, kdy významný americké vojenské představitel sám přiznal, že vlastně za války z Afganistánu se vyvážel heroin a další drogy z Asie do Kosova, tam se distribuovali a pod dohledem policie se prodávali ve Spojených státech a vydělané prostředky se používali na financování operací, na které nedal souhlas a finance kongres ani senát Spojených států. Opakuje se přesně to, co bylo za prezidenta Reagana a vedl to plukovník Norton, kdy tehdy z tohoto výnosu financovali nikaragujské kontras. A uvědomte si jednu věc, podle odhadu Europolu, ale i dalších, FBI a podobně, tak roční objem zisku organizovaného zločinu se nyní pohybuje na úrovni kolem 20 bilionů dolarů. Nezdaněných, nezatížených sociálními odvody, nic. Umíte si představit finanční sílu této skupiny? No, samozřejmě, dnes je velice atraktivní vykládat o tom, kolik vesnic obsadili Rusové, nebo kde podnikli Ukrajinci protiútok a kolik ztratili obrněných transportérů a tanků a podobně. ale ve skutečnosti v pozadí máte jiný obrovský biznis. A ten organizovaný zločin je skutečně gigantický, propojený, spolupracující tvrdě. Například Drangheta, která se stala předmětem velkých diskuzí, ta se zaměřuje na budování nemocnic a přístavů a veřejných objektů a podobně. Drangheta, organizovaný zločin. A tohleto všechno zůstává skryto, nevěnuje si tomu ani pozornost, ani sleduje nic, protože i ti žoldneři z Bogoty a z Kolumbie přece poškodí Rusko a zabijí pár Rusů. A tohleto šílené zobrazení světa nám může ještě šíleným způsobem zamíchat hlavu. Vemte jenom skutečnost, že skutečně se dokončí speciální vojenská operace na Ukrajině a 10 000 banderovců budou utíkat na západ. Jenomže Francie a Německo ji nebudou chtít pustit. Tak zůstanou ve střední Evropě. A to je přesně to, na co upozornil český ministr vnitra, slovenský ministr vnitra, rakouský ministr vnitra, ale všichni se tváří, že to je, víte, to je taková chimerická hrozba a pokud nastane, tak možná někdy ve vzdálené budoucnosti. Vy jste se ptal, proč ta válka? Protože dochází k extrémní časové komprimaci všech faktorů, kterých jediným řešením bude velký globální konflikt. A ta komprimace působení jednotlivých faktorů, když trošičku sledujete a umíte se orientovat v informacích, tak vidíte, jak se zostřuje právě v průběhu roku 26.
1: No, já jenom připomenu, že vlastně hned na začátku SVO, že jo, Zelenský otevřel sklady zbraní, že jo, a otevřel věznice. A ty nejhorší zločinci si mohli takhle přímo na ulici z kamionů a z aut prostě vzít zbraně, které chtěli, potřebovali a tak dál, takže pustil všechny vrahy a tak. No a to je jenom to, co se vlastně oficiálně v mainstreamu objevilo. Jo? A je to jenom jakýsi zlomek tohohle toho.
0: A ještě to musíte doplnit, protože teď bylo vyjádření marockých představitelů, že ti imigranti, kteří zautočili na Ceutu a tak dále, tak z drvivé většiny jsou to zločinci. A kdyby zůstali v Maroku, tak by je museli zavřít. Jenomže vzpomněte si na vyjadření saudsko-arabských představitelů, kteří konstatovali, že pán Bůh zaplať za to, že Evropa přijímá, protože kdyby zůstali tihletí imigranti v Saudské Arábii nebo dalších arabských zemích, museli by je zatknout a mít ve vězení. A to je druhý bezpečnostní problém, které se potichu v Evropě hromadí. Viděli jste, co zvali ti imigranti v Ceutě, co natočili ti nezávislí novináři. A tohleto je všechno kumulativní. Čili skutečně někdo si představuje, no víte, ta válka mezi NATO a Ruskem, to budou takové ty pohyby obrovských frontů a bude to jako za druhé světové války a budou tam tankové divize a bude tam druhý Kursk a podobně. No vůbec ne. To může být souboj malých vojnových skupin speciálně vycvičených a ještě popří tom může probíhat infiltrace organizovaným zločinem, které nikdo nebude kontrolovat. A někdo řekne, jo, to je poplašná zpráva, to je děsivá vize. Vážení, zkuste se nad tím zamyslet, pokud máte možnost něčím myslet. Ten organizovaný zločin nikde nezmizel, ten je pořád tady. Je obrovský. Vemte jenom skutečnost, že samotný Eurostat konstatuje, že v důsledku organizovaného zločinu v Evropě dochází k obrovskému kumulovanému produktu v rozsahu kolem 8 až 12 bilionů euro ročně. No a samozřejmě s těmito penězi nebudete je mát načkané do strožoku a nebudete na ní spát. Investujete je. Ale to by byla samostatná přednáška na téma struktura organizovaného zločinu v Evropě a ve světě, kdybyste se mohli přecházet od jakuzi v Japonsku, triád v Číně, bombajské mafie v Indii, přecházet přes mafie na Blízkém a Středním východě, přejít do Cosa Nostri a Drangety v Evropě, ale včetně další mafie, jako je kosovská mafie a podobně. A v tohoto hlediska neapolská kamora je relativně omezená oblast. No a samozřejmě nesmíte zapomínat taky na ruské organizované zločiny. Jistě víte, že specialita ruského organizovaného zločinu jsou vraždy na objednávku. V rámci dělby sfér činností jednotlivých struktur organizovaného zločinu.
1: Tak zase na druhou stranu je vidět, že pochopili tu tézi o té vzájemné pomoci a spolupráci a empatii vůči sobě navzájem, ale zase asi nebude tak zlé, když Evropská unie, že jo, vlastně výnosy z organizovaného zločinu započítává právě do HDP, že jo?
0: No, tak z tohoto hlediska ekonomické analýzy máte úplně pravdu, pane Bureš. No, sice existují například v samotném Bruselu oblasti, kde se neodváží ani belgická policie, ani belgická armáda, ty známé no-go zóny. No, ale skutečně dokonce pamatují na krásnou studii, kdy se konstatovalo, že například, když prostitutka obslouží Čecha, tak v tomhletom případě je to vnitřní obchod. Když ovšem obslouží cizince, tak je to zahraniční obchod. Ale obě dva obchody se započítávají do HDP České republiky a dokonce pamatují si bláhé paměti veliký výzkum staťáku, který dospěl, že prostituce přispívá k HDP České republiky objemem kolem 5,5 až 6 miliard korun ročně. Takže máte pravdu.
1: Inu, pokud si dobře vzpomínám, tak tenkrát to bylo nějakých 2,5%, že se připočítávalo operacím na hraně zákona a teda organizovanému zločinu, tudíž byla zajištěná ta prosperita, jinak už jsme dávno byli v recesi. No, prostě, když se to hodí, ale tady mám další věc, tentokrát zpátky ke klimatu, protože Monika tady píše, slyšela jsem, že v některých letech ve středověku třeba například bylo v našich zemích snad ještě větší teplo než nyní, prostě výkyv počasí. Je to pravda? No a taky tady byly dlouhý zimy, že jo? Bylo tady období docela chladu tenkrát, to, a tak byl taky hladomor a tohle. No, když si vezmeme, že teda v minulosti prostě ty výkyvy byly. Jaký je to pak taky?
0: Vemte malá doba ledová od 30-leté války zhruba po rok 1760 a dokonce tvrdí se, že právě chladná období se zhnitou úrodou a mohutnými zimami a dešti vedli k francouzské revoluci, protože výsledkem těchto klimatických změn byly hladomory, nedostatek potravin a podobně. No, asi si pamatujete na ty krásné obrázky Bruegela, kdy vidíte Holandsko se zamrzlými řekami, vidíte dokonce zamrzlou Temži v Anglii, kde lidé se korčulují na této zamrzlé Temži. No a skutečně byla období, kdy byly extrémní teploty, například již za posledních 1000 let, a byla období, kdy byla malá doba ledová a velká část Evropy byla sužována zimou, chladem, deští, neúrodou a podobně. To je skutečně pravda, musíte si uvědomit posledních 18 milionů let planety Země, 4 doby ledové, 4 doby meziledové, interglaciály, 61 meziobdobí různého typu směrem k teplotě nebo k zimě. A ještě je klíčový další parametr. V mnoha obdobích, kdy například docházelo k nárůstu teploty, zároveň docházelo k lokálním radikálním změnám klimatu, například suchem nebo povodněmi a nebo jinými atmosférickými procesy. No a toto všechno se děje, lidově řečeno, již za posledních 2000 let. Vemte jenom poslední období, zhruba 800 našeho letopočtu až po 1100, kdy jste měli v Anglii vinnou révu, v Grónsku jste měli pole ječmené, pěchoval jste tam dobytek, byly tam vikingské osady, prosperovali a podobně. A samozřejmě musíte počítat taky s tím, že například mnohé oblasti vikingů, například obrovský chlad v období 650-750 našeho letopočtu způsobil totální nejenom prořídnutí vikingského obyvatelstva, ale způsobil nutnost hledat jiné zdroje obživy mimo a začalo období vikingských výprav a útoků po celé Evropě a podobně. Čili ano, tyhle ty klimatické změny probíhají neustále. Jedna z největších zajímavých věcí, o které se teď nemluví, Československý archeologický ústav dělal obrovské výzkumy ještě v koncu 80. let, ale i v 90. letech pak česká archeologie, která zkoumala příčiny zániku Velké Moravy, Mikulčice, Velehrad a podobně. A zjistili jednu zvláštnost. Zjistili tam mohutné 7-10 metrové vrstvy písku, které vznikly pravděpodobně obrovskými záplavami, které z úrovně udělala Morava a které zásadním způsobem zasáhly centrum Velkomoravské říše. Pak přišel ten úder Maďarů a už to šlo všechno k čertu. Ale ty obrovské přírodní změny skutečně formovaly všechny tyhle ty věci. No a jeden z krásných ukázek vplyvu přírodních změn, výbuch Tambory na ostrově Sumbava v roce 1814 způsobil chladné léto, obrovské deště v Evropě a deště a chlad způsobili, že kromě jiného Napoleon prohrál u Waterloo. Takže dokonce jsou ekonomové, ale hlavně historici, kteří zkoumají, že kdyby některé přírodní události se neudály, jak by se vyvíjela situace mnoha států a civilizací, které byly zničeny formálně něčím jiným, ale ve skutečnosti k tomu přispěly přírodní změny. No a tohle to musíte brát do úvahy taky jako pravidelné, cyklicky se opakující procesy. Není jsou to žádné jednorázovky a když vezmete malou dobu ledovou, tak rozhodně asi nebyla způsobená různými lidskými činnostmi. No a zajímavé na tom je to, že všimněte si u té klimatické krize. 30 tisíc měřících stanic. Pak se potichu se skřípajícími zuby přiznalo, že zhruba 17 tisíc bylo umístěno špatně. Pak se přiznalo 21 tisíc stanic umístěných špatně. Pak se přiznalo 27 tisíc stanic umístěných špatně. A celý hokejový graf zdůvodňující globální oteplování a CO2 šel k čertu. No a já se ptám, v Bruselu jsou analfabeti a že neumí číst z práce, které popírají tyhle ty věci. A teď máte poslední zprávu z tohoto týdne. Velká analýza přibývání ledu v Arktickém moři, zhoršování ledových podmínek a podobně, která přímo popírá všechny ty známé scény, které Al Gore použil při prezidentských volbách, jak nám mizí lední medvědi, protože se nám topí v Arktidě sníh a lední medvědi zemřou hlady. No a já se pak zeptám, nejenom, že se ten arktický led zvětšuje, ale ty lední medvědi se kombinovali s medvědy grizzly a vznikla nový druh medvědů, pizdy, který se dokonce pizli, který se dokonce živí rostlinnou potravou, nejenom masem. Takže nepodceňujme obrovskou sílu přírody, kterou demonstrovaly mangrové pralesy, které se kompletně obnovily.
1: Děkuju, pane profesore. Já teď vtrhnu, udělám tady jako malinký okýnko, než se vrhneme na poslední otázku dnešního večera. Kdyby se mi to tady spustilo, byl bych nadšený. Jestli zatím napíte,
0: ano.
1: A já tady ukážu web. PetrBureš.cz je webová stránka, kde mimo jiné tady v e-shopu, tady kliknete na e-shop, najdete hromadu knížek a hromadu literatury. Tady první nejvíc, teď momentálně nejnovější Lupo Aneta a jeho trilogie Hospody v Saku, což je dost satirická literatura. Doporučuji všem, kteří se chtějí zasmát a kteří si chtějí užít konečně nějakou takovou satiru. Tvrdá knížka Sebrenica nebo Skutečný Anthony Fauci, Západní civilizace před kolapsem, to jsou další tři věci. Pro případné vaše spálení nebo čehokoliv. Tady máte i RIX, který znáte z Maďarska určitě, ale my ho teďka tady máme jako jediný v České republice. V nabídce Zámky plné nacistů, Jiří Jaroš Nikely, Má cesta osvobozením Donbasem, Jaroslav Doubrava, cestopis právě z těch míst, o kterých se teďka baví Benda. Digitální svět a lidské tělo, pan profesor Staněk a Jan Moudrý. To je spousta informací a studnice pro vás a vaše zdraví a tak dál. Pak tady máme ekonomickou inventuru Schulz, Švihlíková, Ungerman a Fassmann. 40 ekonomů udělali inventuru, kam jsme vlastně došli od roku 89 po současnost. Dvě slnka, pan profesor Staněk a Tibor Eliot Rostas. Pak tady máme pod poruchem stavu manželé Kočičkovi o vztazích a tak dál. Kancler tří prezidentů o Ladislavu Novákovi. Válka civilizací, kterou napsal Jarda Doubrava. Pak vás upozorním na další knížku, která tady ještě pořád je. Dilema civilizací, kde právě pan profesor Staněk s paní Ivetou Pahoufovou a Michalem Velčíkem vlastně ukázali ty rozpory jednotlivých civilizačních modelů a taky co dál a co s tím. O skřítku dobře, to jsou pohádky, tady dějiny píšou vítězové, tak to máme Schulz, Ungerman, dlouho jste si o ní psali, je dotisk konečně, takže došla, máte ji tady k dispozici a je to od druhé světové války do roku 89, celý ekonomický vývoj na základě čísel a dat. No a podivná odysea života, pan profesor Staněk, další velice zajímavé dílo. A pro vás, který máte rád něco k jídlu, nebo nevíte, takový dobrý dárek někomu, tak pořád ještě máme od Mirka Suchopára recepty z cest. Toť knižní okénko. A já se vrhnu teďka na jednu otázku, kterou nám tady poslal náš další přispěvatel a donátor, který se jmenuje Boss Denis. A já doufám, že ho najdu už brzy. Než ho najdu, tak vám ji přečtu. Pozdravujem z Polska, Jelický. Doufám, že to čtu správně, omlouvám se. Otázka z jiného soudku. Vzpomínali jste mnohokrát svoji zahradu. Jaká je její architektura? Kde se dá inspirovat? Jaký třeba například knihy, styl, filozofie a tak? Knížky jsme probrali, to se můžeš podívat rovnou právě tady. A jak je to, vlastně vy jste desítky let vlastně budoval to svoje hájemství, tu zahradu, kde máte neuvěřitelné množství vzrostlých krásných stromů z celého světa. Můžete k tomu jenom tak nás trošičku nakousnout, jak na to, kdybychom chtěli něco takového si udělat?
0: První věc, musíte mít trpělivost. Ty stromy, i než vyrastou a než vám předvedou plnou krásu, to trvá léta. To je první věc. Nemůžete to udělat rychle. I kdybyste nasadil větší stromy, 2-3 metrové, tak jednak je to finančně náročné a jednak stejně musíte mít tu trpělivost. Pak si musíte nastudovat zvláštnosti a charakter každého z těch stromů. Každý z těch stromů má jiný způsob zalévání, množství vody, způsob zalévání ke koruně, ke kmenu, ke kořeněvému balu, mnoho vody, málo vody a tak dále. Musíte si nastudovat charakteristiky, které ohrožují nebo podporují ty jednotlivé druhy stromů. V současnosti například je obrovským problémem to strašlivé sucho. My máme zákaz polévání už několik týdnů. Já sice trošku polévám ze studny, ale to nestačí, to byste musel valit desítky litrů vody ke každému stromu. A bohužel je to pro mě smutné, ale odešlo mi několik stromů, které dostali porážku, hlavně ty starší stromy, dostali porážku a bohužel nevydrželi ty extrémní teploty. Čili musíte si dívat na zahradu jako na tvořivý, neustále měnící se organismus. Některé druhy stromů, například sekoje, junipery, cédry a podobně, ty odolávají krásně i tomuto strašlivému počasí, i tomu suchu. Některé druhy stálozelených listnatých, například ilexisy, ty pančované ilexisy odcházejí, usychají. Ale ty tmavě zelené speciální ilexisy, tak ty krásně prosperují, ještě mají přírůstek a podobně. No a taky musíte vědět, když je to kombinujete například s levandulemi nebo růžemi nebo dalšími káliemi indickými a podobně, jakým způsobem je zalévat a jakým způsobem se o ně starat i v těchto těch extrémních teplotách. Taktéž víte, že například oleandry, krásné středomořské stromy, ale taky mají svá specifika. Základem je ale poznat, co ten strom potřebuje, co mu vyhovuje, co mu nevyhovuje. A druhá věc, které stromy můžete sadit blízko sebe. Já mám ihličnany, které jsou od sebe 50 cm a vůbec si vzájemně neubližují. Není jsou suché na místě dotyku, ale naopak jsou symbiotické a společně rostou. Čili důležité je znát charakter, zvyklosti, schopnosti, slabé, silné stránky jednotlivých druhů stromů. No a pak musíte ještě vědět jednu věc. Ono to vypadá krásně, když přijedete do prodejny okrasných dřevin a řeknou, víte, tohle to vám vyroste tak 3 metry, to nebude více. A vy pak za 15 let zjistíte, že je z toho 20-metrový strom. Čili velmi důležité je si uvědomit, jakou výšku ty stromy, ty jednotlivé rostliny budou mít v dospělosti. Samozřejmě dospělost sekvoje, to je něco jiného, protože sekvoje se dožívá v evropských podmínkách zhruba 1000-1500 let a výšky kolem 80 metrů. Ale zase máte různé druhy sekvojí. Máte sekvoje závojnaté, sekvoje tibetské, máte sekvoje křičkové, máte sekvoje klasické, ty giganty mamutovky obrovské, máte další a další druhy sekvojí. Jsou to nádherné stromy, ale musíte vědět, že například trpasličí modrá sekvoje i za 30 let má výšku kolem 6 metrů, ale máte normální sekvoji, giganteju, no a ta už za 20 let bude mít výšku kolem 15-17 metrů, bude mít obrovskou korunu, kmen a podobně. Čili tohleto všechno vám musí vytvářet první linii. No a druhou linii musíte cítit, jak ty stromy rozmístit v prostředí zahrady. Jakým způsobem. A to vám musí říkat vnitřní hlas. Ten vnitřní hlas vám řekne tady tenhle ten strom, tam tenhle ten strom a podobně. No a já potom mám ještě jednu specialitu a stromy doplňují kamenné stély. No a ty stély posilňují energetický tok, ale to by bylo na další přednášku.
1: Pane profesore, ještě tu mám jednu další otázku, tentokrát na zdraví. Dobrý večer, píše Maťulík, co doporučujete po operaci invazivního karcinogu prsu, jakou rekonvalescenci a jak se dá-li se teda vyhnout ozařování a uzdravit se?
0: No, ozařování závisí na tom, jaký typ. Například jedna má známá, mala karcinom prsu, museli vyříznout nádor byl přesně ohraničený a pak podstoupila ozařování protonovém centru v Praze. To ozařování bylo prospěšné, zamezilo dalším remisím karcinomu a podobně. Na druhé straně můžete mít například ozařování kobaltovou bombou, které způsobuje značné problémy okolitého tkaniva, nebo máte ozařování pulzním ozařováním linak jednička, linak dvojka, můžete mít protonové ozařování a podobně. Čili zase to závisí na typu nádoru, na jeho umístění a podobně. Například nádor, pokud je umístěn na levé straně, v levém jadru, ozařování může ohrozit srdeční činnost, čili tam je další problém. Ale co se týká medikace, tak rozhodně bych doporučoval olej z černušky seté, doporučoval bych B17 a teď dostal jsem studie ze Spojených států, kde i u karcinomu prsníku velice úspěšně použili ivermektin, ovšem ve hodně vysokých dávkách. No a toto všechno je nesmírně důležité, ale co je dostupné, tak máte B17 ve větších dávkách a taktéž lipozomální C, tekuté lipozomální C, které má výslovně protikarcinogenní účinky. Ale ta B17 je skvělá. Uvědomte si, obsahuje amygdalin, který je jeden z nejsilnějších protionkologických prostředků, který přímo zamezuje onkologickému bujení. Takže minimálně tyto tři věci bych doporučoval u tohto karcinomu prsníku. A u toho ozařování závisí na tom, jaký druh nádoru, na jakém umístění, a osobně bych doporučoval to protonové centrum.
1: Děkuju. V Praze protonový centrum, tam máme Mirek Suchopar, má osobně zkušenost, který tam absolvoval léčbu a nemůže si to vynachválit opravdu. A další věc je to o tom, že to je opravdu jako citlivá metoda. Jo, že odtud normálně člověk odejde po svých, není mu blbě, je prostě v pohodě, protože je to prostě zaměřený opravdu na milimetry přesně. A ten paprsek...
0: Nejenom to, pane Bureš, ale vtip je v tom, že ty protony jsou urychlovaný energeticky tak, aby jenom přesně odpovídal energetický impact jenom těm maligním buňkám. Ne tak, jako řekněme u kobaltu, který spálí všechny zdravé i nezdravé buňky a způsobuje spálení kolem. V tom je tento protonové centrum obrovským plusem.
1: Takže to je, a prostě je to daleko citlivější vlastně zákrok.
0: Ano. Tak. Jednoznačně.
1: Je možná škoda, že takovýhle centrum je tu jenom jedno, o kterém vím, nevím, že by tady bylo ještě krom té Prahy někde jinde. Ale...
0: Není žádné, to jediné centrum. Svého času před 8 lety jsem se setkal s majiteli protonového centra, byl jsem v Praze v tom protonovém centru, dokonce existovala ponuka vytvořit takovéto protonové centrum v Bratislavě, včetně ponuky zdarma vyškolit lékaře pro to protonové centrum, včetně ošetření dětí ze Slovenska zdarma v tomto protonovém centru. Bohužel vzhledem na, nazvíme to, jisté politické struktury se tento projekt s bratry Laštovkom neuskutečnil. Bohužel.
1: No, tak přátelé, tak to bohužel je. No a ještě bych teda s dovolením jednu poslední úplně otázku. Tak začali jsme o chvilku později, tak ještě bych poprosil, jestli bychom se podívali tady na to. Vladimír Zapletal se ptá. Pane profesore, věříte v posmrtný život? Moje máma je už několik let po smrti, ale stále mi přicházejí hovory od ní na WhatsApp. Nedá se to zdvihnout ani vyfotit. Co si o tom myslíte? Tak může to být nějaká technická chyba? A nebo... A teď jsme u té technické chyby. Josefe, moc ti děkuju za příspěvek. Vítě, tobě taky. Děkuju vám oběma, přátelé, za pomoc. Děkuju vám všem, kteří nám pomáháte a kteří taky dáváte i ty lajky. Je tady 1480, máme 1500 lajků. Pane profesore.
0: Ano, už jsme zase v spojení.
1: Tak,
0: ano.
1: Já to dopovím. Takže jak je to, nebo co vím, jaký jsou teorie o tom posmrtném životě, jestli teda člověk tady zůstává, nebo prostě někam mizí ta duše, a jestli teda ty kontakty po smrti s světem živých máme brát vážně?
0: No, máte tam několik rovin problému. První rovina jsou takzvané ty zkušenosti s poltergeistem, kdy se říká, že to jsou lidé, kteří zemřeli, ale zůstali uvězněni mezi světem živých a světem mrtvých. Z různých důvodů se nedostali na ten druhý svět, na ten druhý břeh, a pak tu straší, dělají ty různé pohyby a otřesy a bouchání dveří a padání knih a podobně. Pak je tady americký výzkum, který dokonce odfotil ten jemný hmlovitý obláček, který se uvolnil z umírajícího, vznášel se a mizel někde. No, samozřejmě s tím souvisí teorie morfického pole, kdy každý z nás zanechává informační engram, ten se stává součástí morfického pole univerza a tam ty informace a všechno, co jsme prožili a zažili, zůstává uloženo. V některých případech je možné, aby to morfické pole uvolnilo tyhle ty informace, buď se vám dostanou, řekněme, přes tyhle technické zařízení. Sám jsem četl některé výzkumy, které říkali například záznamy v magnetofonu klasickém, kotoučovém, kdy se objevily hlasy mrtvých a podobně. Je skutečností, že ta teorie morfického pole se zdá být nejkomplexnější, protože hovoří o tom, že vlastně všechny předměty, subjekty ve vesmíru zanechávají informační engram, svůj informační emblém, který tam zůstává uložen. No a právě vtip v tom, že je možné, že za jistých vhodných podmínek a jisté konfigurace vaší neuronové sítě a vědomí se můžete napojit na tohleto morfické pole čistý informace, to byli ty různí věžci, a nebo například, jako byl Casey, který se napojil na to morfické pole ve spánku, definoval diagnozu dotyčného nemocného a zároveň získal informace, jak tu diagnozu léčit. Což byli šokovaní lékaři, protože nechápali, jak může Casey, který nebyl lékař, mít tyhle ty poznatky a tyhle ty informace. No a samozřejmě, když přichází tyhle ty poznámky nebo ty doplňky, tak je možné, že skutečně se přenáší jisté informační soubory z toho jiného břehu k nám. Za normální okolnosti všichni ti, kteří byli zkoumáni doktorem Moodym a dalšími vědci, kteří se zabývali stavy na hranici smrti, zjistili jednu zajímavou skutečnost. Tvrzení, že všechny ty víze o tunelu a o setkání se zemřelými příbuznými a podobně jsou nesmysly, protože jsou produktem kyslíkového deficitu v mozgových nervových buňkách, se vyvrátili, opakují, vyvrátili, protože mozek přechází na kyslíko-hibernační režim, stahuje živiny a kyslík z celého těla a funguje dál. Nejnovější výzkumy na Stanfordu a na Harvardu ukazovali další skutečnost. Nejste mrtví ani po klinické smrti 1,5 minuty, biologické smrti 4,5 minuty, ale váš mozek zůstává v kyslíko-hibernačním režimu citlivý ještě hodiny po vaší smrti. Ví, co se s tím tělem děje a tak dále. Samozřejmě tohleto se musí tutlat, protože představte si, že by samozřejmě tím pádem bylo nutno zastavit obchod s orgány, které jsou odebírány zemřelým, které ročně představují stovky miliard dolarů biznisu, protože když ten mozek ví, co se děje s tím jeho tělem, tak samozřejmě musí být to šílený šok. No a co se týká výzkumu, tak možná si pamatujete, že v 18. století jeden francouzský vědec chtěl vědět, jestli po useknutí hlavy ještě mozek funguje a podobně, tak dělali pokusy právě s popravenými. No a zjistilo se, že skutečně některé aspekty ukazují, že jistou dobu, i když ta hlava byla odseknutá, tak ten mozek ještě reagoval na některé věci, hýbal očima a podobně. No, je to otevřená otázka, oficiální věda popírá jakékoliv tyhle ty možnosti. Nesmíte zapomenout, že oficiální věda vychází z Descartových předpisů a pravidel, které říkají, že existuje jenom to, co je odváženo, hmotné a hotovo. Vědomí, které je kvantové, nehmotné, to se prostě neuznává. To neexistuje. No ale tady je to obrovské pole výzkumu, kdy skutečně do dnešní doby i o samotném vědomí jsou dvě zásadní teorie, které jedna říká, že no to je jenom pohyb elektronů ve vašich neurálních synapsích a můžeme to naskenovat. Ale pak je tady druhá teorie, která říká, je to kvantové nemateriální podobenství pohybu informací, architektury, práce s nimi a podobně. A je přímo napojeno na morfické pole vesmíru. Ty teorie jsou souběžné, nedokázala se platnost ani jedné, ani druhé teorie, ale přímo souvisí s tím, co se stane s námi po smrti. No a skutečně jsou zaznamenány například případy, kdy dítě, například v Indii, se narodilo, najednou začalo tvrdit, že je to člověk ten a ten, který byl zavražděn tehdy, a který měl manželku a podobně. Rodiče s tím chlapcem šli na to místo, kde měl žít a on přesně poznával svou manželku, své děti, všechny podmínky a tak dále. Jak to mohli vědět, když to mohl vědět jenom ten zemřelej, který zahynul při vraždě. Čili tohleto je obrovská oblast výzkumu, já osobně souhlasím s tím, že existuje informační engram každého z nás, který se ukládá do morfického pole a za jisté okolnosti můžeme s tímto engramem komunikovat. Čili není to cesta do vašich minulých životů, ale je to cesta do životu lidí, kteří zemřeli, ale kterých informační engram je uložen v morfickém poli. A vy tehdy čtete životní příběhy těchto těch lidí.
1: Pane profesore, moc děkuju. A bylo to vyčerpávající, byla to smršť, nádhera a tady těch otázek, no to bychom byli ještě do zítra. BRICS si dáme příště. Ano, BRICS si dáme příště a tak. Myslím, že když jsme skončili takhle krásně.
0: Že otázky si dáme příště a prosím vás, ať nemáte klíště.
1: Tak. Přátelé drazí, děkujeme vám moc krát za dnešní sledování. Děkuju vám za všechny lajky. Díky Danieli i tobě za příspěvek. Ale no, o devalvaci dolaru a BRICSu, přátelé, opravdu příště, to bychom si dali potom v rámci nějakého ekonomického bloku.
0: Můžeme tu tému nazvat příště, co se děje s financemi ve světě. A to může být jako nosní téma.
1: Jo. Takže Danieli dal s nám vnuknutí na další téma. A přátelé drazí, děkujeme vám moc krát za vaši přízeň. Díky za to, kolik vás tady bylo, díky za těch více jak 1,5 tisíce lajků, který jste dali, 1571, opravuji, 75. A pane profesore, vám děkuju za krásný více jak 2 hodinky informací, které hutnou formou máme tady k dispozici od vás a kde bohužel jiná média, jako třeba mainstreamová, anebo ty, který máme, který jsou za to přímo vyplacený, jako veřejnoprávní, tak bohužel jako prostor tak nedávají. Nevím, kde se stala chyba, že tam se říká jenom ten správný názor, ale a oni jsou ty, kteří vám budou určovat, kde ten názor správný je a kde ne. Tak děkuju, že jsme společně strávili tenhle čas a díky za vaši práci.
0: Děkuji velice pěkně, přeji hezkou dobrou noc všem lidem a pamatujte, držíme se za rytě s tvrdým i s měkkým. I ve vazbě na příkazy Bruselu.
1: Krásnou dobrou noc, přátelé, děkujeme moc. Dávejte odběr, dávejte si zvoneček, aby vás jste upozornili na další videa. Zítra tady máme 2 relace od 6 hodin Vítě Pilmajer od 8 z Kaldoviny. Doufám, že všechno proběhne tak, jak má. Ve středu Skálová simultánka. Čekám na termín od Michala Svatoše. Máte tady, pak bychom se měli spojit s panem Pálešem ze Slovenska a s dalšími zajímavými hosty, Láďa Štěpán a tak dál. Energetika. Bude tady všechno možný, takže díky, že zůstanete s námi. Děkujeme moc, krásnou dobrou noc a až nás budou miliony, tak se budou dít věci. Ahoj.
0: Dobrou noc.

0: to fakt nemůžu uvěřit. Když autobus startuje na třetí pokus, asi nebude problém ve mně, ale v tom mraku.
1: Povídá se po depu! Prý nás nahradí cizinci!
0: Tak ať si zkusí 8 hodin v tomhle vedru sedět. Bez hajzlu, bez klimy,
1: bez nervů a s autobusem, co svítí jak vánoční stromeček poruch.

absurdní svět, halící se do hávu ze lži, vyšívaný zlem a nicotou, zdobený perlami bezpráví, bezcitnosti, nemravnosti a mamonu. Krutá realita má své pozadí. Máte dost odvahy nahlédnout za oponu? Tak se pojďme podívat, co si pro nás takzvaní mocní, nemocní připravili. Co považují pro nás

Nastal čas sundat masky. Odhalíme zrádce i s jejich plány. Odzrcadlíme pravé příčiny. Budeme pátrat po motivech i principech spiknutí. Vítejte na Midgardě. Držte se, protože přichází zemětřesení. Leckomu se zhroutí.

0: Vítejte, vítejte všichni, kdo jste zasedli ke svým naslouchačkám a posluchačkám, protože Petr Václav se vám dneska hlásí jak jinak než online, tedy naživo, a tedy právě teď tady z Midgardu. Na pozor, to ještě není všechno. To hlavní teprve přijde, ale to vám řeknu až za chvíli, protože teď si dovolím se zaradovat spolu s vámi, že se opět slyšíme naživo, protože dáváme spousty repríz. Řekl jsem si, že to letošní leto, když už se tak pěkně vydařilo, nebudu vás mučit tolika vysíláními, dáme si občas nějakou reprízu, trošku si jako vrátíme do minulosti, zavzpomínáme si, o čem jsme tady vlastně vysílali, protože ať se to zdá nebo nezdá, blíží se okamžik a blíží se měsíc a blíží se prosinec, kdy oslavíme 9 let tady na Svobodném vysílači. Bože, to je strašný. 9 let. Strašný a krásný zároveň, pochopitelně. Takže vítejte u dnešních tedy pokřivených zrcadel naživo a představte si dokonce aj s Míšou. Míšo, zdravím tě, vítám tě, ahoj.
1: Ahoj Petře, zdravím všechny naše posluchače po delší době.
0: Ano, samozřejmě, vy mladí, vy musíte nálepkovat. Vy musíte vypíchnout, že po delší době, kdo se tě na to ptal?
1: Po mojí delší době.
0: Kdo chtěl znát tvůj názor?
1: Jo, taky hezký film, ano.
0: Míša, spíš by se hodilo říct, promiň, že jsem byl na tebe takový, spíš by se hodilo, ty víš, jak jsem to myslel.
1: Jasně.
0: Jsem chtěl pobavit naše posluchače na tvůj hlavně úkor.
1: Hlavně tím vy mladí, no, těch let mezi náma je, těch je jako hodně, víš.
0: No ne, to je takový, jako když někoho v jedné větě pochválíš a zároveň ho sejmeš, jako jo?
1: No, to tak má být, to je správná výchova.
0: No ne, tak to je jako takový ten obrat. Mám z toho takový zvláštní pocit. Jako když se mi zlá tchýně zabije v mým novým autě.
1: Tohle miluju. Tohle to hlášku miluju, jako.
0: No ale ty jsi hlavně měla říct,

0: a na to a už frčíme dom, no.
1: Jenom dvakrát
0: jo.
1: Na svém motocyklu Java
0: Java Máša.
1: Ano, jak ji říkám, Máša. No a,
0: krásné.
1: No a to ještě ses nesvezla.
0: Ne, prosím tě, tak asi tak jako možná by Luhačovice, potažmo třeba Praha nebo něco tady jinak v okolí slyšeli hrozný řev, protože já jako úplně nejsem motorkový typ.
1: Ne?
0: A jednak, ne, jednak bych na to za A nevylezla, to bych si musela vzít štafle, když jsem to viděla. A jako asi jako bych to ani nedala, jako nevím, prostě
1: no,
0: ne.
1: ale já ti garantuju, že na takovým breku si ještě neupalovala.
0: No, hele, jako jednou mě bratranec vez kolem našeho bloku doma v Praze a celá ulice věděla, že Míša jede na motorce, protože jsem fakt byla úplně říčná. Já
1: Jo,
0: tyhle
1: tak...
0: ty stroje nějak jako úplně nedávám, no.
1: No, vidíš, to
0: Jo?
1: Iša je odvážnější.
0: No to já jsem slyšela, no.
1: Je pravda, že to bylo za mladá, jo, kdy já jsem byl, no vlastně ona možná byla taky ještě 12 letá, tak jsem hodlal svoji sestru milovanou svést, no, protože jsem nemohl po silnici, to jsme jezdili ještě polníma cestma, a bylo tam bláto, no tak já jsem před tím blátem přibrzdil a ona to vyhodnotila tak, že budeme stavět, protože přes bláto se nejezdí. Jenže já jsem přibrzdil, záhy jsem přidal, aby jsme to bláto proletěli, no a v tu chvíli ona se nějak málo držela.
0: Ježiš, ne, neříkej mi to.
1: Jo, přímo do toho bláta, no jo.
0: No, tak teda, tak
1: ale
0: i po těch letech.
1: Protože jsem hodný bratr, tak jsem zastavil a počkal jsem na ní, že až vyleze z toho bláta.
0: Ne, tak opravdu, Iša je odvážná, já takto odvážná nejsem. Já se ráda podívám na takový stroje, jsou krásný, zejména když je ta motorka červená, tak to je úplně úžasný, ale to je tak jako všechno, mám k tomu obrovský respekt.
1: A moji Mášu si spohladila?
0: To jsi
1: Jo.
0: nevšim?
1: V nestřežený okamžik si ji hladila?
0: Jasně, v nestřeženém okamžiku.
1: Na tajňačku, viď?
0: Abys to neviděl.
1: No ale musím říct, že jsme v Luhačovicích zažili spoustu hezkých věcí. Nejenom, že jsme byli vykoupat a nejenom, že jsme byli něco sníst a nějakou tu zmrzlinku, ale taky jsme byli na jednom hezkém koncertě, kam jste mě pozvali.
0: Ano, ano.
1: A 2 hodiny v kuse jsme si zpívali.
0: To bylo úplně super, viď?
1: No, tak olympiky mám rád.
0: Já taky.
1: I když mám nějaký výtky jaksi k nějakým Jandovo propagandě ohledně
0: jo,
1: očkování.
0: Jo, jo.
1: No ale tak doufám, že se z toho poučil. No tak na to, že je člověče 84 letý kmet, byl notně ochraptělý, když mluvil, bylo to slyšet, že není zrovna úplně fit, tak bylo vidět, že těch nějakých 1500 lidí, co tam bylo v tom amfiteátru, v tom vinařství Zlomek a Vávra, myslím, že se to jmenovalo, že?
0: Ano, ano, ano, ano, tak se to jmenovalo.
1: No, to jsou nějaký bratři Zlomkové a nějaký Vávra.
0: Ne, oni jsou to 2 bratři Zlomkové a 2 bratři Vávrové. Na tom začátku, nevím, jestli jsi to tam úplně chytnul,
1: jo,
0: tak
1: takže
0: oni tam
1: jsou
0: byli
1: 4,
0: na té
1: jo, jo,
0: střeše.
1: jo, jo, jo.
0: Oni jsou 4, no, no, no.
1: No jenže on se neví, který Zlomek, který ho Vávry, že jo?
0: No, to asi ne. A na tu dálku už vůbec ne.
1: No, zkrátka a dobře, koncert byl skvělý, zaspívali jsme si, užili jsme si to. Počasí bylo nádherný, tak super, jako já budu zase na Luhačovice vzpomínat díky vám prostě v takových těch superlativech, no.
0: Jo, jako já si myslím, že tady ta atmosféra tak nějak jako pořád je ještě příjemná, přívětivá, i když včera jsme byli na diskotéce, no, pro starší a pokračující.

0: pokročilé u našeho super DJe Charlieho, tímto ho zdravím, protože až nad ránem pojede z dnešní diskotéky, tak si to bude pouštět, nebo zítra. A opravdu tady těch hostů ubývá, ubývá lázeňských hostů, ubývá lázeňských frekventantů, pojišťovny to bohužel prostě přestávají v celku proplácet, pobyty se zkracují a celkově je to tady i poznat, že těch lidí je tady míň. Ty jsi tady byl o víkendu, takže jednu i druhou sobotu, tak jsme to asi tak úplně nezaregistrovali. Ale třeba včera jsme na
1: parketu to znát.
0: Byli, na parketu jsme byli sami dva.
1: Až tak? Jo.
0: Bylo to jako, jo, jako opravdu, dneska to tady citelně bylo poznat, že tady je málo lidí,
1: ty poslouchej, a možná jste na tom parketu moc divočili.
0: No, tak jako pozor,
1: víš, jako,
0: pozor,
1: že se tam báli ty
0: počkej,
1: ostatní.
0: Počkej, to viděl sám, ty mý kolena, to jako úplně není tak, jako že bych dělala nějaký velký vyskakovačky.
1: Neprozrazuj, jsem ti očumoval kolena, prosím tě. Z toho
0: ne,
1: zase bude aféra nějaká.
0: Já je mám zkovaný.
1: Teď?
0: No teď, no. Ne, jako fakt, včera se i právě s Charliem bavili, Martin se s ním bavil to a opravdu začíná to tady být slabší a pociťuje to tady spousta jako lidí, no.
1: Takže úpadek lázeňství, tak ono, ono, to je právě, jak bych to řekl, my se tady bavíme o spoustě věcech, jo. Bavíme se tady o nich, že jsou těžce alarmující, ale spousta lidí, když nás poslouchá, tak, nebo kdyby nás poslouchali, tak mají pocit, že si vymýšlíme a že si tucáme ty věci z prstu, protože
0: jo.
1: My bohužel víme, že když dneska se něco děje, tak ta setrvačnost těch věcí je obrovská. A když v podstatě se to dostane za ten horizont, za ten Rubikon, tak už není návratu. A ty ekonomiky evropské se bohužel za tím Rubikonem nalézají takřka všechny. To znamená, že ono to ještě jede, jo, ještě na horní palubě se
0: no
1: tančí
0: to ještě pořád,
1: a je dobrá
0: ano,
1: nálada.
0: Ano.
1: Ale
0: ano.
1: V podpalubí, tam už se ta voda valí a tam už je to neodvratný. Jo. Čili ono, ty procesy pochopitelně chvilku trvají, než budou vidět a než vůbec jako začnou účinkovat, jenomže potom to se brzdí a dělají se zázraky, ale ono to má potom stejnou setrvačnost. To znamená, musím říct, že proto tolik fandíme Babišově vládě, protože oni se snaží opravdu brzdit ten úpadek a nějakým způsobem dělat opatření, která se teprve projeví, a některá se určitě projeví třeba až za vlády jiné vlády, jo, až teda následující. Těch 1200 miliard toho dluhu, který tady Fialova vláda nasekala za 4 roky, to taky nebude sranda. Vždyť si ve mně vezmeme, že to je třetina celého zadlužení, které máme. Jo. To znamená, že oni za jedno volební období vyrobili dluh, který nevyrobil ani Babiš v covidové době. A vlastně, když to vezmeš, tak to máme, dejme tomu 25 minus 21, tak no. Si vem, že 20 let vznikal nějaký dluh naší republiky a půlku toho dluhu oni udělali za 4 roky.
0: No.
1: Jo? To, co ty vlády tady udělali zadlužení té země za 21 let, tak polovinu z toho oni udělali za pouhé 4 roky. To je
0: to víš,
1: na
0: a
1: kriminál.
0: To budou
1: já bych je postavil no. před soud. Prostě. Za vlastizradu, za ekonomickou od těch kauz pochopitelně ono to všechno jakoby vyplouvá, jo. Čili ono to, to, co se nenarodí jako přes noc, ale bohužel to taky bude chvilku trvat. Já tady mám takovou zajímavou informaci. Není to úplně ta špička toho ledovce, jo. Ale o něčem to vypovídá. Když bychom se teda do toho chtěli obout, my jsme ještě nepřáli, pochopitelně, Zuzánka.
0: Počkej, no, já jsem ti zrovna chtěla říct, že jsme dneska
1: nepřáli. Tak jo, tak
0: nepřáli,
1: já to udělám.
0: A dneska je to na nás.
1: Já to udělám.
0: No.
1: Počkej, já to udělám.
0: Tak jo.
1: Sleduj. Čučen zibite,
0: já. Já.
1: Čumen zibite, já. Počkej, Valdemar,
0: Matuška. I čume, i kuke.
1: Jakže?
0: Ich čume, i kuke.
1: Aha. Schönhaxen. Mít chlupen, já?
0: Jsi mě fakt rozesmál.
1: No. Jo, to bude ono tady. To jsem si tady připravil, dobře. No a jinak, pochopitelně moje dcera dneska má svátek, tak jsme si spolu telefonovali. Tak jsem jí zpovídal, byli v Albánii na dovolený, tak jsem se vyptával, jak to v té Albánii, tak říkala, že to jsou takový devadesátky, jako, že se tam jako učej v celku jakoby ten turismus, že ale byli ochotní, i když moc nerozumí. Pokud má někdo bezlepkovou dietu nebo nějakou speciální dietu, tak tam radši nejezděte, protože jak si domluvit se s nimi na nějakým režimu stravování, který je mimo to, co oni tam vařej. Kuchař stál prý mezi dveřma, protože nakonec udělala količko jako slepička s kohoutkem, aby měla nějakou dietu, protože ona nesmí ani kvůli malý, ani ona nesmí olivovej olej a oni do všeho to cpou. Tak to tam řešili, no, že se nakonec musí domluvit s kuchařem. No a tak s kuchařem, jako, a co do toho jídla, jestli tam dal olivovej olej, a on, jo, já vám ještě přidám, jestli chcete. Já bych se ale chtěla bez něj. Tamhle si vemte a přidejte si. Takže se nedomluvíš jen tak. Ale jinak, tady hodní lidi, nábožensky pochopitelně jsou jinde, ale jsou velice tolerantní, takže to nějak nepřepalujou, nejsou extrémní. No tak třeba Albánie může být jedna z dalších zajímavých lokalit, kdo ví. Ale to všecko, těch lokalit je víc, ale svět se musí uklidnit. Tak Zuzana. Zuzana a Susana. Zuzana je oblíbeným jménem pro ženu krásnou jako květina. Ať již bude žena jménem Zuzana přirovnávána k nádherné lilii, magickému lotosu nebo královské růži, vždy bude oplývat jemnou krásou, křehkostí a přitažlivou vůní. Nositelkou jména byla česká zpěvačka a hudební skladatelka Zuzana Navarová. Mezi současnými nositelkami jména najdeme herečky Zuzanu Bičovskou, Zuzanu Kajnarovou, Zuzanu Slavíkovou nebo Zuzanu Norisovou. Jméno náleží také ke spisovatelce Zuzaně Brancové nebo hudební skladatelce, textařce a zpěvačce Zuzaně Michnové. Nositelkou jména je i tanečnice Zuzana Krištofová, bývalá manželka populárního zpěváka Petra Koláře. Jméno nosí také americká herečka Susan Sarandon, kanadská herečka Susan Clark, americká zpěvačka a baskytaristka Suzy Quatro, vlastním jménem Susan K. Quatrochio, nebo slovenská režisérka a dokumentaristka Zuzana Pusy. To mě... Jestli to není Pusy, jako, pozor. No snad ne.
0: To snad ne.
1: Ženské křestní jméno Zuzana má hebrejský původ. Z hebrejského Šošanách se překládá jako lilie, nebo vodní lilie, lotos, také růže. Z původního hebrejského základu vzniklo i označení pro další květinu, sasanku. Kořeny přitom sahají až do Perzie, pozor. No ale pokud sahají kořeny do Perzie, tak ale Peršané...
0: Tak jak to může být
1: hebrejský? Peršané nejsou tohle, že jo? Peršané, to jsou... Třeba Iránci jsou Peršané, že?
0: No, to je nějaký divoký, ne?
1: No ne, tak ono, jako víme, jak oni to mají všechno smotaný. Tak ale pozor, ty bys nevěděla, tak jméno Zuzana nosí v republice 58 827 dívek, žen, slečen a paní. 25. příčka. Nádhera.
0: Pane, jo, tak to je hodně Zuzanek.
1: Já jsem jednu přítelkyni Zuzanu.
0: Já mám jednu klientku Zuzanu.
1: Přemýšlím, no právě přemýšlím ještě, koho jsem jako Zuzanu potkal. No, jestli byly tak krásné a vonavé. No, nebudu to rozebírat. A co Susana? 20.
0: Váš 20 Susan, jo.
1: 20, no 20 Susan. 1789. příčka. No, tak. Milé Zuzanky a Susanky, Zuzany a Susany, my vám teď s Míšou přejeme pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárků, gratulantů, obdarování a pochopitelně také promořování. No a vy, kteří znáte nějakou Suzanu nebo Zuzanu, tak ještě pořád máte čas jim zavolat a popřát jim. Jim navýšíte pochopitelně imunitní potenciál, tedy jim prodloužíte život. No, tak to můžu takhle zavřít. Suzana i Zuzana. Hotovo, vyřešeno. No, a protože se nám blíží první půl hodinka, byste si mohli zahrát, ne?
0: Klidně, tam něco hoď.
1: Já vím, co tam hodím.
0: Ty víš, co tam hodíš.
1: No jasně, jo? No já vím, co tam
0: tak
1: hodím.
0: Tak já doufám, že to uslyším.

0: Ne, to jsem si tady blbě, to jsem si tady špatně překlik teďko a díval jsem se. No tak, to byla verze písně z 1980 roku, jinak ta písnička vznikla v roce 1960. Takové krásné písničky nám napsali soudruzi v Sovětském svazu a dalších socialistických zemích. No.
1: Ne, byla krásná, určitě.
0: Ona byla krásná, jak štěstí. A štíhla je to.
1: Ano.
0: Jo, no tak máme i jinou písničku a pro Zuzanky můžeme si ji potom třeba někdy zahrát. No a já tady mám, já zde mám už slíbené hen toto. Musím tady trošku doladit.
1: Hen toto oné.
0: No jo, hen toto vydrž.
1: Já držím. Já jsem tršák.
0: Ano, to já vím. Jsem si všim. No, akorát se nám to nějak nechce načítat tady trošku. Facebook. No.
1: Facebook. No, facebook to je vždycky jako...
0: No, tak už se to mělo rozjet a najednou ti zmizí stránka. Začne se to celé jako řešit.
1: Klepat.
0: No, jasně. To jsou tak nestabilní věci, člověče. Jak může někdo prodávat takový shit, jako jo. Teď se mám přihlásit do Firefoxu, mi to tady píše.
1: Tak no jako, to už je úplně... No,
0: tak kdybych se nudil, protože oni dělají ty upgrady, že jo, za pochodu.
1: To mě povídej. Já jsem tady celou dobu. Jeden program na takový jako mzdy a jednoduchý účetnictví, tak furt jsem ho měla ve strašně malém okýnku. Tak jsem se snažila, strašně moc jsem to chtěla jako rozvětšit, no nešlo to. Včera jsem udělala zatrápený aktualizace, řekla jsem dobře, udělám si je tady na notebooku, tak tím snad nic neskazím, na dálku to u sebe na ploše dělat nebudu v Praze. No a najednou jsem to dneska ráno pustila po těch aktualizacích a já měla okýnko, jak jsem ho chtěla mít.
0: Víš?
1: Tak já ti nevím.
0: No totiž v jedenáctkách jsou takový, že furt musíš restartovat. Tam něco uděláš a musíš to zrestartovat, aby se ti to projevilo. U desítek tak to fungovalo tak, že jsi to prostě odklikla, že ano, že to takhle chceš.
1: A bylo
0: začalo
1: to
0: fungovat. Ne, tady musíš furt jako trulo, musíš prostě...
1: Ne, ale to já ti říkám 14 dní tady s tím zápasím. Jo, říkám, ne, nechci dělat ty aktualizace, nechci, aby mi to tam nabíhalo. Jo, prostě jsem ráda, že mi funguje připojení, že se dostanu prostě do kanceláře k sobě na dálku, všechno. No nic, včera jsem to nějak nevydržela. Říkám, dobře, udělám to, už pojedem domů, že jo, tak už jako dobrý. No a prdho, a okýnko velký.
0: A okýnko. No. Tak vidím to asi tak, že si dáme lekci historie a já tady prostě budu muset zrestartovat si počítač. Protože platíme Windowsy za to, že neustále to musíš prostě řešit, protože to není schopný fungovat. Jako jo.
1: No a to je další věc. Neustále to řešíš a je to špatně.
0: Musíš to rezetovat. Jo, to není schopný jet v kuse, prostě ono se to samo zhroutí. To je jako kapitalismus. To je prostě systém, který nemůže jet do nekonečna, protože on sám sebe zahltí a sežere. Takže co chceš od parazita, no?
1: Tak co s tím uděláš teďka?
0: Nic, jsem to, nechal jsem to restartovat. To je druhý počítač, víš?
1: Jo.
0: Přečteme si tady, co nám poslala Božena Blanka. Nám poslala. Co se váže k dnešnímu dni? Pane, jo, to je. Tak,
1: hodně.
0: Česko. 11. srpna, Česko. 1804. Z habsburských dědičných zemí, ze zemí koruny české a z Uherského království bylo vytvořeno Rakouské císařství a František II. Se prohlásil rakouským císařem. To je hezký, že se prohlásil, že? 1805. V Rakouském císařství byla zavedena povinná školní docházka pro děti od 6 do 12 let. A
1: to je dobře.
0: No to je, no, 1882. První telefonní ústředna otevřena v Praze. První den měla telefonní síť 11 účastníků, v prosinci již 30 účastníků. Personál dostal pokyn, aby se ohlašoval s voláním Hahej, halo, se ujalo až později. Počkej, jsem to zaskočil.
1: No já jsem zajímavý. Hahej.
0: Ahoj. 1921. První příjezd prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka na Masarykovo nádraží, ne? Ne, na zámek Lány. Přímo z italského ostrova Capri. 1945 prezident republiky Edvard Beneš vydává dekret o zestátnění československého filmu. První poválečný film snímek Řeka čaruje natočil režisér Václav Krška. Kdybys to nevěděla.
1: Tak to bych určitě nevěděla.
0: Vidíš to, ještě, že nejsi v soutěži. 1999, 11. tady srpna, v Česku bylo pozorovatelné zatmění slunce. Zítra. Zítra. V kolik? V 19 hodin.
1: Asi 19.15, něco takového.
0: Ano, v 19.15 bude konjunkce, no. Pravděpodobně, ale už ano. Bude pozorovatelné v 7, že jo? Jo. Ale kdo nám ho zatmí? Míšo, kdo pak nám ho zatmí?
1: No, zatmí nám ho prý měsíc.
0: Na měsíc, jo?
1: Na měsíc. Hele, zas na druhou stranu si aspoň odpočinem, když to bude na měsíc.
0: No a ze světa, jo? Ze světa... tady ještě jsem něco přeskočil. Se ujalo... se teda jako... 1896 Albert Schiller z Vídně uspořádal v Brně první filmové představení v Maurském sále Grand Hotelu. Za večer promítl za 30 minut 6 filmů a vstupné bylo 50 krejcarů.
1: To bylo docela dost.
0: Brno tak vidělo filmy jako první v republice. Praha poznala film až o 2 měsíce později. 1921, první příjezd prezidenta, to jsem čet. Zestátnění filmu jsem čet. No a slunce bylo zatmění. 1885 Američané vybrali 100 000 dolarů na podstavec sochy svobody, kterou dostanou od Francouzů. 1863 Kambodža se stává francouzským protektorátem. 1866, nevím kde, něco. Když skočím, tak je to moc.
1: Když skočíš, tak je to málo.
0: No, to je strašný. 1800. Tak. 1866 v Newportu na Rhode Island otevřeli první kluziště na kolečkové brusle.
1: No vidíš to.
0: 1877 americký astronom a Shep Hall objevil Marsův měsíc, Day, tak to skoč. Dej Mars, no co to je? Deimos. Existenci měsíce Marsu předpověděl již James Kepler, Johannes Kepler v roce 1610. 1906. První patent pro zvukový film udělen. Eugène Lasse ve Francii. No jo. A 1914 Francie vypověděla válku Rakousko-Uhersku. 1952 Husajn I. ještě teenager nastoupil na jordánský královský trůn. Potom, co jeho vládnoucí otec byl prohlášen za mentálně nesvéprávného. Oficiální korunovace proběhla 14. listopadu 1953 na jeho 18. narozeniny. 1956 čtyřmotorová Cessna 620 provádí svůj první zkušební let. 1960 Čad vyhlásil nezávislost. 1999 nastalo úplné zatmění slunce pozorovatelné v Evropě a Asii.
1: Hele, to je pořád tenhle den jako zatmění slunce.
0: No, to bylo to zatmění jak u nás, tak v Evropě, víš, to je to samé. Mm-hmm. Protože já se domnívám, že 11. srpna nebylo zatmění jenom našeho slunce, jako tady v České republice.
1: Ale že bylo celkovýho zatmění.
0: Ale že to bylo asi to slunce, které se zatmělo i v Asii a v Evropě. To by mohlo být, ne?
1: To by mohlo být.
0: No, víš, 2003 nad vojenskými jednotkami v Afghánistánu převzalo kontrolu NATO. 1934 zachránění polárníka Richarda Barda po 136 dnech absolutní samoty si pro něho přijeli kolegové. 28. března 1934 zůstal na meteorologické stanici, aby tam sám strávil polární zimu. Blázen. No, ale lekce dějepisu. 11. srpna 1378 bitva u řeky Vože. V tento den ruské vojsko pod vedením moskevského knížete Dmitrie Ivanoviče, budoucího Donského, dosáhlo prvního významného vítězství nad silami Zlaté hordy. Ordaňský kníže Begiš vedl trestnou výpravu proti Moskvě. Dmitrij Ivanovič nečekal na nepřítele u hradeb, ale vyšel mu vstříc na březích řeky Vože, přítok řeky Oky. Ruské oddíly použili taktiku falešného ústupu a zasadili Ordaňským těžkou porážku. Toto vítězství se stalo důležitým milníkem. Ukázalo, že Ordaňskou jízdu lze porazit v otevřeném boji a stalo se předzvěstí bitvy u Kulíkova v roce 1380. Právě od bitvy u Vože se začala cesta k osvobození ruských zemí od ordaňské nadvlády. A ještě před krátkých agenturních zpráv. Rusku nevyhovuje možnost zmrazení ukrajinského konfliktu. Je nutné odstranit základní příčiny této krize, prohlásil zástupce ministra zahraničí Ruska Michail Galuzin. Spojené státy přesměrovaly 55 lodí od doby, kdy obnovili námořní blokádu Iránu, uvedlo Centrum pro strategická vojenská studia. Akce Spojených států na Ukrajině nesouvisejí se snahou o mír, uvedl Michail Galuzin, počkej, to je nějaký divný. Akce Spojených států na Ukrajině nesouvisejí se snahou o mír, uvedl Michail Galuzin. Mariňák ukrajinských ozbrojených sil předal ruským ozbrojeným silám tablet velitele obsahující informace o pohybu batalionu. Německo se ve vyšetřování případu teroristického útoku na Nord Stream pravděpodobně omezí na formální opatření, uvedla agentura TAS. A stálý zástupce Ruska při mezinárodních organizacích ve Vídni Michal Ulyanov odsoudil pokusy Francie obvinit Rusko z požáru v Evropské unii. Rusko v současné době zatím zůstává oddané dohodám, kterých bylo dosaženo v Anchráž, uvedl zástupce ministra zahraničí Ruska Galuzin. A více než... Vlastně mi to nejde. Více než 60 tisíc obyvatel Podněstří se přihlásilo k získání ruského občanství v zjednodušeném řízení, oznámil prezident Podněstřské Moldavské republiky Vadim Krasnoselský. Krize v Ceutě byla vyvolána Spojenými státy a Izraelem jako odplata Madridu. Tento názor vyjádřil pro agenturu TAS Enrich Arias Gil. Ropa unikla, nebo uniká z tankeru Caroline Bezenji, který je pod sankcemi a potápí se u pobřeží Ománu, informoval deník Arab News. Závěrečná fáze likvidace Mezinárodní vesmírné stanice MKS je svěřena americké straně, uvedl Oleg Koponenko, ředitel Centra příprav kosmonautů jménem Jurije A. Gagarina. Petice s požadavkem na propuštění koho?
1: Někoho důležitýho?
0: No, počkej. Činy. Petice s požadavkem na propuštění novináře z FAZ za jeho slova o Rusích byla vytvořena v Německu. Uvádí se, že Martens, který během tiskové konference Vučiče a Zelenského v Bělehradě prohlásil o zabíjení Rusů, překročil hranice novinářské nestrannosti. Samotný reportér na platformě X nejenže od svých prohlášení neodstoupil, ale naopak je obhajoval a označil je za správné a nezbytné. Moskva považuje za možný scénář, kdy Západ poskytne Rusku právně závazné záruky bezpečnosti, uvedl v rozhovoru pro agenturu TAS Michal Galuzin. Moskva považuje za možný scénář, kdy Západ poskytne, více to nepíšou. Já si myslím, že to jsou jenom řeči, tohle, na to by nikdy nepřistoupili. Činy Zelenského nenechávají Moskvě jinou možnost, než pokračovat ve speciální vojenské operaci, uvedl Galuzin. Jo, ten to hned negoval tímto. V Moskvě 41-letá obyvatelka porodila své 15. dítě. V rodině Rogových se narodila dívka, které dali jméno Věra. Manželé nyní vychovávají 15 dětí, 10 dcer a 5 synů, informovalo tiskové oddělení Moskevského ministerstva zdravotnictví. Rusko je otevřeno jakýmkoliv konstruktivním návrhům na řešení konfliktu na Ukrajině, které zohledňují legitimní zájmy Moskvy, uvedl zástupce ministra zahraničí Ruska Michal Galuzin. Celoruská federace atletiky VFLA podala žalobu na organizaci World Athletic u sportovního arbitrážního soudu kvůli sankcím, které byly proti ní uvaleny. Řecká hasičská jednotka bojuje s lesním požárem vzdáleným 30 km od Aten, informuje stanice RT News. A to je zajímavé, že tady k tomu víc třeba není. Jo. Tak já jsem o tom četl článek. Oni tam mají nějaké letadla, které můžou startovat, hasicí letadla, jo, které můžou startovat jenom pokud je teplota nižší než 38 stupňů, což bohužel není.
1: Takže ty letadla nemůžou vystartovat.
0: Takže ty letadla nemůžou jako to startovat, ale nemůžou fungovat. No a e, nasadili tam ruský letadla, Rusové jim tam pomáhají s hašením, kdy to letadlo může lítat do teploty 43 stupňů, ale posádky nalítaly 100 hodin, ta posádka nalítala 100 hodin, v podstatě nepřetržitýho provozu, asi se střídali, při teplotách 45 stupňů, a to letadlo pobere 12 tun vody, to je 12 kubíků cirka, že jo? Nabírá tu vodu v moři a těch 12 kubíků vody nabere během 14 vteřin. To znamená, ono jako začne přistávat na tu hladinu a už nabírá tu vodu a hned se zavře a zase vzletí. A tu vodu ještě navíc může nabírat za situace, kdy ty vlny jsou do 120 cm, to znamená, pokud jsou vlny metrový, 1,20 m, tak ještě pořád může takhle nabírat vodu a hasit. Takže tam víceméně děkovali Rusům, že nebejt nich, tak začaly hořet Atény, protože ono už to jakoby postupovalo, už to bylo na předměstí Atén, jo, ten požár.
1: Takže na jedné straně tady... Ale jinak
0: o tom tady... nikde nic nepíšou, že jo? No, teď se nezapíše... Jinak tady pochopitelně všude vykřikují, že to tam zapálili Rusové. Ale jak vidno, tak asi těžko, že?
1: Ne, to oni, víš co, podle sebe soudím tebe. To je klasika, jo?
0: No, prostě. No, prostě blázni.
1: Prostě blázni, přesně tak, ano.
0: No, tak... Čtu dál. Předseda francouzské strany Patriotové Florian Philippot považuje výzvy k zákazu vysílání pořadu Máša a medvěd za rusofobistickou hysterii. Rusofobní drsňáci den ode dne stále více propadají hysterii. Nyní chtějí zakázat animované filmy. Uvidíte, ve Francii někdo určitě navrhne uzavřít v parcích atrakce ruské horské dráhy.
1: Ruský kolo třeba.
0: No, všichni, kteří se podíleli na útocích na Belgorod a Nižné Kámsk, budou identifikováni a potrestáni, prohlásila Maria Zacharovová. Všechny nepřátelské a provokativní akce Moldavska budou dostatečně potrestány, uvedl v rozhovoru pro agenturu TAS Michal Galuzin. Kišiněv bezvýhradně plní protiruské požadavky Bruselu a vyhýbá se civilizované diplomatickému dialogu s Moskvou, prohlásil Michail Galuzin. Ozbrojené provokace Kyjeva a úřadu Moldavska proti Podněstří budou považovány za útok na Ruskou federaci, uvedl v rozhovoru pro agenturu TAS Michal Galuzin. V několika oblastech Jihoafrické republiky napadl sníh, což vedlo k uzavření silnic a problémům pro řidiče, informovala televize radiová společnost SABC. Bezprecedentní vnější tlak západních zemí na Gruzii, stejně jako ultimativní požadavky na Tbilisi, aby se zdrželo spolupráce s Moskvou, neměly žádný efekt, uvedl agentuře TAS Michal Galuzin. Rusofobní výroky reportéra deníku FAS ukazují, že někteří Němci si už nepamatují lekci z východní fronty. Druhé světové války, uvedl předseda srbské opoziční strany Nová demokratická strana Jovanovič. Jižní Korea nebude dodávat smrtící zbraně na Ukrajinu, informovala agentura UNAP s odvoláním na vysoce postaveného představitele ministerstva zahraničí Jižní Koreje. Ústavní soud Ruské federace zakázal straně Jabloko účastnit se voleb do státní dumy na základě žaloby strany Rodina, informuje korespondent agentury TAS ze soudní síně. Rusko je připraveno rozvíjet pragmatické vztahy s Gruzií, uvedl v rozhovoru pro agenturu TAS zástupce ministra zahraničí Ruska Michail Galuzin. Kyjev záměrně útočil na místa, bydliště a práce zástupců zemí přátelských Rusku, aby narušil bratrské vztahy, uvedla Maria Zacharovová. Částečné zatmění slunce v České republice 2026. Na obloze 12. srpna 2026 dojde k zatmění slunce, bude jen částečné. Ale panovat budou příznivé pozorovací podmínky. Kromě toho mohou po setmění sledovat také meteorický roj Perseid. Já jsem Prah Pride. Už jsem se lék.
1: Ježiš, to snad ne, to už snad skončilo, prosím tě, ne?
0: Tohle
1: ta obludnost.
0: Měsíc začne zakrývat sluneční kotouč přibližně v 19 hodin a 18 minut. Největší fáze zatmění nastane kolem 20 hodin 10 minut, kdy měsíc zakryje více než 88,5% slunce. Nejlepší podmínky pro následovné pozorování Perseid nastanou ve druhé polovině noci na 13. srpna a nad ránem. Díky tomu, že bude měsíc vnovu,
1: to je nejmenší,
0: budou podmínky pro jejich pozorování mimořádně příznivé. V střední Evropě se úplná zatmění prakticky téměř vyhýbají. Pražané mohli tento úkaz pozorovat naposledy 12. května, to zase nebyla ty, 12. května 1706 a další nás
1: ne,
0: Čechy,
1: to určitě ne.
0: A další nás Čechy čeká až 7. října 2135, kdy pás totality, bude totalita, člověče, kdy pás totality bude probíhat 30 km severně od Prahy. Jakožto občané Habsburské monarchie měli naši předkové ještě možnost pozorovat úplné zatmění slunce 8. července roku 1842. Částečné zatmění slunce bylo na našem území naposledy pozorovatelné 29. března 2025.
1: Jo, to něco bylo, to máš pravdu, to si jako nějaký matný vybavu.
0: Psali, že před rokem, viď? Před 100 lety, já už jsem z toho úplně blbej. No nic,
1: je,
0: tak...
1: Hele, to je furt samý zatmění a aby hlavně, aby se někomu rozsvítilo. Nic, já to tady stejně neuvidím. A stejně bych se na to nedívala, protože se prej na to nemáme dívat.
0: Aby ti ďábel nevypálil oči.
1: Asi tak, no. Tyhle věci já úplně jako nesleduju, jako tohle. Jo, jako že se nějak hejbe měsíc, to asi jo, protože blbě se mi spí, když je úplněk, to je fakt. Nevím, jestli to třeba není jako, že si člověk jako to sugeruje, jako nebo nevím.
0: Jako člověk v tísni, jako jo.
1: No to určitě ne. To jako, ten určitě ne. Ale
0: ten
1: nevím,
0: to nebude.
1: No, ale člověk v tísni určitě si nevsugeruje, že by mu měsíc něco způsobil. To je tak strašná organizace, že jako... Teď jsem zrovna nedávno někde četla, že zase prostě spousta těch lidí, co jim platí, že jo, ty dary a podobně, takže vůbec netuší, čím se člověk v tísni zabývá, co se děje nebo neděje.
0: No jo, to víš.
1: A nevysvětlíš jim to. Nevysvětlíš.
0: Nevysvětlíš jim to.
1: Chtějí být klamáni. No.
0: No, děvče, to víš, kolik, tepičky, tak...
1: No kdybys viděl, kolik já takových darů jsem viděla i od lidí, jo, když jim dělám daňový přiznání, o kterých vím, že prostě neoplývají penězma jako nějak extrémně. Jo.
0: A přesto no,
1: opravdu, posílají. Jo, jo. Dokonce někteří to mají nastavený i jako trvalý příkazy. Prostě ne.
0: To jsou trvale hloupí lidé. No jo, vidíš to.
1: No, asi tak.
0: No tak můžeme si teda pustit ten příspěvek.
1: Už se ti to podařilo.
0: Páně, ne? Chytrý kluk, ne? O co jde?
1: Mně se tady neustále nedaří utrhnout víčko od plastové lahve, tak jenom doufám, že to tady někde nevyleju, protože opravdu se mi to podařilo.
0: No jo, to je těžký, tak počkej. Tak.
1: To je s tebou těžký.
0: Ty neslyšíš ten příspěvek?
1: Ne.
0: bys to asi mohla mít šanci slyšet.
2: Přátelé, všechny vás jo. Zdravím, podovolené, plná energie a síly. Děkuju, že mě sledujete, no a já pokračuju v tom, co jsem vám slíbila. A to je, že jsem se obrátila na ředitele České pošty ohledně toho, jak řeší případ politického náměstka Víta Rakušana, který nebyl jenom politickým náměstkem, ale byl také místopředsedou dozorčí rady České pošty. A byl podle zákona ve střetu zájmu a za toho místopředsedu dozorčí rady České pošty pobíral neoprávněně měsíčně odměnu 60 tisíc korun měsíčně a České poště tím způsobil škodu okolo 2 milionů korun. Pane ředitel mě to nedávno potvrdil, že byl politický náměstek Víta Rakušana ve střetu zájmu, no a že si ještě obrátil na ministerstvo spravedlnosti, který má zákon ve své kompetenci a že po nich žádá stanovisko. Takže já se pana ředitele v tuhle chvíli ptám, jestli už to stanovisko od ministerstva spravedlnosti obdržel, zda bych ho mohla dostat a zda tedy Česká pošta, státní podnik, v tom dělá patřičné právní kroky ohledně tohoto neoprávněného obohacení a prakticky neoprávněného pobírání finančních prostředků. Musím říct, že vám všem děkuju za reakce na tuto tolik jako pochopitelnou věc, která se děla, co je pro mě nepochopitelné, ale možná i trochu pochopitelné, že žádné médium to nenapsalo. Vůbec nikoho to nezajímalo, že 33 měsíců tady byl někdo ve střetu zájmu a pobíral tady neoprávněně nemalou odměnu v částce 60 tisíc korun měsíčně. Že se nikdo nezeptal Víta Rakušana, co na to říká, jestli to ministerstvo vnitra vědělo, když tam má přece aparát, právní odbor, který se k té skutečnosti, že když se někdo stal politickým náměstkem, tak určitě k tomu nějaký právní rozbor dával. Moc mě to nepřekvapuje, z druhé strany vám slibuju, že to dotáhnu, budu se o to zajímat, protože co mě trošičku znepokuje, že tam je nějaká promlčitelnost v nějaké chvíli, takže proto je nutné na to dupat, sledovat to a aby opravdu ta Česká pošta v té věci byla aktivní. Mějte se všichni moc hezky, držte nám palce.
0: Kolik takových rozkrádaček? To byla Jana Mračková, Jana Mračková Vildu, ne, myslím Vildu
1: Majerová. No, já vím, to má jako strašně složitý jméno.
0: No právě, no. Ona má jméno, že ho neumíme ani přečíst.
1: Když si ho nepamatujeme, asi přečíst bychom to
0: Vildu
1: měli.
0: Mecová,
1: jo,
0: ale... ona je Vildu Mecová.
1: Vildu Mecová, ano.
0: Abych ji nekomolil.
1: Prosím tě, ale já nevím, jestli jsi to zaznamenal, jako jo. Ale dneska jsem to já chytla na internetu, na novinka, že zemřel ten bývalý ředitel České pošty.
0: To jsem nechyt. Já vím, že včera zemřel v den svých 94. narozenin.
1: Ano.
0: Velký spisovatel Vladimír Páral.
1: Páral.
0: Takže nechal za sebou velká díla. Já si pamatuju, on byl takový, jak bych to řekl, já bych ho přirovnal k takovému selskému spisovateli.
1: Mm-hmm.
0: Protože on ten život popisoval z toho úhlu pohledu bez nějakých obezliček, i s těma vulgaritama, jak prostě ty, jo, a s těma sprostiárnama, jak ten život plyne. Vezměme si třeba, já vím, že když jsem byl na střední, tak jsme šli do knihovny a to byl vlastně víceméně zakázaný Páralův film, jo. Mladý muž a bílá velryba. Hlavní roli tam stvárnil Eduard Cupák a Ivan Vyskočil.
1: Mm-hmm.
0: On tam taky potom jako zemřel. A to je zajímavý, taky zajímavý film, prostě je to z chemičky, je to z prostředí ústecké chemičky hlavně. Takže tenkrát nás, náš pan profesor na češtinu, tak nás vzal do městské knihovny v Chomutově na tenhle ten film, ten nám tam promítli. A až teprve s odstupem doby jsem zjistil, že vlastně ten film v tu dobu byl trezorový, jo.
1: Protože, tak to bylo docela fajn.
0: No, tak on ukazoval na takový slabiny některých věcí, no. Ale...
1: Jo, to jsem zaregistrovala, že zemřel, no.
0: Vrátím ale se tady k tomu, jenom prosím tě, chtěl jsem říct, ještě než, jestli si najdeš ten článek, chtěl jsem říct, že takovýhle jako rozkrádaček těch společných peněz budeme zaznamenávat čím dál tím víc. Ono se řekne 60 tisíc měsíčně, nejsou velký peníze. Jenomže třeba pro člověka, který jezdí kamionem a musí si těch 60 tisíc vyjezdit za těch těžkých podmínek, který má, tak ty peníze mají nějakou cenu. A tady někdo to dostává neoprávněně, jenom proto, že sedí na nějaký židli, jo, někde. Jako další napřilepšenou k tomu, co už má. No a pochopitelně za vším hledej ODS, že jo. Takže kradl včera, krade dnes, je to člen ODS, jo?
1: No, ne-li předseda ještě.
0: No.
1: Jako to se tak... Ne, ale já s tou poštou, jo, jako já jsem nad tím tak dneska přemýšlela, protože já jsem tu zprávu zaznamenala ráno, tak jsem to jenom přejela očima, říkám, sakra, no, tak
0: zda... A kolik mu bylo, prosím tě, Mišo?
1: Prosím tě, bylo mu 51 let.
0: Aha.
1: A v celku takovej hezký člověk to byl a já jsem jenom to tak jako viděla, říkám, sakra, jsem se s ním asi možná někdy někde viděla, hele, nevím, nic, pustila jsem to z hlavy a pak jsem o tom tak jako přemýšlela a když jsme odpoledne byli na koupáku, tak mi Martin povídá, tyjo, představ si, on zemřel ten bývalý předseda, nebo bývalý ředitel pošty a povídá mi, shodou okolností si myslím, no prosím tě, jako na velmi rychlou, vážnou nemoc. No, tak v dnešní době prostě rakovin přibývá všechno. No ale začali jsme se o tom spolu bavit a oba dva jsme dospěli k závěru. Tak jako ta pošta, no, ty jsi na to šel z té strany toho, těch 60 tisíc přilepšení, že jo? No ale tak třeba byl nepohodlný, viď? Třeba,
0: myslíš,
1: já
0: že
1: nevím.
0: Myslíš, mluvit, jako jo?
1: Určitě. A já potom, když jsem si ten článek celý rozklikla a přečetla jsem si to, tak jsem vlastně zjistila, že jsem se s tímhle člověkem kdysi vávějc spotkala, protože tam v tom jeho životopisu bylo napsáno, že dělal pro firmu Oracle, pro kterou jsem já taky dělala, takže my jsme se vlastně i potkali. Takže jsem pak jako říkala, aha, tak proto mě byl na tu první dobrou jako povědomý, že jo.
0: Mm-hmm.
1: Ale samozřejmě mohl onemocnět, víme všichni, jak to bylo s očkováním, jak to je s očkováním proti covidu, ty lidi padají jako švestky, mohl být nemocný, ale mohl být i nepohodlný.
0: No, mohl být, jo? Mohl být očkovaný a protože mohl začít být nepohodlný, tak se u něho zmáčklo tlačítko aktivace.
1: I to může být.
0: Ale někde spolu rozeberem.
1: Přesně tak.
0: Teď se mě líbí, jo? Víš, teď se mě líbí, jak na té alternativě, jak ty lidi jako o tom záblesku, víš, jako záblesku.

0: No a já jsem se dneska dostal k takovým zajímavým informacím. No, on totiž, co je to záblesk? Záblesk je většinou vyvolán, nebo záblesk jako takovej je vlastně prudké uvolnění velkého množství energie.
1: Třeba blesk.
0: No, nebo
1: Nemusí
0: třeba
1: to být záblesk.
0: elektromagnetický puls, jo? Elektromagnetický puls můžeš vnímat jako velký záblesk. Takové to velké prudké uvolnění energie může mít za následek zastavení vibrování, čili jaksi totální zastavení vibrací. Když u tvého fyzického těla, protože NASA teďko, ne NASA, počkej, CIA odtajnila dokument, který
1: Ano,
0: docela
1: že.
0: starý, a ten dokument potvrzuje to, co my tady celou dobu říkáme,
1: Ano.
0: že fyzické tělo je v podstatě jenom zhluk vibrující energie, která na principu té energie nějakých informací, čili dejme tomu forma, tvar, vlastnosti. Takže lidské i zvířecí a každé živé tělo je v podstatě jenom vibrující zhluk, jo? To znamená,
1: Četla
0: že
1: jsem to.
0: když, no a to je oficiálně dneska, už to není jako
1: Mm-hmm.
0: vymysl nějakých ezoteriků
1: Nás
0: nebo
1: dvou.
0: nějakých lidí našeho typu, ale je to potvrzeno prostě, jo? Přestože to tělo, můžeš do něj píchat injekce, může tě pěkně bolet. No a že a
1: Jo.
0: frekvenčním ovlivňováním můžeš řídit procesy v tom těle. Jak zdravotní, tak pochopitelně můžeš řídit procesy informační, co si mají myslet, jak mají reagovat. Můžeš jim tedy vytvářet myšlenková schémata a procesy. Na to se používají psí zbraně a takovéto věci už dávno, dávno. 5G sítě a tak dál. K ovlivňování vlastně fungování těch subjektů, které jsou tvořeny tímto. Pokud se bavíme o opravdových lidech, tak opravdoví lidé, kristovští lidé, tak ty to mají, ty jsou trošku, řeknu, co do toho těsta složitější, protože pokud jsou napojeni na svoje mateřské nebo rodové nebo chceme-li existenční zdroje, tak jsou tyhle ty věci ovlivňovací trošku složitější. Pokud nemají přísun těchto ochranných prvků, když to takhle nazvu, no tak jsou velmi snadno ovladatelní jakýmkoliv směrem.
1: Lapitán.
0: No, takže představ si velký záblesk,
1: Ano.
0: který ale nespůsobí jakýsi vzestup, posun, změnu prostředí. Pouze ten záblesk zastaví vibrace.
1: Co se tak asi stane?
0: To znamená, že v tu chvíli všechno, co vibrovalo, ztratí vibrace, tedy zemře. Stane se to pouze hromadou té naprogramované energie, která ale už není schopna v uvozovkách žít. Jo? No a to pak jenom už jako se dá spotřebovat jako energie, nebo přetvoří se to jako energie na nějakou primární energii. Kdyby tady mohly být ty spasitele, tak ji spasou. Takže pokud někdo zase začne tady bájit o nějakých záblescích, tak
1: No, tak teď víš, že
0: naposledy,
1: to je
0: tuším,
1: teďka
0: viděli
1: aktuální, ne?
0: velký záblesk v Hirošimě a v Nagasaki.
1: A to taky nebylo moc dobrý.
0: To bylo v malém, jo, a tak dále. Čili to jenom tak, abychom si oživili některé věci a dali jsme to trochu do souvislostí, že ne vždycky pod tím pojmem, co lidé by rádi měli, tak ono tam ne vždycky se nalézá. Jako, jo. A bývá to i životu nebezpečné. Leckdy. Mám tady

0: Mám tady Andreje Babiše a Kateřinu Perknerovou. Tak si je pojďme si je poslechnout. Rozvinou zajímavé téma. Trošku se vrátíme zpět, aby jsme si nastínili určitý typ zvěrstva.
1: Hlavní problém pana prezidenta je, že on si vykládá ústavu, jak chce. A já jsem byl velice tolerantní a jsem mu ustupoval. První věc, kde si vyložil velice nesprávně, je, že mě odmítl jmenovat premiérem bez nějakých podmínek. A vymyslel si, protože tam má hordu právníků kolem sebe, který se tváří jako nezávislý, přitom dělají...
2: Dobrých právníků, evidentně dobrých, ano.
1: Ne, nejsou dobrý, protože není to pravda a podle ústavy měl mě jmenovat bez toho, aby trval na vyřešení konfliktu zájmu. Ale já jsem nechtěl jít do sporu, nechtěl. Takže jsem ustoupil. Trpělivě jsem snášel tyhle nepravosti a ustoupil jsem. Druhá věc bylo, že odmítl jmenovat Turka ministrem. Ano. A problém je,
2: že... Měl jsem podat kompetenční žalobu.
1: Ano, tak by to asi dopadlo stejně a nebudeme tady řešit, kdo je v ústavním soudu a jak to všechno funguje, to skutečně nechci. Ale já jsem měl nějakou dohodu s panem prezidentem a já jsem mu řekl, že ten střet zájmu, když už teda si to vymyslel, že řeknu jemu. Jo? Problém pana prezidenta je, že jeho okolí mění jeho názory. A potom si vymysleli, že jsem to měl slíbit veřejně.
0: No, to je jedna část té prolhanosti toho skvotera z Hradčanská 1. Protože teď, jestli se nechytla tu novinku, já vím, že jsi na dovolený, ale teď to trochu graduje ten spor mezi vládou a Hradem.
3: Ne, tohle jsem nějak úplně nezachytila.
0: No, protože lhář z Hradčanská 1 lže v tom ohledu, že Kolář je jeho nějaký známý, ale že není v nějakémkoliv pracovním vztahu jako s Hradem.
3: Jako, že tam nemá žádný.
0: Že není jeho oficiální poradce.
3: Aha.
0: Načež Macinka vytáhl kalibr, že když řešil jeho SMSky, tak nazýval Koláře svým poradcem.
3: Poradcem, ano, ano.
0: Najednou Kolář poradce není. Jana Zvěrtek-Hamplová vytáhla, dohledala pracovní smlouvu, podle který Kolář je ve vztahu s Hradem jako poradce. Takže zase Pávek lže, jo. Prostě.
3: No ne, čili... no tak jako on no ale... bude mlžit, že jo, aby v tom udělal zmatek.
0: No ale proč...
3: pár lidí nad tím mávne no... rukou, že jo, řekne dobře. No.
0: Ale víš, proč to říkám? Říkám to proto, že ta kauza, která tady je nová, je, že Kolář se nechal slyšet, ať se Babiš uklidní, nebo prezident odvolá vládu, včetně premiéra. Odvolá ministry vlády, jako.
3: Že prostě,
0: a já jsem to tady říkal, že on k tomu...
3: To nemá v obdobu, jako. Ne, to je neskutečný.
0: Já jsem to říkal, že on je schopný jít až takhle daleko, jako.
3: Ne, to... Když nebudete poslouchat, když nebudete se chovat tak, jak já chci, tak já vás všechny odvolám. Do jednoho. Do jednoho. Hele, ale já jsem, neměla jsem na to čas, jo, ale lítá někde po sítích nějaký dokument, dokonce si myslím, jestli to nebylo i od paní Bobošíkový, jak ten skvoter Hradčanská 1, jak mu říkáš, tak jak trápil tu svoji bývalou ženu, jo.
0: No
3: ale neměla jsem čas si to jako poslechnout.
0: No, trápil.
3: Tak.
0: Minimálně ji podváděl, že jo, s tou...
3: S tou druhou.
0: Ne, počkej, já teďko hledám, protože ona přeci řekla, že nechce, aby byla nazývána první dámou, ne, tak jako, že jí mají říkat asi jako manželka. Takhle, já bych řekl, že bychom jí měli nazývat vydržovaná partnerka prezidenta, který nemá ani na to, aby jí oblík. Republika se musí skládat na její ošacení. Víš?
3: Mohli bychom jí říkat milostivá paní. To už jsme to taky jednou měli přeci.
0: Jo, jo, jo. No, tak Jana Zvrtek-Hamplová píše, je Petr Kolář skutečně legitimním poradcem prezidenta republiky s řádně uzavřenou pracovní smlouvou? Ne, je takzvaný přítelem po boku, jak ho nazval sám prezident. Není prý zaměstnanec, nemá proto ani bezpečnostní prověrku, předpokládám, nebere ani plat, ani jiné odměny. Celou tu dobu, co se pohybuje tento člověk kolem prezidenta republiky, se ptám, zda to vše dělá jako své hobby ve volném čase. Podobný vztah totiž není standardní. Lidé bez jakéhokoliv právního statusu, za to s o to větším vlivem, nemají vedle hlavy státu co dělat. Je to, jako by si starosta usadil na radnici jen tak svého kamaráda a poslouchal ho na slovo. K vaší otázce. Ano, Petr Kolář podle mne premiérovi vyhrožuje. Jako první si k tomu dovolil vyložit českou ústavu takto. Za koho mluví a kdo ho vlastně celé ty roky platí, nám ale prozatím neřekl a patrně neřekne. To vnímám jako velké nebezpečí kolem hlavy státu. Doufám, má o něm tyto informace alespoň Petr Pavel, když se řídí jeho radami, dodala Hamplová. Tak pardon, já jsem trošku se předběh, takže Jana Zvrtek-Hamplová neřekla, že má uzavřenou smlouvu. Ale svým poradcem ho nazýval už v době kampaně a potom v době, kdy se řešil Masinka s SMS-kama, tak ho nazýval sám velký skvoter.
3: Počkej, jenom
0: ti přečtu, co on napsal. Babiš by měl brzdit, vzkázal premiérovi přítel po boku prezidenta Petra Pavla. Petr Kolář odkázal se přitom na teorie, že prezident by podle ústavy mohl přímo odvolat vládu nebo některého z ministrů. Tak když jmenuje, tak může všechno, ne? Teď zavádí nové
3: jako
0: pořádky.
3: Strašně zajímalo, jako, jestli jako nikoho jako ještě nenapadlo prostě fakt to vyzkoumat, z jaký postu nebo jaký pozice on tam jako vystupuje.
0: No počkej,
3: Víš, jako ani ten Babiš, jakože prostě se nezeptá, dobře, tak jako pane Koláři, kdo jste vy, jako co tam děláte, jakou tam máte pozici, ale nevím.
0: Bylo by potřeba svolat Bezpečnostní radu státu a oficiálně nechat vyjádřit pana Skvotera, kdo je to ten Petr Kolář, jaký má mandát v podstatě a z čeho vyplývá jeho mandát, aby tady víceméně jako hovořil do vedení státu, jo. My víme, jak to je, že jo. My víme, jak
3: no,
0: to
3: tak
0: je.
3: My to víme všichni, že jo.
0: On je agent CIA, on je navíc ještě vydíraný agent CIA, protože on měl velký problém, že jo, tenkrát se zapletl s drogovýma chlapcema, když byl jako velvyslanec v těch zemích. Takže tam ho pochopitelně zverbovali. Stejně jako Pávek, tak je taky agent CIA. No tak oni nám tady vlastně celou dobu dělají agenturní práci pro cizí mocnost. Na to tuším je paragraf, ne?
3: No, docela dost velký.
0: Myslím velký, ale rozhodně by se hodil ho využít.
3: No, proto mi je to furt divný, že si jako, víš, že ho tam tak jako nechávají, jako, že nic se tam neděje, prostě všechno je sluncem zalitý. Já nevím. A třeba
0: No,
3: jsou jiné věci na starosti, no.
0: Dáme si ještě jednou Andreje Babiše. Je to tuším
3: jasný.
0: z doby předvolební kampaně, ale já se dneska chci vracet jako k některým věcem z toho důvodu, že prostě lidem trošku ubývá paměť, jo. A je dobré prostě některé věci si připomenout. A taky si připomenout tu pozici, kterou dál jakoby vláda hájí pořád. Andrej Babiš každý týden skládá veřejně účty z toho, co dělá vláda, čím se zaobírá, na čem makají. Zatímco Fialova vláda tady rozhazovala peníze ve velké tajnosti, a když byla schůze poslanecké sněmovny, tak tam ani nepřišli. Jako jo. Takže opovrhovali parlamentem. No tak máme tady takovou tu debatu, ze které nám ledacos taky vypadne.
1: Nemáme peníze tady pro naše lidi a náš program je pro lepší život občanů České republiky. My nemáme program.
4: Děkuji za tu jasnou odpověď.
5: To je...
4: Moment, pane premiére, dávám prostor k reakci.
1: My
4: nechme
1: tady
4: to Andreje Babiše dostat.
1: Nejsme na Ukrajině, paní redaktorko, my jsme v České republice. My máme program pro lidi České republiky. My jsme se postarali o uprchlíky. My jsme byli jediný jako hnutí, na které jsme dali peníze. Já osobně jsem zachránil 1000 volinských Čechů, dal jsem řidičím 65 000 euro v keši. Jediný jsme pomáhali. Jediný jsem byl na hranici ukrajinsko-slovenské. Podporovali jsme Dom dobra, podporovali jsme, ale zkrátka, když oni zadlužili za 4 roky 1200 miliard, tak a nejsou peníze a zdravotní pojišťovny už nemají peníze na centrové léky, tak my potřebujeme peníze pro naše lidi, pro
4: děkuju,
1: občany
4: pane
1: České republiky.
4: Děkuju,
1: ještě jednou, pan Fiala si nerozumí, co jsem řekl. Česká republika posílá 60 miliard každý rok do evropského rozpočtu. Evropská unie poskytuje ve stovkách miliard euro pomoc Ukrajině. Tak já nevím, co je na tom nepochopitelného. Tahle vláda,
5: jednoduché.
1: 4 roky strašila válkou, mluvila o válce, mluvila o Ukrajině a
4: pánové,
1: nemluvila o občanech
4: vám.
1: České republiky, protože
4: vám,
1: danila
5: jsme o
1: a
5: tom,
1: ničila její
5: bezpečnost.
3: Jo, to byl předvolební, ano, to máš pravdu.
0: Ty archivy jsou svinstvo, veď.
3: Je to takový, jako.
0: No, a ty tady vidíme, jak...
3: To víš, no.
0: Teď tady, Míšo, vidíme dnes a denně, jak ty, kteří se tady starali o to obrovské zadlužení, ti, kteří jsou namočeni v tolika kauzách, jo, ti, kteří mají máslo na hlavě, takový Hřibové a další, kteří zničili úplně život v Praze, jo,
3: no,
0: z hlediska dopravy a se všema důsledkama, který to má, mají tu drzost vystupovat někde na veřejnosti a i kdyby oprávněně cokoliv kritizovat. Oni nejsou v pozici, ze které by mohli být třeba i oprávněně kritizovat, protože oni k tomu ztratili mandát tím, co oni prováděli a jak nekompetentně, jak diletantsky a s jakou touhou krást to tady vedli. A jedno, jestli v Praze nebo na úrovni státu.
3: Jo, přesně tak.
0: Pojďme si dát Tomia Okamuru, který to trošku Hřibovi vysvětluje.
6: Předseda Hřib z Pirátů neustále mluví o bydlení. Tak já tady mám citát hlavního ekonoma Trinity Bank Lukáše Kovandy, že Piráti způsobili škodu až 14
4: pán,
6: miliard
4: pane Okamuru,
6: korun.
4: Prosím, neodklánějte se mi od tématu, je vás
6: ale
4: tady šest, když se mi to tady...
6: Opakovaně jste mu neskákal do řeči, když mluvil o bydlení
4: opakovaně jsem mu skočila
6: a
4: do řeči a ještě možná skočím, dělám to tak všem, pokud se mi odkláníte od bydlení. Prosím, velmi krátká reakce. Já jsem vás chtěla
6: jo, jako
4: dostat zpátky k tomu,
6: ještě bych zareagoval na jednu věc. To znamená, Vy jste způsobili tím, že jste zkazili digitalizaci škodu potichoučku. 38 milionů korun. Neskákejte mezi.
4: Pane, prosím, když budete mluvit přes sebe, nikdo vám nebude rozumět.
6: Vydržte to. 38 milionů korun. Vy jste způsobili škodu, zastavili jste stavební řízení a my teď přicházíme. Neskákejte mi do řeči.
5: Tak neříkejte,
6: jo, vy to děláte schválně, aby mě diváci neslyšeli. Tak mi neskákejte do řeči, vydržte to. A my přicházíme s novým stavebním zákonem, kde například v Praze, jednu větu jenom, stavební řízení dneska trvá 8 až 9 let. A u nás, díky tomu našemu zákonu, se to může zkrátit až na rok, aby se hodně stavělo a ceny bydlení šly dolů a byly dostupnější. Druhá
4: Děkuju
6: věc
4: vám, pana Rakušana, velmi krátce, prosím, pana
6: a ještě
4: Okamura.
6: Velmi krátce na pana Rakušana. Vy se tady tváříte jako pravda láska, přitom vy jste byl právě, jste prohrál soud, ministerstvo vnitra pod vaším vedením, že jste podvodně zmanipulovaně dával SPD v roce 2022 do zprávy extremismu a potvrdilo se to, že jste zneužíval ministerstvo vnitra pro politický boj spolu s fialovou vládou, protože ta tu zprávu extremismu brala na vědomí a teď jste odsouzený za to, že jste zneužívali ministerstvo vnitra proti nepohodlným názorům a proti nepohodlným.
4: Pane Okamuro, odkláníte se mi od tématu. Děkuji.
0: No jo, to, jako kdyby některé věci nesměly zaznívat, že?
3: Víš, jako kdyby něco bylo jako buďte ticho, neříkejte to.
0: Jako, a všimla jsi, jakou taktiku používají piráti, a už to je sleduju další dobu. Oni prostě, když někdo mluví a začne mluvit...
3: Skáčou.
0: Tak do začnou řeči. Mlít do toho tak, že ty nerozumíš tomu, co vlastně ten dotyčnej říká. Jo. On do toho tam něco mumlá, to je pravda. Tváří se jak totální nabob. To je prostě na přezdržku, tenhle ten člověk.
3: Ne, jako hřib, co proved u nás s tou dopravou a vůbec se vším to... Já nevím, se v tom vyžívá, jo. To je úplně. A ještě až na tom muzeu začnou jezdit ty tramvaje. Já jsem zvědavá, kolik mrtvejch tam bude. Jo. To opravdu...
0: No tak... Zatím tam ještě mrtví nejsou, tak...
3: Víš co? Ale možná jenom v fuzovkách nejsou, nebo oni jsou, jo. Protože tam jezdila tramvaj, 11. Ta 11 jezdí od nás přes IPAK, IP Pavlova, jezdila směrem na muzeum, dál pak na Vinohradskou. Tam podél té trasy byly nějaké obchody, které fungovaly, ty lidi vystupovali, nastupovali, koupili si tam kytku, koupili si tam prostě, bylo tam papírnictví, byly tam nějaké další věci. 2/3 těch obchodů, díky tomu, že tu tramvaj odklonili, tak zkrachovali.
0: Mm-hmm.
3: Jo?
0: Tam takhle, na tom... takhle se to řídí v Praze.
3: Přesně tak.
0: Chápeš?
3: Jo? Jo, jde třeba o pitomí papírnictví, o pitomí kytky, nebo o pitomí potraviny, by se dalo říct. Ale přesně tohle. Na 3 roky odklonili úplně život z té ulice. A tam není nic. Tam je mrtvo.
0: To je, viď? A žádná kompenzace.
3: Nic? Vůbec, jako.
0: Tak počkej, pustil si dalšího gaunera, jo? Chceš?
3: Nebo jo, spíš o gaunerovi.
0: Takhle o gaunerovi. No. Pustíme si o gaunerovi, jo? On se vždycky tváří, jak další na bob.
7: Tohle si teda poslechněte. Petr Fiala se nechal tento týden slyšet, cituji, věřím nezávislost české justice, stejně tak věřím, že Pavel Blažek se žádného trestného činu úmyslně nedopustil. Takže Petr Fiala prý věří v nezávislost justice, ale ještě před rozhodnutím soudu už ví, že se jeho dlouholetý spojenec Pavel Blažek ničeho úmyslně nedopustil. O vině a nevině nerozhoduje politik, ani vedení ODS, ale soud. Pavel Blažek je obžalován, to je realita. Pane Fialo, nechte justici pracovat a nevysílejte jí signály, jak má v kauze ODS rozhodnout.
0: To je, když jsi mluvila o tom řediteli pošty, jo? Pochopitelně v kauze Dozimetr už umřelo tuším 5 nebo 6 lidí.
3: No já jako právě jenom jsem tam tím jako mířila, jestli náhodou jako to s tím to taky jako, trošku nesouvisí.
0: No to, asi jo, asi to nebude jenom tak. Jo? Tak uvidíme, no, třeba se pletem, no, to se to ukáže. Toto je malá země, takže naštěstí všechno včas praskne.
3: Jako, vím, že jako pár přátelství doby mám, tak se můžu zeptat, co a jak se s ním stalo a tak. Jako. Mě psali tam, že to byla krátká, těžká nemoc. No. Dneska jako krátká, těžká nemoc, to je jednoduchý, že jo?
0: To asi víme, co to může být, že? A ještě se vrátíme zpátky k tomu střetu zájmu Andreje Babiše. Jestli si vzpomínáš, co já jsem tady o tom říkal, jo? Tak úplně stejně o tom v podstatě mluví Jindřich Reichl. Tady v tom rozhovoru. A zase to o něčem vypovídá, co se týká jakoby Hradu, jo? Jak vlastně tyko zpětně se ukazuje, že oni byli škodiči od samého prvopočátku. Od samého prvopočátku dělali všechno pro to, aby zabránili tomu Babišovi vůbec něco a cokoliv udělat.
5: Víte, na co myslím? Na to, jak se na to dívají diváci a říkají si, jestli si tady z nich děláme legraci. Tady proběhly volby, ty volby nějak dopadly a ti lidé vůbec nerozumí tomu, co vy tady vykládáte. Prostě ti lidé čekají, že bude tady sestavena vláda, já s těmi lidmi komunikuji velmi intenzivně a oni vůbec nerozumí tomu, co vy tady předvádíte. Podívejte se, ten nález ústavního soudu říká také jedno, prosím, teď... Nález ústavního soudu říká také to, že ty povinnosti vznikají až po jmenování premiérem. Do té doby žádné povinnosti řešit ten střet zájmu nemá. Ale já půjdu ještě dál. Tady žádný střet zájmu není. Není. Já ten zákon tady vytištěný mám, pane Bartošku, na rozdíl od vás ho dokonce i znám. Podívejte se, paragraf 4 jasně říká, že ve střetu zájmu je ten, kdo podniká, anebo kdo je členem statutárních orgánů těch firem. Andrej Babiš není ani jedno z toho. Naopak paragraf 4b a 4c říká, že pokud má dotyčný člen vlády majetkovou účast v nějaké firmě vyšší než 25%, tak v takový okamžik nemůže ta firma inkasovat žádné dotace, ani žádné subvence a nemůže se účastnit ani veřejných zakázek. Tedy za prvé, je možné a zákonem výslovně přípustné, aby člen vlády vlastnil 100% kapitálu jakékoliv firmy. Za druhé, není pravda, že by v tu chvíli rozhodoval o výši té dotace, protože taková firma by v tu chvíli žádnou dotaci dostat nemohla. Jinými slovy, pokud bude Andrej Babiš jmenován premiérem, Agrofert nemůže dostat ani korunu na dotacích a žádný střet zájmu neexistuje. Takhle je to jednoduché. Pojďte jmenovat Andreje Babiše premiérem a pojďte tady přestat hrát tuhle zdržovací taktiku s nějakými mimořádnými schůzemi.
0: Ten zákon oni úplně otočili na ruby, zamotali do toho ještě nějaké další věci a tvrdili, že takhle tvrdili, že nastane něco, co zákon vylučoval, že nastat nemůže. Jo. A jak říkal předtím v tom předchozím rozhovoru Andrej Babiš, dohodl se s prezidentem, že teda to udělá, byť to není jeho povinnost. A oni stejně byli tak sprostý, že stejně to odstřelovali, jakože to je nedostatečné. Kdyby Babiš neudělal vůbec nic, tak v tom střetu zájmu stejně nemohl být.
3: Jo, přesně tak. Jako.
0: Jo, takže a oni pořád do toho šijou, jo. Vytvářejí tady iluzi nějaké kriminality u někoho, kde ta kriminalita není a podle mě o tím zakrývají vlastně...
3: Ty svoje
0: nehorázný loupeže, ty svoje nájezdy na ten státní rozpočet. Za to budou pikat prostě, jo. To, ať se jim to líbí nebo ne. Za to ponesou odpovědnost a já se budu fakt z toho radovat a budu se z toho těšit. Nejsem zlomyslný, ale tohle, ať si někdo odskáče prostě. Ať se k tomu postaví čelem, když jsou tak chytrý.
3: To jsem zvědavá, no. Já jako doufám, že opravdu tohleto jako se jednou stane a že to půjde pak jako na běžícím drátku, jo. Uvidíme, ne?
0: No. Tak. Ještě si dáme Petra Macinku. Já jsem koukal, jak je to dlouhý. No, to bude zajímavý rozhovor, tak to ze sněmovny, teda jeho vystoupení. Akorát to musím nějak zastavit, nevím jak.
3: Tak jako nějakým třeba jako čudlikem stop, to tam není, nebo něco takového.
0: Já tady jsi čudliku, počkej. Šup, už tady.
8: A opět posloucháme stejnou písničku. Andrej Babiš a jeho střet zájmů. Kdybych nevěděl, že jsme v poslanecké sněmovně roku 2026, tak bych si myslel, že někdo asi omylem pustil nějaký archivní záznam z roku 2018. A právě to je vlastně na té dnešní debatě celé nejzajímavější, protože ona vlastně ve skutečnosti vůbec není o střetu zájmu. Ona je o něčem úplně jiném. Je to o tom, že část české politické scény se ani po letech nedokázala smířit s výsledkem demokratických voleb. Je to o tom, že část politické scény nedokázala přijmout skutečnost, že člověk, kterého upřímně nenávidí, opakovaně získává důvěru občanů. A je to taky o tom, že místo přemýšlení nad vlastními chybami se někteří stále snaží zoufale najít důvod, proč za jejich neúspěchy může někdo jiný. Dámy a pánové, víte, že já nejsem členem hnutí ANO, nikdy jsem nebyl, nikdy jsem ani nebyl zaměstnancem Agrofertu, nejsem ani právník premiéra Babiše, natož abych byl jeho mluvčím, ale jsem předsedou koaliční politické strany, která společně s hnutím ANO sedí v dnešní vládě, kterou samozřejmě pokládám za suverénně nejlepší vládu, jakou kdy naše země měla. No a právě proto, že nejsem politik hnutí ANO, tak si mohu dovolit říct něco, co možná zaznívá méně častěji, než by mělo. Mě totiž na celé této debatě dnešní fascinuje především jedna věc. A to je, jak hluboce zakořeněná je v části české politiky nedůvěra vůči samotnému principu úspěchu. Jako člověk, který věří ve svobodný trh, v kapitalismus, v soukromé vlastnictví a v osobní odpovědnost, považuji za absurdní, že se v této zemi už 10 let vede téměř náboženská válka proti člověku, především proto, že před vstupem do politiky vybudoval velkou a úspěšnou firmu. Děsí mě, kolik lidí uvažuje ve zvrácených schématech, jakoby podnikatelský úspěch byl podezřelý, jakoby vytváření pracovních míst bylo morální vadou, jakoby bylo přijatelnější celý život žít z veřejných rozpočtů, než nejprve něco vytvořit, vybudovat a nést za to zodpovědnost. Já si to samozřejmě nemyslím, nikdy si to myslet nebudu, protože já vím, na rozdíl od mnohých z vás, co tady sedíte, že kapitalismus není problém. Kapitalismus je naopak důvod, proč dnes žijeme mnohem lépe, než jak žili generace před náma. Soukromé podnikání určitě není hrozba, naopak soukromé podnikání je zdroj prosperity této země. A lidé, kteří budují firmy, investují vlastní kapitál, vytvářejí pracovní místa a nesou podnikatelské riziko, nejsou nepřáteli společnosti, ale naopak jsou jedním z pilířů naší společnosti. No a pokud se tedy někdo domnívá, že úspěšný podnikatel musí být automaticky diskvalifikován z veřejného života, a to jen proto, že byl úspěšný, pak nebojuje proti střetu zájmů, ale bojuje proti samotné myšlence svobodné společnosti. Ale víte, milá opozice, co je na tom všem nejzajímavější, aspoň tedy pro mě a věřím, že i pro mnoho občanů, že tato vaše posedlost Andrejem Babišem nenapáchala největší škody jemu. Napáchala je těm, kteří si z odporu vůči němu udělali vlastní politický program. Tak se podívejme na posledních zhruba 10 let české politiky. Z posedlosti Andrejem Babišem vznikla vláda závislá na podpoře komunistů. Blahopřejeme ODS. Z posedlosti